0: 30 městech.
1: Dobrý den, jedný čerstvý, druhý trvanlivý.
2: Jo? Počty lidí, kteří potřebují potravinovou pomoc, podle koordinátorky výdejen Jiřiny Mouchové každým rokem rostou.
3: Celorepublikově máme vlastně za celou dobu realizace, která je od 1.7.23 podpořeno kolem 47 tisíc osob. Už jsme vydali přes 1 milion balíčků.
2: Federace chce výdejny rozšířit ještě minimálně do dalších 20 míst, kdo nejčastěji pro pomoc chodí, přibližuje ředitelka potravinové banky pro Středočeský kraj Dana Růžičková.
4: Nejčastěji jsou to nízkopříjmové rodiny, matky, samoživitelky a seniori.
2: Potravinové banky plní sbírky, obchodní řetězce a taky zemědělci. Z Benešová, Věra Hájíková, Radiožurnál.
0: Sport. Realizační tým české hokejové reprezentace doplní asistent trenéra Richard Král a jako generální manažer Patrik Eliáš. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje to schválil na svém zasedání.
5: Nastupující hlavní trenér Zdeněk Moták s asistentem Pavlem Grosem si Richarda Krále vybrali sami. Výkonný výbor jejich volbu schválil. Král v minulosti koučoval extraligové Pardubice a Mladou Boleslav. Generálního manažera Jiřího Šlégra nahradí další reprezentační legenda Patrik Eliáš, který v posledních 3 letech působil jako sportovní poradce v prvoligové Slavii Praha. Celý realizační tým má u národního týmu 2leté smlouvy. Jan Suchan, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na dálnici D11 před Prahou a změna na D6 u Sokolova. Dálnice D11 u sjezdu na Jičín chvíli stála na kilometru 41. Zavřený byl kvůli průjezdu nadrozměrných vozidel most přes Labe na Prahu i Hradec Králové. Vozidla s doprovodem míří do Prahy, kde přejedou po okruhu Štěrboholské a Jižní spojce na dálnici D1. Dálnice D6 z Chebů do Karlových Varů u Sokolova byla více než 2 hodiny neprůjezdná. Uzavírka po nehodě na 129. kilometru skončila. Policie zrušila odklon na exitu 132. D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov teď plynule průjezdná. Kolona se rozjela. Údržba v omezení u Šmejkalky zřejmě skončila. Jsou opět průjezdné oba pruhy. Další je zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
8: Dnes je 4. června, čtvrtek, právě teď máme 6 minut po 2. hodině a to znamená, že v nočním Radiožurnálu budeme soutěžit. Tento týden o 2 lístky na Jelenfest 2026, kde si nejen užijete show kapely Jelen, ale také s nimi a jejich rodinami strávíte příjemné odpoledne plné zábavy a her a nebudou chybět ani vzácní hosté jako Honza Nedvěd mladší, Kateřina Marie Tichá a nebo třeba Tereza Balonová. Ale vzhledem k tomu, že zastávek má festival celkem 20, tak těch hostů bude samozřejmě mnohem víc. Ovšem, kdo si chcete užít s rodinou a s Jeleny parádní odpoledne, no tak právě teď musíte zavolat na 221 552 155 nebo 255 na konci.
6: Noční Radiožurnál
9: a Adam Carda.

0: Robbie Williams zazněl v nočním radiožurnálu, a to těsně před soutěží.
1: Vydejte se díky radiožurnálu na putovní festival Jelen Fest. Užijte si na 20 zastávkách po celé republice zábavné odpoledne přímo se členy kapely. Komorní koncert jelenů pro nejmenší návštěvníky, podvečerní vystoupení hostů i večerní jelení show. Těšte se na jeleny, Kateřinu Marie Tichou, Juru Pavlicu a Hradišťan, Honzu Nedvěda mladšího, Terezu Balonovou a další. Vstupenky na festival Jelen Fest dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A kdo z vás bude mít dnes to štěstí a získá dvě vstupenky na Jelenfest 2026, tak to zjistíme během následujících vteřin. Pojďme zjistit, kdo se dovolal jako první. Haló, slyšíme se?
2: Ano.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
2: Tady Pavel z Valašského Meziříčí.
0: Pavle, zdravím vás do Valašského Meziříčí. Jste fanoušek kapely Jelen?
2: Ano.
0: Tak v tom případě si myslím, že dnešní otázka pro vás bude celkem jednoduchá. Ještě než se pustíme do soutěžení, tak zmíním pravidla. Budu pro vás mít soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle jasné?
2: Ano.
0: Tak jdeme na to. Dneska nás zajímá, která z následujících písní nepatří do tvorby kapely Jelen. Za A Magdalena, za B Lucie, za C Touha a pláč.
2: Za B.
0: Za B Lucie. A která kapela myslíte, že zpívá píseň Lucie?
2: Lucie.
0: Je to tak, zkoušel jsem vás, samozřejmě kapela Lucie. Je to správná odpověď, takže já vám gratuluji. Jste tam, haló?
2: Ano, ano.
0: Jo, perfektní, dobrý, já, že tam bylo tak dlouhé ticho, tak jsem si říkal, jestli jste se náhodou neodpojil.
2: Jo, kdyby tam skočilo.
0: Jo, jasně. Já vás jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu, díky moc.
2: Ano, děkuji.
0: A vy ostatní samozřejmě budete mít příležitost o dvě vstupenky na Jelen Fest 2026 soutěžit i zítra a vlastně až do konce týdne do neděle vždy po druhé hodině v nočním radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: David Stipka a píseň Už mě nesou s vámi byla v nočním radiožurnálu a blíží se světový pohár ve vodním slalomu v Praze. O medaile budou nejlepší závodníci planety bojovat v areálu v Troji od pátku do neděle. Mimořádná událost to bude pro jednu šumavskou rodinu.
1: Tenhle příběh by klidně mohl začít jako nějaké pohádky. Byl jednou jeden otec a ten měl tři dcery. Jmenuje se Vladislav Galuška, v té Dražicích u Sušice vyrábí slalomové lodě, k vodě přivedl nejdřív Karolínu, pak Antonii, nakonec i Báru a všechny to dotáhli až do národního týmu. Teprve 19-letá Bára letos poprvé.
2: Znamená to pro mě hrozně moc, že ta moje práce se zúročila a že na mě vlastně rodiče můžou být pyšní.
1: Čirá radost to ale u rodičů Galuškových být nemohla, protože zatímco Bára si v nominačních závodech účast na letošních velkých mezinárodních akcích zajistila, 25-letá Antonie z reprezentace po 7 letech vypadla.
2: Myslím si, že tuto atmosféru nějak jako extra nepoškodilo, že jsme spolu v pohodě, ale určitě jí to jako hrozně mrzí. Mě to taky mrzí, že tady nemůžeme být spolu.
3: Přijde se sestra podívat a zafandit?
2: Jo, doufám, že jo. Říkala, že by tady měla být.
1: Antonie Galušková tedy může Báře tak trochu vrátit podporu z předchozích let, třeba z olympiády v Paříži.
4: Rozhodčí viděli, že tam nebyla celá hlava, jak by měla být 50-sekundová penalizace.
1: Kde vypadla v semifinále, ale brzy mohli konejšit starší Karolína i mladší Bára, které se pak sešly v našem studiu.
5: Tady taťka, mamka, teta, strejda, ještě dva kamarádi z té Dražic, tak jsme udělali takový kolečko, objeli jsme ji, oposinkovali jsme ji.
2: A hrozně jsme toto ní se přáli a hrozně nás mrzí, že to neklaplo, ale to jako je náš malý bobánek.
1: A právě ještě menší Bára teď poprvé zažije světový pohár v Troji jako závodnice. V posledních letech mohla fandit Antonii a už předtím dnes už bývalé kajakářce Karolíně.
2: Já si pamatuju tady na Svěťáku v Praze, když jsem byla fakt maličká, že mohlo být třeba jako 7, 6, jak jsem tady prostě běhala furt okolo ní nahoru a dolů, když jela a jak jsem vždycky byla hrozně pyšná, když se jí to povedlo a jsem ráda, že teda držíme takovouhle tradici Galušku tady na Svěťáku v Praze. No, doufám, že se nám to ještě povede, že bychom tam byli obě dvě někdy.
1: Přeje si Bára Galušková. Díky ní se protahuje úspěšná rodinná série. Ve startovní listině světového poháru vodních slalomářů v Praze nechybí příjmení Galušková už od roku 2014. Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 2 hodiny a 30 minut. Stručné zprávy a Pavel Prouza.
1: Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb. Počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválili poslanci. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim budou moct využít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Státnímu rozpočtu by měl návrh podle koalice přinést každoročně 14 miliard korun. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Obávají se, že plánovaný převod agent v oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ohrozí funkčnost systému. Agendy mají přejít pod příslušná ministerstva od 1. července. Šéfka úřadu vlády Tinde Barta bude dnes ráno s odbory jednat. Německo bude pokračovat s kontrolami na hranicích se svými sousedy, a to i přes doporučení Evropské komise je zrušit. Uvedla to mluvčí německého ministerstva vnitra. Německo tvrdí, že kontroly na vnější hranici schengenského prostoru nefungují dostatečně. Podle komise ale migrantů ubylo a k dispozici jsou přijatelnější nástroje. V Liberci začal 23. ročník festivalu dětského čtenářství. Do krajské vědecké knihovny, naivního divadla a botanické zahrady můžou návštěvníci přijít na čtenářské a výtvarné dílny, scénická čtení, hry a kvízy. Na programu jsou i workshopy, autogramiády a osobní setkání se spisovateli, ilustrátory a dalšími tvůrci dětských knih. Sport. České volejbalistky úspěšně vstoupily do Ligy národů. Domácí Čínu porazili 3-0 na sety. V 9 hodin je čeká české volejbalistky zápas s Polskem. Na úvodním ze 3 turnajů základní části pak nastoupí ještě v pátek proti Belgii a v neděli je čeká Thajsko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 na Benešovsku a omezení na dálnici D1 u Prahy. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov se stále pohybuje údržba. Posunuli se a jsou za omezením u Šmejkalky na kilometru 26,5. Dejte pozor, blokují levý pruh, je to na úrovni odpočívky pod Dubí. Po dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy jedou nadrozměrná vozidla s doprovodem. V Praze přejedou po okruhu Štěrboholské a Jižní spojice, kde odbočí na dálnici D1 směr Brno. A v Praze skončila noční uzavírka, už otevřeli tunel Mrázovka směr Strahovský tunel Troja. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je jasná až polojasná, na východě oblačná až zatažená, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, od západu ustávání, srážek a vyjasňování, kránu ojediněle mlhy. Teploty 11 až 7, na východě 13 až 10 stupňů, na horách kolem 7. Přes den má být polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přeháňky, ojediněle bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů, na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Ladíte noční vysílání radiožurnálu a upozorňujeme posluchače v dosahu vysílače Brno Koyál na frekvenci 95,1 MHz, že tento vysílač bude dnes mezi 4. a 16. hodinou z důvodu údržby mimo provoz. Pokud si nejste jistí, jestli se to týká třeba zrovna vás, tak mapku vysílačů najdete na stránkách rozhlas.cz/vysílače. Tak tam pro jistotu koukněte a samozřejmě se omlouváme za komplikace a děkujeme za pochopení.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Čeští vědci chtějí zachránit příběhy a vyprávění původních obyvatel Střední Ameriky dřív, než umlknou jejich poslední vypravěči. Za domorodci jezdí do Salvadoru a jejich vyprávění nahrávají. Jazykovědci ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou připravují také knihu. Za chvíli si k tomuto tématu povíme víc.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Čeští jazykovědci zachraňují jazyk původních národů Střední Ameriky. Pomáhají zachovat příběhy, tradice i kulturu domorodého národa Nahuatl-Pipil, potomků Aztéků, a to v nahrávkách a knihách dřív, než úplně zmizí poslední generace vypravěčů.
1: Tohle je ulita, která se už od dob Aztéků používá při troubení, kdy se oznamuje, že dojde k nějaké významné události. Tento zvyk se dochoval i v Salvadoru v komunitách Nahuatl-Pipilu.
2: Vysvětluje hispanistka Athena Alchazidu z Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity. Do středoamerického Salvadoru jezdí za posledními nositeli původních tradic a zaznamenává jejich vyprávění. Jednou z nich je i 86-letá Nancin Fidelina.
3: Dobrý den, zdravíme vás do České republiky. Zdraví vás Nancin Fidelina Cortés, která bydlí zde. Vesničce, která se jmenuje Santo Domingo de Guzmán.
2: Vyprávění jazykovědci systematicky nahrávají. Nezachycují v nich jen ohrožený jazyk, ale také mýty, vzpomínky a tradiční znalosti místní komunity.
1: Nancin je označení pro babičku, ale také učitelku, protože už od těch nejstarších dob předávali znalosti, předávali i ty příběhy, ale také praktické návody, jak co udělat, připravit, vyrobit.
2: Nancin v jazyce Nahuatl vypráví o své práci hrnčířky. Výroba keramiky je součástí jeho života, stejně jako tradice, které předává dál. Potomci Aztéků Nahuatl-Pipilové si podle Athény Alchazidu navzdory staletím kolonizace uchovali část své původní identity. Jejich jazyk ale dlouhodobě vytlačuje španělština.
1: Nahuatl-Pipilové je jedno z mála domorodých etnik, které na území Salvadoru přežily. V současné době má zhruba 280 000 příslušníků.
2: Jejich kultura je v dnešní době ohrožena. Těch lidí, co mluví tím původním jazykem, ubývá.
1: Pokud vymizí jazyk, vymizí a zanikne celá kultura. A u těchto kultur, které jsou založeny na orální tradici, to znamená, že vše je předáváno ústně, tak je to nenapravitelná ztráta.
2: Na záchraně těchto příběhů spolupracují jazykovědci také s Moravskou zemskou knihovnou. Ta už v minulosti připravila výstavu nebo vzdělávací programy pro děti. Teď chce vydat knihu mýtů a legend Nahuatl-Pipilů, říká Veronika Fillinger z Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity.
4: Na začátku tohoto roku byly uskutečněny další výjezdy do těchto komunit a v rámci toho se chystá tedy kniha, kde jsou tyto příběhy dokumentovány. Knihovna se snaží o to, aby to bylo bilingvní, více dostupné světu.
2: Připravovaná kniha má podle autorů přiblížit nejen samotné příběhy, ale i způsob, jakým Nahuatl-Pipilové chápou svět okolo sebe. Jeden z mýtů například vysvětluje, jak lidé získali kakao od bohů.
1: Kakaové boby představovaly hmotnou rezervu a používaly se jako platidlo. Byl to i lék, dával se například kojícím matkám, aby měli lepší mléko.
2: S mizejícím jazykem mizí i svět příběhů. Vědcům se ale podařilo zachytit dřív, než umlknou jejich poslední vypravěči. Mýty a legendy Nahuatl-Pipilů by teď navíc mohly vůbec poprvé vyjít česky. Na vydání knihy pořádá Moravská zemská knihovna veřejnou sbírku, do které se může zapojit každý. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Pavel Prouza má zpravodajský servis.
1: Transparency International podala podnět kvůli možnému střetu zájmu Andreje Babiše. Kuvajt po zásahu mezinárodního letiště vyhostil 2 íránské diplomaty. Světová jednička Arina Sabalenková dohrála na Roland Garros ve čtvrtfinále. Bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm, teploty do 28, na západě kolem 21 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO podala protikorupční organizace Transparency International podnět Evropské unii. Vložení akcí Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust nepovažuje za dostatečné řešení. Fond je podle ní nastavený tak, že z proplacených dotací můžou profitovat premiérovi potomci, jakmile Babišovi vyprší mandát. To je podle organizace v rozporu s unijním právem. Šéf hnutí ANO trvá na tom, že svůj střet zájmu vyřešil.
3: To, co jsem udělal já, neudělal nikdo, nepotřebuji se k tomu vracet. Ty udání, které tam chodí od opozice nebo tady od ty neziskovky, ano, tak samozřejmě komise na to nějak reaguje, ale já už k tomu nemám co říct.
1: Státní zemědělský intervenční fond v dubnu oznámil, že je řešení premiéra v souladu se zákonem a není tak důvod, aby koncern dotace čerpat nemohl. Po útoku na mezinárodní letiště Kuvajt vyhostí 2 íránské diplomaty. Íránský dronový úder měl 1 oběť a nejméně 63 zraněných. Letiště v Kuvajtu na některých terminálech už obnovilo provoz.
4: Na záběrech ze sociálních sítí je vidět díra ve střeše příletové haly T1 a to, jak prostor zaplňuje prach a dým z požáru na několika místech. Kuvajtské ministerstvo obrany útok označilo za zločinnou agresi. Írán tvrdí, že vypálení dalších salv raket a dronů je odvetou za americké útoky v Hormuzském průlivu. Podle Bílého domu ale navzdory vzájemným úderům úspěšně pokračují rozhovory o cestě k trvalému míru mezi Spojenými státy a Íránem. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Teherán už souhlasil, že nebude usilovat o výrobu jaderné zbraně. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: V Boskovicích začala rozsáhlá úprava parku u zámeckého skleníku. Zahrnuje jak kácení starých stromů a výsadbu nových, tak i úpravu jezírka, namontování nových laviček nebo pítek. Dělníci zbourají některé menší stavby. Revitalizace bude stát téměř 80 milionů korun a skončí příští rok v říjnu. Práce ovlivní i pořádání akcí v areálu. Do náhradních lokalit se mimo jiné přesune část programu populárního festivalu pro židovskou čtvrť, který začne 9. července.
2: Sport.
1: Z tenisového Roland Garros vypadla poslední grandslamová šampionka. Arina Sabalenková ve 3 setech prohrála s ruskou Schneiderovou. Světová jednička vedla 6-3 a 5-3, pak ale přišel kolaps, který po zápase viditelně zlomená Běloruska okomentovala takto.
5: No thoughts, no emotions. Just wanna quit tennis right now, but...
6: Necítím teď vůbec nic, žádné emoce. Nejradši bych skončila s tenisem. Uvidíme, jak se budu cítit za pár dní, snad to bude lepší. Nevím, kdy se mi naposledy stalo, že bych prohrála 10 gemů za sebou. Mentálně jsem se propadla na úplné dno a už jsem se prostě nevyhrabala zpátky.
5: Just couldn't get back mentally on track.
1: Schneiderová se v semifinále utká s Polkou Chvalinskou, která vyřadila ve 2 sadách Rusku Kalinskou a společně s kvalifikací už v Paříži vyhrála 8 zápasů. V semifinále mužského singlu je Ital Arnaldi, kterého čeká Krajan Koboli.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Chystané omezení na Pražském okruhu a nehoda na silnici 200 na Domažlicku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov teď bez omezení. Údržba na kilometru 26,5 je pryč, blokovala levý jízdní pruh. Prahou projíždí nadrozměrná vozidla s doprovodem od D11 z Hradce Králové na dálnici D1 po Štěrboholské a jižní spojce. Z D1 pak odbočí na Pražský okruh směr Ruzině, kde je v plánu zastavení provozu u sjezdu na Lochkov v tunelu na 14. kilometru. A zavřou, ten nebude se jezdit jak ve směru k D1, tak na Ruzině, než vozidla přejedou po mostě u Lochkova. míří na dálnici D5 do Plzně. A na silnici 200 zborů do Horšovského Týna je hlášená nehoda. Bez podrobností pozor, dejte za obcí Vidice, nehoda je v lesním úseku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přehánky, ojediněle bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů, na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
8: Necelých 6 minut po 3. hodině ladíte noční radiožurnál a po 20 letech si zahrají čeští fotbalisté na mistrovství světa a jejich cesta na šampionát v USA, Mexiku a Kanadě nebyla úplně jednoduchá. V našem seriálu se tentokrát vrátíme do března, kdy národní tým zvládl napínavou baráž o postup.
2: Noční radiožurnál
9: a Adam Carda. Starting the day, I couldn't be balanced.

0: Čeští fotbalisté už se ve Spojených státech chystají na začátek mistrovství světa a náš seriál je tento týden věnovaný právě národnímu týmu. Ten za sebou neměl před březnovou baráží úplně povedené období, došlo i k hádce mezi některými hráči a fanoušky o kapitánskou pásku, kvůli tomu pak přišel Tomáš Souček. Do rozhodujících bojů o šampionát nastoupila reprezentace s novým trenérem Miroslavem Koupkem a svoji misi fotbalisté zvládli.
1: A teďka, když to tak vezmu zpětně, tak to byl neuvěřitelný 10 dní, které jsme zvládli skvěle.
2: Určitě jsme nebyli favoriti, to si musíme říct, a od to víc to chutná, takže řadím to hodně vysoko.
3: Navazoval útočník Patrik Šik na golmana Matěje Kováře po baráži, která asi nemohla být dramatičtější. Dvě výhry až po penaltách. Semifinále s Irskem se přitom nevyvíjelo v Praze vůbec dobře.
4: Já jsem říkal, že to bude válka, a válka to byla pro nás s dobrým koncem, protože mužstvo ukázalo vysokou mentální připravenost na to utkání, vysokou bojovou morálku.
5: Irsko ve velkém náběhu na malé vápno, míč přetažený, tohle jasný signál, vrácení před branku. Byl to vlastní gól nebo nebyl? Je to gól nebo není? A je to gól. No tak to je neštěstí. 23. minuta, Irsko vede Praze nad Českem 2-0.
4: Určitě musím před mužstvem smeknout, prokázal odhodlání. 2-0 prohrávat na mezinárodní scéně je takřka věc neřešitelná a my jsme to vyřešili. V žádném momentě se mužstvo nevzdalo.
3: Vyprávěl trenér Miroslav Koubek, který přišel k národnímu týmu na baráž a který přemluvil k návratu do reprezentace po letech Vladimíra Daridu. A do zápasu s Irskem ho Koubek možná překvapivě nasadil do základní sestavy místo Tomáše Součka. V poločase je pak vyměnil. Sledoval to zaplněný stadion v Edenu, který nakonec dotlačil české fotbalisty k vyrovnání.
4: Chci zdůraznit diváky. Jo. Myslím si, že jsme se dokázali spojit a že nám pomohli po těch nešťastných událostech z posledního zápasu. A my jsme jim to chtěli jakoby vrátit.
3: Na 2-2 dával v samotném závěru nový kapitán Ladislav Krejčí, který také týmu věřil i přes nevýrazný výkon.
6: To je normální v novém systému, naučení nových věcí. To se může stávat, to jsme si řekli i na začátku zápasu, že takovýhle pasáže můžou nastat, ale co nastat nemůže, je náš přístup k tomu, naše oddanost, naše bojovnost za každé situace, co jsme předvedli až do poslední chvíle, za to jsme byli odměněni.
3: A Krejčí mluvil i o penaltách, ve kterých sice Češi nedali jako první, nakonec se ale radovali z postupu přes Irsko do finále baráže.
7: A ty penalty samozřejmě jsou loterie. Byli jsme kousek od vyřazení, ale zachovali jsme chladnou hlavu. Kovář předvedl dva vynikající zákroky a jsme tam, uvidíme. Těšíme se na Dány.
3: Glosoval v přímém přenosu fotbalový expert Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu Pavel Horváth. Finále s Dánskem se hrálo o 5 dní později, 31. března. A soupeř tentokrát na pražské Letné byl herně lepší. Jenže do vedení šli dvakrát Češi. Po prodloužení bylo skóre znovu 2-2 a opět následovaly penalty. V nich měla reprezentace pevnější nervy.
8: Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
4: Já si pamatuju, že jsme na světě někdo stejný. V 62 bylo Chile, mě bylo 11 let. Jo. A tomu z toho bylo absolutně podceňovaný, bylo zesměšňovaný, co tam budete dělat a tak dále. No a stali jsme se víc mistři světa. Tím neříkám, že to je v našich silách, ale určitě se nám tam bude lépe hrát psychického hlediska než tato baráž.
3: Vyprávěl pak v dobré náladě trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Americká zpěvačka Tina Turner a píseň The Best zazněla v nočním radiožurnálu. A každým rokem v Česku podle Federace potravinových bank přibývá lidí, kteří potřebují materiální pomoc. Síť výdejen proto plánuje rozšířit. Jedním z projektů, jak potravinovou pomoc dostat na co nejvíce míst, jsou mobilní výdejny. Tašky s jídlem a drogerií vozí za potřebnými dodávky. Například v Benešově si pro ně pravidelně chodí kolem 50 lidí.
1: Dobrý den, jedný čerstvý, druhý trvanlivý.
2: Já, Adriana a to je Davídek.
3: Matka Adriana a Davídek odnáší si plnou tašku. Davídku, co tam všechno je, když tam kouknem do té tašky?
4: Já nevím, vidím tam vepřové maso nějaké a nějaký fazole.
3: Fazole, ovesná kaše. U kaše bude tam něco i dobrého pro tebe?
4: Pičkutí. Piškoty.
2: Tam mám živím vlastně už několik let, co to je těžký nájem na ubytovně, že? Takže to je, mě tady to hodně pomůže.
3: Dvě tašky si teď přebrala taky jedna seniorka, začíná je hned konej třídit.
5: Tady jsem se seznámila s jednou maminkou, která teda schání bydlení, manžel jí opustil, má tři kluky, sama je nemocná. Jo.
3: Takže tady rozdělujete teď to, co jste dostala, abyste pomohla ještě někomu dalšímu.
5: Přesně tak. No.
3: Za potravinovou banku Centrál pro Středočeský kraj tady paní ředitelka Dana Růžičková. Kdo nejčastěji tvoří ty vaše klienty?
6: Nejčastěji jsou to nízkopříjmové rodiny, matky, samoživitelky a seniori.
3: Přibývá těch lidí, kteří mají problémy vyjít a potřebují tu materiální pomoc.
6: Určitě čísla stále stoupají, zájem je ohromný.
3: Jiřina Mouchová, která za potravinové banky řídí, vlastně koordinuje ten projekt těch výdejen.
7: Celorepublikově máme vlastně za celou dobu realizace, která je od 1.7.23 261 výdejních míst a máme podpořeno kolem 47 tisíc osob. Už jsme vydali přes 1 milion balíčků potravinové pomoci.
3: Federace potravinových bank chce počet míst, kam výdejny z balíčky jezdí, ještě rozšířit, a to minimálně o dalších 20. Z Benešová, Věra Hájíková, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi. I po celou noc.

0: Ještě než čeští fotbalisté poprvé kopnou do míče na mistrovství světa,
1: udělejte s námi pár kroků zpátky ve fotbalovém seriálu Radiožurnálu.
0: 20 let čekání.
1: Trnitá cesta kvalifikační skupinou.
0: Trenerská výměna.
1: Penaltová euforie.
0: I skládání týmu pro největší sportovní akci roku.
1: Cesta na mundial.
0: Všechno, co potřebujete vědět před začátkem mistrovství,
1: ve sportovní sérii Radiožurnálu každý den po 8:45.
0: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
2: Máme přesně 15:30. Vysíláme zprávy, je tu Pavel Prouza.
3: Penzijní spoření pro mladší lidi by mělo být výhodnější. Například u klientů do 29 let má být státní podpora vložené částky 40%. Minimální vklad se navíc sníží na 100 korun měsíčně, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO, podle které se taky u většiny typů penzijního spoření sníží poplatky za správu. Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši 3 milionů korun za kontroverzní předvolební plakáty. Verdikt, podle kterého SPD spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný. Hnutí vinu odmítá s tím, že v roce 2024 pouze komunikovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání dávek. Americká administrativa představila nová cla pro Evropskou unii a desítky dalších zemí. Důvodem má být nucená práce, ze které tyto země údajně přímo nebo nepřímo těží a získávají tak výhodu nad americkými podniky. Vláda Donalda Trumpa s novým ospravedlněním tarifů přichází poté, co v únoru označil nejvyšší soud předcházející cla za protiústavní. V čele Vysokého vatikánského úřadu bude poprvé žena, která není jeptiškou. Vatikán oznámil, že šéfkou dikastéria pro komunikaci se stane mexicko-americká novinářka Maria Monserratová Alvaradová. Ve funkci bude dohlížet na chod vatikánských médií. Alvaradová 3 roky vedla zpravodajskou sekci katolické televize EVTN, která sídlí ve Spojených státech. Sport. České reprezentantky v basketbalu 3-3 se na mistrovství světa zajistili postup do osmifinále. Ve Varšavě sice podlehli Azerbajdžánu 11-14, pak ale potvrdili roli favoritek proti Madagaskaru a po výhře 15-10 obsadí ve skupině třetí místo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Chystaná uzavírka na Pražském okruhu a překážka na Nymbursku. Prahou projíždí vojenský konvoj, nadrozměrná vozidla s doprovodem. Zde jedničky směr jízdy Brno odbočily na Pražský okruh směr Ruzyně, kde je v plánu úplné zastavení provozu mezi sjezdy na Strakonice a Lochkov, kilometry 10 až 14, obou směrně. Teď nebo před chvílí projeli u exitu 3 Vestec míří k D5 do Plzně. Ta uzavírka by tedy měla začít každou chvíli. Na silnici 32 ve směru z D11 a Poděbrad na Jičín stojí osobní auto po nehodě. Pozor, dejte kousek za obcí Senice. A na Znojemsku pozorně v Hrušovanech nad Jevišovkou v Nádražní ulici. Řidiči hlásí pohyb chodce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je jasná až polojasná, na východě oblačná až zatažená, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, od západu ustávání, srážek a vyjasňování, kránu ojediněle mlhy. Teploty 11 až 7, na východě 13 až 10 stupňů, na horách kolem 7. Přes den má být polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přeháňky, ojediněle bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů, na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Upozorňuji, že v následující epizodě zazní explicitní popis následků násilného trestného činu. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Británii otřásají šokující detaily smrti studenta Henryho Novaka.
7: Protest před policejní stanicí v Southamptonu přilákal několik set lidí.
8: Nepokoje vyvolala smrt mladíka spoutaného policisty, který byl lživě označen za agresora.
9: Vraždu podle médií začali využívat někteří pravicoví politici, včetně Nigela Farage.
10: Vrah byl už odsouzen k doživotnímu trestu s minimální dobou výkonu 21 let.
5: Vražda, která naštvala Anglii. Southampton 2025, 5 bodných ran a mrtvý student, kterého policie původně považovala za pachatele. Vrah teď dostal do životí. Otázky ale zůstávají stejně jako obvinění z rasismu. Proberu to s novinářem žijícím ve Spojeném království Ivanem Kytkou. Dnes je čtvrtek 4. června. Dobrý den, zdravíme vás do Velké Británie a díky, že jste si našel chvíli na Vinohradskou 12.
11: Dobrý den a děkuji za pozvání.
5: Britský parlament tento týden, tak jak to sleduju, ve vzrušené debatě řešil případ zavražděného 18-letého britského studenta polského původu Henryho Novaka. K trestnému činu došlo už loni v prosinci. Proč se teda teď ve Westminsteru tak moc tahle vražda řeší?
11: Ten hlavní důvod spočíval v tom, že hlavní viník a vrah Vikram Digva byl odsouzen minulý týden, tedy byl shledán porotou vinným v pátek a v pondělí tento týden vynesl soud rozsudek, čímž vlastně uvolnil to obvyklé informační embargo na to, aby se o tom případu mohlo veřejně debatovat a hned druhý den, tedy v úterý, se dostal do britského parlamentu, kde způsobil velký rozruch a velké emoce.
5: No, velké emoce bez pochyby to jsou. Poslanci tlačili britskou vládu k podání vysvětlení, protože přeci jenom je to případ, který budí velký rozruch v celé britské společnosti. Tím vrahem byl 23-letý Vikram Digva, vy už jste ho jmenoval, člen britské sikské komunity, tedy náboženství pocházejícího z Indie. Novaka ubodal několika ranami. Jak a kdy k tomu došlo?
11: Tak místem té tragédie byla rezidenční čtvrť v přístavu Southampton, ulice Belmont Road, která je kousek vzdálená od samotného centra Southamptonu. Je to také ulice, která hraničí s tamnějším územím, které obývají Southamptonské univerzity a také koleje, což je pro ten případ důležité. Ta oběť Henry Novak se vracel zhruba po 11. hodině po večírku se svým přáteli ze sportovního klubu, z fotbalového klubu, zřejmě do svých kolejí na svoji ubytovnu, když došlo ke střetu a k hádce s Vikramem Digvou, který v té ulici, jeho rodina tam bydlí, který v té době pomáhal svému bratrovi jako kurýr s rozvozem teplého jídla, zřejmě večeří. Mělo dojít zhruba ve 22 minut po 23. hodině k velké hádce, kterou provázelo to, že Henry Novak vytáhl z kapsy mobilní telefon a natáčel si průběh té konfrontace. Další vlastně časový údaj, který máme, je 11.22, kdy bratr toho vraha, pana Digvy, zavolal na tísnovou linku 999 a 15 minut poté přijela na místo té tragédie southamptonská policie. His murder at the hands of Vikram
5: Digva was a horrifying act. Ministryně vnitra, pod kterou teda policie spadá, Šabana Mahmudová, vraždu tvrdě odsoudila. They deserve answers. Podpořila taky apel rodiny zavražděného, která chce odpovědi právě od policie. K veřejnosti mluvil i otec zavražděného, který zase připomněl, že policisté Henrymu nevěřili. Naopak skočili na lži Digvy, který obvinoval Novaka z rasismu, taky tvrdil, že prý jednal jenom v sebeobraně. Policisté pak skutečnou oběť spoutali a zatkli, totiž tedy Henryho Novaka. Ten jim potom umřel pod rukama?
11: Je to zhruba tak, jak říkáte, i když pro kontext je možná důležité říci, že k té tragédii došlo zřejmě před bytem Vikrama Digvy a těch svědků, kteří svědčili v tu chvíli v jeho prospěch, bylo více. Byl to také jeho bratr a jeho otec, který byl na na místě, později tam přispěchala i jeho matka a ti vytvořili během těch prvních minut policejní asistence dojem, že skutečně role při té konfrontaci byly obrácené, že tedy útočníkem byl Henry Novák a obětí měl být Vikram Digva, což se ovšem během velmi krátké doby, během dalších 15-20 minut, podařilo policii jaksi objasnit a nakonec zatkli Vikrama Digvu, ale je pravda, že během těch prvních 3 minut toho celého incidentu skutečně policisté se nechali zmást a těmi třemi souběžnými, vlastně paralelními svědeckými výpovědi považovali za viníka Henryho Novaka a za oběť pana Digvu.
12: No, pojďme taky vysvětlit, proč se to teď řeší v britském parlamentu. Není to jenom ten rozsudek, který padl nad Vikramem Digvou, ale taky to, že byla zveřejněna videonahrávka z kamery umístěné na těle jednoho z těch policistů. Jedná se o takzvaný bodycam.
13: I have seen the bodycam footage. It's harrowing.
12: Britský premiér Keir Starmer popsal, že když ty záběry viděl, že se mu dělalo hodně špatně.
13: There are clearly serious questions that need to be addressed.
12: Co na nich všechno je?
11: Tak on je to záznam zhruba 2 minuty 30, alespoň to, co bylo zveřejněno na stránkách britské veřejnoprávní stanice BBC a na dalších stránkách. Dodejme, že to zveřejnění bylo jednak se souhlasem policie, se souhlasem soudce, který ten případ posuzoval, a také se souhlasem rodiny Henryho Novaka. Ti všichni chtěli, aby se z toho nestal předmět spekulací. Ty 2 minuty 30 lze rozdělit asi na 3 části. Ta prvních 35 sekund je poměrně nudná a vlastně vidíme tam policistu přicházet na místo činu a slyšíme také ty první hlasy, které obrací roli těch hlavních účastníků té tragédie. Zajímavé to začíná být zhruba na 35. sekundě, kdy policista přistupuje k Novakovi, který leží na zemi v tu chvíli téměř už bezvládný, a ptá se ho, jak se jmenuje.
14: What's your name, mate?
11: Ten neodpovídá, protože už je ve stavu v tu chvíli, kdy vlastně nemůže souvisle mluvit. Policista se obrací na další účastníky té konfrontace a ptá se, jestli byl někdo další zraněn. V tu chvíli do toho vstoupí právě Vikram Digva, který říká, já byl zraněn na oku, a dodává další podrobnosti vlastně toho zranění. V tu chvíli slyšíme poprvé v 50. sekundě hlas Henryho Novaka, který říká, nebo spíše sípe, byl jsem pobodán. Policista se ho snaží otáčet a znovu se ho ptá, k čemu tam došlo. On opakuje, byl jsem pobodán, a ptá se, kde jsi byl pobodán, tedy myšleno Henry Novak, a pak pronese větu, která pochopitelně vyvolala velký odpor, myslím, že si vymýšlíš. Dalších 20 sekund pokračuje vlastně ohledání toho zraněného, aniž by byla zjištěna jaksi míra jeho zranění nebo příčina toho jeho ubohého stavu, a zhruba na minutě 30 policista vytahuje želízka, aplikuje je, přestože ten Henry Novak je bezvládně na ulici, tak ho spoutá ze zády. No a poslední slova, která slyšíme, jsou ve 2 minuty 10, kdy říká znovu Henry Novak policistovi, prosím bratře, nemohu dýchat. Což jsou vlastně poslední souvislá slova během dalších 30 sekund. Tu verzi videa, kterou já jsem viděl, tam byl vypnut zvuk z humanitárních důvodů a tam už jenom Henry Novak sípal a vlastně umíral během těch dalších 30 sekund.
12: A policista mu pak jen řekl, jaká jsou teda jeho práva. To znamená, že za celou tu dobu videa, stalo se to až poté, policisté nezavolali záchranku a nepomohli Henrymu Novakovi, protože mu nevěřili, že byl pobodán. Chápu to správně.
11: Chápete to správně, ovšem pro kontext a možná pro posluchačskou osvětu je důležité vědět, že ten incident s těmi želízky, tedy incident spojený se spoutáním a s tím odhalením jeho skutečného zdravotního stavu nebo toho zranění, trval asi 60 sekund, takže my už o tom hovoříme paradoxně déle, než byla samotná ta situace. Policisté to zjistili zhruba po 3 minutách a podle záznamů v 11 hodin 4.

0: po incidentu a po příjezdu počínali, tak by vzhledem k vážnosti zranění a k tomu, že Vikram Digva zasáhl svou oběť přímo do srdce, tak vlastně by se ho nepodařilo Henryho Novaka zachránit.
1: Policisté už se taky za svůj postup omluvili. Nutno dodat, že na tom videu, pokud se nemýlím, jsou i další lidé, kteří jsou právě z rodiny toho vraha, o kterém vy jste mluvil. Podle britského premiéra to i tak, přestože tam padla ta omluva od policie, že to i tak vyvolává velmi závažné otázky, na které by měla policie, britská policie odpovědět. Stalo se z toho tedy jednoznačně politické téma?
0: Stalo se z toho do jisté míry politické téma, ale současně je to, řekněme, odborné policejní téma. Stojí za to dodat k tomu, co jste říkal, že vlastně všichni policisté, co na místě zasahovali, zůstali v aktivní službě, nebyli tedy suspendováni, a ten případ vlastně teprve po vynesení rozsudku začala přešetřovat nezávislá komise pro dohled na policii a teprve jaksi s jejím dobrozdáním a s jejím přešetřením bude objektivní zjistit, zda policisté vlastně něco porušili, nebo zda to byla skutečně velice nešťastná a velice zvláštní souhra náhod, která přispěla k tomu, že se z toho případu stal politická kopaná, což by samozřejmě nemělo.
1: Já si myslím, že teda jeden z policistů posléze nabídl svou rezignaci a opustil službu, ale bylo to až poté, co všechno se tohleto odehrálo, to znamená až po několika měsících, psal o tom teď v posledních dnech britský tisk, ale pojďme k tomu politickému tématu, protože toho se okamžitě chopila opozice. Nigel Farage, lídr Reform UK, která kraluje popularitě ve Spojeném království, ten říká, že společnost by měla být naštvaná, že odpovědí by měl být hněv. But I suggest the rest of us respond to this with pure cold rage. Zveřejnil vlastní prohlášení na sociálních sítích, mluví o předsudcích proti Bělochům, tvrdí, že Běloši mají menší práva než etnické menšiny. Lídrně konzervativců Kemi Badenochová zase BBC řekla následující.
2: Myslím, že kdyby byl vrah Běloch, vyptávali by se policisté víc, ale oni si hned udělali názor.
1: Politici upozorní tedy na dvojí metr, pokud to chápu správně. Jak moc tenhle pohled rezonuje v britské společnosti?
0: Chápete to zcela správně, rezonuje možná u krajně pravicových politiků a členů krajně pravicových hnutí, zcela jistě nerezonuje u příslušníků etnických menšin v Británii různých barev pleti a různého náboženského vyznání. Několikeré šetření za posledních 20 let prokázalo, že a opakované šetření prokázalo, že hlavně britská metropolitní policie, to je tedy policie, která má na starosti velký Londýn, tak je institucionálně rasistická a že ve svém jaksi šetření činů proti příslušníkům etnických menšin nepostupuje vždy korektně podle předpisů a správně. Řekl bych, že soudně uvažující Britové nezastávají ten názor, že policie jednala v tomto případě jinak, než by jednala, kdyby byl obětí někdo jiný, a že podle mého soukromého názoru nelze vůbec hovořit v tomto případě, že by se jednalo o pochybení, které by bylo vyvoláno nějakým strachem z případného rasismu nebo podobně. Skutečně, když se podíváte na to video a vaši posluchači snad také a uvidíte, kolik informací falešných a lživých dostali policisté během prvních 30-45 sekund, kdyby se člověk na tom místě objevil sám jako náhodný chodec, zřejmě by postupoval zcela stejně jako ti policisté. Jinou otázkou je, zda policisté nemají nějaký vnitřní předpis, který jim ukládá, pokud leží někdo bezvládně na zemi, nejdříve ho toho člověka prohlédnout, což trvalo prostě asi těch 75 sekund, ale je 3. prosince 23.30 zhruba a ta ulice z nějakého důvodu byla velice potmě. Záběry toho bodycamu nejsou úplně dokonalé, určitě to není nejvyšší možné rozlišení, takže dělat si z toho jednoduchý obrázek nebo závěr spíš, že policie postupovala nějak jaksi neblídně vůči britskému občanovi bílé pleti, mně přijde nespravedlivé a unáhlené.
1: Ale tohle to bude vyšetřovat obdoba generální inspekce bezpečnostních sborů ve Velké Británii a taky jsem zaznamenal slova Sarah Johnsonové z ministerstva vnitra, která má v gesci boj proti kriminalitě a policii, že žádá o přezkum těch metodik týkajících se boje proti rasismu v policejních sborech. Takže na ty odpovědi určitě bychom měli počkat a zjistíme asi mnohem více, co se skutečně

0: stalo. Ještě se vás zeptám na vražednou zbraň. Totiž vrah oběť ubodal patrně obřadním nožem či dýkou zvanou kirpan, jak jsem se dočetl, kterou u sebe nosí Sikhové jako součást náboženské praxe. Tahle komunita, etnická menšina, mezi něž se vrah řadil, ten útok sice odsoudila, zpochybňuje, že to měla být vražedná zbraň. Na druhou stranu šlo skutečně o nějaký delší nůž a tohle nebyl první podobný útok v Británii. Jak často k ním dochází v posledních letech?
1: Pokud bychom hovořili o Londýně, tak poměrně často, určitě častěji, než bychom si jako obyvatelé Londýna mohli přát. Nepřispívá to k bezpečnosti v ulicích. Já sám bydlím v oblasti, kde za posledních 5-6 let možná došlo k podobným 3-4 tragédiím, vlastně útoků mladiství gangů, buď vůči sobě, anebo si někoho spletli na ulici, vytáhli nůž a skončilo to podobně tragicky jako v Southamptonu. Je to problém, který ovšem částečně může souviset s tím, že Británie má naopak velice, velice přísné předpisy, pokud jde o získání zbrojního pasu a střelných zbraní, to znamená, ty nože se objevují a vyskytují bohužel tam, kde třeba na jiných místech ve Spojených státech sahají útočníci po střelné zbrani.
0: Tak logická otázka je, proč Británie není schopná podobným případům předcházet?
1: Tak existují poměrně přísné předpisy, které zakazují nákupy nebo limitují nákupy zbraní z nožů s dlouhou čepelí na internetu. Ovšem, pokud se někdo vydá autem nebo i autobusem či vlakem do Francie nebo do Evropy na kontinent, tak jsou tam obchody, kde si lze poměrně snadno pořídit. Pokud je speciálně o ten ozdobný dekorativní nůž, který má nárok sikská menšina tady nosit jako, řekněme, součást svého kroje nebo stejnokroje.
0: Oni mají výjimku ze zákona, že jinak totiž na veřejnosti nemůžete nosit nože, tak oni mohou.
1: Ano, a teď vznikla právě kampaň, aby vlastně o tu výjimku Sikové přišli, kterých mimochodem není v Británii nijak moc, asi 500 000, mnohem méně než Hindů z Indie nebo než muslimů z Pakistánu. Ta menšina je asi 500 000 a mimochodem, když hovoříme tedy o rasových vztazích nebo o tom, jak si policie počíná rasově vybíravě nebo nevybíravě, tak Sikové si velmi často stěžují také na to, že bývají předmětem ať už rasového násilí anebo neférového postupu policie, takže on má vždycky ten problém hrub a líc a nelze se na to dívat jenom tak, jak interpretuje tu událost Nigel Farage.
0: Southamptonu, v anglickém Southamptonu, kde k vraždě došlo, lidé tento týden protestovali. Obvinovali policii z rasismu. Co přesně se tam dělo, jak vážné, jak velké ty protesty byly?
1: Tak ono šlo o protest, který velice bryskně a pohotově a zřejmě s pomocí sociálních sítí zorganizoval vůdce britské krajní pravice Tommy Robinson, který je momentálně v Británii, byť jindy pobývá v Thajsku a daleko v zahraničí. Svolal své příznivce do Southamptonu. Došlo tam k potyčkám s policií. 12 policistů to odneslo menším či větším zraněním. Zraněn byl dokonce i policejní pes při těch potyčkách. Všichni doufají, že to byla jednorázová akce, jak to v případě někdy takových střetů bývá a že situace se tam velice rychle uklidní, jak to i podobných situacích bývá.
0: Takže další protesty v tuhle chvíli nahlášené nejsou, nebo neočekáváte, že by mělo dojít k nějakým dalším demonstracím a nepokojům v ulicích?
1: Tak ono je to tak, že obvykle ty protesty nebývají ohlášené předem. Policie sama se to dozvídá většinou ze sociálních sítí nebo z nějakých případně snad legálních odposlechů. Pokud vím, tak pokračování těch nepokojů nebylo ohlášeno a do toho vstoupila také rodina pozůstalého, tedy Novakovi, a poprosili ti protestující, aby nezneužívali ten případ k tomu, aby to vyvolávalo nějaké další násilí nebo další střety.
0: No, mezi tím pokračuje soud, protože tím rozsudkem nad vrahem to neskončilo. Pokračuje a pokračovat bude 9. června, protože obžalovaná byla i matka vraha, čeká teď na výši trestu, už byla odsouzená a nadále obžalovaní jsou i bratr a otec. Z jakého důvodu?
1: Oni se pokusili vlastně, jak ukázalo i to video podařilo zamést od prvních okamžiků stopy a vlastně snad se domnívali, že jejich syn, tedy v případě rodičů Vikram Digva, se z toho nějakým způsobem vylékne. Zřejmě sami v tu chvíli nevěděli, jak vážné je to zranění, které Henrymu Novakovi na té noční ulici v Southamptonu způsobil a jaký tragický bude mít následek. To znamená, oni odnesli domů tu vraženou zbraň, matka ji snad omyla a schovávala a při policejní razii v bytě Digvových byly objeveny další nepovolené zbraně, tedy další nože s dlouhou čepelí a to budou jedny z trestných činů, ze kterých se budou od toho 9. června, jak říkáte, zodpovídat.
0: No a poslední věc mě zajímá, jestli už je teď jasno, kdy by mohl ten dozorový orgán britské policie vynést nějaké rozřešení nad tím, jestli a jak závažně případně policie tedy pochybila v tomhle případě, protože předpokládám, že na to britská společnost velmi čeká.
1: Zcela jistě na to čeká, ale z mé zkušenosti britská demokracie a britská spravedlnost a smysl pro spravedlnost jsou velice, velice pečlivé a tím jsou také pomalé. Z podobných případů z minulosti troufnu si odhadnout, že to bude několik měsíců, když máme dnes začátek června. Neočekával bych tu zprávu, která přinese nějaké rozřešení nebo objasnění těch dalších podrobností dříve než někdy v listopadu nebo v prosinci.
0: Tak jo, tak moc krát díky, že jste mohl pro Vinohradskou 12 shrnout, co se v anglickém Southamptonu a taky teď ve Westminsteru dělo a děje.
1: Děkuji ještě jednou za pozvání a hezký den do Prahy.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem se dneska spojil s Ivanem Kytkou, novinářem dlouhodobě žijícím ve Spojeném království a probírali jsme spolu otázky, které zůstávají po loňské vraždě Henryho Novaka v anglickém Southamptonu. Tuhle epizodu dali dohromady Katka Pospíšilová, Stella Chvojková a Johan Foss. Přepis a sociální sítě ty obstarali Jana Mikulášková a Tea Veseláková. Je dobře tu a tam připomenout, že na Vinohradské 12 zkrátka každý den pracuje tým skvělých lidí a kryje mi záda. Moc jim za to děkuju. Naslyšenou zítra.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
2: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
1: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
2: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
1: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn dodá Pavel Prouza.
4: Soud uznal hnutí SPD vinným z podněcování k nenávisti před volebními plakáty. Slovensko odmítlo kritiku evropské prokuratury ke změnám v zemědělských dotacích. Basketbalisté Nymburka porazili Pardubice před svými fanoušky ve finále NBL i po druhé. Bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm, teploty do 28, na západě kolem 21 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Obvodní soud pro Prahu 1 uznal vinným vládní hnutí SPD z podněcování k nenávisti. Trestného činu se dopustilo v roce 2024 dvěma kontroverzními předvolebními plakáty. SPD má podle nepravomocného rozsudku zaplatit 3 miliony korun. S verdiktem nesouhlasí obhájce hnutí Adam Batuna. Řekl, že se odvolá.
5: Rozhodně SPD ani předseda nikdy neútočili rasově, ani xenofobně, ani nic podobného. Pouze poukazují na problémy, které jsou spojené s nedostatečnou integrací migrantů a rovněž k problémům, které jsou spojeny s vyplácením dávek osobám, které své děti neposílají do školy.
4: Obžalobě čelí taky předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Jeho stíhání je pozastaveno kvůli poslanecké imunitě. Slovenský ministr zemědělství Richard Takáč odmítl kritiku Evropské prokuratury kvůli změnám v pravidlech pro zemědělské dotace. Podle unijních orgánů teď Slovensko bude mít větší problém zastavit vyplácení dotací lidem obviněným z trestných činů. Takáč trvá na tom, že změny žádné riziko nepředstavují.
6: Kontrola přidělování dotací je podle ministra Takáče dostatečná a zahrnuje víc bezpečnostních mechanismů.
7: Pre každého z nás je velmi podstatná prezumpcia neviny. Keď někdo nie je odsudený, asi by nemal znášať nějaké následky.
6: Evropská prokuratura ale varuje, že právě v tom je problém. Pokud stát nebude moci včas zastavit vyplácení dotací podezřelým příjemcům, hrozí podle ní větší riziko zneužití. Na situaci už upozornila Evropskou komisi. Slovensko čelilo sporům kolem zemědělských dotací i v minulosti. Evropské instituce například řešily podezření, že peníze na rozvoj venkova pomáhaly financovat luxusní soukromé vily. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Česko pošle do Řecka hasiče kvůli zvýšenému riziku požárů. Během léta se tam vystřídá 44 profesionálů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Česko vysílá na pomoc stejný počet jako loni, říká Iva Brejzová z generálního ředitelství hasičského sboru.
8: Jsou to dvě rotace, střídají se nám tam po 14 dnech, takže 22 hasičů na vždycky 14 dní do Řecka, tedy od 15. července do 31. července a potom nastane rotace, kdy vlastně dalších 22 hasičů pojede od 1. srpna do 15. srpna.
4: V rámci evropské spolupráce se do jižních států přesune téměř 800 hasičů. Loni v Evropě schořelo rekordních více než 1 000 000 hektarů země.
1: Sport.
4: Nymburští basketbalisté jsou dvě výhry od 21. ligového titulu. Finálová série Národní ligy se po vítězství 80-74 nad Pardubicemi stěhuje na východ Čech za stavu 2-0 na zápasy pro obhájce trofeje. Středočeši ale druhou výhru vybojovali až v samotné koncovce a velkou zásluhu na ní měl autor 26 bodů Ondřej Sehnal. Po utkání reprezentační rozehrávač přiznal, že Pardubice už po několikáté v sezóně dělali Nymburku problémy.
9: Tak jasně, mají skvělý individualita, letos ten tým opravdu postavil výborně. Trenér Šotna dokázal v Pardubicích vytvořit ještě něco lepší než s Ústím 2 roky zpátky, ale nakonec se nám povedlo urvat. Myslím si, že teďka nejdůležitější zápas sezóny, třetí zápas v Pardubicích, jestli to zvládneme, tak už je zlomíme, věřím v to.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Omezení na D5 u Prahy a nehoda na Děčínsku. Na Pražském okruhu provoz ve směru na Ruzyni i k D1 zastavil vojenský konvoj nadrozměrná vozidla s doprovodem. Kilometry 10 až 15 už se jede. Kolony se zdá se rozjeli. Podle kamer je už teď konvoj na D5 na výjezdu z Prahy do Plzně. Na Děčínskou silnici 13 v Jílovém havaroval skútr. Nehoda je v Teplické ulici u Papíren na mostě a projet kolem byste měli. Na silnici 32 ve směru od dálnice D11 a Poděbrad do Jičína stojí osobní auto po nehodě mezi obcí Senice a odbočkou na Městec Králové. A na brněnskou silnici na průjezdu přes Žatčany narazilo osobní auto do domu. Nehoda se zásahem záchranářů omezuje průjezd poblíž odbočky k obecnímu úřadu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přehánky, ojediněle bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů. Tolik zprávy. A dál je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
10: Přeji dobré časné ráno a také příjemné probuzení. Ladíte noční radiožurnál 6 minut po 4. hodině. Stavební suť, štěrk, kmeny stromů, ale i různé svahy a schody nebo i vodní příkop. To je výběr překážek, které na cvičišti u Lipníka nad Bečvou vybudovali vojáci v prvním a jediném polygonu na testování autonomních robotických pozemních systémů. Vezmeme vás tam v reportáži a to už za okamžik.
1: Noční radiožurnál
11: a Adam Carda.

0: Česká armáda má první testovací poligon pro bezposádková pozemní vozidla. Areál simuluje terén ve válečných oblastech. Poligon si postavili sami vojáci a vznikl na cvičišti u Lipníka nad Bečvou na Přerovsku. Podle armády jde o jediný podobný poligon nejen v Česku, ale i v rámci zemí Severoatlantické aliance.
1: Máme tady překážky typu, kde jsou různé podloží, různé frakce, ať je to písek, kamenivo. V případě třeba bombardování města, tak jsou to sutiny, ruiny.
2: Štěpán Konecký je jeden z autorů trati celého poligonu. Je dlouhý necelých 500 metrů a má celkem 13 překážek. Po betonových schodech právě vyjíždí letošní novinka Taros V5. Je to čtyřkolové vozidlo, které je možné používat k zásobování i boji. Na kapotě má přimontovaný kulomet. Joystickem ho řídí konstruktér Michal Rusek.
3: Tady tohle vozidlo je vlastně dělané na to, aby tuhle překážku právě překonalo. Takže můžeme vidět, že krásně vyjíždí nahoru a za chvíli budeme sjíždět dolů.
2: Není problém. Další z překážek?
3: Klady zasypané štěrkem, kdy vlastně tady to vozidlo má zvýšený světlovou výšku podvozku, aby tady tyhle překážku hravě taky zvládal.
2: Poligon ale nebude testovat jen techniku, ale školit se tu budou i její instruktoři. Čeští i z armád NATO, připomíná brigádní generál Petr Šnajdárek, ředitel sekce komunikačních a informačních systémů ministerstva obrany.
4: Národní testovací poligon pro autonomní robotické systémy je součástí naší celkové snahy o digitalizaci a transformaci v podstatě systému velení řízení a implementaci nových technologií a poznatků z válečných konfliktů, které probíhají jak na Ukrajině, na Středním východě.
2: Poligon se vojáci vybudovali své pomocí. Náklady tak byly minimální. V budoucnu se počítá s jeho osvětlením, zabezpečením a vybudováním příjezdových cest. Ze cvičiště Bečva, Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: Callum Scott a píseň Roots vám dělali společnost v nočním radiožurnálu. A mnozí si ještě vybaví dobu komunistického režimu. A někteří také ty, jejichž životy tehdy zničily politické procesy. V dalším dílu seriálu K blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli se vydáme do Staroviček u Hustopečí na Jižní Moravě. Právě tam žijí lidé, kteří rodáka Václava Drbolu osobně znali a dodnes na něj vzpomínají.
1: Když si přivřu oči, aby ho viděl, poznávám ho, že byl takový trochu inačí, jak lidi, s kterými jsem se jako děcko setkával. Byl takový zamýšlený, jak kdyby stále o něčem přemýšlel.
2: Vzpomíná 85-letý Josef Holacký ze Staroviček na svého strýce Václava Drbolu.
1: Ale na druhé straně se dokázal uvolnit, zasmát se. Taky si pamatuju, že když tady byl, takže se převlíkl z toho kněžského a neštítil se jako kněz jít na pole pomoct, nebo taky ve Vinohradě. Toho zvlášť bavilo.
2: Naposledy ho viděl jako 11-letý chlapec. Ministroval tehdy při mši, když strýc už jako kněz přijel do rodných Staroviček.
1: Pamatuji si, že když tady byl v tým 50. roku, že to byla jeho poslední návštěva u rodičů.
2: Pak už se osobně nikdy nesetkali. Josef Holacký si ale dodnes vybavuje den, kdy kvůli strýcově zatčení přišla i k ním domů Státní bezpečnost.
1: A v těch necelých 11 letech poznám, že je někdo voják a že tady co si drží v ruce a má to namířený na moji maminku.
2: Komunistický režim strýce odsoudil ve vykonstruovaném politickém procesu k smrti. Jeho ostatky se později vrátily do rodinného hrobu.
1: Na začátku roku 68 maminka v té době dostala anonymní dopis od jednoho pána, který asi věděl, kde tu urnu uložil.
2: Památku blahoslaveného teď v obci připomíná nejen rodinný hrob a rodný dům. Další místa vyjmenovává nezávislý starosta obce Vladimír Drbola, vzdálený příbuzný Václava Drboli.
3: Křížová cesta, která byla vybudovaná loňského roku, nese jeho jméno, křížová cesta pátera Václava Drboli. Potom u kostela je to bronzová bista, která připomíná jeho vlastně život.
2: Po sobotním blahořečení na brněnském výstavišti se budou oslavy přesouvat také do Staroviček. Na nedělní slavnostní bohoslužbu se chystá i místní rodačka Jindřiška.
4: Jsou ze Staroviček a prostě jako to pro nás znamená hodně tady toto. Chodíme do kostela, modlíme se za něho a jsme rádi, že to takhle všechno je tady.
2: Spolu s Václavem Drbolou bude v sobotu blahořečený taky kněz Jan Bula. Oba se stali oběťmi komunistického režimu. Ze Staroviček Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Od začátku června až do poloviny července vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu akademického malíře Martina Veríška. Autor na papíře vypráví příběhy tak či onak spojené s vodou, jak napovídají jejich názvy. Bruslařky, bruslaři, rybičky a záhady na jezeře Loch Ness. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Je půl páté. Krátké zprávy a Pavel Prouza.
2: Poslanci schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí na úřady práce. Ty by tak nově měly poskytovat konzultace nebo třeba vyřizovat žádosti o podpůrná opatření. Zvýšit by se taky měl celkový počet poradenských míst ze současných 115 na 205. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost, nesouhlasí s převodem agent na některá ministerstva. Od 1. července se mají pod jednotlivé rezorty přesunout útvary v oblasti závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů. Zároveň se mají rušit některé pozice. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta se dnes ráno setká se zástupci odborů k dalšímu jednání. Novými nestálými členy Rady bezpečnosti OSN budou Rakousko, Portugalsko, Trinidad a Tobago, Zimbabwe a Kyrgyzstán. Zvolilo je valné shromáždění. Dvouletý mandát jim začne 1. ledna. Rada bezpečnosti je jediným orgánem OSN, který může přijímat závazná rozhodnutí podle mezinárodního práva. Bruntálští kriminalisté obvinili v případě černých skládek s odpadem z Německa 4 muže. Obvinění podle policie dovezli v roce 2024 zhruba 600 tun nelegálního odpadu z Německa. Ten skončil na různých místech na Moravě, třeba v Jiříkově na Bruntálsku nebo v Heršpicích u Brna. Muži jsou obviněni z neoprávněného nakládání s odpady a hrozí jim vězení od 1 roku do 5 let. Sport. Lukáš Mokroluský jako jediný z českých reprezentantů postoupil na světovém poháru sportovních lezců v Praze z kvalifikace boulderingu. Z 11. místa prošel mezi 24 semifinalistů a v pátek se na Štvanici pokusí dostat i do bojů o medaile. Dnes je na programu kvalifikace v lezení na obtížnost, ve které se představí i Adam Ondra.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Humpolce a nehoda na Děčínsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna před Humpolcem u odpočívky pozor. Na kilometru 89 je v pravém pruhu překážka. Vypadá to na kus pneumatiky. A o kus dál na vjezdu k odpočívce pak stojí kamion. Zřejmě to souvisí. Po dálnici D5 z Prahy do Plzně jedou nadrozměrná vozidla s doprovodem. Před chvílí byly u exitu 28 z Dicep. Na kamerách jsme viděli, že jedou rychle, plynule v pravém jízdním pruhu. Hlášené uzavírky omezení na trase na D5 do Plzně z Prahy nejsou. Z dálnice D5 mají sjet u Plzně na exitu 67, pak Ejpovice, Rokycany a Strašice. A na Děčínsku silnici 13 Výlovem se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda, taky zásah záchranářů omezují průjezd v Teplické ulici na mostě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přehánky, ojediněle bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů, na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Důkladné prohlídky i všudy přítomní policisté. Přípravu českých fotbalistů na světový šampionát provázejí v New Jersey striktní bezpečnostní opatření. Také o tom uslyšíte za chvíli v nočním radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na generálku před mistrovstvím světa. Zítra ráno českého času nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Ve městě Harristown měla česká reprezentace trénink přístupný pro novináře, kteří se ale dlouho nemohli do areálu dostat.
1: Společně s dalšími českými novináři stojíme už zhruba půl hodiny před tréninkovým centrem New Yorku Red Bulls, kde za 10 minut začne trénink českých fotbalistů. Je tu velké množství policistů, kteří na nás evidentně nebyli připraveni a dlouho nás nechtěli pustit do areálu. Nakonec svolili pod podmínkou, že si sebou vezmeme jen věci nutné k práci a batohy necháme u vstupu. V opačném případě bychom totiž museli zhruba dalších 20 minut čekat na to, až nás prohledá policejní pes.
2: Hello. Myslím, že jsou úplně všichni překvapení tím, jak to tady vypadá. Vlastně nikdo nečekal, že budeme mít 24 hodin na hotelu a v počtech, který tam jsou. Jako. Samozřejmě prohledávání autobusů, vy jste sami měli jako potíž se dostat do toho areálu. Jo. Čekalo se vlastně na psy, který přijeli mimochodem asi 3 minuty po vás a batohy vám učuchal. Takže tady je velmi robustní a vlastně už jedou ten režim mistrovství světa. Oni jsou velmi profesionální, jsou velmi striktní, ale na druhou stranu to má i ty svý pozitiva. Ten areál je výborně zabezpečený.
1: Říká k opatřením v New Jersey bezpečnostní manažer České fotbalové asociace Jakub Schoř. Policisté provázejí národní tým téměř na každém kroku. Během zhruba čtvrthodinové cesty autobusem z hotelu do tréninkového areálu mu cestu razilo několik policejních aut.
2: Já jsem říkal, že to vypadá jako když jede prezident americký na fotbal, ale oni říkali, když jede prezident americký do Morristownu, protože on tady má letiště malý, kam lítá na golf, tak to stojí i dálnice, bezletová zóna, nelítají vrtulníky nic.
3: Asi je to trošku přehnaný, ale chtějí to mít, aby se nic jako nestalo, aby to bylo v pořádku. No. Je to hodně aut, ale třeba v tom Mexiku, co víme, tak to bude ještě víc. No. Tam budou vlastně vojenský auta, vojáci tam vyloženě nás budou eskortovat na ty tréninky a na ty zápasy.
1: Navázal na Jakuba Schoře reprezentační záložník Pavel Schulz. Bezpečnostní manažer fotbalové asociace má z celého mistrovství světa největší obavy z možného zemětřesení v Mexiku.
2: Guadalajara a Mexico City jsou v seismicky aktivní oblasti. A my jsme vlastně měli briefing s hráčema, než jsme se měli, ať už se to týká vlastně chování jako venku mimo hotel nebo na hotelu, tuhle tu část, co se týká zemětřesení možného. To jsem myslel naprosto vážně. Hráči jsou instruovaní, jak se mají chovat v případě tohohle krizového scénáře. Protože určitě je nepříjemný, aby v noci ve 3 hodiny ráno před zápasem začal hukat alarm prostě všem na mobilech. Samozřejmě nejsme na to zvyklí.
1: Dodává bezpečnostní manažer České fotbalové asociace Jakub Schoř. Z New Jersey Lukáš Michalík, Radiožurnál. Just a perfect day, drink sangria in the park.

0: Perfect Day. Píseň Perfect Day ve verzi z roku 1997 zazněla v nočním radiožurnálu. A studenti medicíny Olomoucké univerzity každý týden ve svém volnu a zdarma vyrážejí za lidmi v nouzi nebo bezdomova. Poskytují jim základní ošetření přímo v terénu. Často řeší třeba chronické rány, záněty, popáleniny nebo infekce.
1: Teďka se podíváme v podstatě do našeho batohu. Co se týče vybavení mediku na ulici, tak disponujeme jenom volně prodejnými prostředky, jelikož nejsme lékaři. Například zde můžete vidět balíček s obvazovým materiálem, tady jsou nějaká analgetika a zejména jsou to potom masti k hojení ran.
2: Přímo na ulici před charitní noclehárnou mi ukazuje obsah zdravotního kufříku medik Jan Grabčak. Vy už si zase kufřík zabalíte, jené, co vás dneska čeká?
1: Máme tam například teďka aktuálně paní, která má nějaký nespecifický zánět, pravděpodobně zubního lůžka a je k tomu všemu ještě z Ukrajiny. K tomu tam máme pána, kterému začíná na předkolení bercový vřed. A můžeme to jako zachytit v tom časném stádiu, takže se posnažíme zaléčit to, co nejlíp.
3: Mě pomohli hodně, hlavně s tou nohou, že doopravdy mám druhý stupeň artrózy.
1: Ještě se zeptám k té bolesti, ono je to i klidová bolest, nebo to bolí jenom?
3: No mě to třeba, já když jsem v klidu a třeba spím,
4: to je taková bolest, já jsem už až prčela.
1: Jo, hodně silná.
2: Jsou ti klienti pokaždé jiní, anebo se tam objevují ti sami?
1: Máme klienty, které ošetřujeme jednorázově, máme pak klienty, které vydáváme v podstatě na každý službě. Už se známe doslova jménem a ty klienti se na nás i těší.
2: Spolek Medici na ulici funguje při lékařských fakultách taky v Praze, Brně, Plzni a Hradci Králové. S rozšířením se počítá i do Ostravy. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: V nočním radiožurnálu zamíříme na závěr do světa filmu. V 5, tedy za 8 minut, s vámi pak bude už ranní radiožurnál a Petr Král. Filmový Minecraft nalákal loni do kin desítky milionů lidí po celém světě. Podařilo se mu to i přes rozporuplné ohlasy kritiků. Divákům se teď představuje druhý díl adaptace slavné videohry. Vrací se známá jména v čele s Jackem Blackem. K obsazení se ale připojuje i Kirsten Dunstová.
1: Já jsem Steve. Už jako kluk jsem toužil dolovat. Ale vždycky mi v tom někdo brání.
2: Pokračování se bude oficiálně jmenovat Minecraft Movie Squared. Autoři v názvu využívají slovní hříčku, kdy slovem Squared odkazují na čtverec i matematickou operaci na druhou. Film v nové upoutávce láká na známé tváře. Vrátí se Jack Black nebo Jason Momoa. Nově uvidíme Matta Berryho a Kirsten Dunstovou. Herečka stvární postavu Alex, která vytvoří dvojici s hlavním hrdinou filmu i videohry Stevem. Tvůrci ukázali také první záběry z natáčení na Novém Zélandu.
1: Cokoliv, o čem sníš, se tu dá vyrobit.
2: Loňský první díl v kinech uspěl a stal se po Super Mariovi druhým nejvýdělečnějším filmem podle videohry. Filmu se dařilo navzdory rozporuplným reakcím ze strany odborníků i části publika. Kritici Minecraftu vyčítali povrchnost a prvoplánový humor.
3: K vysoké návštěvnosti přispěla i pověst happeningu, která se vázala na některé projekce, kde diváci živě reagovali na film a přinášeli do kina různé objekty. Recenze většinou zdůrazňovaly hodně absurdní povahu dění v Minecraftu film.
2: Říká o snímku filmový kritik radiožurnálu Pavel Sladký. Česká premiéra bude 22. července 2027.

0: 9 hodin. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
1: Vedoucí úřadu vlády se sejde s odbory, ty vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli přesunu agent pod ministerstva. NATO slíbilo Ukrajině vojenskou i politickou podporu. České volejbalistky zahájily sezónu elitní ligy národů vítězstvím nad Čínou. A bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm, nejvyšší teploty do 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta se dnes sejde s odbory. Ty totiž včera vstoupily do stávkové pohotovosti. Protestují proti rozhodnutí vlády o přesunu některých agent úřadu pod ministerstva. Týká se to třeba oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo rovnosti žen a mužů. Odboráři se obávají narušení funkčnosti systému. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO má ale změna systém vylepšit.
3: Ty obavy nejsou opodstatněné, my jsme transparentní, mluvíme, vysvětlujeme a jsme o tom přesvědčeni, že všechny ty kroky směřují k vylepšení.
1: Podle mluvčího odboru Ondřeje Medala budou zaměstnanci v případě schválení přesunu stávkovat. Podle plánu vlády se zaměstnanci i agenda pod jednotlivá ministerstva mají přesunout na začátku července. V Kyjevě zasedala Rada NATO Ukrajina. Jednání se zúčastnil generální tajemník NATO Mark Rutte a velvyslanci členských zemí. Výsledkem bude další politická a vojensko-technická pomoc Ukrajině při obraně před ruskou agresí.
4: Šéf NATO Mark Rutte v Kyjevě prohlásil, že Ukrajina je teď tak úspěšná, že ruský prezident Vladimír Putin směl organizovat přehlídku 9. května pouze se souhlasem ukrajinského prezidenta Zelenského. Rutte tak ironicky komentoval fakt, že ukrajinské drony jsou schopné zasáhnout prakticky jakékoliv cíle v Rusku. Volodymyr Zelenský prohlásil, že je jen otázkou času, kdy Ukrajina přistoupí k rozsáhlejším odvetným úderům. Podle Zelenského by Ukrajina měla ještě v červnu získat další zahraniční vojenskou techniku z programu nákupu zbraní Pearl. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
1: Začíná jubilejní 10. ročník veletrhu vědy. Největší populárně naučná akce v Česku nabízí ode dneška do soboty v pražských Letňanech přes 100 expozic. A to jak z přírodních, technických, humanitních, tak i společenských oborů. Expozice připravují nejen pracoviště Akademie věd, ale taky vysoké školy, firmy nebo vědecká centra. Zapojí se i zahraniční instituce. Třeba Slovenská akademie věd, říká za organizátory akce Marek Todorov.
5: Ve společné expozici nabídne například ukázky technologií čištění dvou průmyslově znečištěných vod nebo pohled do mikrosvěta moderních materiálů. Chybět však nebudou ani humanitní obory. Návštěvníci se tak mohou seznámit s literární mapou Bratislavy nebo se zúčastnit kreativních workshopů propojujících vědu a umění.
1: Sport. České volejbalistky na úvod nového ročníku Ligy národů porazily Čínu 3-0 na sety. Zahájili tak druhou sezónu v elitní lize, ve které minulý rok bojovali o postup do čtvrtfinále. Stejně jako loni, ale hlavním cílem českého týmu udržení v soutěži. Výhra nad Čínou na tom nic nemění, jak řekla Radiožurnálu Sport univerzálka Monika Brancuská.
6: Já si nemyslím, že by se naše cíle měnily. Pořád jsme poměrně malá země. Samozřejmě je dobrý mít velký ambice, ale ta konkurence je veliká. Tohle byla senzační výhra. Myslím si, že jsme za ní všichni rádi i za zkušenosti, které nám dala, ale pořád je hlavním úkolem to venule udržet.
1: Ve druhém zápase úvodního hracího týdne se Češky utkají s dalším favoritem Polskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D1 u Humpolce a nehoda v Ostravě. Na dálnici D1 z Prahy do Brna před Humpolcem odklidili z pruhu překážku, byl to zřejmě kus pneumatiky. Poblíž na kilometru 89 na vjezdu k odpočívce stojí kamion z Krajnice, zasahuje do odbočovacího pruhu. Po dálnici D5 z Prahy do Plzně se pohybuje vojenský konvoj s doprovodem. Teď za exitem 62 Rokycany jedou plynule blokují jen pravý pruh, kolona se za nimi netvoří. Z D5-ky mají sjet už za chvíli u Plzně z exitu 67, pak Ejpovice, Rokycany a Strašice. Ve Slezské Ostravě na křížení Vratimovské ulice s Rudnou se srazila dvě osobní auta. Nehoda bez dalších podrobností je ve směru z Havířova do Ostravy. U nehody čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přehánky, ojediněle i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty od 23 do 28 stupňů, na západě Čech jen kolem 21 a na horách většinou 15. Tolik zprávy. A po nich už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, bude to velmi pestré, jak jsme slyšeli v předpovědi počasí, takže jasno, polojasno, oblačno, déšť, přehánky, ojedinělé bouřky. Prakticky všechno, chybí už jenom sníh, mráz a led. Tak toho se dnes ve čtvrtek 4. června nedočkáme. Tady je ranní radiožurnál, ať už nám obloha přichystá cokoliv, tak přejeme, ať ten den je pro vás veskrze pohodový a úspěšný. Pokusíme se proto i něco udělat. Dobrý trop.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král. Dělí.

0: Dobré ráno, šťastnou cestu vám všem. Zdravíme i naše dopravní zpravodaje, hraní Radiožurnál. Dnes ale začínáme teď auty bez řidičů. Ano, na brněnském výstavišti testují v hale samoovládací uklízecí auto. To vyvinula brněnská technologická firma, a to ve spolupráci s chorvatskými experty. No a v ranním Radiožurnálu se podíváme, jak vypadá jedna taková uklízecí směna tohoto auta.
1: Mechatronik Lukáš Gelo z firmy Brink Auto mi ukazuje, jak se vepředu na autě roztáčí dva kotoučové kartáče, které čistí podlahu. Celé elektrické uklízecí auto je velké asi jako menší dodávka. Je vybavená samoovládacím systémem.
2: Předtím, než ho nasadíme v nějakém areáli, tak ten areál zmapujeme. Vytvoříme si vlastně GPS mapu a 3D mapu. GPS senzory vedia poskytovat přímo polohu s přesností na pár centimetrů.
3: Když ten vůz narazí na nějakou překážku, může se to stát, že jakoby narazí nebo?
2: Nenarazí. Pokud tam stojí prekážka, tak zastavuje a kontroluje si to přibližně 10 metrů dopredu. Pokiaľ vidí samozřejmě, tak se vypozře vlastně aj za zákrutu, či mu tam už náhodou něco nestojí.
1: Černomodrý vůz je vybavený zametacími kartáči s ostřikem. Jsou vysunuté před čelem auta.
2: A je tu vysávacia hubica, která saje odpad priamo do kontajneru, plus je tu dodatočná hubica, která je hore na aute, která slouží na manuálne čistenie, manuálne vysávanie.
1: Doplňuje Gelo. Firmě s vývojem pomáhají Veletrhy Brno, které svůj areál nabízí pro testování různých inovací a jejich mluvčí Jiří Palupa dodává, že by výstaviště mohlo takový uklízecí vůz skutečně používat.
4: My sledujeme vývoj vlastně této technologie a vývoj toho vozítka a v případě, že bude testování ukončeno a že to bude plně funkční, tak ho rádi využijeme.
1: Vůz může zatím uklízet jen uzavřené prostory, například logistické areály nebo výstaviště. Na chodníky do ulic ještě nesmí. Jakub Holer, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál 4/6. Německo bude pokračovat s kontrolami na hranicích se svými sousedy, a to i přes doporučení Evropské komise zrušit je. Německo ale stále tvrdí, že kontroly na vnější hranici schengenského prostoru kvůli nelegální migraci nefungují dostatečně. Podle komise pokusy o nelegální přechody hranic klesají, nicméně zrušení kontrol státům nařídit nemůže. Ceny asfaltu rostou, a to kvůli konfliktu na Blízkém východě, který zdražuje ropu. Za opravy silnic si tak připlácí i města a obce, a my se po 17:30 vydáme do středokluku Prahy.
1: Východ našeho území stále ovlivňuje okluzní fronta, proto se tam stále vyskytuje hodně oblačnosti i déšť. Ostatní území už je pod vlivem oblasti vyššího tlaku vzduchu. V těchto místech tedy převládá jasná obloha, na západě polojasno až oblačno. Ojediněle si ale dávejte pozor na mlhy. Teploty se nejčastěji pohybují od 11 do 7 stupňů. Na východě území pod zvětšenou oblačností zůstaly teploty o trochu vyšší a pohybují se v rozmezí mezi 14 a 11 stupni. Například v Karviné nebo v Bohumíně dosahuje teplota právě téměř ke 14 stupňům. Naopak úplně nejchladněji je na Šumavě. Na meteorologické stanici Rokycká slať klesla teplota 1 stupeň pod nulu. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Miley Cyrus 5.20 v ranním radiožurnálu. Předvolebními plakáty vládní SPD v roce 2024 podněcovalo k nenávisti. Rozhodl tak obvodní soud pro Prahu 1 s tím, že hnutí má zaplatit 3 miliony korun pokuty. Rozsudek není pravomocný, SPD vinu nadále odmítá a tvrdí, že jenom sdělovalo své názory na migrační pakt a zneužívání sociálních dávek.
1: Šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura s peněžitým trestem nesouhlasí. Podle něj na plakátech nešlo o rasismus, ale o svobodné vyjádření názoru.
2: Nesouhlasíme s rozsudkem, jelikož cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
1: Předvolební plakáty SPD umístilo na billboardy na Václavském náměstí v Praze v roce 2024 v kampani před krajskými a senátními volbami. První z plakátů zobrazoval muže tmavé pleti se zakrveným nožem a košilí, kterého doprovázel text o chirurzích z dovozu. Na druhém billboardu SPD zobrazila dva romské chlapce, jak kouří cigarety s textem, který odkazuje na to, že nechodí do školy. Další obžalobě kvůli tomu čelí i samotný Tomio Okamura. Jeho stíhání je v tuhle chvíli ale pozastavené, protože ho poslanecká sněmovna odmítla vydat. Právní zástupce hnutí SPD Adam Batuna řekl, že ani SPD, ani její předseda Tomio Okamura nikdy neútočili rasově ani xenofobně.
3: Pouze poukazují na problémy, které jsou spojené s nedostatečnou integrací migrantů a problémy, které jsou spojeny s nelegální migrací a rovněž, když se vrátíme k tomu plakátu s cikánskými dětmi, tak problémů, které jsou spojeny s vyplácením dávek osobám, které nechci své děti neposílají do školy.
1: Podle ministra pro sport a předsedy poslanců motoristů Borise Šťastného vztahy ve vládní koalici kvůli rozsudku ohrožené nejsou. Místopředsedkyně opozičních Pirátů Olga Richterová řekla, že je potřeba rozhodnutí soudu respektovat.
4: SPD často rozehrává politiku nenávisti namísto řešení, namísto toho, co by skutečně prospělo mladým rodinám. Jim jde o politické body. Politika nenávisti nemá mít v naší společnosti místo.
1: Uložený trest 3 miliony korun označila soudkyně Ivana Tichá za výchovný. Vyšla z příjmů SPD, které od státu dostává 40 milionů korun ročně. Jan Duchoslav, Radiožurnál.

0: S vámi ranní radiožurnál. Aktuální témata. Prezident dnes přijme současného zástupce náčelníka generálního štábu, který má nahradit v čele toho současného, i o tom budeme určitě mluvit. A to, že nás čeká velmi pestrá předpověď počasí a od oblohy pestrý den, tak to se dozvíte hned po zprávách.
1: Host radiožurnálu.
2: Praha hostí světový pohár v lezení. Jedním z hlavních taháků bude i nejlepší český lezec Adam Ondra. Jak se připravuje na domácí závod, kde ho budou sledovat tisíce fanoušků? Je pro něj vystoupení před českým publikem větší motivací nebo spíš tlakem? A jak se vůbec změnilo sportovní lezení od chvíle, kdy se dostalo na olympiádu?
1: Host radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno v 17:30. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
4: Sněmovna bude dnes jednat o tom, koho navrhne na státní vyznamenání. Na seznamu je podle šéfa dolní komory Tomia Okamury z SPD v tuto chvíli 151 kandidátů. Mezi nimi i třeba bývalý prezident Miloš Zeman. O každém člověku budou poslanci hlasovat zvlášť. Prezident pak může, ale nemusí návrhům sněmovny vyhovět. Všechny země Evropské unie souhlasily s první fází přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Na síti X to oznámila ukrajinská premiérka Julia Svyrydenková. Kyjev oficiálně zahájil rozhovory o přistoupení k Unii už před 2 lety. Jednání ale blokovalo Maďarsko. Jeho nový premiér Péter Maďar včera oznámil, že se mu podařilo uzavřít s Ukrajinou komplexní dohodu o rozšíření práv maďarské menšiny žijící na Ukrajině. Pražští hasiči a záchranáři dnes pořádají cvičení na Vltavě. Napodobovat budou zásah při lodní nehodě, která se stala v maďarské Budapešti v roce 2019. Jednotky by měly zachraňovat zhruba 35 figurantů. Jednoho z nich navíc přímo z výletní lodi vyzvedne záchranářský vrtulník. Nácvik začne v 10 hodin mezi mostem Legií a Palackého mostem.
5: Sport.
4: Světová jednička Arina Sabalenková nečekaně vypadla na tenisovém Roland Garros už ve čtvrtfinále. Běloruská favoritka prohrála s ruskou Schneiderovou 6-3, 5-7 a 0-6. Ta se o účast ve finále utká s Polkou Chvaliňskou, která porazila 7-6 a 6-3 Rusku Kalinskou. V semifinále tenisového Roland Garros je taky Ital Arnaldi, kterého čeká Krajan Koboli.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážky na D1 u Humpolce a Větrného Jeníkova. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna před sjezdem na Humpolec dejte pozor. Na 89,5 kilometru stojí kamion ve sjezdu k odpočívce. Větší částí blokuje odbočovací pruh. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec velmi opatrně na kilometru 100 stojí ve stoupacím pruhu porouchané vozidlo, musí se vybočovat. Na D2 z Bratislavy do Brna zpozorněte za sjezdem na Břeclav. Ve směru na Brno stojí na 49,5 kilometru kamion v odstavném pruhu. Na místo přijela šipka, některá auta vybočují. A v Ostravě na Rudné směrem z Havířova na křižovatce s Vratimovskou řeší srážku 2 aut. Je tam krátká kolona na zhruba 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: V posledních dnech je počasí u nás jako na houpačce a ne jinak tomu bude i dnes. Čeká nás zase jiné počasí, než jsme zažívali včera. A dnes to vychází na slunečno. Bude polojasno až jasno, ale opět v Čechách začne odpoledne od západu oblačnosti přibývat a k večeru se v západní polovině Čech přidají místy přehánky, déšť, ojediněle i zabouří. Na Moravu a do Slezska se mraky dostanou až později odpoledne a večer. Teploty dnes budou vysoké, od 23 do 27 stupňů. O trochu chladněji bude na západě Čech, tam ukážou teploměry kolem 21 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte 15, na Šumavě 18 stupňů. A foukat k tomu bude mírný jihozápadní až jižní vítr, který se bude k večeru měnit na severozápadní a v bouřkách bude přechodně zesilovat. Na jihovýchodě naší republiky ale povane zpočátku jen slabý proměnlivý vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Marcela Halová s počasím, čas 6:45 a téma za chvíli mimo jiné to, že kvůli válce na Blízkém východě zdražují opravy silnic a dálnic.
6: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: S vámi Radin Jarežurnál, teď 7 minut po 17:30 míříme na silnice, ale z jiného důvodu než kvůli dopravy aktuální. Silničářům se totiž prodražují opravy silnic, a to kvůli rostoucím cenám pohonných hmot, zemního plynu anebo asfaltových směsí. Právě u asfaltu platí některé firmy proti podzimu až dvojnásobné ceny. A zaplatit někdy až stovky tisíc víc musí i města, obce, které cesty opravují.
1: Vidíme deponie s kamenivem, ze kterých nakladač dává do násypek.
2: Říká vedoucí obalovny ve Středoklukách u Prahy Milan Vala.
1: Odtud to jde do boxů, kde se pak naváží to kamenivo podle receptury a pustí do míchačky.
2: Tam se pak do směsí přimíchává takzvané asfaltové pojivo. Za tunu nejčastěji používaného typu tohoto materiálu zaplatila firma POR, která obalovnu vlastní loni v listopadu necelých 8,5 tisíce korun. Letos v květnu to bylo přes 17 tisíc. Kvůli zdražení asfaltu se obcím a městům zvyšují také ceny za opravy silnic. Problém mají například v Sedlčanech na Příbramsku. Podle nezávislého starosty obce Ivana Janečka se třeba cena oprav ulice Na Potůčku zvýšila o stovky tisíc korun.
3: Vzhledem k situaci, že dochází ke zdražování ropných produktů, bude ta částka navýšena o 400 tisíc.
2: Původně měla obec zaplatit přes 6,5 milionu korun. Dražší budou také opravy dálnic. Potvrzuje to generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
4: Díky tomu, jaká situace aktuálně je, třeba s ohledem na válečný konflikt na Dálném východě, tak je možné, že zde dojde určitému navýšení těch nejbližších jako měsíců.
2: Přesná čísla ale zatím ředitelství silnic a dálnic nezná, dodává jeho mluvčí Jan Rídl.
5: Zhotovitelé kvalifikují uvedenou situaci převážně jako vyšší moc, současně ji často podřazují podle smlouvy i pod rizika objednatele.
2: Zvyšování cen asfaltu je podle stavby vedoucího Pavla Aksamita problém například pro stavební firmu Metrostav, která buduje jeden z úseků dálnice D7 z Prahy do Chomutova.
6: Je to v řádech podle mě tak 10-15%. Dělá nám to velký problém, jako se týče dopadu do ceny díla.
2: Kvůli válce na Blízkém východě se zvýšila také třeba cena pohonných hmot nebo zemního plynu. Richard Webs, Radiožurnál.

0: posloucháme Radiožurnál, už víme, že tenista Jakub Benčík se poprvé v kariéře probojoval do Grand Slamového semifinále a French Open ještě jinak. Turnaj spotřebuje údajně až 100 000 žlutých míčků. Inovátoři proto přemýšlejí, jak tenisový odpad využít. Český startup z něj zkouší vyrábět bezpečnější hračky pro psy a nebo také izolační desky.
1: On málo skáče, je opotřebovaný. Tenhle už je trošičku víc ohraný.
2: Vít Glozer předvádí ohrané tenisové míčky. Ve skladu jeho firmy je jich přes 100 000.
3: Průměrná životnost toho tenisáku je 6-7 hodin.
2: Každý rok se na světě vyhodí 100 miliony míčků. Hodit je po psovi, ale není dobrý nápad, upozorňuje technolog českého startupu Jiří Brejcha.
4: Je na ně nachytaná řada různých částic, tak obyšuje sklovinu tomu psovi.
2: Jiřího Brejchu proto napadlo vyrábět psí hračky z recyklované gumy, původem právě z tenisových míčků.
4: Aby to tomu psovi neškodilo.
2: Gumový kroužek, to není jenom černá guma, ale jsou tam zelené tečky.
4: To je pravda, využili jsme deť, která obsahuje i zbytky toho melatonu.
2: Tenisové míčky jsou slepené z několika základních materiálů. Z kaučuku, čili gumy, a z ovčí nebo umělé vlny, melatonu. Rozebrat se dají jenom, když se míčky rozdrtí na kousky.
3: Najít drtičku nebylo vůbec jednoduchý. Drtiče, který dělají pneumatiky, tam jsme neuspěli.
2: Žlutý mech z míčků se dá použít jako podklad v koňských jízdárnách, z gumových kousků pružné podlahy například na hřištích. Podle českých inovátorů by ale byla škoda materiál v podstatě zakopat do podlahy. Martin Zedníček chce tenisovou směs umístit na viditelnější místa.
5: V interiérovém designu a stavebnictví.
6: To je dohromady guma i s tím filcem.
5: Tady ta vlna způsobuje to, že ten materiál je porezní. Přirozeně akustickou funkci.
6: Je to tlumí hluk.
5: Zkouma, jo.
2: Další problém ale je, jestli se výroba z recyklovaných míčků vyplatí. Doposud totiž sběr a zpracování platí dárci. Ze skladu ohraných tenisáků v Praze z Braslavy, Martin Srb, Radiožurnál.

0: Humpolce a kolona u Domašova. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Humpolec se velmi opatrně. Na kilometru 100 stojí ve stoupacím pruhu porouchané vozidlo, musí se vybočovat. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov citelně zesílil provoz kamionů. Zastavují se na kilometru 176 a nesouvisle pokračují do zúžení v Brně. Levý pruh jede zatím téměř plynule. A na dálnici D2 z Brna do Bratislavy spozorněte za sjezdem na Břeclav. Na 49,5 kilometru stojí v odstavném pruhu kamion. Na místo přijela šipka, některá auta vybočují. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Celý tento týden zažíváme střídavé počasí s denním chodem. Včera bylo převážně zataženo, deštivo a kvůli tomu byly i nižší teploty. Dnes naopak slunečno, jasno až polojasno a až během dne se bude nebe od západu zatahovat. Smraky opět na naše území přijdou i srážky. A teploty budou oproti včerejšku a díky slunci zase vysoké, tedy letní. Pohybovat se budou mezi 23 a 27 stupni. Chladněji bude jen v západních Čechách, kde bude nejdříve přibývat oblačnosti. Tam na mě říte jen 21 stupňů. Na horách, tisíci metrech nad mořem, očekávejte teplotu kolem 15 stupňů. Na Šumavě ukážou teploměry o 3 stupně víc. Krásný čtvrtek.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

Ranní radiožurnál v 5.50. Státní zastupitelství udělalo definitivní tečku v kauze údajné pomluvy, které se měl vůči spolku Skupina D, organizujícímu sbírku na nákup dronů pro Ukrajinu, dopustit poslanec Pavel

0: Žička z hnutí ANO. Trestní oznámení podal jeden ze zakladatelů, hlavní tvář skupiny D, Ondřej Vetchý. Policie věc odložila a jak zjistil i rozhlas.cz, závěr kriminalistů nyní potvrdilo také státní zastupitelství, čímž je kauza pravomocně skončena. My teď míříme k mnohonárodnostní misi NATO v Litvě. Její členové aktuálně cvičí průzkum terénu, obranu strategických koridorů i útok na protivníkovy pozice. Cvičení s názvem Štít svobody tentokrát vede německá brigáda. No a pod jejím velením působí také čeští vojáci, konkrétně ze 102. průzkumného praporu v Prostějově.
1: Máme tu náročný terén. Volný prostor je pro tanky ideální. Mohou jet rychle, mají přehled, ale tady přijíždí do zalesněného, navíc kopcovitého terénu. Díky průzkumným dronům mají dost informací o prostředí, takže vědí, že je tu takzvaný choke point. V našem případě má podobu úzkého koridoru mezi dvěma jezery. Z vojenského hlediska je to ideální místo pro obranu.
2: Popisuje místo, na kterém se nacházíme, podplukovník Karsten Dyba, vedoucí komunikace německé 45. obrněné brigády v Litvě. Obránci už jsou na svém místě. Tak vypadá jedno zadání z měsíčního cvičení Štít svobody, které tady v Litvě německá 45. obrněná brigáda vede. Cvičení se účastní přibližně 2900 vojáků. Asi 1800 z nich jsou právě Němci.
1: Naším úkolem je bránit východní křídlo NATO proti jakémukoliv možnému nepříteli. Naší přítomností vysíláme jasný signál. Naše brigáda je připravená reagovat a bránit Litvu. Cvičíme tu válku budoucnosti. Učíme se z toho, co vidíme na bojištích na Ukrajině.
2: V příštím roce už by tu ale německá brigáda měla mít 5000 vojáků, jak říká podplukovník Dyba.
1: K tomu, abychom tu umístili celou brigádu, nás oslovila sama Litva. Máme každodenní velmi vřelou zpětnou vazbu. Litevci nám děkují. Díky, že tu jste, díky, že nás bráníte. Pro německé vojáky je docela překvapivé být takhle někde vřele vítáni.
2: Od začátku tohoto roku Německo převzalo velení i nad mnohonárodnostní bojovou misí NATO, která je v Litvě umístěná od roku 2017. Proto se cvičení účastní i vojáci z dalších 7 států, například z Norska, Belgie, Nizozemska a České republiky. Od ledna tu slouží vojáci ze 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka v Prostějově.
3: Naš hlavní úkol tady v Litvě je zhromažďování informací z prostoru nasazení a jejich následná distribuce pro velitele a jeho rozhodovací procesy v případě operačního nasazení.
2: Říká mluvčí praporu Bridget Ročňáková. Kromě plnění vlastního úkolového zadání v terénu, Češi prochází i výcvikem v jiných oblastech. Například výcvikem protichemické obrany nebo taktické první pomoci. Vše v mezinárodním prostředí. Z Pabrade Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Jsou to jména, která měla být zapomenuta.
0: Jan Bula a Václav Drbola.
1: Dva kněží, kteří položili život za víru.
0: A teď po více než 70 letech se dočkají zadosti učinění.
1: Novodobí mučedníci.
0: Příběh venkovských farářů, kteří se stali symbolem odporu vůči útlaku a přišli o život ve vykonstruovaných procesech.
1: Postřehy pamětníků a vyprávění katechetek, které o nich přednášejí na školách.
0: Novodobí mučedníci.
1: Seriál Radiožurnálu o dvojici, která se stane prvními blahoslavenými moderní české historie.
0: Denně krátce po 10:30.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Ještě než čeští fotbalisté poprvé kopnou do míče na mistrovství světa,
1: udělejte s námi pár kroků zpátky ve fotbalovém seriálu Radiožurnálu.
0: 20 let čekání.
1: Trnitá cesta kvalifikační skupinou.
0: Trenerská výměna.
1: Penaltová euforie.
0: I skládání týmu pro největší sportovní akci roku.
1: Cesta na mundial.
0: Všechno, co potřebujete vědět před začátkem mistrovství,
1: ve sportovní sérii Radiožurnálu každý den po 8:45.
0: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál 6 hodin. Zprávy a Eliška Závrocká.
3: Prezident Pavel se dnes setká s budoucím náčelníkem generálního štábu Hlaváčem. Chce znát jeho priority v čele armády. Česká konference rektorů bude jednat o připravované reformě vysokých škol. České fotbalisty čeká v noci na pátek generálka na mistrovství světa s Guatemalou. Kolona kamionů popojíždí na D1 před Brnem směrem z Prahy. A bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm. Nejvyšší teploty do 28 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Prezident Petr Pavel se dnes sejde s budoucím náčelníkem generálního štábu Miroslavem Hlaváčem. Chce slyšet jeho priority. Hlaváč se chce věnovat budování moderního vojska, které bude plnit spojenecké závazky.
4: U vzdušných sil je to vlastně příprava na přijetí letadel F-35 a samozřejmě ta nejvyšší priorita v této oblasti je protivzdušná obrana, navýšení jejich schopností a příprava protidronové ochrany.
3: Vláda navrhuje, aby Hlaváč do čela armády nastoupil 1. července. Pavel řekl, že věc neplánuje zdržovat a je připravený Hlaváče jmenovat v nejbližším možném termínu. Česká konference rektorů dnes bude jednat o chystané reformě univerzit a novém vysokoškolském zákonu. Ten má přinést změny v řízení i financování vysokých škol. Do diskuze se má zapojit i ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Rektorům má představit další postup přípravy návrhu. Rektoři se zajímají zejména o to, jaké jsou v systému záruky proti případným problémům a politizaci českých univerzit. Pokračuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
5: Mezi tématy, o kterých chtějí zástupci ministerstva školství na zasedání České konference rektorů hovořit, jsou například příprava nového vysokoškolského zákona, do které jsou zástupci České konference rektorů, ale i Rady vysokých škol aktivně zapojeni, a dále výsledky hodnocení vysokých škol nebo rozpočet na vědu, výzkum a inovace.
3: Oblíbený francouzský zpěvák Patrick Bruel zrušil sérii koncertů v Kanadě kvůli obvinění ze znásilnění a sexuálního napadení. Bruel čelí vyšetřování ve Francii i Belgii. Všechna obvinění popírá.
6: Patrick Bruel patřil v 90. letech nejpopulárnějším francouzským zpěvákům. V té době se dokonce mluvilo o Bruelmánii. Oblíbený zpěvák a herec sbíral ocenění a převzal taky insignie rytíře Národního řádu za zásluhy. Teď čelí 8 trestním oznámením kvůli sexuálnímu napadení. Ze znásilnění ho obvinila moderátorka Flamy Flamánová. Ta tvrdí, že ji Bruel zneužil v pařížském bytě v roce 1991, když jí bylo 16 let. Zpěvák všechna obvinění odmítá. Už dříve zrušil svá letní vystoupení na festivalech ve Francii, ve Švýcarsku a taky v Belgii. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: V okolí Labské boudy v Krkonoších dnes horská služba pořádá mezinárodní cvičení záchranářských psů. Do nácviku pátrání se zapojí 5 desítek specializovaných kynologů z evropských zemí. Tak rozsáhlé cvičení se dosud v Krkonoších ještě nekonalo.
7: Výcviku se účastní členové horské služby z Českých hor, jejich kolegové z Polska, Slovenska nebo Německa. Zdokonalují své psy hlavně v pátrání. Osoby hledají v různých terénech. Učí se používat nový software pro hledání, zvaný pátrač. Čekají je také nejrůznější přednášky. Z Krkonoš Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
8: Sport. České fotbalisty čeká poslední přípravný zápas před startem mistrovství světa. V pátek ve 2 hodiny ráno našeho času nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Oproti nedělnímu utkání s Kosovem se v generálce na šampionát sestava změní, říká reprezentační trenér Miroslav Koubek.
9: S Kosovem některý, dejme tomu, zkušenější hráči, kteří mají za sebou hodně, neměli zátěž, jo, takže teď to zase musíme vzít z druhého konce. Potřebujeme toho hráče dostat do herního varu, do herní praxe, takže nějak to rozložíme, kdy tam bude asi větší minutáž pro ty hráče, kteří právě s Kosovem nehráli.
0: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D5 u Vráže a kolona na D1 u Domašova. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy zvolněte před sjezdem na Vráž. Hned za sjezdem na 14. kilometru se srazila dvě auta. Stojí u středových svodidel, kolem se pohybují řidiči a uprostřed mezi pruhy jsou kusy plastů. Náhle se zpomaluje kolona, zatím krátká. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 173 popojíždí kolona kamionů, je nesouvislá, místy bez pohybu. Levý pruh jede téměř plynule až do omezení v Brně. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy zpozorněte za sjezdem na Břeclav. Na 49. a půltém kilometru stojí kamion v odstavném pruhu, na místě je šipka. Je tam ovšem mlhavo, některá auta vybočují. V Liberci Rochlicích zbystřete na průjezdu po silnici 14 směrem z Vratislavic do centra, tedy ještě před nájezdem na 35. Na rychlostním úseku běhá pes. A v Praze ve Gbelské směrem na D8 se za nájezdem z Novopatské srazila dvě auta. Je tam krátká kolona, ovšem výrazně delší se tvoří na Novopatské. Má zhruba půl kilometra a narůstá. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čekáme polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přehánky, ojediněle i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty od 23 do 28 stupňů, na západě Čech jen kolem 21 a na horách většinou 15. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
11: Hezký den, milí posluchači, čtvrtek 4. června a vítám vás u začátku vysílání Radiožurnálu Sport. Čeká nás nabitý program, a to nejen do 10., kdy trvá náš ranní blok, ale po celý den, a jak jste slyšeli ve zprávách, i v noci se budete moci bavit sportem, konkrétně fotbalem, protože vrcholí přípravné duely na mistrovství světa. Když jsme u toho, že Češi hrají s Guatemalou, tak jejich soupeř ze skupiny Jižní Korea hrál teď o několik hodin zpět, porazili jeho Korejci Salvador z tým světového žebříčku FIFA 1-0. Rozhodl hráč, který možná není úplně vám příliš známý, Dongyeong Lee, který hraje za Ulsan, ale největší hvězdy zasáhly do toho klání, ať už to byl stoper Minjae Kim, který hraje za Bayern, anebo střídající hráči jako bývalý hráč třeba Tottenhamu Hotspur Son Heung-min. Takže Korejci jsou připraveni, samozřejmě jsme zvědaví na to, jak se budou měřit s českou fotbalovou reprezentací. Oni uslyšíte taky od našeho fotbalového experta Pavla Horváta, ale těch témat je spousta, tak doufám, že se vám bude dobře vstávat, že vás trošku pobavíme, informujeme a tak nějak s námi strávíte příjemný den. Ať se vám tedy dobře vstává a dobré ráno.
0: Radiožurnál Sport
1: a Jan Pěruška.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 4. června, svátek slaví Dalibor, tak přejeme všechno nejlepší. Pochopitelně v posledních dnech můžete slyšet taky dost o jednom z posledních vrcholících klání, co se týče soutěží kolektivní sportu. Je to basketbalová národní liga a hráče Nymburka po včerejšku dělí už pouze 2 vítězství od 21. titulu v nejvyšší soutěži. Před svými fanoušky si totiž ve druhém finále nymburští poradili po velmi vyrovnaném průběhu s Pardubicemi, a to až v koncovce rozhodli o výhře 80-74. V té sérii je to aktuálně tedy 2-0 na zápasy pro české hegemony s třetím nejlepším střelcem týmu, autorem 9 bodů Františkem Rilichem. Si na palubovce sportovního centra povídal před přesunem finále na východ Čech kolega Jakub Kanta.
1: Po dvou zápasech finále stále 100% Nymburk. Jak se bude za tou výhrou 80-74 ohlížet František Rilich?
2: To nejdůležitější je to finální skóre. Jsme rádi, že jsme to dokázali urvat takhle v těsný koncovce, a myslím, že nejdůležitější, že jsme se odnesli 2 výhry takhle doma, ale bude to ještě o to těžší v těch Pardubicích.
1: Kousali Pardubice?
2: Kousali hodně, celý zápas. Nevzdávali se a je vidět, že to je prostě neskutečně dobrý tým.
1: Vyhráte s celoobličejovým krytem, co vám je?
2: Měl jsem zlomený nos, že ještě nosím masku.
1: Ale už vás to teda nikdy nelimituje.
2: Už jenom kvůli riziku a prevenci.
1: Ono to bylo vidět i při té hře, vy jste se zase klasicky vrhal prostě po míči, bojoval, snažil se v obraně, ale došlo i v útoku, ne?
2: Jo, něco se povedlo i v útoku, takže za to jsem taky hodně rád.
1: Teď vás čekají 2 zápasy v Pardubicích, je mi jasné, že to tam budete chtít ukončit, ale kudy tam povede ta cesta k tomu?
2: Musíme hrát stejně tvrdě a nenechat si je utíct. Samozřejmě, když si uděláme nějaký náskok, tak nesmíme polevit. Podařilo se nám dostat vždycky nějaký hezký skóre, ale vždycky nám se vrátili. Já si myslím, že hrát stejně basket a nepolevovat.
1: Taky by vám mohlo hrát do not to, že máte širší rotaci, že Pardubice mají ty klíčové hráče v menším počtu. Vy můžete překvapit každý z té soupisky. Je tohle taky věc, která by mohla hrát roli?
2: Myslím si, že určitě zdobí nás to celou sezónu a hodně se o to opíráme, že máme víc hráčů, který můžeme vystřídat, a já si myslím, že to může hrát velkou roli i v těch venkovních zápasech.
1: Říká František Rilich po vítězství ve druhém finále Národní basketbalové ligy. Z Nymburka Jakub Kanta, Radiožurnál.
0: Jak padlo v tom rozhovoru, série o titul pokračuje v Pardubicích v neděli a v pondělí. Teoreticky vzhledem k těm spekulacím o možném konci basketbalu v Nymburce a přesunu do Slavie, to mohly být včera vlastně poslední minuty soutěžní v rámci nejvyšší soutěže ve středních Čechách v Nymburce. Každopádně dneska se můžete těšit také na vrcholový basketbal, protože o třetí místo budou hrát hráči Opavy a Brna. Brňané vyhráli první duel z té série, která se hraje na 2 vítězné duely. Takže dneska v Opavě můžou právě jeho Moravané udělat poslední krok k bronzovým medailím. Pokud chcete sledovat tenhle duel, tak začíná v Opavě v 18 hodin.

Posloucháte Radiožurnál Sport. 4. června jsou na programu dva semifinálové zápasy dvouhry žen na tenisovém Roland Garros. Pochopitelně i náš reportér David Prouza se dneska už ráno spojí s komentářem například k senzačnímu vypadnutí bělorusky Sabalenkové, která vypadla s ruskou Schneiderovou po 3setové bitvě, byť ten třetí set nakonec dopadl v její neprospěch světové jedničky kanárem, tedy 0-6. No, emoce, které prožívala Sabalenková, možná David Prouza po 8:30 popíše i v našem vysílání, nicméně po jejím výpadku už je jisté, že v turnaji nepokračuje ať už mezi muži anebo mezi ženami žádný dřívejší vítěz jakéhokoliv Grand Slamu a ta semifinále jsou obsazena vlastně dosti senzačně. Takže dneska dva semifinálové duely dvouhry žen. Ukrajinka Kostiková proti Rusce Andrejovové a jiná Ruska Schneiderová proti polské kvalifikace Chvaliňské, což je možná největší senzace vůbec této fáze dvouher. No a mezi muži víme o tom, že v semifinále v tom prvním se utkají Jakub Menšík s Alexandrem Zverevem. To bude v pátek. No a včera si účast v semifinále zajistili taky dva Italové. Flavio Coboli, který porazil Ožera Aliasima 3-1 na sety. No a Matteo Arnaldi porazil Matea Berrettiniho, tedy svého krajana, 1-0, respektive po skreči Berrettiniho tenhle duel byl ukončen. A tak mají Italové i přes senzační výpadek Jannika Sinnera v dřívejším průběhu turnaje jistotu, že ve finále italský tenista bude. O tom, kdo, jestli Arnaldi nebo Coboli, se rozhodne v pátek. Samozřejmě český fanoušek bude doufat, že tam do finále projde Jakub Menšík, který, připomínám, bude hrát s Alexandrem Zverevem.

0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: Během našeho ranního vysílání rozhrají české volejbalistky druhý zápas na turnaji Lize národů v čínském Nankingu. No a možná si i vy vzpomínáte na včerejší odpoledne, kdy jste slyšeli o senzační informaci, že Češky na úvod tohoto prestižního klání porazili pořádající Čínu 3-0 na sety. Byl to opravdu senzační zápas v obrovské hale v Nankingu, která byla potemnělá, ovšem to jeviště bylo ozářené, a to i českými výkony. Ostatně kapitánka Michaela Mlejnková připsala 18 bodů a Češky zvládli porazit omlazený čínský výběr, který ale historicky patří mezi vlastně favorizované celky, pokud jde o měření s Češkami. Aktuálně pátý tým světového rankingu. Senzační vítězství podle kouče Janese Atanasopoulose, vlastně až nemožná věc, neuvěřitelný výsledek se včera povedl tedy Češkám. Na úvod toho prvního turnaje ze tří, které se hrají Češky v Lize národů během 5 týdnů, bude to celkem 12 zápasů a jak skromně samozřejmě česká výprava reálně si vědoma svých schopností oproti těm elitním světovým týmům říká, tak jde především o záchranu, ale myslím, že ten včerejší vítězný výsledek dodal hodně sebevědomí. Dneska další velká a těžká zkouška, protože Češky o 9 hodin v rankingu narazí na Polky, které jsou na čtvrtém místě světového žebříčku, takže po Číňankách, které byly páté, teď ještě výš postavený tým, který porazil na úvod toho turnaje v Nankingu Belgičanky 3-2 na sety. My o zápase Češek nejen s Číňankami, který máme za sebou, ale taky s Polkami, který máme před sebou, budeme mluvit v 8:10 s členkou české reprezentace, která aktuálně bohužel absentuje na Lize národů, s Kateřinou Valkovou, která je aktuálně mezi zraněnými. Věříme, že se třeba dostane ještě do té sezony reprezentační, která prolíná tu klubovou, respektive vlastně odděluje tu starou od nové klubové části, ale Kateřina Valková bude připravena ne na palubovce, ale za mikrofonem, takže v 8:10 se můžete těšit na tuhle skvělou českou nahrávačku.

0: Je 4. června a dnešní den si připomínají fanoušci dvou slezských klubů, respektive jednoho určitě slezského Baníku Ostrava a vlastně jiného ostravského týmu, ovšem z moravské části Ostravy z Vítkovic, protože dneska to je 50 let od doby, ode dne, kdy Baník Ostrava získal jistotu prvního mistrovského titulu v historii, no a 40 let ode dne, kdy Vítkovice získali jistotu svého jediného titulu v historii. Bylo to v sezóně 85-86, která byla specifická i tím, že to Spartě úplně nešlo, což byl největší konkurent tehdy v boji o titul. Proč mluvím o Spartě? Hrál za ní v první sezóně také Václav Němeček. No a za Václava Němečka můžete slyšet už příští týden i na Radiožurnálu Sport, bude hostem živé desítky Pavla Horváta, které letos kraluje zatím Antonín Panenka.
1: Desítka Pavla Horváta míří letos už podruhé do Prahy.
2: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off-Season.
1: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného eura v Anglii.
2: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
1: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
2: Václav Němeček.
3: Jediný, co mě samozřejmě mrzí, že jsem nenastoupil v tom finále, to by asi chtěl nastoupit každý ve Wembley, ve starým Wembley.
2: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
1: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off-Season.
2: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
1: Více na webu Radiožurnál Sport.cz.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál Plus 7. Další zprávy s Eliškou Zábrockou.
5: Od nového roku by mohla znovu fungovat elektronická evidence tržeb. Počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválili poslanci. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Netýká se to malých živnostníků s příjmy do milionu korun. Pro ty bude platit zvláštní režim. Státnímu rozpočtu by měl návrh podle koalice přinést každoročně 14 miliard korun. Podle opozičních starostů si ale v součtu státní rozpočet o moc nepolepší. Izrael a Libanon zveřejnili detaily o prodlouženém příměří. Počítá například se zřízením bezpečnostních zón bez bojovníků Hizbaláhu. Výlučnou kontrolu v nich budou mít libanonské ozbrojené síly. Z dokumentu vyplývá, že klid zbraní je taky podmíněný úplným zastavením palby ze strany militantního hnutí a vyhoštěním všech jeho členů z oblasti jižně od řeky Litány. A Jičín se dnes promění v pohádkové město červených sukní. Na Valdštejnovo náměstí mají dnes v 15:30 odpoledne přijít lidé v sukních, jaké nosily pohádkové postavy Maková panenka nebo žena loupežníka Rumcajse Manka. Společný sraz v červených sukních má být podstou k dnešnímu 115. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka.
1: Sport.
5: Basketbalisté Nymburka vedou ve finálové sérii Národní ligy už 2-0 na zápasy. Ve druhém domácím utkání porazili Pardubice 80-74. Třetí a čtvrtý finálový duel se bude hrát v neděli a v pondělí v Pardubicích.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavřený Lochkovský tunel a kolona na D1 u Domašova. Na pražském okruhu ve směru na letiště je teď uzavřený Lochkovský tunel. Provoz zastavilo nadrozměrné vozidlo. Udržujte uličku v koloně, pro policii vozidlo odstaví. Tvoří se kolona, před okamžikem tak museli uzavřít i Cholupický tunel. Zpomalíte teď už za sjezdem na Vestec v okolí 4. kilometru. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Vráž na 14,5. kilometru řešili nehodu u středových svodidel. Aktualizaci má náš zpravodaj.
7: Nehoda už je pryč, zůstaly tam jenom střepy, ale v tom stoupání v těch třech pruzích před, tak tam stojí teďka kamion, je kousek před ním postavený trojúhelník, asi 15. kilometr.
6: Na D11 z Hradce Králové do Prahy zbystřete za sjezdem na Sackou na 20,5. kilometru se srazilo osobní auto a dodávka, může se vybočovat. A na D1 z Prahy směrem do Brna před sjezdem na 9 křížů z kilometru 166 hlásíte kolonu kamionů. Osobní auta zpomalují až za sjezdem na Popůvky. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Dnes nás čeká víc slunce, mraku bude přibývat od západu až odpoledne, na Moravě a ve Slezsku se nebe zatáhne až k večeru. Dnešní den bude tedy polojasný nebo jasný, ještě teď po ránu může na krajním východě doznívat déšť. V západních Čechách se začne poměrně brzy tvořit kupovitá oblačnost, která bude postupovat směrem na východ. Může z ní také zapršet a počítat i dnes musíme s bouřkami, ve kterých bude zesilovat jinak slabý nebo mírný vítr. Teploty se budou pohybovat mezi 21 stupni právě na západě Čech a letními 27 stupni Celsia. Zítřejší den pak bude opět v počasí opačné než dnes. Zpočátku hodně mraku i deště, odpoledne bude od západu jak oblačnosti, tak i srážek ubývat. Kvůli zataženému nebi nás ale čekají zítra i nižší teploty, jen do 21 na severovýchodě do 23 stupňů. Víkend pak už přinese konečně trochu stabilnější počasí, bude slunečno a také teploty čekáme do 25, na jihu Moravy dokonce do 28 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Posloucháte Radiožurnál Sport, je 6 hodin 39 minut. V 7.20 si budeme povídat o sportovním lezení, protože po čtvrté se vrátil světový pohár ve sportovním lezení do Prahy a poprvé je na Štvanici. Ostatně už včera tam začaly kvalifikace, a to sice v disciplíně boulder. Z mnoha Čechů, kteří se pustili do boje o postup do semifinále, uspěl jediný Lukáš Mokroluský, prošel tedy mezi 24 účastníků semifinále z 11. pozice v 18 letech, tedy nejlepší Čech, který samozřejmě předčil i svých 5 kolegů a možná i zastínil dalších 6 Češek, které se neúspěšně prali o postup do semifinále mezi ženami na bouldru. Dneska jsou na programu kvalifikace v lezení na obtížnost. Tam je velké specifikum toho, že se poleze přímo v útrobách toho stadionu, který vlastně slouží pro tenis. V rámci center kurtu tedy vyrostla stěna, na které se dneska představí i Adam Ondra, takže pokud míříte na Štvanici, tak uvidíte i tohoto bývalého mistra světa a excelentního lezce právě v téhle disciplíně na obtížnost. Nicméně my si budeme povídat tak nějak i obecně s Petrem Kolofáčem, hlavním trenérem reprezentantů ve sportovním lezení, protože pochopitelně je tady zpráva už několik možná desítek měsíců o tom, že se pro olympijské hry v Los Angeles rozdělily jednotlivé disciplíny, ať už boulder, lezení na rychlost nebo na obtížnost. No a tak se někteří borci specializují a vypadá to, že konkurence ještě víc narostla. Ostatně prý do Prahy se teď sjela ta absolutní světová špička. Tak více o sportovním lezení uslyšíte v 7.20. Za chviličku si budeme povídat o zajímavostech, o kterých se píše v zahraničí.

0: Tohle byly Good Charlotte v našem vysílání v 6.44. Jak asi moc dobře víte, tak fotbalový mundial se blíží, už za týden začne mistrovství světa ve Severní Americe. No a chystají se taky soupeři českého národňáku. Jeho Korejci porazili Salvador 1-0. No a my jsme se tady s kolegou Adamem Procházkou, kterého vítám ve studiu, dobrý den.
1: Krásné ráno.
0: Tak jsme se shodli na tom, že Salvador je vlastně ještě asi slabším soupeřem než je Guatemala, na kterou narazí Češi teď v noci na zítřek. Ale když jsme na to koukali, Adame, tak Guatemala tam taky nemá úplně nějaká zvučná jména.
1: Ne, koukali jsme se na soupisku a nenašli jsme asi nikoho, koho bychom vyloženě znali.
0: Hm? No tak nějaký López tam je, nebo Castellanos, ale nejsou to ti Lópezové nebo Castellanosové známí z Evropy. No, každopádně o české repre, o tom, jak se připravuje, si budeme ještě dost a dost povídat. Nicméně teď je tady téma, které asi baví řadu i z takových těch fotbalových fajnšmekrů. Týká se dresu a píše o tom BBC.
1: Účastnické země představily své sady dresů samozřejmě dopředu. Každá takzvaná domácí a venkovní sadu, některé i třetí alternativní. Celkem jich je tedy 108 a Mezinárodní fotbalová federace už taky vydala rozpis toho, v jakých dresech se odehraje všech 72 zápasů v základních skupinách. A když to porovnáme, stejně jako britský novinář Jonty Coleman, tak nám vyjde, že 87 sad má jistotu, že bude použito alespoň jednou. Samozřejmě existuje možnost, že další varianty uvidíme následně ve vyřazovací fázi. Mimochodem, čeští fotbalisté by měli ve skupině nastoupit proti Jižní Koreji v bílém, proti Jihoafrické republice a Mexiku následně v domácích červených dresech.
0: Na Twitteru vyšla nedávno celá ta soupiska dresů, ale bylo to tam po jednotlivých sadách. To znamená, že tam vždycky byla jedna sada, pak dalších těch, kolik je týmů.

0: není možné, abyste nepotkali alespoň jednoho člověka v téhle sadě bílých dresů. Takže tam je minimálně tahle verze hodně oblíbená. Ale teda to se mě trochu zaskočilo, no, protože já jsem byl příjemně překvapený, hlavně z těch dresů, co představil třeba Adidas, tak to se mi moc líbilo.
1: Jo, asi jsem narážel spíš na nějaký povzdech fanouška, který třeba chtěl nějaké ty úplně vysloveně retro sazby, ale to asi můžeme nechat, až se to rozjede, jak se vám budou osobně líbit třeba i vám posluchačům. No, kicker.de, tedy německý web, specializovaný právě na fotbal, má na titulní stránce několik článků, ale ani jeden o mistrovství světa, tak o čem, prosím?
0: Věnují se Mnichovu 1860, to je klub, který si čeští fanoušci pamatují hlavně díky triu Romantice, Tomáš Votava nebo Martin Čížek. Mnichov 1860 ale nesplnil licenční požadavky německého fotbalového svazu a v důsledku toho padá ze třetí ligy, kde skončil na 8. místě, do regionální ligy v Bavorsku. A když jsem se díval, tak naposledy tam hrál Mnichov 1860 v sezóně 2017-2018, ale potom hned postoupil zpátky do té třetí ligy.
1: Tak evidentně tam ty problémy se ale zase vracejí otázkou, jak dlouho tam vydrží zase těchto soutěžích. No, mluvili jsme o fotbale, mluvíme často o tenise, protože tenisové Roland Garros má letos velmi překvapivé složení singlových semifinále mezi nejlepší čtyřku. Mezi muži se dostal Ital Coboli, prozradil i jednu pověru, která mu možná pomohla k životnímu výsledku.
0: Web BBC Sport píše o tom, že 24-letý hráč přiznal, že poslední týden v Paříži že je bláznivější právě co se týče pověr než normálně. Chodí do stejné restaurace a na stejné menu, ale hlavně stále do stejné sprchy, do té, kterou si oblíbil Rafael Nadal. Coboli připomněl moment z předchozího Roland Garros, kdy se sprchoval, no a 14-násobný šampion tohoto Grand Slamu ho překvapil právě ve sprše. Nadal prý zaklepal na dveře a požádal Coboliho, aby si pospíšil, protože Nadal čekal na použití té konkrétní sprchové kabinky, kde se údajně sprchuje tedy už 14 let.
1: Tak jestli ho překvapili jenom tímhle, tak je to vlastně v pohodě.
0: Taky jsem se trochu bál, co to přesně znamená, ale vypadá to, že nic hrozného.
1: Dobře, tak jsme zvědaví na to, jak se Coboli popasuje se semifinálovým duelem, ve kterém narazí na svého italského kolegu, tedy Matea Arnaldiho. No a jsme zvědaví taky na Jakuba Menšíka, který narazí na Němce Zvereva. Adam Procházka tady mluvil o zajímavostech ze zahraničních webů. Moc děkujeme, Adame, a těšíme se na další vysílání.
0: Já taky, krásné ráno.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 6 hodin 52 minut a jak jsme už mnohokrát v našem vysílání naznačili, tenisový Grand Slam číslo 2 v tomto kalendářním roce, tedy Roland Garros, má za sebou letos opravdu hodně překvapivý výsledku, a to ať mezi muži anebo mezi ženami. V úzovkách o ten možná největší překvapivý výsledek se postarala světová jednička Arina Sabalenková, která ve čtvrtfinále prohrála s Ruskou Schneiderovou.
1: Běloruska Sabalenková byla poslední Grand Slamovou vítězkou, která v pavouku zbývala. V souboji se Schneiderovou dlouho plnila roli favoritky. Navzdory větrným podmínkám se propracovala ke stavu 6-3 a 5-3. Od té doby ale neuhrála ani gem.
2: No thoughts, no emotions. Just wanna quit tennis right now, but...
3: Necítím teď vůbec nic, žádné emoce. Nejradši bych skončila s tenisem. Uvidíme, jak se budu cítit za pár dní, snad to bude lepší. Nevím, kdy se mi naposledy stalo, že bych prohrála 10 gemů za sebou. Mentálně jsem se propadla na úplné dno a už jsem se prostě nevyhrabala zpátky.
1: Řekla v Paříži Sabalenková. Její přemožitelku Schneiderovou teď čeká zápas s Polkou Chvaliňskou, která se do semifinále probojovala z kvalifikace a postarala se tak o jedno z největších překvapení turnaje. Po vítězství nad další ruskou Kalinskou mluvila mimo jiné o tom, jak se snaží limitovat pobyt na sociálních sítích, aby jí úspěch nestoupil do hlavy.
4: Občas na svůj profil něco nahraju, ale pak ty aplikace vypnu. Chci se soustředit na tenis, chci opustit Roland Garros s pocitem, že jsem tomu turnaji dala všechno. A přijde mi, že sociální sítě vás někdy můžou pohltit. Snažím se vytvořit pro sebe takové podmínky, abych hrála co nejlépe.
2: I try to give myself the best chance to play the best tennis that I can.
1: Řekla Polka Maja Chvaliňská, která už v Paříži zvládla vyhrát 8 zápasů za sebou. Na tiskové konferenci tak musela několikrát odpovídat na otázky typu, kolik sil jí ještě zbývá.
4: Jsem trochu unavená, ale to je logické, když mám za sebou 8 zápasů. Je to Grand Slam, pokaždé, když vejdu na kurt, adrenalin začne stoupat. Takže i kdyby mě cokoliv bolelo, na kurtu budu v pořádku.
2: It's gonna be okay.
1: Souboj Chvaliňské se Schneiderovou začne dnes večer na centrálním kurtu Filipa Šátriéra. Předtím se ve 3 odpoledne utkají ve druhém semifinále Ukrajinka Kostiuková s Ruskou Andrejevovou. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 7 hodin. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
1: Odbory z úřadu vlády jednají s šéfkou úřadu Tinde Bárta kvůli převodu některých agent pod ministerstva. Opravy silnic a dálnic kvůli bávalce na Blízkém východě zdražují. České volejbalistky nastoupí v Lize národů proti Polkám. Kolonu čekejte na Pražském okruhu od Jesenice směrem na letiště. A bude slunečno, od západu oblačno s deštěm, nejvyšší teploty do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Začalo jednání odborů z úřadu vlády s vedoucí úřadu Tinde Bárta. Včera totiž odbory vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli nesouhlasu s plánovaným převodem některých agent pod ministerstva. Před Strakovou akademií je reportér Jakub Vik.
3: Těsně před jednáním mluvčí stávky Ondřej Medal řekl, že odbory požadují po šéfce úřadu zastavit plánované změny a zahájit diskuzi. A pokud úřad vlády v pátek podepíše převod příslušných odborů, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Teď je k ní podle Medala připravených asi 5 až 6 desítek zaměstnanců, kteří by tak v pátek zůstali doma. Přesun agent se týká třeba oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo rovnosti žen a mužů. Premiér Andrej Babiš z ANO včera řekl, že změna má systém vylepšit i jednání s odbory a postup považuje za transparentní. Od úřadu vlády Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Ceny asfaltu rostou. Je to kvůli konfliktu na Blízkém východě, který zdražuje ropu. Za tunu pojiva zaplatila letos v květnu třeba firma POR přes 17 000 korun. Proti loňskému listopadu je to dvojnásobek. Za opravy silnic si připlatí taky města a obce.
4: Třeba v Sedlčanech na Příbramsku měli původně za opravu ulice zaplatit kolem 6,5 milionu korun, říká nezávislý starosta Ivan Janeček.
5: Vzhledem k situaci bude ta částka navýšena o 400 tisíc.
4: Více zaplatí také silničáři, jak potvrzuje stavby vedoucí na jednom z úseků dálnice D7 Pavel Aksamit ze společnosti Metrostav.
6: Je to v řádech podle mě tak 10-15%, ale dělá nám to velký problém, co se týče dopadu do ceny díla. Týká se to dopravy, všeho, co je navázané na ropu.
4: Přesná čísla ale zatím podle ředitelství silnic a dálnic známá nejsou. Richard Webs, Radiožurnál.
1: Americká sněmovna reprezentantů schválila rezoluci o ukončení války v Iránu. Demokraty předložené usnesení podpořili taky 4 republikáni. Podobnou rezoluci už před měsícem schválil Senát. Podle agentury Reuters je ale hlasování spíš symbolické, protože na přehlasování téměř jistého prezidentského veta nemají předkladatelé dostatek hlasů. Bez svolení kongresu ale může americký prezident nasadit armádu maximálně na 60 dní. S Iránem přitom válčí už přes 3 měsíce. Plzeňská Škoda plánuje v Brně nasadit do běžného provozu autonomní tramvaj. Radiožurnálu to řekl ředitel dceřiné společnosti Škoda Digital Jiří Liberda. Vyjet by tramvaj mohla už příští rok. Podle Liberdy bude fungovat za dohledu personálu.
7: Zodpovědný za bezpečnost provozuje řidič, nicméně ta tramvaj ze zastávky do zastávky jede autonomně s tím, že zastaví na správném místě ve správném čase. Součástí je také chytrá nebo bezpečná zastávka, je to jakési upozornění, že tramvaj přijíždí a oni stojí příliš blízko, nebo tramvaj bude odjíždět a mají si na to ti lidé dát pozor.
1: Drážní úřad teď taky začíná připravovat změnu legislativy, aby v budoucnu mohla drážní vozidla jezdit i bez strojvedoucího nebo řidiče.
8: Sport. České volejbalistky nastoupí v Lize národů v Číně proti Polsku a zkusí navázat na úvodní vítězství nad domácí reprezentací. Polsko je 4. tým světového žebříčku. Češky v posledním vzájemném souboji na mistrovství Evropy před 5 lety prohrály 1-3 na sety. Zápas volejbalistek Česka a Polska v Lize národů začne za necelé 2 hodiny. A sportovní lezec Lukáš Mokroluský postoupil jako jediný z Čechů na světovém poháru v Praze na Štvanici z kvalifikace boulderingu. Z 11. místa prošel mezi 24 semifinalistů a zítra zabojuje o postup do bojů o medaile. Dnes je na programu kvalifikace v lezení na obtížnost, ve které se představí i Adam Ondra.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Tasova a na Pražském okruhu. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Osovou Býtýšku z kilometru 158,5 hlásíte frontu kamionů. Je nesouvislá, táhne se do Brna. Osobní auta poprvé více zpomalují kolem sjezdu na Kývalku a kilometru 182. Na D5 z Plzně do Prahy opatrně za Berounem ve stoupání před sjezdem na Vráž stojí kamion, na 15. kilometru blokuje stoupací pruh a vybočuje se. Na Pražském okruhu směrem na letiště se podařilo obnovit provoz v tunelech, nadrozměrné vozidlo je odstavené před tunelem Lochkovským, opatrně kamiony se zastavují už za sjezdem na Jesenici, teď na zhruba 82. a půltém kilometru, kolona se nadále rozjíždí. Na silnici 3 směrem z Prahy do Benešova dejte velký pozor za sjezdem z D1, ve stoupání za Mirošovicemi stojí v zatáčce auto.
10: Pán tam rozhazuje rukama, má sice trojúhelník, ale má ho kousek od auta, sám nemá vestu i v té zatáčce. Je to nebezpečný, dejte se na ně pozor, stojí v pravém pruhu.
9: A v Praze špička na východní části Pražského okruhu popojíždí kolona od Černého mostu k Průmyslové, pojedete půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přehánky, ojediněle i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty od 23 do 28 stupňů, na západě Čech jen kolem 21 a na horách většinou 15. Tolik zprávy.
11: Dobré ráno, milí posluchači, je ve čtvrtek 4. června, dál ladíte Radiožurnál Sport, vstupujeme do druhé vysílací hodiny. Dnes slaví svátek Dalibor, všechno nejlepší přeji. Narozeniny 74. slaví Hana Lišková, což je stříbrná medailistka v soutěži družstev sportovních gymnastek na letních olympijských hrách v roce 1968 v Mexiku. Byla členkou tedy družstva, ve kterém byla i legendární Věra Čáslavská. Hana Lišková získala také s týmem bronz na mistrovství světa 1970 a na olympijských hrách v Mnichově v roce 72 byla v soutěži týmu na 5. pozici. Přejeme také všechno nejlepší, hodně zdraví, ať se daří vychovávat i mladé talenty. Koukal jsem, že Hana Lišková působí také v ostravském gymnastickém klubu, tak snad to všechno jde dobře. Co se týče sportovní gymnastiky, tam musí sportovci ukázat spoustu umění, také hodně síly. Ostatně to prezentují při svých kláních také sportovní lezci. O sportovním lezení uslyšíte zhruba za 13 minut, protože po čtvrté se do Prahy dostal světový pohár právě ve sportovním lezení. Poprvé se už začalo závodit na Štvanici, takže si o tom budeme povídat. Nicméně za chvilku se dál budeme ladit také na mistrovství světa, které v Americe začíná za týden. A Češi mají před sebou poslední přípravný duel v noci na zítřek. Se utkají s Guatemalou. To, jak trávili poslední hodiny před tímhle zápasem, uslyšíte od našich kolegů už za několik minut. Příjemný poslech přeji, ať se vám dobře vstává i do toho nového pracovního dne.
2: Radiožurnál Sport
12: a Jan Pěruška.

0: Tohle byla Leny, jejíž písnička Hello prolnula také mistrovství světa v ledním hokeji. Před 2 lety v Praze bylo to velmi úspěšné mistrovství světa pro český hokej, protože tehdy získali Češi zlaté medaile. Co se týče světového šampionátu fotbalistů, tak už víme, že titulní píseň naspívala Shakira. Už vlastně po druhé v historii se tahle kolumbijská zpěvačka podílí na té titulní písni fotbalového mundialu. Nicméně otázkou je, co bude znít třeba kabinou českých fotbalistů i při přípravách na start šampionátu, který je za týden. Dnes v noci ovšem odehrají Češi generálku právě na ten zmíněný turnaj, kam se vrací po 20 letech. Bude to v New Jersey proti Guatemale. Přípravu na šampionát si Češi zpestřili i jednou mimo fotbalovou záležitostí. Vydali se totiž na utkání elitní baseballové ligy Major League Baseball trenéři. U toho ale nebyli.
1: Mě řekli, že nejsou lístky pro nás. Pro realizák, že já bych jel. Ale bylo se zase všechno špatný, bylo něco dobrý, takže jsem mohl ten spánkový deficit trošičku srovnávat. Jo, já jsem si šlofika.
2: Pousmál se trenér Miroslav Koubek, který odpočíval, zatímco všech 26 hráčů sedělo na tribuně Yankee Stadium a natáčeli si zážitky.
3: To docela hudá akce, že jsme to rozhodli den předtím. Myslím, že to organizoval Láďa Krejčí, že měl vlastně dobrý kontakty.
2: Vyprávil jeden z nejzkušenějších reprezentantů Tomáš Souček.
3: Všichni jsme spolu jeli, koupili si trička na ten zápas a užili jsme si to. Byla dobrá atmosféra, velký stadion, tak víme, že jsme v Americe, že tady ten sport žije, tak i tu kulturu jsme chtěli trošku zažít. Fandili jsme domácím, bohužel prohráli.
2: A jak je vidět z fotografií na sociálních sítích? Někteří jeho spoluhráči z fotbalu balového národního týmu si koupili baseballové dresy newyorských Yankees s čísly a většinou nápisem Mundial. Patřil k ním i útočník Mojmír Chytil.
4: Tak byl takový team building, vlastně měli jsme volný večer a byla možnost jít na ten baseball a bylo to fajn, vlastně asi všichni jsme byli poprvé na baseballu, nebo aspoň za většinu mluvím, takže myslím si, že jsme to užili hodně a hezký sportovní zážitek.
3: Právě před takovýmto turnajem je dobrý mít nějaký akce, kde se zasmějeme, kde zase utužíme partu a myslím si, že to bylo dost povedený a zároveň i zážitek.
2: Tomáš Souček a celá reprezentace se ale hlavně koncentruje na vlastní výkony a úspěch na fotbalovém mistrovství světa. V noci českého času čeká národní tým generálka na šampionát proti Guatemale. Z New Jersey Mirko Vasič, Radiožurnál.
0: Ano, slyšeli jste, že Češi před světovým šampionátem si zpestřili svůj čas také aktivitou, která nepřinese žádné zranění, pokud tedy neletí třeba na vás nějak prudce baseballový míček, a je to určitě daleko lepší, než když se jezdí třeba na nějakých tříkolkách. Nicméně, teď si dáme písničku, která nám trochu navodí taky atmosféru toho, kde budou Češi bydlet během mistrovství světa, protože budou právě i v Dallasu, který patří do státu Texas, tak teď kapela Texas a písnička I don't want a lover.

0: Přeji dobré ráno ze studia Radiožurnálu Sport, je 7 hodin 18 minut, no a my budeme mluvit o tom, že světový pohár ve sportovním lezení je po čtvrté v Praze, tentokrát ne na Letné, ale na Štvanici. Se už ve včerejší kvalifikaci představila světová elita v disciplíně bouldering. Dnes se bude o semifinále lézt na obtížnost, no a těšit se můžeme i na bývalého mistra světa Adama Ondru. Více o Štvanickém světovém poháru ve sportovním lezení teď je na Radiožurnálu Sport s hlavním trenérem české reprezentace Petrem Klofáčem. Přeji vám dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak jak jsem říkal, třikrát to bylo na Letné, nyní poprvé na Štvanici. Je nějaký rozdíl ve světovém poháru na jiném místě v Praze vzhledem k disciplíně? By člověka napadlo, že blíž Vltavě může být asi také větší vlhkost.
1: Je to tak, to prostředí hraje roli. Myslím, že Štvanice je taková útulná. Máme to tam tak hezky všechno u sebe, jak ty vlastně rozcvičovací prostory, tak to závodiště. Je to tam všechno kousek, ale vlastně je to v takovým zasazený už do takového sportovního prostředí vlastně tenisové Štvanice, za to jsme rádi a je to takový vlastně pro nás, pro sportovce je to takový příjemný, možná i příjemnější než na té Letné, takže jsme moc rádi, že se tady tohle to povedlo uskutečnit na tomhletom místě.
0: No my se moc těšíme taky na soutěže ve sportovním lezení, které se odehrají přímo ve středu toho velkého centra kurtu na Štvanici. Nicméně, co se týče jednotlivých těch disciplín, od posledních olympijských her je velký rozdíl v tom, že se v programu olympiády pro Los Angeles 28 vlastně oddělili jako samostatné medailové disciplíny od těch ostatních. Zkvalitnila se konkurence tím pádem?
1: Určitě. Nejen, že se zkvalitnila konkurence, že lidí přibylo do toho sportu, protože je populárnější a populárnější. Takový trend už je od prvních nebo i z té doby před prvními olympijskými hrami, kde bylo sportovní lezení. Ale tím, že se ty jednotlivé federace specializují na ty jednotlivé disciplíny, lidé se můžou věnovat vlastně čistě tomu jednomu sportu, tomu jednomu zaměření, tak je to daleko kvalitnější. Je to stejné v podstatě, jako kdyby nejdřív sprinter na 100 metrů v atletice běhal i zároveň 10 kilometrů, ale pak už mohl dělat jenom tu jednu věc, tak to se samozřejmě na tom tréninku, na těch výkonech se to velmi projeví a právě tady v téhleté fázi teďka lezení je, protože na každé olympiádě se to měnilo, nejdřív byla trojkombinace, potom dvojkombinace a rychlost zvlášť a teďka už jsou všechny tři disciplíny zvlášť, takže ta kvalita roste celou dobu a je to velmi znát.
0: To říká hlavní trenér reprezentace ve sportovním lezení Petr Klofáč, aktuálně na Radiožurnálu Sport. Už máme za sebou včerejší kvalifikaci boulderingu. Z 12 českých borců a vlastně leskyň postoupil pouze 18-letý Lukáš Mokruluský, jinak těch 5 dalších mužů a 6 žen zůstalo za branami semifinále. Jak to hodnotíte?
1: Za mě Lukášův výkon byl úplně úžasný. Už je to u něho v podstatě takový standard, protože na letošní závod se vždycky dostal do semifinále. Dokázal to i loni. Je to mladý kluk, myslím, že to je takový jeden z těch prvních produktů systému té právě cílené přípravy, takže za to jsme moc rádi. A ty ostatní jsou někteří ještě dokonce mladší, nebo to byl jejich třeba první světový pohár, kam jsme je nominovali, pro ně velmi cenné zkušenosti a musím říct, že i tak každá dosažená zóna, každý top, každý bod se velmi počítá, jednak opravdu bodově a je to přínos a jednak tím, že tím získávají ty zkušenosti a vlastně není tam lehkého kroku, není tam lehkého pohybu a když cokoliv dokázali zapsat, tak za mě je to velký úspěch a příslib k tomu, že tady třeba porostou další, kteří budou dosahovat na ty postupové pozice a já jejich výkon teďka po prvním dní hodnotím velmi pozitivně.
0: To říká Petr Klofáč jako hlavní trenér reprezentace sportovních lezců. Na Radiožurnálu Sport pochopitelně uslyšíte i o těch semifinálových, finálových bojích boulderistů, které jsou na programu v pátek. Ovšem dneska jdou do boje také lezci na obtížnost, bude to na tom centru kurtu na Štvanici a také ex-mistr světa Adam Ondra. On mluvil o tom pro média, že jde vlastně o první světový pohár v téhle disciplíně v Evropě v letošním roce a že se prý sjeli do Prahy úplně všichni. Tak jak těžké to bude mít proniknout mezi tu 24 do semifinále?
1: Bude to nesmírně těžké. Myslím si, že nejenom rok od roku, ale i závod od závodu je to možná těžší. Zvlášť na té evropské závodní scéně, jak správně říkal Adam, první závod byl v Číně. ale vlastně teďka to těžiště se přesunulo do Evropy, kde vlastně trénují úplně všichni, týmy se sjedou tady do Evropy a jsou tady přes celou tu závodní sezónu, třeba několik měsíců, trénují tady, jsou aklimatizovaní a vlastně v celé své síle se sem přesunou, takže to bude náročnější a náročnější, ale v Číně se nám povedlo 4 z 5 našich závodníků dostat do semifinále, postupují, takže doufám, že tady bude taky trošku větší počet.
0: Doufáme a věříme, držíme palce vašim svěřencům. Petr Kolofáč, ještě poslední otázka na vás, co se týče možná řekněme těch rozdílů v tom, jak se postaví ty jednotlivé trasy pro lezení na obtížnost. Adam Ondra mluvil o tom, že mu spíš vyhovují ty kratší a chci se zeptat, zda očekávat třeba právě nějakou kratší v kvalifikaci, anebo to stavěči prostě pošlou rovnou dlouhé.
1: Odhadl jste to správně,
0: Tak Petru Klofáčovi se trošku teď vytratilo spojení. Pochopitelně mrzí nás tyhle technické problémy, jinak jste slyšeli o sportovním lezení, které se v rámci světového poháru dostalo po čtvrté v historii do Prahy. Petr Klofáč se ještě spojil, tak pokud byste mohl dopovědět tu vaši odpověď, ze které jsme slyšeli zhruba 3 slova, Petře.
1: Pardon, říkal jsem, že v kvalifikaci většinou jste to rozhodl správně, že tam je prostoru méně na té stěně, protože je vlastně celkem úzká na to, že lezou ženy i muži každý dvě cesty, takže tam to vede přímo víc nahoru, ale semifinálová a finálová kola se klikatí a těch kroků je tam více, takže většinou je to v tomto duchu.
0: Ano, tak se můžeme těšit na výkon Adama Ondry. Připomínám, že kvalifikace v lezení na obtížnost mužů i žen na Pražské Štvanici začíná dnes v 10 hodin. Mluvili jsme celkově o světovém poháru ve sportovním lezení, který je po čtvrté v historii v Praze s hlavním trenérem reprezentace sportovních lezců Petrem Klofáčem. Držíme palce vašim svěřencům a moc děkujeme za váš čas, Petře. Mějte se hezky.
1: Děkujeme. Naschledanou.

0: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
1: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a Radiožurnál Sport bude zase u toho.
0: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
2: Sinner se přibližuje k síti. Fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
1: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské Antuce neobhájí.
0: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
1: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
0: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
1: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
0: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na Radiožurnálu Sport.
3: Náš tenisový reportér David Prouza na Roland Garros směřuje společně s elitními tenisty do finále toho druhého Grand Slamu tenisové sezony. No a také k velmi překvapivým semifinálovým soubojům. Dneska to odpálí ženy. Marta Kostiuková vyzve Rusku Andrejevovou, jiná Ruska Schneiderová vyzve Polku Chvaliňskou. Maja Chvaliňská, to je velká senzace turnaje, protože z kvalifikace postoupila až do semifinále, co by 114. hráčka žebříčku, když včera porazila Rusku Kalinskou. No a i mezi muži to je docela senzační obsazení, protože byť Jannik Sinner vypadl z toho pavouka velmi brzy, tak dva jeho italští krajané, Coboli a Arnaldi, postoupili do vzájemného semifinále, takže je jisté, že Ital bude ve finále a my doufáme, že tam bude proti Jakubu Menčíkovi, kterého zítra čeká velké semifinále, první v kariéře na Grand Slamu proti Alexandru Zverevovi z Německa. S Davidem Prouzou si o tom tenisovém Grand Slamu, který se hraje v Paříži na Antuce, budeme povídat zhruba za hodinu a pět minut na Radiožurnálu Sport. Pokračujeme teď aktuálním zpravodajstvím. Hezké ráno.
4: Radiožurnál Plus 8. Zprávy s Eliškou Zábrockou.
5: Prezident Petr Pavel se dnes sejde s kandidátem na náčelníka generálního štábu Miroslavem Hlaváčem. Prezident řekl, že jmenování neplánuje zdržovat, nejprve chce ale vědět, jaké priority Hlaváč má. Shodují se na zvyšování obranyschopnosti, modernizaci armády nebo plnění spojeneckých závazků. V Lucemburku se dnes sejdou unijní ministři vnitra. Budou se mimo jiné zabývat budoucností dočasné ochrany pro Ukrajince prchající před válkou nebo bezpečnostními otázkami a geopolitickou situací. Česko zastoupí ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. A začíná jubilejní 10. ročník veletrhu vědy. Největší populárně naučná akce v Česku nabízí ode dneška do soboty v pražských Letňanech přes 100 expozic, a to jak z přírodních, technických, humanitních, tak i společenských oborů. Expozice připravují nejen pracoviště Akademie věd, ale taky vysoké školy, firmy nebo vědecká centra. Sport. Na mítinku Diamantové ligy v Římě budou závodit čtyři čeští atleti, včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel. Představí se taky tyčkařka Amálie Švábíková, oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela. Hlavní program začne v 21 hodin.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 před Brnem a překážka na D5 u Vráže. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ z kilometru 151 hlásíte frontu kamionů. Je silný provoz směrem na východ i kvůli svátkům v Rakousku, části Německa, také v Polsku. Osobní auta zpomalují až za sjezdem na Rosice na kilometru 178. Pro ně je to do zúžení do Brna na půl hodiny, pro kamiony na více než 2 hodiny. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy stále opatrně za Berounem. Ve stoupání před sjezdem na Vráž stojí kamion. Na 15. kilometru blokuje stoupací pruh a musí se vybočovat. Na pražském okruhu směrem na letiště chvíli byl uzavřený Lochkovský tunel. Projíždělo tam nadrozměrné vozidlo za asistence policie. Už se podařilo obnovit provoz a kolony se znovu dávají do pohybu. Na východní části pražského okruhu směrem na Lanový most je ranní půlhodinová kolona od D11 k Průmyslové. Plné je i okolí Broumarská přes Kije a potíže jsou i na trase přes Hloubětín. V Poděbradské směrem do centra před křižovatkou s Průmyslovou řeší nehodu v prostředním pruhu. Kolona stojí od Rajské zahrady a je na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: posledních dnech je počasí u nás jako na houpačce a ne jinak tomu bude i dnes. Čeká nás zase jiné počasí, než jsme zažívali včera. A dnes to vychází na slunečno. Bude polojasno až jasno, ale opět v Čechách začne odpoledne od západu oblačnosti přibývat a k večeru se v západní polovině Čech přidají místy přehánky, déšť, ojediněle i za bouří. Na Moravu a do Slezska se mraky dostanou až později odpoledne a večer. Teploty dnes budou vysoké od 23 do 27 stupňů. O trochu chladněji bude na západě Čech. Tam ukážou teploměry kolem 21 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte 15, na Šumavě až 18 stupňů. A foukat k tomu bude mírný jihozápadní až jižní vítr, který se bude k večeru měnit na severozápadní a v bouřkách bude přechodně zesilovat. Na jihovýchodě naší republiky povane zpočátku jen slabý proměnlivý vítr. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Posloucháte Radiožurnál Sport, přeji vám hezké čtvrteční ráno. 4. června slaví narozeniny také bývalý mistr světa fotbalista Lukas Podolský, který v roce 2014 triumfoval společně s německou fotbalovou repre na turnaji v Brazílii. Jinak on je mistr Německa s Bayernem a zajímavostí je, že má 5 různých národních pohárů v Německu, Anglii, Turecku, Japonsku a taky v Polsku. Ostatně v Polsku, v Górniku Zabrze, to bylo nedávno, kdy dokázal ve svých už dnes 41 letech dosáhnout na tento pohárový úspěch a povedlo se mu to už coby minoritnímu spolumajiteli tohoto klubu. Ostatně teď v květnu se stal majoritním vlastníkem Górniku Zabrze Lukas Podolský, který jinak už dlouhá léta úspěšně podniká, vedle toho, že stále velmi úspěšně hraje fotbal, tak v Kelnu už před lety otevřel zmrzlinárnu, pak vlastní taky restauraci s kebabem, která se postupně rozrostla i do jiných zemí. No a třeba poslední 3 roky pořádá koncem léta hudební festival na Hockenheim Ringu. Abyste si nemysleli, že to je kdejaký festival, tak na první ročník v roce 2023 prodali přes 130 tisíc vstupenek. Velmi úspěšný muž Lukas Podolský, nejen s fotbalovým míčem, ale evidentně taky co by podnikatel, velká inspirace, možná i pro řadu dalších sportovců. Tak Lukas Podolský dnes slaví 41. narozeniny. No a my se těšíme i jeho prostřednictvím na nadcházející fotbalové mistrovství světa. Začíná už za týden.

0: 7 hodin 40 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a pokud to děláte pravidelně, tak víte, co v tuto dobu nadchází. Je to sportovní přehled, který se bude věnovat také tomu blížícímu se mistrovství světa ve fotbale a který připravil kolega Adam Procházka. Vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno. Čeští fotbalisté nastoupí zítra ve 2 hodiny ráno v přípravě na světový šampionát proti Guatemale. To je 96. tým žebříčku FIFA a trenér národního týmu Miroslav Koubek popisuje jeho silné stránky.
2: Jsou to technický hráči, to chci zdůraznit. Hlavně v útoční fázi jsou nebezpeční, trošku nestandardní ta řešení a jsou zajímavá, takže to jsou soupeři, kteří umí udeřit a pro nás měla zase mluvit taková ta evropská rutina a organizovanost. Věřím tomu, že ty zbraně ani může uplatit. My se bez nich neobejdeme, ty vždycky musíme být v arzenálu, když do bitvy a platy mám měl zapocenit.
1: České volejbalistky nastoupí v Lize národů v Číně proti Polsku a zkusí navázat na úvodní vítězství nad domácí reprezentací. Polsko je čtvrtý tým světového žebříčku. Češky v posledním vzájemném souboji na mistrovství Evropy před 5 lety prohrály 1-3 na sety. Zápas volejbalistek Česka a Polska v Lize národů začne v 9 hodin našeho času.
0: A už v 8:10 si budeme povídat i o tomto duelu se nahrávačkou aktuálně zraněnou Kateřinou Valkovou na Radiožurnálu Sport.
1: Basketbalisty Nymburka dělí 2 výhry od 21. ligového titulu. Středočeši ve finále Národní ligy porazili Pardubice 80-74 a dostali se do vedení 2-0 na zápasy. Vítězství vybojovali v koncovce. Nejvíc bodů, tedy 26, nazbíral Ondřej Sehnal. Reprezentační rozehrávač Nymburku přiznal, že Pardubice už po několikáté v sezóně dělali jeho týmu problémy.
3: Tak jasně, mají skvělý individualita, ale letos ten tým opravdu postavil výborně. Trenér Šotna dokázal v Pardubicí vytvořit ještě něco lepšího než už tím 2 roky zpátky, ale nakonec se nám povedlo urvat. Myslím si, že teďka nejdůležitější zápas sezóny, třetí zápas v Pardubicích, jestli to zvládneme, tak už je zlomíme, věřím v to.
1: Série finále basketbalové NBL se stěhuje na východ Čech. Pardubice budou hostit Nymburk v neděli a v pondělí večer. Pokud středočeský tým obě utkání vyhraje, získá titul.
0: Pojďme k tenisu. Všechny 4 hráčky v semifinále Roland Garros zažijí v této fázi premiéru. Ruská Andrejová nastoupí proti Ukrajince Kostyukové. Další Ruska Schneiderová se utká s Polkou Chvalínskou. Semifinálový blok ženského singlu začne nejdřív ve 3 hodiny odpoledne. Zítra, tedy v pátek, začnou boje o postup do finále i mezi muži. Ve hře je stále 20-letý Čech Jakub Benčík, který vyzve Němce Zvereva. V druhém mužském semifinále se střetnou Italové Arnaldi a Koboli.
1: Sportovní lezec Lukáš Mokroluský postoupil jako jediný z Čechů na světovém poháru v Praze na Štvanici z kvalifikace boulderingu. Z 11. místa prošel mezi 24 semifinalistů a zítra zabojuje na Štvanici o postup do boju o medaile. Dnes je na programu kvalifikace v lezení na obtížnost, ve které se představí i Adam Ondra.
0: No a ta kvalifikace začíná už v 10 hodin, a to tedy na pražské Štvanici.
1: Golfistka Veronika Kedroňová rozehraje v Kalifornii ženské US Open. Pro amatérskou hráčku a studentku University Kent State půjde o první start na turnaj nejvyšší kategorie Major, kam se dostala vítězstvím v dubnové kvalifikaci. Hrát se bude na hřišti Riviera Country Clubu a Kedroňová popisuje podmínky.
4: Tady je takový jiný typ trávy, jsem říká kakuja. Ten míček tak jako stojí na té fairway a myslím si, že pro tenhle týden bude hodně důležité trefovat fairway, protože ty rafy jsou náročné z nich hrát. Myslím si, že to je úplně jednoduché, že fakt vybrat si nejširší část fairway, trefit to tam a potom středu greenu.
1: Veronika Kedroňová vstoupí do golfového US Open před 23. hodinou našeho času.
0: No a my pochopitelně budeme držet palce i Veronice Kedroňové, ať se jí daří. Držíme palce i vám, přejeme hezké ráno, pochopitelně ve čtvrtek 4.6. uslyšíte ještě další sportovní přehledy, ale ten první připravil Adam Procházka. Adame, moc děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport. Můžeme se ještě před naším seriálem k 50 letům od mistrovství Evropy 76 dostat k některým výsledkům přípravných duelů týmu, které buď budou hrát na mistrovství světa ve fotbale, anebo tam chybí, což ostatně platí i o Polácích a Nigerijcích, kteří se střetli ve Varšavě. Duel zklamaných skončil 2-2. Stejně tak Italové vyhráli na půdě Lucemburska 1-0, ale Italové chybí opět na mistrovství světa, když ve skupině nejprve nestačili na nory a pak v baráži na pokutové kopy prohráli s Bosnou. To Nizozemci i Alžířani se připravují na mundial a Nizozemci prohráli s reprezentací Afriky 0-1. A pak tady máme duel, který svedl proti sobě zdánlivé favority Dány, no a Demokratickou republiku Kongo. Ale právě Kongo bude na mistrovství světa oproti Dánům, kteří selhali v baráži, tedy v tom penaltovém rozstřelu v Praze. Na to si možná dobře pamatujete. Jejich vzájemný duel skončil 0-0. No a pak duel, který nás možná nejvíc zajímal, Jihokorejci, úvodní soupeři české repre na mistrovství světa, porazili Salvador 1-0. No a to gólem Dong-Jong Lee-ho, který hraje za Ulsan Hyundai. Jinak většina opor právě Jižní Koreje se dostala do hry, ať už v základní sestavě, což platí o stoperu Bayernu Mnichov Min Jae Kimovi, a nebo třeba o střídajícím Lee Kang-jinovi, který hraje za Paris Saint-Germain, tedy je to čerstvý vítěz fotbalové ligy mistrů, nebo o Son Heung-minovi, který nastupoval dlouhá léta za Tottenham Hotspur, ale aktuálně hraje za Los Angeles FC. Takže jeho Korejci se připravovali výhrou nad Salvadorem 1-0. Čechy čeká, jak jste slyšeli, v noci na zítřek přípravný duel s Guatemalou, která mimochodem v té kvalifikační skupině CONCACAF, tedy té konfederace střední a Severní Ameriky, skončila o 5 bodů nad reprezentací Salvadoru. Takže jenom, abyste měli trošku papírovou představu o tom, jak silná nebo slabá je Guatemala. Nicméně, slibovali jsme seriál, který pravidelně 7.50 už několik týdnů hrajeme. Věnuje se s připomínce titulu mistrů Evropy, který před 50 lety vybojovali Čechoslováci v Bělehradě. Jdeme den po dni a už jsme vyprávili opravdu hodně částí. Dnes jsme tedy v kalendáři tom historickém ve 4. červnu roku 1976.
1: Ve sportovní části rozhlasových novin vám představíme nového mistra letošního ročníku první fotbalové ligy, o němž se v těchto chvílích ještě rozhoduje na hřištích. Současný stav nejdůležitějších zápasů. Slovan Bratislava, Slavia Praha 1-0, Škoda Plzeň, Baník Ostrava 0-1.
2: Mohli jste slyšet 4. června roku 1976 na Praze po 18. hodině. To už byly na všech stadionech v plném proudu druhé poločasy a přímým přenosem o tom vysílala jiná stanice Československého rozhlasu Hvězda v tradičním pořadu s mikrofonem zakopanou. Ale stojí za to vrátit se ještě pár hodin zpátky a připomenout některé důležité a překvapivé informace.
3: Večerní Praha, kupte si Prahu.
2: Večerní Praha vychází 4. června s čerstvou pozvánkou na závěrečné ligové kolo, která má velký nadpis Všechno bude jinak. Titulek zřejmě naráží na změny v nominaci rozhodčích. Martina Horbase, který měl řídit nejočekávanější duel Slovan Slavia, nakonec komise poslala na utkání ostravského Baníku v Plzni a do Bratislavy delegovala Rudyho Glecknera z Německé demokratické republiky.
4: Fanouškové obou táborů v Praze i Bratislavě, kteří bombardovali i předsedu výboru fotbalového svazu dotazy a návrhy na řízení zápasu na Těhelném poli, se dočkali. Mužem, který povede zápas Slovan Slavia, je Rudy Gleckner z Lipska, který už řídil finále mistrovství světa v Mexiku, Brazílie, Itálie a další.

0: Významná utkání mezi nimi i Československo-Anglie.
1: Večerní práce.
0: V nejdůležitějších utkáních kola bude tedy všechno jinak a jaká překvapení přinesou střetnutí, vyplní se předpoklady papírové formy nebo bude rozluštění ligového rébusu docela nečekané. Dnes krátce před 19. hodinou bude všechno jasné. Nezapomeňte si naladit rozhlasový přijímač na stanici Hvězda, která od 18.05 vysílá svou pravidelnou relaci s mikrofonem Zakopanou. V televizi můžete na druhém programu zhlédnout záznamy od 21.20 hodin. A ještě poslední zprávy z táborů Pražanů. Slavia odjela kompletní, Dukla bude bez Gajdůška, Bohemians pravděpodobně v plné síle. Přejeme vám, aby nakonec všechno bylo jinak, než si přejí fanouškové mužstva vašich soupeřů, ale aby všechno bylo fair play.
2: Dílčí výsledky dvou nejzásadnějších duelů, které jste slyšeli před chvílí, už se dokonce zásadně nezměnily. A tak největší radost měli fanoušci Baníku, kteří se radovali z prvního ligového titulu a velmi senzačního.
3: Po podzimu byl Baník až 12., ale liga byla hrozně vyrovnaná.
2: Roman Popek, nadšenec do klubové historie ze spolku Baník Baníku.
3: Takže po šňůře jarních utkání bez prohry se vyhoupil Baník až do čela. V posledním kole zvítězil slavně v Plzni 1-0. Gól vstřelil Rostislav Sionko a Baníku tehdy pomohlo i vítězství Slovanu Bratislava nad Slavií v posledním kole.
2: Slavia neudržela vedení v tabulce a po porážce v Bratislavě 0-2 skončila až třetí. Slovan, vítěz dvou předchozích ročníků se 7 budoucími mistry Evropy v kádru, to dotáhl před 20-tisícovou návštěvou navzdory výhře jen na druhou pozici.
4: Ano, já myslím, že dá se povědat, že to mohlo mít nějaký vplyv, lebo to bylo také obrovské vypětí, víte, stalo se to, že aby som jako básník povedal na oltár toho úspěchu, Slovan nezískal titul, no ale toto je vyšší level majstry Evropy, takže jsme to oplakali a išlo se dále.
2: Naráží útočník Slovanu Ján Švehlík na to, co se stalo jen o pár týdnů později.
5: Slovensko vede nad Německou spolkovou republikou 1-0, autorem branky Švehlík.
2: Do finále mistrovství Evropy zbývá 16 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na Radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslovení Zuzana Majerová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle s ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénoval.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdyby jsme pak šli ještě před tím, že půjdem dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já jsem se nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Světový pohár ve vodním slalomu opět v České republice. Přijďte povzbudit kompletní světovou špičku v čele s českými slalomáři. Těšte se v pátek a v sobotu na vodní slalom a v neděli na kajak cross. Od 5. do 7. června v kanoistickém areálu v Praze Tróji. Více na webu slalomtroja.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
6: Dobré ráno v 8 hodin. Posloucháte zprávy s Eliškou Závrockou.
7: Odbory z úřadu vlády jednají s šéfkou úřadu, vyhrožují zítřejší stávkou. Evropská unie zahájí přístupová jednání s Moldavskem a Ukrajinou. Basketbalisté Nymburka vedou ve finálové sérii Národní ligy nad Pardubicemi 2-0 na zápasy. Nehoda zpomalila provoz na D8 na 24. kilometru směrem do Prahy. A bude slunečno, od západu oblačno s deštěm, nejvyšší teploty do 28 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Odbory a zaměstnanci úřadu vlády právě jednají s vedoucí úřadu Tinde Bártou. Nesouhlasí s převodem některých agent pod ministerstva a včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost. Obávají se, že změny povedou k odchodu zkušených pracovníků. Podle spolumluvčí stávky Pavly Chominové požadují zastavení chystaných změn a v opačném případě jsou připraveni zítra stávkovat.
8: Z našeho pohledu byly velice rychlé, překotné a nebyly řádně prodiskutovány ani se zaměstnanci, ani vlastně s tou širokou veřejností. Množí se nám obavy, že vlastně zaměstnanci nebudou chtít přecházet, nesouhlasí s tou změnou, protože bude to mít dopad na výkon jejich agendy.
7: Bárta řekla, že obavy odborů respektuje, nejsou ale podle ní na místě. Poslanci by dnes měli hlasovat o kandidátech, které navrhnou prezidentu Petru Pavlovi na udělení nebo propůjčení státních vyznamenání. Potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Předběžný seznam podle něj zahrnuje přes 150 jmen. O každém se bude hlasovat zvlášť.
9: Tam bude 151 hlasování. Já zkrátím dobu hlasování na 10 sekund. I tak jako tak už vím ze zkušeností z minula, že to hlasování může trvat v řadě 2 až 2,5 hodiny. Není jenom o tom hlasování a zároveň potřeba vyhlásit i hned výsledek toho hlasování po každém tom jménu.
7: Konečné rozhodnutí bude na prezidentovi, který návrhům může, ale nemusí vyhovět. Všechny země Evropské unie souhlasily s první fází přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Na síti X to oznámila ukrajinská premiérka Julia Sviridenková. Kyjev oficiálně zahájil rozhovory o přistoupení k Unii už před 2 lety. Jednání ale blokovalo Maďarsko. Jeho nový premiér Péter Maďar včera oznámil, že se mu podařilo uzavřít s Ukrajinou komplexní dohodu o rozšíření práv maďarské menšiny žijící na Ukrajině. Letošní 66. ročník Zlínského filmového festivalu přilákal do kin 24 tisíc diváků, podobně jako loni. Cenu za mimořádný přínos dětské kinematografii si ze slavnostního gala večera odnesl herec Petr Kostka.
10: Mám tu buchty.
11: Dnešní dětský divák mě už vůbec nemůže pamatovat, protože já jsem hrál do pohádek v minulém tisíciletí. Nevím, jako proč si na mě po 50 letech vzpomněli.
12: Směje se herec, který si v první pohádce princezně Pampelišce zahrál v roce 1967. Pak následovala například role rybáře v Koloběžce první.
13: Řeka patří odjakživa všem!
12: Ocenění za nejlepší celovečerní film pro děti získal na festivalu egyptský snímek Všechno nejlepší.
14: My jsme za to strašně rádi, protože egyptských filmů pro děti opravdu není mnoho.
12: Oceňuje umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Příští ročník přehlídky začne 27. května 2027. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
15: Sport. Basketbalisté Nymburka porazili ve finále Národní ligy Pardubice 80-74 a v sérii vedou 2-0 na zápasy. Východočeši ztratili šanci na výhru v koncovce. Právě nezvládnutý závěr mrzel hráče Pardubic a autora 12 bodů Luboše Kováře.
16: Sice vyrovnanější, ale tam se hraje 0-2. Jsme měli něco zahrát, bohužel jedno jsme nevyhodili, nebo z toho byla ztráta. Je nám ještě super danoval míč díky rozkoku a my jsme to stejně nedokázali potrestat, nechali jsme se zdvojit to kroky, takže to je hrozně velká škoda tady to v té koncovce takhle zahodit, když nám vlastně ten soupeř ještě pomůže a dostaneme útok zadarmo. My jako hodně chceme a někdy z toho možná nějaký přemotivovanosti vyplývají tady ty hloupé ztráty.
15: Finálová série basketbalové NBL bude pokračovat v neděli a v pondělí v Pardubicích. Pokud Nymburk obě utkání vyhraje, získá titul. A do finále basketbalové NBA vstoupili vítězně New York Knicks. Na palubovce San Antonio Spurs vyhráli 105-95.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehoda na D8 u Roudnice a kolona na D1 u Meziříčí. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy pomalu za sjezdem na Roudnici. Na 29. kilometru se dojíždí do kolony. Na 24. se srazila dvě auta. Udržujte uličku, zdržení teď je 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí. Západ zastavují kamiony na kilometru 144. Nesouvislá fronta se táhne do omezení ke sjezdu na D2. Osobní auta zpomalují za sjezdem na Rosice na kilometru 180. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Vráž. Z 11. kilometru počítejte s kolonou. Na pražský okruh za Ořech pojedete zhruba 50 minut osobními auty. Se dá případně jet po souběžné silnici z exitu 10. Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Kolonu hlásíte za sjezdem na Jesenici z 0. kilometru. Na pražském okruhu v opačném směru, tedy na D1, teď je uzavřený Lochkovský tunel kvůli detekci nadrozměrného vozidla. Opatrně brzdí se teď na 15. kilometru do zastavení. A v Praze špička v plném proudu v Poděbradské do centra před křižovatkou s Průmyslovou řeší už dvě nehody, nejprve v prostředním, následně v pravém pruhu. Kolona stojí z Rajské zahrady a je na více než půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Čekáme polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přehánky, ojediněle i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28 stupňů, na západě Čech jen kolem 21. Tolik zprávy.
18: Hezké ráno, milí posluchači, pokračuje naše ranní vysílání v 8.06. Posloucháte Radiožurnál Sport. 4. června slaví 41. Evan Lisáček. Možná si vzpomenete na olympiádu ve Vancouveru, kde tenhle krasobruslař z kořeny je v Československu, protože jeho pradědeček byl italsko-českého původu a emigroval v roce 1925 z Československa do Chicaga. Tak Evan Lisáček v roce 2010 porazil Jevgenije Pluščenka a ve Vancouveru získal své největší zlato kariéry, která byla ozdobena i titulem mistra světa z roku 2009. Lisáček tehdy způsobil to, že Pluščenko nebyl prvním krasobruslařem po 58 letech, který by měl dvě zlata za sebou na olympijských hrách, ale svou volnou jízdou s třemi, tedy s osmi trojitými skoky porazil právě svého hvězdného soupeře o 1,3 bodu. Takže z dnešního pohledu vlastně jízda, která by možná nestačila ani na medaile, ale krasobruslení se nesmírně posouvá a tehdy s osmi trojitými skoky Evan Lisáček došel k titulu nebo ke zlatu na olympijských hrách ve Vancouveru. Dneska mu je 1,40, nevím jak na tom je, co se týče skákání třeba na bruslích, ale myslím, že o skákání může být řeč i v kontextu s disciplínou, která se bude budeme věnovat za chviličku, protože to bude o takzvaném sportu pod vysokou sítí, ale já z volejbalu. České volejbalistky skvěle vstoupily do nového ročníku Ligy národů a nejen o vítězství nad Čínou si za chvilku budeme povídat s nahrávačkou, která se s námi spojí s Kateřinou Valkovou na Radiožurnálu Sport. Tak poslouchejte, přeji vám hezké ráno.
0: Radiožurnál Sport
1: a Jan Pěruška.

0: 8 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my se budeme věnovat volejbalové lize národů, do které Češky vstoupily výtečně vítězstvím nad pořádající Čínou 3-0 na sety. Dneska od 9 hodiny čeká další duel. V čínském Nankingu se utkají Češky s Polkami. No a my si budeme povídat teď o tom vystoupení Češek na té elitní světové scéně s nahrávačkou i české volejbalové reprezentace Kateřinou Valkovou, kterou vítám ve vysílání. Přeji vám hezký den.
1: Dobré ráno.
0: Tak co se týče toho vítězství, mluvili o tom zástupci českého nároďáku i trenér Atanasopoulos, že jde vlastně o něco nečekaného, ale až neuvěřitelného, že se pátý tým světového rankingu, tedy Čína, nakonec se podařila zdolat 3-0 na sety. Co tomu říkáte?
1: Určitě, já si myslím, že to je skvělý výsledek a hlavně skvělý začátek celé té reprezentační sezóny a jsem vlastně strašně ráda i kvůli holkám, protože si vzpomínám i na loňský rok, že vlastně když se nám povedlo v druhém zápase porazit Ameriku, tak nám to neskutečně vlilo síly i do žil, a protože ten turnaj nebo ty tři turnaje jsou strašně náročné, tak si myslím, že i pro psychickou nějakou sílu je to strašně důležitý pro holky.
0: Abychom to posluchačům doplnili, tak se během 5 týdnů v Lize národů hrají 3 turnaje a během nich Češky se hrají tedy 12 zápasů, ještě 11 zbývá. Nicméně, když se ještě zastavíme u toho duelu, který vyhráli Češky 3-0 nad Čínou, tak šlo třeba o velmi dlouhé výměny, hlavně ve třetí sadě, kdy Číňanky potvrdili svou houževnatost a vlastně dost dlouho trvalo třeba i složit míč, ukončit tu výměnu. Z vaší pozice nahrávačky, co v takových chvílích, takových dlouhých výměnách je vlastně důležité, aby se to pak povedlo ukončit vítězně?
1: Tak určitě jsme mohli vidět, že vlastně ten asijský styl volejbalu je o obraně, o té houževnatosti, ale myslím si, že holky včera dokázaly být trpělivé, čekali se na tu svoji příležitost a počkali si, když právě musí útočit víckrát, tak vždycky byly trpělivé a vlastně myslím si, že většina těch dlouhých výměn končila i ve prospěch holek právě.
0: No, kdo to sledoval, tak si určitě všimnul velké haly, ve které se ten první zápas konal v Nankingu, obří aréna a vlastně takové hodně speciální kulisy, potemnělé ochozy a naopak velmi výrazně osvětlená palubovka, to vypadalo jak takové velké divadelní, možná operní jeviště, ale přece jenom, když tam přijedou hráčky zvyklé třeba na domácí podmínky, jak velký to pak je rozdíl nastoupit v takovéhle hale, když to porovnáme s těmi některými menšími tuzemskými?
1: Tak určitě ten rozdíl to je, ale je dobré, že vlastně v té hale se vždycky trénuje dopředu, takže člověk si na to může zvyknout. A ono vlastně občas paradoxně to, že na těch tribunách je tma a vlastně jenom osvětlená ta plocha, tak vlastně je to možná i občas lepší pro nějakou, řekněme, že se tam člověk líp orientuje. Že občas někdy bývá rozdíl, když ty strany těch diváků jsou jiné, ale takhle vlastně člověk má jenom to hřiště a možná je to i trošku lepší. Ale samozřejmě ta hala je obrovská.
0: Ano. Kateřina Valková, nahrávačka českého nároďáku, je teď s námi ve vysílání. Další zápas v 9 hodin v Nankingu, a to proti Polkám, které jsou dokonce ještě výš než Číňanky na světovém žebříčku, jsou čtvrté. Na úvod to zdolali v 5 setech Belgičanky. Když to porovnáte, jak silný to je dneska soupeř?
1: Tak já si myslím, že tam není lehkého soupeře, o tom žádná. Na druhou stranu ty týmy právě těch nejlepších národností, třeba úplně ty první 2 týdny nejezdí v nejsilnějších sestavách, bude strašně záležet, v jaké sestavě Polky přijedou, ale, nebo respektive jsou v Číně, ale určitě to bude zase náročný zápas, myslím si, že trošku jiný styl volejbalu, než je ten asijský, respektive ta Čína, jak hráli včera. A bude to zase prostě náročný zápas, ale pokud holky budou podávat jako včera a dokážou je otáhnout od sítě, tak si myslím, že mají zase velkou šanci.
0: To říká nahrávačka Kateřina Valková, se kterou jsme moc rádi, že můžeme mluvit na Radiožurnálu Sport, ale je to dané tím, že bohužel nemůže být v Číně s českou reprezentací kvůli zranění. Kateřino, jenom krátce, jak to s vámi vypadá? Stihnete třeba část sezony té reprezentační ještě?
1: Tak teď jsem 3. týden po operaci, takže se věnuju plně rehabilitaci a samozřejmě budeme se snažit, abych třeba ještě druhou část mohla stihnout.
0: Držíme palce, ať to vyjde, přece jenom ta Liga národů i to reprezentační okno, které bude vrcholit mistrovství Evropy, je pořádně dlouhé, tak věříme, že to stihnete a že ještě posílíte českou reprezentaci ve zbytku sezony. Kateřina Valková, nahrávačka české reprezentace, teď byla s námi na Radiožurnálu Sport. Mějte se hezky.
1: Děkuju, naschledanou.

Tohle byly Imagine Dragons v našem vysílání v 8.18. Už se blíží taky soutěž, která pravidelně zpestřuje vysílání ranního radiožurnálu Sport ve všední dny. V 8.50 budete vy posluchači moci získat dvě vstupenky na světový pohár ve vodním slalomu, který bude tento víkend v Troji v Praze. No a budete dneska soutěžit o dvě vstupenky na 6. června, což by měl být tedy ten sobotní program, pokud dobře počítám, a já to moc dobře neumím, tak si to radši zkontrolujte, ale myslím, že 6. je sobota. Ano, odpovídá to i podle kalendáře a doplňkovou cenou je outdoorová čelovka. Takže pokud sami vyrážíte třeba někam na tury, které se protáhnou až do pozdního večera, tak vám může i tahle cena posloužit. Co se týče dnešního sportovního programu, na palubovku se můžete podívat třeba v Opavě, kde v 18 hodin začíná souboj o třetí místo v Národní basketbalové lize mužů. Opava vyzve Brno a pokud Brňané, tedy hosté, dnes vyhrají, tak získají bronzové medaile, protože tahle série se hraje na dva vítězné duely. Pokud by tomu bylo tak i ve finále, tak už slaví titul Nymburk, ale ten má ještě k 21. českému titulu potřebné dvě vítězství, protože teď se série přesouvá do Pardubic za stavu 2-0 pro Nymburk a hraje se na 4 vítězná klání. Nymburk včera zvítězil nad svým soupeřem z východu Čech 80-74 po velmi vyrovnané, přetahované, která vrcholila ve čtvrté čtvrtině, ale především díky výbornému výkonu Ondřeje Sehnala, který zapsal 26 bodů. Nymburk zvládl zvítězit i po druhé v této sérii a tak dva vítězné duely ho dělí od dalšího českého titulu, který by pro Nymburk byl už 21. v historii.

0: Tohle byla kapela Clash v našem vysílání v 8.23. Jak dobře víte, tak už za týden odstartuje v Mexiku, Spojených státech amerických a Kanadě fotbalové mistrovství světa. Už druhý zápas celého turné se bude konat mezi Českem a Jižní Koreou. Hrát obě reprezentace spolu budou v mexickém Zapopanu na Estádiu Akron. Právě nejvýraznější stadiony světového šampionátu představujeme v rámci naší encyklopedie. Teď to uděláme společně s Tadeášem Skalickým, kterého vítám ve studiu.
1: Hezký den. Stavba Estádia Akron začala v roce 2004 a otevřený byl o 6 let později. Od té doby je domovem týmu Guadalajara, který je ale známější pod názvem Chivas. Tento tým je známý tím, že za něj hrají výhradně Mexičané. Možná i kvůli tomu to patriotickému přístupu se říká, že jde o stadion s možná nejbouřlivější atmosférou v Mexiku. Tady je krátká ochutnávka.
0: Tak jak takhle se fandí tedy v Zapopanu, opravdu Guadalajara, ono se oficiálně pořád mluví o Guadalajara, ale nepleteme se, je to Zapopan. Ten stadion má kapacitu necelých 50 tisíc míst, tribuny s převážně červenými sedačkami jsou tak jako na většině ostatních moderních stadionů rozmístěné oválně tak, aby bylo z každé dobře vidět.
1: Co jsme už probírali i na radiožurnálu Sport, je nadmořská výška, ve které stadion stojí. Vzpomněli byste si, jak vysoko nad mořem odehrají čeští fotbalisté vstupní duel turnaje proti Jižní Koreji?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Já bych dal napovědu, jestli vzpomenete, kam rád stoupá v zimě bez trika mistr světa z roku 2014 André Schirrle. Na sněžku, tak zhruba v téhle výšce to je.
1: Ano, Estádio Akron stojí takřka 1600 metrů nad mořem a řídký vzduch dělá fotbalistům problémy. Zatímco zevnitř vypadá stadion jako většina moderních arén, při pohledu zvenku je dost výjimečný, jeho vnější stěny jsou totiž pokryté trávníkem.
0: Při pohledu zvenku nevidíte žádné zdi, ale stadion působí dojmem, že se zvedá ze země jako nějaký kopec, nebo lépe řečeno jako sopka, protože právě tu má podle architektů připomínat.
1: Musíme ale mít popravdě trochu fantazii, protože z té sopky je vidět jen základna a ne ta charakteristická špička. Nejde přitom o zcela unikátní řešení, podobně vypadá třeba známá pařížská hala Bercy. Pod trávníkem se skrývá složitý systém závlahy a taky odtoku, aby nedocházelo k sesovům půdy.
0: Vzhledem k velkému sklonu není možné trávu sekat klasickou sekačkou, dělají to malé robotické stroje a v některých nejhůř dostupných místech kosí trávu pomocí křovinořezu lidé zavěšení na lanech.
1: Slavnostní otevření Estádio Akron obstaral v roce 2010 zápas domácího Chivasu s Manchesterem United. Oba kluby tehdy spojoval útočník Javier Hernández, kterého si možná budete víc pamatovat pod přezdívkou Chicharito. Ten tehdy přestupoval z Chivasu právě do United a tak první poločas odehrál za mexický tým a právě ještě v jeho dresu střelil první branku v historii stadionu. Druhou půli pak už odehrál jako fotbalista United.
0: No, stadion v Zapopanu bude hostit během toho následujícího mistrovství světa několik zápasů ve skupině, je to dáno tou velikostí, která asi není úplně největší.
1: A pro české fanoušky bude samozřejmě nejdůležitější ten v noci z 11. na 12. června, kdy samozřejmě na Estádio Akron vyběhnou svěřenci Miroslava Koupka proti Jižní Koreji.
0: Dnes v noci vyběhnou na stadionu New Jersey, tam to je tedy v jiných podmínkách ve Spojených státech amerických, o tom pochopitelně taky ještě uslyšíte, každopádně teď to bylo představení toho prvního stadionu, který Češi navštíví během mistrovství světa ve fotbale. Mluvil o tom Tadeáš Skalický, děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Na Radiožurnálu Sport si budeme po krátkých zprávách 8:30 povídat o tenisovém Roland Garros s reportérem Davidem Prouzou, který je přímo v Paříži. A připomínám, v 8:50 budete moci vyhrát 2 vstupenky na světový pohár ve vodním slalomu do Pražské Troje.
1: Radiožurnál je 8:30. S dalšími zprávami je tu Eliška Zábrocká.
2: Ruský útok na ukrajinské Záporoží zabil nejméně jednoho člověka. 4 další zranil. Informoval o tom náčelník tamní vojenské správy Ivan Fedorov. V sousedním Dněpropetrovském regionu pak další ruský úder podle úřadu zranil 75-letou ženu a 45-letého muže. Jeden zraněný je také v kyjevské oblasti. Podle informací ukrajinského letectva Moskva v noci proti Ukrajině vyslala na 300 bezpilotních letounů a většinu z nich se podařilo zastavit. Ukrajinské drony naopak zaútočili na anektovaném Krymu. Podle ruských úřadů zabili 3 lidi a 7 jich zranili. Česká konference rektorů dnes bude jednat o chystané reformě univerzit a novém vysokoškolském zákoně. Ten má přinést změny v řízení i financování vysokých škol. Do diskuze se zapojí taky ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Rektoři se zajímají hlavně o to, jaké jsou v systému záruky nezávislosti vysokých škol. A pražští záchranáři a hasiči dnes pořádají cvičení na Vltavě. Napodobovat budou zásah při lodní nehodě, která se stala v maďarské Budapešti v roce 2019. Jednotky by měly zachraňovat zhruba 35 figurantů, jednoho z nich navíc přímo z výletní lodi vyzvedne záchranářský vrtulník. Nácvik začne v 10 hodin mezi mostem Legií a Palackého mostem. Sport. Všechny 4 tenistky v semifinále Roland Garros zažijí premiéru v této fázi. Ruska Andrejevová bude hrát proti Ukrajince Kostčukové a Ruska Schneiderová se utká s Polkou Chvaliňskou. Úvodní semifinále začne v Paříži po 3 hodině odpoledne.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 u Meziříčí a nehoda na D8 u Roudnice. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Velké Meziříčí z kilometru 140,5 počítejte s kolonou v pravém pruhu. S většími či menšími mezerami se kolona táhne do omezení v Brně. Osobní auta zpomalí výrazněji až v okolí Kývalky a kilometru 181. Je to na půl hodiny do omezení v Brně. Kamiony se zdrží výrazně déle. Na D1 z Vyškova do Brna kolona.
5: D1 směr Vyškov Brno. No, kolona začíná 213 km, oba dva pruhy.
4: Za Rohlenku 10 minut navíc. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici z 29. kilometru budete popojíždět na 24. Tam řeší nehodu, zpoždění přes 10 minut. Na D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Pečky je fronta z 35. kilometru. Na 41. je omezení, je to na 15 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 9. kilometru je dlouhá kolona na okruh téměř ke sjezdu na Barandov pro osobní auta na zhruba hodinu. A na východní části Pražského okruhu zůstává kolona od Černého k mostu Průmyslové na více než půl hodinu a plný je i provoz a kolona také v Poděbradské před Průmyslovou řeší nehodu, je tam fronta na více než půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes nás čeká víc slunce, mraku bude přibývat od západu až odpoledne, na Moravě a ve Slezsku se nebe zatáhne až k večeru. Dnešní den bude tedy polojasný nebo jasný, ještě teď po ránu může na krajním východě doznívat déšť. V západních Čechách se začne poměrně brzy tvořit kupovitá oblačnost, která bude postupovat směrem na východ. Může z ní také zapršet a počítat i dnes musíme s bouřkami, ve kterých bude zesilovat jinak slabý nebo mírný vítr. Teploty se budou pohybovat mezi 21 stupni právě na západě Čech a letními 27 stupni Celsia. Zítřejší den pak bude opět počasí opačné než dnes. Zpočátku hodně mraku i deště, odpoledne bude od západu jak oblačnosti, tak i srážek ubývat. Kvůli zataženému nebi nás ale čekají zítra nižší teploty jen do 21, na severovýchodě do 23 stupňů. Víkend pak už přinese konečně trochu stabilnější počasí, bude převážně slunečno, jen málo přehánek a teploty čekáme do 25, na jihu Moravy dokonce do 28 stupňů. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
8: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

0: Nádherná melodická píseň Lou Reeda v našem vysílání v 8 hodin 37, když zpívá o perfektním dnu, tak je logické, že se spojujeme také s Paříží s naším reportérem, který je exkluzivně za radiožurnál Sport na Roland Garros na tomhle tenisovém Grand Slamu na Antuce. Zdravím Davida Prouzu, dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Tak co se týče dnešního programu, pojďme nejprve tedy od té neúplně české stopy, ale od senzace, že v semifinále ženské dvouhry chybí světová jednička, 14. Grand Slamová šampionka Arina Sabalenková. Co se stalo?
1: No, stalo se takový, řekněme, nevím, jestli mentální kolaps, ale rozhodně výsledkový kolaps pro Bělorusku, která měla souboj s Ruskou Schneiderovou takzvaně ve svých rukách, vedla 6-3, 5-3, pak přišly drobné komplikace, ztratila nakonec druhý set, ale v tom třetím to pokračovalo, nakonec zůstala takzvaného kanára, prohrála 0-6, 10 gemů v řadě, ztratila Arina Sabalenková a... To je tedy docela bezprecedentní situace, protože upřímně za tu dobu, co se nějak výrazně věnuji tenisu a za dobu, co hraje Arina Sabalenková, tak nepamatuju, že by se něco takového stalo. Každopádně tenhle turnaj už přinesl několik překvapení, no tak tohle je další a v tuhle chvíli už máme prostě jistotu, že to překvapení přijde znovu, protože budeme mít nového šampiona i novou šampionku, pokud jde tedy o Grand Slamový titul. Takže z tohoto pohledu řekl bych, že ten turnaj se stal zajímavější. Zároveň někdo může namítat, že už to není tak prestižní, protože tam prostě nejsou ty hvězdy. Ale hvězdy prohrály, jsou tam jiné hráčky, tak já jsem sám teď zvědavý, kdo nakonec bude tím nejlepším ze všech.
0: No, vypadá to, že někteří krajané nebo krajanky zaskakují za své hvězdy. Třeba Polákům vypadla Iga Świątecová, místo ní je v semifinále kvalifikantka Maja Chvalinská. Italům vypadl Sinner a jsou v semifinále dva Arnaldi a Koboli. Oni se utkají vzájemně. Jak jsou silní třeba oni právě dva v porovnání s Menšíkem a Zverevem, kteří budou v pátek hrát to druhé semifinále?
1: No, upřímně řečeno, je to samozřejmě moje zkušenost teď z jednoho dvou zápasů, které jsem včera sledoval, ale jak zápas Ožer Aliasim Koboli, tak Berrettini Arnaldi, byť tady Berrettini byl pravděpodobně už trochu zraněný, když skrečoval vlastně v průběhu druhého setu, ale ta úroveň těch zápasů se vůbec neblížila tempu a kvalitě toho, co předváděli, ať už Jakub Menšík nebo Alexander Zverev. Ono se dlouhodobě mluví o tom, že ta spodní polovina pavouka, kde jsou právě Menšík se Zverevem, tak že je silnější, že to vlastně měli i těžší, pokud jde o probojování se do semifinále, ale teď, když člověk opravdu měl možnost sledovat ty zápasy, tak ta intenzita, kvalita úderů, prostě všechno hovoří jasně ve prospěch Zvereva s Menšíkem. Jsem přesvědčený, že kdyby tam byl, ať už Zverev či Menšík nahoře, v té horní polovině, tak si poradí jak s Ožerem Aliasimem, tak s Kobolim, tak s Berrettinim, tak s Arnaldim a měli by to mnohem jednodušší. Takhle to mají složitější, budou hrát proti sobě, zároveň o to prestižnější ten zápas v pátek bude a o to věřme zábavnější přenos radiožurnálu Sport a že věřme, že to zase dopadne se šťastným koncem pro český národ, pro české vlajky.
0: Radiožurnál Sport má možnost mít reportéry na mnoha místech světa při opravdu exkluzivních sportovních akcích, jako je mistrovství světa ve fotbale. Naši reportéři Lukáš Michalík i Mirko Vasič už viděli v posledních hodinách jeden z těch předzápasových tréninků Čechů před Guatemalou, před tím přípravným duelem. A David Prouza je teď na Roland Garros v Paříži. Ty taky máš možnost se podívat na trénink těch elitních tenistů?
1: Ta možnost tam je taky, ten tréninkový areál je vlastně poblíž toho hlavního areálu Rolanda Garrose, výrazně samozřejmě menší a také výrazně klidnější, to se musí říci a dává to smysl v momentě, kdy se tam ty největší hvězdy chtějí připravovat, ale některé věci jsou podobné, jako to, že třeba na fotbale je ten otevřený trénink je 15 minut pro novináře a pak musí odejít, tak já jsem dostal 30 minut, navíc výměnou za akreditaci jsem dostal takovou pásku a pak jsem byl vpuštěn do toho areálu, kde jsem tedy chvíli sledoval trénink Zvereva a pak začátek tréninku taky Jakuba Menšíka, ale až mi to překvapilo, taková striktnost, kdy jsem odevzal tu akreditaci a pak už jsem akorát slyšel no photo, no radio, no audio a je to prostě jenom, že člověk přijde a kouká se a neměl by tam nic dělat. Zajímavá zkušenost, určitě překvapilo mě, kolik lidí je potřeba na trénink Alexandra Zvereva, protože on v tu chvíli, kdy hitoval s jedním ze svých partnerů nebo trenérů, tak další 3 až 4 trénink trenéři stáli v každém rohu kurtu a sledovali často úplně banální rozehrávku. Každopádně zajímavé. Zajímavé také je, že na tréninku Alexandr Zverev nepůsobí zdaleka tak nebezpečně jako potom v zápasech. Ale byly tam určité momenty, kdy když se do toho opřel, tak bylo najednou poznat, proč je nasazená dvojka tady na turnaji a hlavně proč pokračuje stále v singlu na turnaji. Jakub Benčík to bral zlehka, ale to je také dáno tím, že v momentě, kdy já jsem odcházel, tak on začínal, takže vlastně to bylo takové rozpinkávání. Ale co je podstatné, a to jsem říkal včera, prostě dobrá nálada, uvolnění, pohoda. To teď prostě zdobí Jakuba Menšíka jak v zápasech, tak mimo ně a věřme, že ho to bude zdobit dál, protože to mentální nastavení očividně trefilo skvěle.
0: Ano, Jakuba Menšíka čeká první grandslamové semifinále, bude to zítra, bude čelit Němci Alexandru Zverevovi a jak David Prouza už vlastně naznačoval, tak minule, když hrál čtvrtfinále proti Brazilci Fonsekovi, tak tribuny byly spíše nakloněné ještě mladšímu 19-letému Brazilci, nicméně proti Němci Zverevovi, Davide, by se to mohlo asi měnit, viď?
1: No, já tuším, kam míříš, no. Zkrátka, Alexander Zverev není úplně populárním tenistou. Ale je potřeba taky říct, že já si trochu říkám, nebo že se to spíš týká sociálních sítí a řekněme britského Twitteru, protože tam právě třeba na téhle sociální síti, nebo teď na síti X, není Zverev úplně populární, řada novinářů ho nemusí, takže už se člověk může setkat s takovými názory, že když Zverev vyhraje celý turnaj, tak vlastně to není žádný úspěch, protože nebyla konkurence. Když Zverev prohraje, teď třeba v semifinále s Jakubem Menšíkem, tak zase se bude hojně psát o tom, že to nezvládl v hlavě a že prostě na ten Grand Slam nemá a nikdy mít nebude. Takže taková skoro nemožná pozice pro německého tenistu, jinak pokud jde o publikum jako takové, tak si myslím, že to bude férovější určitě, než když hrál Menšík s Fonsekou, byť Menšík hrál tak dobře, že ti fanoušci, ti diváci, kteří chtěli podporovat Fonseku, tak zase neměli tolik příležitostí udělat takovou tu poctivou fotbalovou atmosféru plnou chorálů a popěvku, takže myslím si, že tady to bude hodně vyrovnané, že přeci jenom se bude prostě fandit dobrým výměnám, když bude opravdu excelentní bod, který zahraje Alexander Zverev, tak to prostě diváci ocení identicky jako v případě Jakuba Menšíka, ale je možné, že třeba se český tenista dočká trochu větší podpory z tribun, což samozřejmě mu může spíš pomoct, než uškodit, ale říkám, očekávám, že to bude víceméně vyrovnané, tak 50-50, jak se říká.
0: Vy se můžete těšit na ten duel a na komentář Davida Prouzy zítra. V pátek hraje Jakub Menšík s Alexandrem Zverevem. Dneska jsou na programu na Roland Garros dvě ženská semifinále. Ukrajinka Kostiuková proti Rusce Andrejevové a jiná Ruska Šajdrová proti Polce Chvalinské. Davide, moc děkuji za rozhovor a také přeju hodně štěstí a sil do další práce v Paříži. Měj se hezky.
1: Těším se zase na slyšenou. Hezký den.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonském Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, a jednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: S Pavlem Horvátem jsme byli v pondělí a v úterý v Ostravě Vítkovicích, kde vrcholil 27. ročník fotbalového turnaje základních škol McDonald's Cup, a předtočili jsme tam rozhovor do dnešní Desítky s kapitánem Baníku Ostrava Michalem Fridrichem. Velmi zajímavě mluvil nejen o svých aktuálních zkušenostech z té velmi protrápené sezony s Baníkem, ale také třeba o pohárových zkušenostech z Evropy v pražské Slavii, kde nastoupil i proti legendárnímu Messimu, což má ostatně společného s Pavlem Horvátem, ale na rozdíl od Pavla Michal Fridrich tehdy se Slavií dokázal na Camp Nou remizovat. I vzpomínky na tohle si můžete poslechnout po desáté v našem vysílání. Nicméně teď vás zveme k tomu, abyste byli trošku aktivnější než běžně, a to sice v naší soutěži, ve které máme dvě vstupenky na světový pohár ve vodním slalomu v pražské Troji na 6. června a taky jednu outdoorovou čelovku. Je to jednoduché, pustíme vám zvuk jedné sportovní osobnosti a vy máte uhodnout, o kterou sportovní osobnost se jedná. Poslouchejte.
5: Mám velkou radost, že se můžu konečně představit i ve své nejoblíbenější disciplíně, to je lezení na obtížnost po dlouhých 17 letech na domácí půdě. Naposledy jsem závodil v roce 2009 na světovém poháru v Brně, kde mi bylo 16 let. Konkurence bude obrovská a je těžký mít nějaké očekávání, jakože přijedu a prostě vyhraju, ale strašně rád bych si aspoň před domácím publikem zalezl třeba ve finále.
2: Číslo do studia 221 552 222. Jediná podmínka pro to, abyste dneska mohli uspět, je, že jste nevyhráli v předchozích dvou měsících v naší soutěži. Vítám prvního z volajících do naší soutěže. Dobrý den, kdo je tam?
6: Tak dobrý den, poslouchají David, je to možné, že jsem ve spojení?
2: Jo, jste ve spojení, Davide, vůbec se toho nebojte. Povězte, kdo mluvil v naší zvukové ukázce?
6: Tak já bych to typoval na Adama Ondru.
1: Gratulujeme.
2: Výborně, Davide, už vám hraje tady ta naše stále nová znělka. Adam Ondra má asi velmi specifický hlas, vidíte.
6: No ano, taky z Brna, já jsem taky z Brna, tak to bude další.
2: Dobře. Ale musím říct teda, nějaký ten hantec ani u vás neslyším tolik, tak vy žijete celý život v Brně?
6: Teďka zrovna jsem v Praze, takže...
2: Aha, no tak jestli jsme vás nenakazili, Davide. Ne, Michal Fridrich, když jsem na to poutal v té Desítce, taky dojde na to, jak to měl specifické, když co by Ostravan byl v Praze, jak to měl s tím, jak ho přijímalo prostředí v Ostravě, když se vrátil, anebo právě

0: Pražáci, jak si dělali trošku možná legraci z jeho přízvuku. Nicméně, Davide, gratulujeme moc, máte dvě vstupenky do pražské Troji. Je to na sobotní klání, tedy ve světovém poháru vodních slalomářů, taky outdoorovou čelenku od nás dostáváte, tak snad vás to potěšilo a ještě jednou gratulujeme k vítězství v dnešní soutěži.
1: Děkuju moc krát a přeji pěkný den všem.

0: 9 hodin. Zprávy pro nás má Eliška Zábrocká.
1: Odbory z úřadu vlády jednají s šéfkou úřadu Bártou, na zítřek vyhrožují stávkou. NATO slíbilo Ukrajině vojenskou i politickou podporu. Čeští fotbalisté se chystají na generálku před světovým šampionátem proti Guatemale. Omezení brzdí provoz na D11 u Peček ve směru do Hradce Králové. A bude slunečno, od západu oblačno s deštěm, nejvyšší teploty do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Už 2 hodiny jednají odboráři z úřadu vlády s vedoucí úřadu Tinde Bártou. Zaměstnanci nesouhlasí s plánovaným vládním převodem některých agent pod ministerstva. Včera kvůli tomu odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Před Strakovou akademií je reportér Jakub Vik.
3: Jednání skončilo před několika okamžiky. Podle mých informací by se v tuto chvíli měli odboráři radit o dalším postupu a zhruba za 10 až 15 minut by měli vyjít ven a výsledek jednání nám oznámit. Každopádně těsně před schůzkou odboráři uvedli, že požadují zastavit plánované změny a zahájit diskuzi a případně jsou připraveni vyhlásit stávku. Doma by tak v pátek zůstalo zhruba kolem 50 až 60 zaměstnanců. Přesunout na ministerstva by se měly například agendy lidských práv, duševního zdraví nebo protidrogové politiky. Změny jsou ale podle odborů překotné a mohly by zhoršit schopnost státu řešit dané problémy. Premiér Andrej Babiš z ANO včera řekl, že změna má systém naopak vylepšit. I jednání s odbory a postup považuje za transparentní. Z úřadu vlády Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Prezident Petr Pavel se dnes sejde s budoucím náčelníkem generálního štábu Miroslavem Hlaváčem. Kabinet navrhuje jmenovat nového šéfa armády od 1. července. Pavel je připravený Hlaváče jmenovat v nejbližším možném termínu. Nejdřív ale chce slyšet jeho priority.
4: Určitě má na srdci, aby armáda plnila to, co od ní veřejnost očekává, to znamená, že bude plně připravená zajistit bezpečnost, že bude schopna naplňovat naše spojenecké závazky, modernizovat, že bude schopna nabírat dostatek nových lidí.
1: Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč zatím působí jako Řehkův první zástupce. V Kyjevě zasedala Rada NATO Ukrajina. Jednání se zúčastnil generální tajemník NATO Mark Rutte a velvyslanci členských zemí. Výsledkem bude další politická a vojensko-technická pomoc Ukrajině při obraně před ruskou agresí.
5: Šéf NATO Mark Rutte v Kyjevě prohlásil, že Ukrajina je teď tak úspěšná, že ruský prezident Vladimír Putin směl organizovat přehlídku 9. května pouze se souhlasem ukrajinského prezidenta Zelenského. Rutte tak ironicky komentoval fakt, že ukrajinské drony jsou schopné zasáhnout prakticky jakékoliv cíle v Rusku. Volodymyr Zelenský prohlásil, že je jen otázkou času, kdy Ukrajina přistoupí k rozsáhlejším odvetným úderům. Podle Zelenského by Ukrajina měla ještě v červnu získat další zahraniční vojenskou techniku z programu nákupu zbraní Pearl. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
1: V pražské Bubenči se dnes bude dražit obraz Elsinor 5 Františka Muziky. Jedno z nejvýznamnějších děl české moderny, inspirované světem Shakespeareova Hamleta, se po více než 60 letech vrací do Česka. Aukce začíná v galerii Arthouse Hejtmánek v 17 hodin. Vyvolávací cena je 4,5 milionu korun, říká organizátor Tomáš Hejtmánek.
6: Je to takový podivný, zvláštní objekt, surrealistický, dalo by se říct, prehistorická stavba na vysoké štíhlé nožce. Jsou zde takové tajemné schodiště, ale jak je malovaný vlastně i plasticky, tak působí možná jinak trošku z jiné strany.
7: Sport. České fotbalisty čeká poslední přípravný zápas před startem mistrovství světa. V noci na zítřek nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Podle záložníka národního týmu Tomáše Součka už se hráči po příletu do Spojených států aklimatizovali.
8: Měli jsme první 2 dny, kdy jsme se mohli aklimatizovat. Hlavně ten první den jsme měli lehčí trénink. Vždycky to trvá maximálně 2 dny, ale teď už jsme připraveni a ať už to bude na zápas nebo dál, tak věřím, že ten časový posun nebude vůbec znát.
7: Zápas Česko-Guatemala začne zítra ve 2 hodiny ráno našeho času. Mistrovství světa ve fotbale odstartuje přesně za týden. Češi mají ve skupině Jižní Koreu, Jihoafrickou republiku a domácí Mexiko. Jižní Korea v generálce na světový šampionát porazila v Utahu Salvador 1-0.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 u Měřína a omezení na D11 u Poděbrad. Na D1 z Prahy do Brna je dnes silný provoz kamionů v Rakousku a části Německa je svátek. Opatrně pravý pruh se poprvé teď zastavuje za sjezdem na Měřín na kilometru 140. Osobní auta jedou téměř plynule až za sjezd na Rosice. Do omezení v Brně je to na půl hodinu z kilometru 178. Pro kamiony je to celé na hodiny. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Poděbrady ze 36. kilometru popojíždí kolona. Na 41. kvůli údržbě uzavřeli pravý pruh, zpoždění více než 20 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici postojíte v koloně z 9. kilometru. Osobními auty je to na zhruba půl hodiny, na Pražský okruh za sjezd na Ořech. Na Pražském okruhu zůstává obousměrně silný provoz a kolony před Ořechem směrem na letiště regulují provoz v tunelech, brzdí se před sjezdem na Jesenici na 2,5 kilometru. A na silnici 19 z Pelhřimova do Tábora za odbočkou na Eš hlásíte nehodu.
10: Tak zhruba 2 kilometry před obratení je 5 aut v sobě. Nevím, jak je to tam dlouho, ale ještě tam nejsou ani policajti, záchranka ani.
9: Jezdí se kyvadlově a tvoří se kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přehánky, ojediněle i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28 stupňů, na západě Čech jen kolem 21. Tolik zprávy.
11: Posloucháte Radiožurnál Sport, přeji vám dobré ráno, je čtvrtek 4. června, kdy si připomínáme dvě významná fotbalová jubilea. 40 let od titulu fotbalových Vítkovic v první lize, od jediného v historii, a 50 let od prvního titulu Baníku Ostrava. Bylo to v roce 1976, kdy Baník tehdy došel k tomu titulu ve velmi specifické sezóně, ve které chyběla pražská Sparta, která v roce 75 spadla na rok do druhé ligy. No a soupeřili dlouho o titul Slovan Bratislava a Slavia. Nicméně Baník, který byl po podzimu až 12., tak tu ztrátu měl pouze 4bodovou a pak během 8 jarních kol byl neporažený, dost si pomohl i vítězstvím v Plzni. No a pak po výhře na Slovanu Bratislava nad vedoucí Slaví tedy Baník získal jistotu celkového vítězství. Náš milý host Antonín Panenka, který tento rok jezdí s desítkou Pavla Horváta živě, byl v té sezóně třetí nejlepší mezi střelci, měl 15 gólů a třeba nejlepší ostravský střelec Lubomír Knap měl gólů pouze 8, ale měli v brance Pavola Michálika, který 14 čistými konty podpořil tedy ten první triumf Baníku v ligové historii, no a na ten pak navázala ta slavná éra pod Evženem Hadamčíkem a zatím poslední titul v roce 2004. I k tomuto tématu se vrátíme na Radiožurnálu Sport, bude to ale až za zhruba půl hodiny s naším kolegou Davidem Procházkou. V téhle 20-minutovce si budeme povídat o fotbalové repre mužů s Pavlem Horvátem, no a pak také o fotbalové repre žen, a to sice s útočnicí Janou Žufánkovou. Tak vás zvuk poslechu, ať se vám případně ještě dobře vstává, nebo pracuje, nebo jede do práce a děláte cokoliv, poslouchejte Radiožurnál Sport a mějte se hezky.
2: Radiožurnál Sport
12: a Jan Pěruška.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 9 hodin 12 minut. Teď už slyšíte živě našeho fotbalového experta Pavla Horváta, kterého vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Proč jsem říkal živě? My jsme byli, Pavle, spolu v pondělí a v úterý na McDonald's Cupu na tom finálovém svátku fotbalu v Ostravě Vítkovicích a přetáčeli jsme tam dnešní desítku. Pozvali jsme si kapitána Baníku Michala Fridricha, tak jenom kdybys třeba pozval posluchače, velmi zajímavý příběh tohoto blondiáka.
1: No, samozřejmě, zajímavý příběh, jak životní, tak sportovní. Určitě asi co nejvíc posluchače bude zajímat je ta situace v Baníku v posledních týdnech a měsících a myslím si, že Michal byl celkem otevřený a hodně nám toho poodkryl, takže myslím si, že se mají posluchači na co těšit.
0: Hodně zajímavě se to prolnulo i s tím dnešním výročím, kde je to 50 let od prvního titulu Baníku a 40 let od prvního titulu Vítkovic. Ty seš ročník 75, to znamená, že si spíš možná vybavíš nějaké zlomky z toho titulu Vítkovic, viď?
1: Ano, ano, pamatuju si samozřejmě to mužstvo, který bylo silný a myslím si, že na tom stadionu, kterým jsme byli, samozřejmě tam vždycky byla ta dráha, já si pamatuju ještě ty kamenné schody vlastně proti té hlavní, nebo ne jenom proti, ale i za bránama, ale kolem té dráhy prostě byly takový kamenné schody, tak jak to bývalo zvykem a ten stadion, když byl plný, tak byl určitě velmi dobrým domácím prostředím.
0: Na schodu náhod jsme měli ve vysílání i muže, který zmeškal ten titul kvůli povinné vojně, byl to Miroslav Kadlec, kapitán vicemistru Evropy z roku 90. Ten byl v desítce už před několika měsíci, tak si to můžete pustit třeba v archivu. Minulý týden tady byl odchovanec vítkovického fotbalu Tomáš Grigar, tak taky nabízím k poslechu zpětně. Nicméně s Pavlem Horvátem se budeme soustředit v následujících týdnech také na fotbalové mistrovství světa. Dneska v noci generálka proti Guatemale. Já jsem ti, Pavle, říkal před chvilkou, že Jihokorejci, první soupeř Čechů na turnaji, hráli se Salvadorem, porazili ho 1-0. Salvador měl ve skupině kvalifikačního mistrovství světa ještě o 5 bodů méně než Guatemala. To si říkám, to jsou soupeři tak na rozehřátí, co?
1: No, tak někdo to tak může pojmout. Já si myslím, že málo kdo to bude brát jako ostrý zápas generálku takovou, která něco rozhodne. Je to opravdu spíš o tom, aby ty kluci asi navnímali to prostředí. A samozřejmě my budeme hrát v jiný nadmořský výšce, takže spíš jenom opravdu nějaká aklimatizace a možná trošku jiný trénink, takový, řekl bych, zpestření. Jo.
0: No a možná taky dobrá věc, jak nastudovat pravidla a nějakým způsobem si je žít, protože Lukáš Provod v jednom z rozhovorů pro Fotbal.cz, pro oficiální web Fatcheru, mluvil o tom, že na cestě do USA už v letadle, vedle toho, že třeba hráli karty nebo sledovali filmy, taky studovali ty novinky v pravidlech. Já jsem ti říkal v pondělí, že vlastně jeden z těch přípravných duelů už osvěžila novinka, když někdo pomalu střídá, tak pak má toho náhradníka nějakou dobu mimo hru a Japonci tehdy dokázali skorovat proti Islandu. Bylo to o víkendu. Jak dlouho trvá, nebo jak dlouho ti trvalo, já nevím, kolik ty jsi zažil pravidlových novinek, ale prostě to navnímat během toho zápasu.
1: No, tak samozřejmě já jsem zažil tu malou domů, že jo, takže samozřejmě ty golmani se museli vyvíjet a taktika se vyvíjela i na ty pressingy. Tady ty situace, myslím si, že teď to bude opravdu začátek, ale můžeme se těšit opravdu na ty, jako bych řekl, v úzovkách přesilovky, které nebudou nějak dlouhý, ale můžou prostě ty zápasy rozhodnout a jakmile ji někdo dostane, tak třeba tam zase teď vidíme spousty trenérů, spousty koučů, tak si myslím, že třeba budou kouči na tu přesilovku prostě, jo, tak jak je to v hokeji, že najednou máme prostě převahu, vidíme, jak bránějí, tak pojďme to zkusit takhle, takže bude tam určitě hodně zajímavých věcí.
0: Pavel Horvát s námi ve vysílání. Samozřejmě musí se reprezentanti zvyknout i na to, že nebudou hrát v rámci toho mistrovství světa proti obvyklým soupeřům, jako jsou ti tradiční evropští, protože právě v Evropě hraje většina těch nejlepších fotbalistů světa, ale zápasy s Jihokorejci anebo zvláště s jeho Africkou republikou, ty můžou být specifické i tím, že ty soupeři prostě mají třeba úplně jinak pojatou taktiku. Tenhle vlastně obyčej, že najednou proti tobě hraje soupeř, který to má úplně jinak. Tak jak to třeba může být složité, k čemu může sloužit ten dnešní zápas s Guatemalou v tomhle ohledu?
1: No, tak já si takhle troufnu si říct, že každý Díky tomu se to bude hrát nějakým stylem, který určitě kluci dostanou ochutnat na videích, v nějakých možná i tištěných zprávách, aby si měli o čem číst, nebo teď už samozřejmě jim to možná trenéři posílají do WhatsAppu nebo do mailu, aby si to přečetli, aby věděli, proti komu hrajou. Na druhou stranu zažili jsme to teďka třeba v té baráži, jenom to připomenu, že prostě když nastoupíš třeba papírově proti někomu slabšímu a nikdy si proti němu nehrál, tak ho úplně nemáš načtenýho a to je ta šance pro ty slabší týmy, aby zaskočili ty favority. Takže já věřím tomu, že kluci budou připravení a že hlavně rychle budou reagovat na tom hřišti, na to, s jakým soupeřem se potkávají.
0: Dnes v noci ve 2 hodiny, vlastně v noci na zítřek, budou hrát Češi s Guatemalou, je to toho středoevropského letního času, jinak pochopitelně v New Jersey, kde se bude hrát, to bude ještě ve čtvrtek večer. Pochopitelně o tom, jak se to všechno vyvine, uslyšíte i od Pavla Horváta, který to dění bude glosovat v dalších dnech v našem vysílání. Pavla uslyšíte dneska v té přetočené desítce s Michalem Friedrichem po 10. hodině. Pavle, děkuju moc za tenhle rozhovor a měj se hezky.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Posloucháte Radiožurnál Sport v 9 hodin 21 minut. Máme tady další fotbalové téma, protože českou ženskou reprezentaci čekají poslední dva zápasy skupinové fáze kvalifikace o mistrovství světa 2027. Příští rok se bude hrát v Brazílii. Ovšem zítra budou reprezentantky hrát v Praze na Žižkově proti Albánii a v úterý na závěr té skupiny se představí ve Velsu, což je asi největší soupeř v boji o první místo. Více o fotbalové reprezentaci žen teď s útočnicí Janou Žufánkovou. Přeji vám hezký den.
3: Dobrý den, dobrý ráno všem posluchačům.
2: Jak probíhá příprava na ty důležité poslední zápasy ve skupině? Už víme, že z nominace vypadly Kamila Dubcová a Kristýna Růžičková. Jaké jsou to ztráty?
3: Tak ztráty jsou to samozřejmě velké, protože jak Kamča, tak Kristýna jsou skvělé hráčky, které jsou často právě v základní sestavě, ale musím říct, že i teď z tréninku, i z toho, jak holky známé ligy, které je nahradili, tak si vedou skvěle a musím říct, že je to kvalita za kvalitu.
2: Jana Žufánková nastupuje za Slávy, stejně jako další řada těch reprezentantek je z české ligy, která byla ale taky pořádně dlouhá a ty červnové srazy můžou být svým způsobem specifické. Tak v jaké jste kondici teď před těmi dvěma posledními soutěžními zápasy sezony?
3: Ano, přesně jak jste řekl, ta sezóna už je dlouhá, ale pro nás je to pořád reprezentace, je to Liga národů a víme, o co hrajeme. Hrajeme vlastně o mistrovství světa, které se koná už příští rok a myslím si, že větší motivaci ani nemůžeme mít.
2: Navíc v Brazílii to musí být samozřejmě velké lákadlo. Co se týče toho stálého porovnávání, tak možná určitou inspiraci dali i ženské reprezentaci mužští kolegové, kteří se v březnu probojovali po velmi dramatických barážových kláních po 20 letech na mistrovství světa. Sledovali jste to nějak nebo sledujete i teď třeba cestu mužů, kteří už se připravují na generálku před mistrovstvím světa v Americe?
3: Jednoznačně to, jak to kluci zvládli vlastně i v těch nastavených časech, tak to byly obrovské emoce, hlavně potom, co se jim to podařilo a myslím si, že ano, že najednou v každé z nás se rozsvítila nějaká jiskřička naděje toho, že vlastně i nám se to může podařit.
2: Věříme v to, samozřejmě důležité zápasy před vámi v rámci závěru té kvalifikační skupiny, tedy zítra na Žižkově proti Albánii. První zápas jste vyhráli nad soupeřkami v Albánii 5-1. Jak tedy berete tenhle duel, zejména jako přípravu na souboj o první místo ve Velsu, nebo konkrétně prostě jdete po soupeřkách?
3: Jdeme určitě soupeř za soupeřem, protože ty výsledky můžou být občas velmi ošemetné, protože třeba Velos taky hrál teď s Albánií, hráli v Albánii 0-1, takže určitě nepodceňujeme sílu soupeře a musíme jít krok za krokem.
2: Říká útočnice české ženské fotbalové reprezentace Jana Žufánková. Moc držíme palce, ať to zítra proti Albánii v Praze na Žižkově vyjde a to samozřejmě platí i o tom úterním posledním utkání ve skupině ve Velsu, ať se to vydaří a Češky se zase dostanou na velký turnaj na mistrovství světa, které se hraje příští rok v Brazílii. Jano, moc vám děkuju za váš rozhovor a držíme palce.
3: Taky děkuju moc, nashledanou.

0: Je to bojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se poset na oslovení Zuzana Majerová, olympijská vítězka, zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tato medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyjdešli slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
0: Gratulujeme.
7: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
0: Tak jste zavolal do 10, my jsme to taky.
7: Jo.
0: Tak vám moc gratulujeme.
7: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál 9:30. Máme krátké zprávy. Průměrná mzda v Česku vzrostla v prvním čtvrtletí na 50 282 korun. Minulý rok ve stejném období to bylo o skoro 3 800 korun míň. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace vzrostla mzda reálně o 6,4%. Nejmenší meziroční růst byl v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Naopak nejvíc mzdy vzrostly v odvětvích nemovitostí, administrativní a podpůrné činnosti a ve stavebnictví. Izrael a Libanon zveřejnili detaily o prodlouženém příměří. Počítá například se zřízením bezpečnostních zón bez bojovníků Hizbaláhu. Výlučnou kontrolu v nich budou mít libanonské ozbrojené síly. Z dokumentu vyplývá, že klid zbraní je taky podmíněný úplným zastavením palby ze strany militantního hnutí a vyhoštěním všech jeho členů z oblasti jižně od řeky Litány. V Česku se na konci týdne vystřídá deštivé i slunečné počasí. Pátek bude zatažený s deštěm nebo přeháňkami, do zítřejšího odpoledne by mohlo spadnout i 20 mm. O víkendu už meteorologové čekají převážně malou oblačnost, v sobotu s teplotami až 21 stupňů, v neděli i 25 stupňů Celsia. A Jičín se dnes promění v pohádkové město červených sukní. Na Valdštejnovo náměstí mají dnes v 15:30 odpoledne přijít lidé v sukních, jaké nosily pohádkové postavy Maková panenka nebo žena loupežníka Rumcajse Manka. Společný sraz v červených sukních má být poctou k dnešnímu 115. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka.
3: Sport.
8: České fotbalisty čeká v generálce na mistrovství světa Guatemala. Zápas začne zítra v New Jersey ve 2 hodiny ráno českého času. V noci nastoupí v posledním přípravném utkání před světovým šampionátem taky Mexiko proti Srbsku. Domácí Mexiko bude jedním z českých soupeřů ve skupině světového šampionátu. Těmi dalšími jsou Jižní Korea a Jihoafrická republika.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážky na D5 u Rokycan a kolona na D1 u Měřína. Na D5 z Rozvadova do Prahy dejte pozor za sjezdem na Rokycany. Na 59,5 kilometru leží kusy pneumatiky z kamionu. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 9. kilometru zůstává kolona hlavně kamionů táhnoucí se na pražský okruh za Ořech. Na pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na D6 začíná kolona na 24. kilometru k Ořechu pojedete 25 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Měřín zůstává dlouhá nesouvislá kolona, brzdí se na kilometru 136, levý pruh jede téměř plynule, osobní auta jedou pomaleji až za sjezdem na Kývalku a kilometrem 182, pro kamiony je to celé na hodiny. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rusínov na 212. kilometru stojí v levém pruhu porouchané auto, náhle se zpomaluje. Na D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem je ucpaný sjezd na Mělník a Slaný, exit 18.
10: Už jako je půl kilometru fronta, která stojí v odstavném pruhu. Auta jako najíždí zoufale jakoby na ten sjezd. To vznikají tady opravdu nebezpečné situace.
9: A zdržíte se tam zhruba 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Čekáme polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přehánky, ojediněle i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28 stupňů, na západě Čech jen kolem 21 a na horách většinou 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 9.37, přeji vám příjemné dopoledne 4. června. No a ve čtvrtek právě tento den v roce 26 si připomínáme dvě významná jubilea týmu z východu České republiky. 40 let od titulu fotbalových Vítkovic a 50 let od prvního titulu Baníku Ostrava. Více o tom teď ve vysílání s naším reportérem právě z Ostravy, Davidem Procházkou. Davide, vítej, dobrý den.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak tipuju, že ty, co by řekněme možná čerstvý padesátník, pamatuješ spíš ten titul Vítkovic ze roku 86, ale dělal si příspěvky o obou. Jaký byl podle tebe zásadnější z hlediska těch daných klubů?
1: No, řekl bych, že zásadnější byl určitě ten v roce 76 pro Baník Ostrava, protože byl první a Baník Ostrava po těch letech, kdy dá se říct pomalu už pokukoval po té špičce, tak se dostával nahoru a využil té jedné sezóny, kdy mu to vlastně nahrálo výsledky všech ostatních týmů. Měli jsme o tom x příspěvků, kdy vlastně v posledním kole hrál Slovan se Sláví a pokud by Slávia vyhrála na Slovanu, tak Baník Ostrava mohl vyhrát ten poslední zápas v Plzni, jak chtěl, a titul by neměl, takže přispěl k tomu i Slovan Bratislava, který porazil Slavii Praha. Ten také samozřejmě hrál ještě o titul, ale to by zase Baník musel ztratit, aby Slovan získal titul. Takže to bylo do posledního kola, bylo to velmi dramatické. Baník Ostrava vyhrál v Plzni 1-0 gólem Rostislava Sionka po rohovém kopu 1-0 a pak začala, dá se říct, o pár let později ta slavná éra Baníku Ostrava, další dva mistrovské tituly pod trenérem Evženem Haramčíkem a hlavně každoroční, dá se říct, účast v evropských pohárech a slavná tažení Evropou.
0: No vlastně docela hezky se nám to sešlo, když jsme teď měli tu desítku s Michalem Friedrichem, kapitánem Baníku, toho aktuálního, kterou uslyšíte po desáté, který debutoval v tom posledním utkání sezony 2009-10, kdy taky Baník hrál proti dalším dvou klubům o titul, nakonec to tehdy nedopadlo, ale my vzpomínáme na 50 let starou událost, tak když zůstaneme právě u Baníku. Davide, já jsem to porovnával už dřív v našem vysílání dneska, že tehdy třeba Antonín Panenka, který s námi jezdí s Pavlem Horvátem po těch živých desítkách, tehdy v té sezóně byl třetí mezi střelci, měl 15 gólů a nejlepší ostravský střelec Lubomír Knab měl 8 gólů. Z toho mi tak nějak plyne, že asi se opírali buď o více střelců, anebo to pojetí bylo trošku jiné, než jen ofenzivní.
1: Ano, bylo tam určitě více střelců, zmíněný Rostislav Sionko, ten dal 7 gólů, Werner Lička, to je slavný střelec, pozdější Petr Slaný, který pak přešel do pražské Sparty, ten také dával spoustu gólů. Měli rozloženou tu střelbu a navíc měli vynikající obranu v čele s brankářem Pavolem Michálikem a stoperem Rostislavem Vojáčkem, který byl možná na tomto postu nejlepší v celé lize v té době. Baník Ostrava opravdu vyhrával doma a dokázal vyhrávat i venku, což bylo v tehdejších poměrech docela těžké, zvlášť v té federální lize vyhrávat venku, a Baník Ostrava to na jaře dokázal a tím se dostal do hry, protože po podzimu byl 12., ale zase na tu trojici vepředu, kde byly ještě VSS Košice se Slovanem a se Slaví, tak ztrácel sice 4 body, jen 4 body, ale byl 12., takže v tom dvoubodovém systému ta ztráta nebyla velká.
0: To říká David Procházka, náš ostravský reportér. Co se týče toho, že si Baník díky triumfu zajistili účast v poháru mistrů evropských zemí, ono to asi souvisí pak i s tou érou Evžena Haramčíka, že už tam asi zakořenila ta úspěšná nějaká éra a pokračovala právě pod touhle legendou.
1: Ano, pokud se bavíme o baníkovských odchovancích, tak bych řekl, že právě za éry Evžena Haramčíka se zrodila ta slavná líheň Baníku Ostrava, která pak chrlila spoustu odchovanců. Měli hodně tréninkových ploch Baník Ostrava a z toho aglomerace ostravské, z toho okolí stahovali hráče Havířov, Karviná. To jsou všechno velká města v okolí, která spadají vlastně do toho, dá se říct, ostravského revíru, toho ostravsko-karvinského revíru OKD. To byl tehdejší sponzor ostravsko-karvinské doly. Takže měli kde brát a opravdu se dostali do té špičky a získali další tituly, hráli evropské poháry, jak už jsem říkal. Ale ten úplně první vlastně ten průnik byl po tom utkání v Plzni, kdy Baník Ostrava vyhrál, jak jsem říkal, 1-0. A jenom taková zajímavost v plzeňské sestavě, třeba byl tehdy Josef Čaloun, slavný brankář plzeňský, jeho syn Michal Čaloun pak dlouho chytal za Plzeň nebo za Spartu. V obraně byl Zdeněk Michálek, pozdější dlouholetý trenér Plzně. v záloze slavný František Plas a útok Štrunc, Stanislav Štrunc, nejslavnější střelec v Plzně, a Petr Uliční a Jaroslav Hřebík, dva pozdější vynikající trenéři, takže to byla sestava Plzně, kde Baník Ostrava v tom závěru zápasu, to jsem se teprve nedávno dozvěděl, když jsem si četl průběh toho utkání, takže třeba Zdeněk Rygel vykopával míč z brankové čáry a Plzeň tlačila v tom dalším průběhu, takže Baník Ostrava to vítězství uhájil v Plzni.
0: To jsou pochopitelně strašně zajímavé vzpomínky, pokud posluchači mají zájem se tím trošku probírat o historii stalet České ligy, tak nejen na webu statistiky prvniligy.fotbal.cz, ale také v té krásné publikaci Průvodce fanouška po 100 letech historie České ligy, tam řada z těchto informací také je. Co se týče Baníku, tak si to možná velmi specificky připomínal to 40-leté výročí před 10 lety, kdy spadnul z ligy. Teď na 50-leté výročí se tedy vyhnul sestupu, byť jen těsně v té baráži. Ale když vzpomínáme, Davide, na tu dobu, kterou ty si zažil jako kluk, tak tam byla ta derby s Vítkovicemi, což dneska bohužel už není, ale tehdy Vítkovice v roce 86 mistr ligy, to byl velmi silný soupeř.
1: To určitě, já jsem ještě v těch 80. letech na fotbal nechodil, bydlel jsem mimo Ostravu a rodiče mě nepouštěli, takže až když mi bylo 15, takže v roce 90 jsem poprvé zavítal a moje první derby ve Vítkovicích, když jsem byl v kotli Baníku, tam, kde je dneska kotel Baníku za brankou, tak skončilo 5-0 pro Baník Ostrava, ale to už byly Vítkovice na tom dost špatně, už vlastně byly před sestupem, ale na konci těch 80. let potom jediné mistrovském titulu, tak hráli evropské poháry a proháněli Baník a v některých sezónách byli i lepší samozřejmě. Hned v té následující skončili druhé v potom mistrovském titulu a Baník Ostrava v té době byl tak kolem 5., 6. místa, takže určitě v té době měli Vítkovice navrch, ale dlouhodobě historicky samozřejmě Baník. A pokud se bavíme o tom 4. červnu, tak teprve nedávno jsem to zjistil vlastně před pár týdny, že jak Baník Ostrava v roce 76, tak Vítkovice v roce 86 slavili ten titul ve stejný den, 4. června. A zajímavostí je, že v tom roce 76 to bylo před mistrovstvím Evropy vlastně poslední kolo a v roce 86 to bylo teprve 27. kolo, už se hrálo dávno mistrovství světa v Mexiku a to by dnes vlastně nešlo, protože UEFA dbá na to, aby poslední zápas v sezóně bylo finále Ligy mistrů a všechny ligové soutěže skončily předtím, takže ještě se dohrávalo vlastně někdy do půlky června ta ligová soutěž tehdy v roce 86.
0: S Davidem Procházkou vzpomínáme na teď už 40 let od jediného titulu fotbalistu Vítkovic v československé lize. Tehdy to bylo po vítězství 4-0 nad Trnavou. Mimochodem další spojitost s jedním z našich hostů pro živou desítku Pavla Horváta. Příští sobotu 13. budeme na pražském výstavišti s Václavem Němečkem, který tehdy končil svou debutovou sezonu ve Spartě, která, jak jsem četl v dobovém tisku, byla nějakým způsobem v nesouladu mezi hráči a trenérem Janem Zacharem. Takže i to vlastně trošku učistilo tu cestičku Vítkovic k titulu. Trenér Ivan Kopecký, to je taky velká persona toho vítkovického a nejen tohoto fotbalu.
1: Ano, trénoval později reprezentační N20 velmi dlouho, velmi úspěšně a ten vlastně je slavistický odchovanec, hrál fotbal za pražskou Slávii a v závěru kariéry vyslyšel nabídku Frýdku Místku, který na jednu sezónu postoupil do nejvyšší soutěže, takže tam Ivan Kopecký hrál a pak už se usadil v Ostravě, jak mi sám říkal nedávno, tak za to mohla jeho manželka Marie, která mu řekla, že si ho v Praze neváží a že tady na Ostravsku si ho váží, takže zůstanou na Ostravsku. No a on pak začal trénovat tady místní kluby a právě hned v první sezóně, kdy přišel do Vítkovic, tak získal ten titul. Známá jména jako brankář Zápalka, Lubomír Vlk, Milan Lišaník, tehdy nejstarší hráč v 35 letech, už dá se říct veterán, Bohuš Keller, Stanislav Dostal, Jiří Šourek, Luděk Kovačík a mladíci Jiří Bartl a Lubomír Vlk, jak už jsem říkal. Miroslav Kadlec bohužel si odskočil na vojnu do Chebu, takže ten titul nemá. To jsou dva hráči vlastně Lubomír Vlk a Kadlec, Miroslav Kadlec, dva hráči z Uherského Hradiště, které si vlastně Vítkovice vytáhli z tohoto klubu.
0: Ano, Miroslav Kadlec na to i v naší desítce před několika měsíci vzpomínal, že pak na ten titul si musel v uvozovkách počkat až do Bundesligy, kde tedy s Kaiserslauternem slavil dvakrát. On se ale vrátil a když jsme tady u těch vzpomínek, tak Vítkovice tehdy i s Miroslavem Kadlecem v sestavě zažili dost úspěšné časy v evropských pohárech. Byť Davide, to taky asi nemělo úplně dlouhého trvání, ale myslím, že ta jedna sezona tam byla výjimečná.
1: Ano, byla tam pohár mistrů evropských zemí, dnešní Liga mistrů a vítězství a vyřazení Paris Saint-Germain, právě Ivan Kopecký na toho hodně vzpomínal, kdy se štěstím uhráli vítkovičtí hráči remízu v Paříži a pak doma vyhráli 1-0, takže tohoto pařížského soupeře, který už byl tehdy hodně silný, ale samozřejmě neměl takový věhlas jako v současné chvíli, tak to byl velký úspěch. Pak se hrálo třeba s FC Porto, Vitory, Guimarães a byly tam další zápasy v evropských pohárech.
0: Je to vlastně trošku smutné teď vzpomínání vzhledem k té současnosti, protože Vítkovice nehrají profesionální soutěže. Můžeš posluchačům přiblížit vlastně, jak ten fotbal na tom je teď?
1: Tak vlastně v té první sezóně po rozdělení federace, tak Vítkovice spadly z první ligy s pražskou Duklou, pak později sfúzovali s Karvinou, takže v Karviné se hrála ta druhá liga. Karviná pak postoupila na dvě sezóny do první ligy na konci 90. let. No ale vlastně Vítkovice se tak trošku protloukaly, pak ještě fúzovali s Orlovou,

0: Vítkovickým nakopnout ten fotbal, podobně jako se třeba teď těší úspěchům ten vítkovický hokej, který je tradičním extraligovým účastníkem. Nicméně s Davidem Procházkou jsme vzpomínali na to, že to je dneska 40 let od vítkovického titulu v lize a 50 let od titulu Baníku Ostrava v lize. A dneska se to téma ještě hodí hezky prolnout s tou desítkou, ve které je kapitán Baníku Ostrava Michal Fridrich. Můžete si poslechnout tu desítku po desáté. Davide, moc děkuju za tvé pestré vzpomínky. Přeju ti hezký den.
1: Naslyšenou.

Posloucháte Radiožurnál Sport, za 8 minut bude 10 hodin o tom, že máme kapitána Baníku Ostrava Michala Fridricha v předtočené desíce Pavla Horváta, jste slyšeli, tak vás zvu ještě jednou k poslechu, opravdu velmi zajímavý i životní příběh tohoto muže, který pochází z Hustopečí nad Bečvou, ale fotbalově vyrostl v Baníku Ostrava, hrál také evropské poháry a má četné tituly i pohárové úspěchy se Slaví a teď tedy s Baníkem uhájil tu prvoligovou příslušnost. Po desáté. Aktuálně informace o tom, jak si vedou české volejbalistky v Lize národů. Po včerejší senzační výhře 3-0 na sety nad Čínou nastoupili dnes od 9 hodin českého času, hrají v čínském Nankingu proti Polkám. První set prohráli 22-25 a zatím to nevypadá na zisk setu ani v té druhé sadě, protože teď je to 15-19 z pohledu svěřenkyň Janise Atanasopoulose, tedy řeckého kouče českého nároďáku, který už 7. rokem působí u českých žen. Držíme jim pochopitelně palce. Na druhou stranu, ta Liga národů je nesmírně náročná a dlouhá soutěž, která trvá 5 týdnů. 3 turnaje se hrají Češky, teď ten úvodní

v Nankingu. No a během tohoto turnaje aktuálního se utkají po polkách ještě s Belgičankami a s Tajkami, takže tam budou určitě ještě naděje na nějaké body. Vysílání Radiožurnálu Sport dneska určitě nabídne taky vstupy kolegy Davida Prouzy, který je exkluzivně za Radiožurnál Sport na tenisovém Roland Garros Paříži. Budeme se také ladit na mistrovství světa ve fotbale, protože kolegové Mirko Vasič a Lukáš Michalík už jsou ve Spojených státech amerických, konkrétně aktuálně v New Jersey, kde v noci na zítřek Češi odehrají poslední přípravu proti Guatemale. Pochopitelně na Radiožurnálu Sport spousta informací aktuálních o tréninku, o ohlasech před zápasem, po zápase, ale také různé seriály, které se věnují jak stadionům, tak historii mistrovství světa. Vysíláme pro vás denně, poslouchejte Radiožurnál Sport, přeji vám krásný den, krásný 4. červen 2026.

0: Desítka Pavla Horváta míří letos už podruhé do Prahy.
1: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off Season.
0: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného eura v Anglii.
1: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
0: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
1: Václav Němeček.
2: Jediný, co mě samozřejmě mrzí, že jsem nenastoupil v tom finále, to by asi chtěl nastoupit každý ve Wembley, ve starým Wembley.
1: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
0: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off Season.
1: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
0: Více na webu Radiožurnál Sport.cz.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 153 000 korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 000 km v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Radiožurnál 10 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
5: Šéfka úřadu vlády nesouhlasí s výtkami zaměstnanců, jsou podle ní neopodstatněné. Letos už na českých silnicích zemřelo 24 motorkářů, meziročně o 14 víc. Basketbalisté Nymburka porazili ve finále Národní ligy Pardubice i po druhé. Kolonu kvůli omezení čekejte na D1 u Oder směrem do Brna. A bude slunečno, od západu oblačno s deštěm, nejvyšší teploty do 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta nesouhlasí s výtkami zaměstnanců a odborářů. Podle ní jsou neopodstatněné. Barta to řekla po společném jednání. Odbory a zaměstnanci úřadu protestují proti převodu lidskoprávních agent na ministerstva. Obávají se, že dojde k jejich oslabení a k odchodu zkušených pracovníků. Vyhlásili kvůli tomu stávkovou pohotovost a zvažují stávku. Víc řekneme na Radiožurnálu i po zprávách. Letos na českých silnicích zemřelo 24 motorkářů, to je o 14 víc než za stejné období loni. Vyplývá to z policejních statistik. Nejvíc nehod zatím policisté zaznamenali v květnu. Podle vedoucího organizace BESIP Tomáše Neřolda to může z části být i tím, že celkově motorkářů přibývá.
6: Duben byl zase rekordní z pohledu toho, kolik lidí si koupilo novou motorku a začalo na ní jezdit. No a samozřejmě bohužel pořád jsou to i ty chyby řidičů, to, že motocyklisté si dostatečně neuvědomují, že se musí na té silnici chránit a že musí volit přiměřenou rychlost. A na druhé straně řidiči aut se ještě úplně nenaučili vnímat, že naše silnice jsou plné motorkářů.
5: V Německu dnes bude na prodej umělý ostrov v Baltském moři. Vyvolávací cena je v přepočtu necelý 1 000 000 korun. Bývalá vojenská stanice je ale v dezolátním stavu.
7: Plošina o rozloze asi 250 metrů čtverečních stojí na dřevěných pilířích u pobřeží Rujány. V 50. letech ji tam postavilo východoněmecké námořnictvo. Plošina sloužila k odmagnetizování jeho lodí, tak, aby nedráždily magnetické miny. Po konci studené války ostrov chátral a dnes slouží hlavně jako hnízdiště kormoránů. Aukční síň tvrdí, že zájemci o koupi se objevili a na plošině by si uměli představit třeba bar nebo kasíno. Podobné projekty na moři ale často ztroskotají na extrémně vysokých nákladech. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: Plzeňská Škoda plánuje v Brně nasadit do běžného provozu autonomní tramvaj. Radiožurnálu to řekl ředitel dceřiné společnosti Škoda Digital Jiří Liberda. Vyjet by mohla tramvaj už příští rok. Podle Liberdy bude fungovat za dohledu personálu.
8: Zodpovědný za bezpečnost provozu je řidič, nicméně ta tramvaj ze zastávky do zastávky jede autonomně s tím, že zastaví na správném místě ve správném čase. Součástí je také chytrá nebo bezpečná zastávka. Je to jakési upozornění, že tramvaj přijíždí a oni stojí příliš blízko, nebo tramvaj bude odjíždět a mají si na to ti lidé dát pozor.
5: Drážní úřad teď taky začíná připravovat změnu legislativy, aby v budoucnu mohla drážní vozidla jezdit i bez strojvedoucího nebo řidiče.
0: Sport.
9: Basketbalisty Nymburka dělí dvě výhry od 21. ligového titulu. Středočeši ve finále Národní ligy porazili Pardubice 80-74 a dostali se do vedení 2-0 na zápasy. Vítězství vybojovali v koncovce. Nejvíc bodů, tedy 26, nazbíral Ondřej Sehnal. Reprezentační rozehrávač Nymburku přiznal, že Pardubice už po několikáté v sezóně dělali jeho týmu problémy.
10: Tak jasně, mají skvělý individualita. Letos ten tým opravdu postavil výborně. Trenér Šotner dokázal v Pardubicích vytvořit ještě něco lepšího než už tím dva roky zpátky, ale nakonec se nám povedlo urvat. Myslím si, že teďka nejdůležitější zápas sezóny, třetí zápas v Pardubicích, jestli to zvládneme, tak už je zlomíme, věřím v to.
9: Finálová série NBL se stěhuje na východ Čech. Pardubice budou hostit Nymburk v neděli a v pondělí večer. Pokud středočeský tým obě utkání vyhraje, získá titul.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolona na D1 u Měřína a omezení u Oder. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Velký Beranov. Dejte pozor, na kilometru 132 dojíždějí kamiony do kolony. Pokračují nesouvisle až do Brna. Levý pruh více zpomaluje až za sjezdem na Kývalku a kilometrem 182. Na D1 z Ostravy do Brna od sjezdu na Odry z kilometru 321 popojíždí kolona kvůli omezení. Uzavřený je levý pruh, zdržení 10 minut. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ přibrzdíte na kilometru 226, na 221. opravují svodidla. Jede se jedním pruhem, fronta je na více než 15 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou z 9. kilometru pojedete pomaleji. Na 7. se srazilo osobní auto, nákladní a dodávka. Zpoždění 10 minut, kamiony pokračují v silném provozu až do Kbelské. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 9. kilometru zůstává kolona hlavně kamionů táhnoucí se na Pražský okruh za Ořech a na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, brzdí se u Vestce na 3. kilometru, za sjezdem na Ořech se jede rychleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Čekáme polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přehánky, ojediněle i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28 stupňů, na západě Čech jen kolem 21 a na horách většinou 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
11: Desítka Pavla Horváta.
13: Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u další desítky Pavla Horváta, kterou tentokrát přetáčíme v Ostravě Vítkovicích. Pavle, dobrý den, vítej.
14: Dobrý den.
13: Tak jak se ti tu líbí?
14: Mně se tady vždycky líbilo, musím říct, že sice ne tady ve Vítkovicích, ale na Bazalech se mi většinou dařilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný. Tady ve Vítkovicích jsem byl už spíš jako asistent trenéra, taky se tady jednou nepovedlo, ale většinou to tady bylo příjemný. Je to tady pro hosty lepší než na Bazalech, ta dráha to trošku zjemňuje tu atmosféru místní. Myslím si, že domácím to trošku vadí, ale hosti jsou tady jako v bezpečí, bych řekl.
13: My tady čtvrteční pořad přetáčíme z důvodu toho, že jsme na svátku fotbalu v rámci 27. ročníku McDonald's Cupu, což je největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol. A máme tady vlastně i díky tvému už prvotnímu slovu to hezké napojení. Říkal si, že jsi tu hrál ze Slaví a muž, který tady sedí s námi, tak je aktuálně v Baníku, ale hrál taky za Slaví.
14: No, tak já myslím, že v tuhle chvíli tady máme zase štěstí na hosta. Máme tady jednoho z hráčů, který se velmi výrazně podepsal pod to, že se Baník letos zachránil, byť ta sezona vypadala opravdu, aspoň z mého pohledu, hrůzostrašně, tak nakonec si myslím, že kluci můžou být spokojení a spíš jako s optimismem koukat do té budoucí sezony. Je tady s námi Michal Friedrich.
15: Dobrý den.
14: Ahoj, děkujeme, že jsi přišel.
15: Já děkuju za pozvání.
13: Michal Friedrich, kapitán Baníku Ostrava, který ale se Slaví získal 3 mistrovské tituly, 2x vyhrál pohár, takže už se blíží.
14: Se blíží, Pavlu Horvátovi. Už je to kousek.
13: Každopádně my točíme tedy 2. června od barážového dvojutkání s Táborskem nějaké 3 dny. Už jste si oddechl?
15: Tak nejvíce jsem si odechl hned po zápase, potom odvetném, byla to obrovská úleva, ani ne radost, ale fakt čistě jenom úleva, spadl nám všem kámen ze srdce, protože ta sezona byla fakt šílená a jsme rádi, že je za náma.
14: My jsme se o tom trošku bavili, jenom jestli dokážeš popsat, jaký je ten pocit, když cítíš, byli jste v tabulce, já nevím, třeba 12. desátý, jaký to je, když cítíš, že jako padáš, že padáš a furt si jako myslíš, že to přijde najednou a když to jako reálně ten vzestup prostě nepřichází, jak to prožívá kapitán?
15: Tak desáté místo by bylo ještě dobré, ale my jsme byli ještě níž, takže bylo to hodně složité, hlavně na hlavu a tím, že jsme měli hodně, no máme hodně mladých hráčů, tak to muselo být těžké i pro ně. A bylo to fakt náročné, když jsem byl třeba mladší, tak člověk si úplně neuvědomuje celou tu zodpovědnost za ten klub, za to město, za ten kraj tady vlastně v Ostravě, všichni jsou hrdí na ten Baník a bylo to těžké nepouštět si to moc do hlavy a soustředit se na ty zápasy hlavně. No.
14: Tím, že jsi jako zkušený hráč, kapitán, tak kdy byl nějaký první proslov jako v tom smyslu, pojďme se semknout, když to není možný, kdy to přišlo prvně?
15: Jako bylo jich během té sezony více, ať už v zimě jsme byli tak jak vlastně nachystaní, že přišli noví kluci, že teď se vlastně dostaneme i mimo ty barážové příčky, že se dostaneme nahoru, zkusíme zabojovat ještě o prostřední skupinu, takže všichni byli nastavení, že se povedli posily, že prostě jdeme do toho naplno a zkusíme tu sezonu napravit. Ale bohužel ty zápasy se pořád nelámaly v náš prospěch, takže průběžně tam vlastně nějaké sezení v kabině bylo, něco s vedením a podobně, ale takový asi za mě nejdůležitější byl určitě po Slovácku, kdy vlastně nás fanoušci asi vyslekli z dresu a potom ten další den jsme si v kabině fakt s klukama zavřeli už jako bez trenéru, bez všech, řekli jsme si hodně jako upřímně některé věci a myslím si, že od té doby vlastně jsme už snad možná neprohráli a nedostali gól, jestli se nepletu, takže to byl asi jeden takový, nebo dva zlomové momenty.
13: Vím, jestli Pavel Horváth má zkušenost s takovým tlakem od fanoušků během kariéry, když se prostě nedařilo.
14: No, tak s tlakem samozřejmě trošku z jiné strany té tabulky, ale tady ten, o ten sestup je to opravdu úplně něco jiného. Tam, když nevyhraješ titul nebo ten pohár, tak samozřejmě je to nepříjemný, ale furt ta sezona je nějaká, vidíme to třeba v případě Sparty. Samozřejmě všichni chtěli vyhrát, ale prostě seš druhej, OK, máš sílu, máš peníze a chystáš se na další sezonu. Když to tady opravdu to už je existenční, nejenom pro ty hráče, ale pro některý ty lidi z toho klubu samozřejmě. Druhá liga prostě je úplně jiná soutěž a musíš jí projít, což je rok prostě ztráty pro ty kluky v kariéře, obzvlášť teď bez urážky, který už jsou jako za polovinou kariéry, tak úplně jako druhá liga pro tebe není prostě velký lákadlo, byť seš doma, takže jako to, ten tlak je obrovský a vlastně myslím si, že si ho úplně nikdo neumí představit, protože fakt na tom hřišti ti to svazuje nohy, ať už hraješ nahoře, ale dole je to opravdu o život a tam je to těžký.
13: No možná ideálně v úzovkách byl Michal Fridrich i teď kapitánem, když má tu zkušenost z toho zahraničního angažma ve Visle Krakov před 4 roky, jste taky nosil kapitánskou pásku a stalo se vám dost něco podobného.
15: Tak ve Visle jsme se taky vlastně zachraňovali druhou sezonu, co jsem tam byl a musím říct, že ten tlak fanoušků tam byl ještě těžší o něco, ještě horší, protože v Polsku přece jenom pořád ještě ta fanouškovská kultura je trošičku náročnější, nebo nevím, jestli náročnější, ale určitě to bylo nepříjemnější tam zažívat ty situace, protože když vlastně v předposledním kole jsme tam tehdy sestoupili, tak jsme se vraceli na stadion, před náma jeli dvě policejní dodávky, za náma dvě policejní dodávky, přijížděli jsme ke stadionu, kde bylo asi 700 lidí, kteří nám začali házet dělobuchy pod autobus, takže tam to bylo docela nepříjemné. Potom jsme ze stadionu vyšli ven vlastně k parkovišti, kde jsme si to měli přes plot s nimi vyříkat. Ti ten plot vlastně během asi 2 vteřin vylomili a začali chodit kolem nás, tak tam už to bylo docela hodně nepříjemné.
14: Tak to byla klika, jestli nerozuměl úplně, ne?
15: No, už jsem rozuměl a byl jsem kapitán a chtěli tam po mně, abych jim vysvětlil, co se děje všechno, tak když jsem tam začal říkat něco s nějakým tlakem, tak mi tam nějaký fanoušek začal vlastně vysvětlovat, co je v Polsku tlak, takže jsem uvedl mě v omyl, že to žádný tak nebylo.
13: Michale, a vlastně co tam probíhá, když docházíte komunikaci s fanoušky, rozumíte vůbec třeba si vzájemně, protože si říkám, tam bude asi velký řev, jestli třeba to jde konkrétně jeden na jedno,
14: myslíš,
13: si něco
14: tady
13: říct.
14: V Ostravě třeba, jo?
13: Tady asi konkrétně teď v Ostravě.
15: Tak tady v Ostravě tam vlastně celý ten kotel má nějakého vlastně na sebe zvůdce nebo speakera, který to tak nějak řídí a nebo on jich je tam více, takže většinou z těch hlavních vždycky nám k tomu něco řeknou. My jsme se tady po nějakém zápase byli před ten kotel postavit, vyříkali jsme si to a nebo vyříkali. Oni nám řekli vlastně svůj názor, my jsme řekli to, jak to my nějak cítíme a pak jsme si prostě řekli, že budeme bojovat až do konce, aby jsme se zachránili a to je to hlavně, že se to povedlo.
14: Ještě teda tu nepříjemnost, tím bych to asi jako možná uzavřel, to nepříjemný, to slíkání těch dresů, mně to přijde takový jako trošku jako
13: dehonestující?
14: řekl to správně, já jsem chtěl říct vulgárnější slovo, ale řekl to správně, takový jako ponižující, že ty kluci vlastně, který opravdu makají, tak tam na to je potom samozřejmě ty lidi, kteří ti fandějí, křičejí tohle to, aby si sundal dres, že ti jako vlastně nepatří. Jak jsi to vnímal ty? Samozřejmě nepotřebuji slyšet nějakou jako radikální věc, ale spíš jak to vnímáš třeba vnitřně, jestli jako se postavit za to mužstvo a říct, hele, neblázněte, teď mi hrajeme naplno, nebo?
15: Tak já jsem to zažil už vlastně v Baníku i dříve, ještě když jsem vlastně začínal v Baníku, tak taky vlastně jsme hráli asi 3 nebo 4 sezóny o záchranu, tak jak ty si říkal, jestli tady vždycky dařilo, tak to bylo díky tomu, jak jsme my byli situaci. Ale vždycky to bylo těžké samozřejmě a ten vlastně kotel se vždycky strhne s tím, že to někdo začne vyvolat, když nebo ti fanoušci takhle, oni to vyvolávají, když cítí, že na tom hřišti ten hráč nenechá všechno. Že tady v Ostravě se odpustí spoustu věcí, ale neodpustí se to, když tam člověk nenechá život na tom hřišti. A už po jednom zápase vlastně už to tady po nás chtěli, vlastně nevím, jestli to bylo po Boleslavi, nebo který zápas to byl, aby jsme už ty dresy sundali. Tak my jsme se vlastně postavili proti tomu, řekli jsme, že budeme bojovat do samého konce, aby jsme se zachránili, že prostě ty dresy nedáme, že se toho dresu nevzdáme. Tak fanoušci jako si řekli, že ano, že stojíme si za tím a nakonec to asi někteří ocenili, ale už po tom Slovácku už ta situace byla tak nepříjemná, že i ti lidi už byli docela i agresivní, takže už to bylo takové řešení, že jako je to hodně nepříjemné, ale na druhou stranu to možná někomu může pomoct si uvědomit, že ok, to asi není úplně tak, jak by mělo být a možná to mohlo pomoct.
14: Jasně, tak teď jsme tady měli před chvilkou možnost s tou malou holčičkou, která po tobě chtěla tvůj dres, tak to je trošku jiná situace.
15: To je samozřejmě jiná situace, ale s těmi dresy to vlastně nakonec dopadlo tak, že v Táborsku, když jsme se zachránili, tak nám je fanoušci všechny ty dresy vrátili. A potom vlastně už bylo na nás, co s nima uděláme. Já jsem tam slíbil jednomu kamarádovi, tak jsem mu to vrátil v kotli. Někteří kluci to asi taky rozdali, někteří se je schovali, anebo se to může dát i na nějakou jako dobrou věc do nějaké dražby, takže vždycky jde o to, že ti fanoušci chcou vidět, že za ten klub bojujeme, že vždycky budeme válčit až do konce, to jsme splnili a oni nám je vlastně vrátili, takže i když to někdy vypadá, tak jste říkali, dehonestující, tak na druhou stranu zase, když se to povede, tak ti kluci jsou pořád nám fandí a jsou na naší straně.
13: Říká kapitán Baníku Ostrava Michal Fridrich, který je dnes hostem Desítky Pavla Horváta.
1: Host Desítky Pavla Horváta.
13: Michale, když se dostaneme ještě k těm zlomovým momentům, které vám nakonec přinesly tu záchranu, tak vy jste zkoušeli během sezony leco změnit. Mluvili jste i o dresech, které jste tam měnili v rámci těch retrodresů. Mimochodem, když vysíláme Desítku 4. června, je to přesně 50 let od prvního baníkovského titulu, který jste si připomínali. Proti Boleslavi jste oblékli bílé, měnili se trenéři. Vy jste něco měnil, třeba jako jak zavazovat kaničky nebo jinak stávat jinou nohou?
15: Já co jsem měnil, tak po každém prohraném zápase jsem si vzal jiné vycházkové boty, takže jsem vystřelil asi 6 párů, než se to povedlo, ale nakonec jsme to zvládli. Ne, fakt už v takové situaci člověk hledá všechno, aby se to otočilo a sice to jsou asi hlouposti, ale člověk fakt zkouší všechno, ať by to už se povedlo.
14: Jo, musíš udělat všechno pro to, aby to tak bylo. A pak, když se to povede, tak fakt jako nesmí zaváhat. Já nevím, jestli si dáš k snídani 2 vajíčka, tak si nemůžeš dát 3, jestli vstáváš 8:30, tak nemůžeš stát ve 8:45. To jsou fakt maličkosti, které fakt v té hlavě možná jako hrajou určitou roli a ten hráč je pak v pohodě, když jako ti vyjde všechno tak jako normálně a znovu to přinese ten úspěch v tom zápase. No tak jako já taky jsem si vždycky nandal stůlpny, sundal stůlpny, trenky zkusil, sundal trenky, si přijel hodinu a půl před zápasem, tak je hrozně moc času. Teď ty kluci už samozřejmě všichni cvičej, my jsme necvičili, my jsme tam seděli, poslouchali jsme muziku a pak jsme šli teprve na hřiště, ale bylo spousta času na to tyhle ty rituální věci všechny udělat a každý měl svůj nějaký, někdo fakt se zavřel na záchodě na 4 hodiny třeba, protože chtěl ten čas zabít nějak. Ne?
13: Když se dostaneme k tomu, že vy jste pomohl samozřejmě na hřišti, ne tím teda, co se dělo mimo něj, ale i góly, tak proti Zlínu ta důležitá výhra 2-0, když jste potřebovali 3 body, pak tedy na Dukle zvláštní zápas, kdy si soupeř tam i tím, že jste hráli tak, jak jste hráli, dal 3 vlastňáky, to nevím, jestli jste úplně zažil v kariéře takhle, takovýhle duel o život, ale zároveň, kdy soupeř se pak nakonec možná střelí sám do paty, jak se říká.
15: Tak tam to vlastně na té Dukle, to posloucháme to pořád dokola, že si soupeř dal 3 vlastňáky, ale všechny ty situace vyplývaly z nějaké naší aktivity. když vezmu ten první gol, tak Srkic, ten byl možná jeden z těch více náhodných, ale chtěl nacentrovat do předbránu, vlastně tam si to omylem srazili. Druhý gol, já jsem hlavičkoval po standardce, kdy hráč, který byl za mnou, to nemohl nějak ovlivnit, už ta moje letěla na bránu a on to ještě trošku přizvedl. Takže spíš šlo o to, že jsme měli tlak do brány, že jsme si za tím gólem šli a díky tomu potom ty vlastňáky můžou padnout, kdyby jsme neměli šanci a nedostali jsme se do jejich 16, tak by si vlastňáka nikdy vlastně nedali.
14: Já se zeptám neobvykle, přišel Martin Jedlička, já ho znám, je to gólman, jsou jiní, ty jsou všichni jiní. A jak to probíhalo, protože on samozřejmě v průběhu toho jara si myslím, že taky gradoval ty výkony a byl to další hráč, který vám jako hodně pomohl, takže jak to probíhalo a jak jste ho tady přijali?
15: Tak my jsme cítili, že to je pro nás velká posila, protože už vlastně v Plzni předváděl výborné výkony a my jsme byli rádi, že přišel tady, že chtěl přijít za náma, chtěl nám pomoct i v té těžké situaci a jako jedna z mála těch, řekněme, posil, tak si udržela ten svůj standard a dokonce ještě přidávala ty výkony, nebo gradovala tak, aby nám pomohlo co nejvíce v těch zápasech. A já jsem na něm asi ocenil nejvíce to, že prostě přišel z Plzně, kde ten klub je zvyklý vyhrávat, má vítěznou mentalitu, nechtěl dostat žádný gól, každý zápas, každý trénink chtěl vyhrát a to byla věc, která nám možná trošičku chyběla, že i ti mladší kluci to od těch hráčů můžou pochytit, takže tady to za mě, já jsem si Jedlu oblíbil, jsem rád, jaký je, dokáže říct věci na rovinu i nepříjemné v kabině, takže tady to myslím, že nám jedině pomohlo a že můžeme být rádi, že jsme ho v té bráně měli.
14: A já jsem právě na tohle narážel, že vlastně v té vaší situaci bylo hrozně důležitý, abyste si to říkali hned, že vlastně není jako moc toho času na to, abyste to jako obcházeli a on takovejhle je, že myslím si i těma zkušenostma, že prostě neváhá a hned jako vystřelí prostě a ono to něco přinese. No.
15: Ono asi v dnešní době nebo i vlastně ve fotbalovém světě ne všichni to dokážou říct takhle na rovinu nebo takhle upřímně a myslím si, že i ty mladší ročníky na to úplně nejsou zvyklé už, že to je přece jenom trošičku jiná generace, než byla moje nebo než byla tvoje, ale myslím si, že jim to naopak může pomoct a uvědomí si, že myslím si, že někdy si myslí, že dělají maximum, ale teprve časem zjistí, že to maximum není, že to maximum ještě někde daleko jinde.
13: A to, že bude pokračovat v Baníku, to jste prý nevěděli ani. Že vás překvapil ten jeho post na sociálních sítích.
15: Tak určitě nevěděli jsme, že to je už tak daleko, nebo že už to je připravené. Samozřejmě jsme se s Jedlou bavili, tak ten pořád říkal, že chce zůstat, ale že prostě dokud nebude konec sezony, tak se nedá se vlastně říct asi nic bližšího. Ale my jsme určitě rádi. Já myslím, že on si tady Ostravu taky oblíbil, fanoušci si ho oblíbili, takže tady myslím, že mu teďka určitě nic nechybí. Má tady rodinné zázemí, tak má tady, dá se říct, všechno.
14: A teď teda my jsme samozřejmě máme sídlo v Praze. A co se tady tomu Jedlovi líbí?
15: Budete muset přijet asi na další návštěvu nebo přestěhovat
14: sídlo. Já jsem myslel, že nám to přiblížíš jako místní, protože já vlastně jako v Ostravě taky si říkám, že je tady spousta jako skvělých věcí. Většinou jsem jezdil sem na hotel, že hokejová hala, to centrum, samozřejmě několikrát jsem tam byl, ale jako co může takhle toho cizince v podstatě jako nalákat do Ostravy?
15: Já myslím, že asi u Jedli to bude v hlavní řadě to rodinné zázemí, že už je vlastně partnerku má tady odsud Havířová. A potom určitě asi ten fotbal nebo ta láska tady k tomu klubu, vlastně ti fanoušci, jak dokážou podporovat, co dokážou tady vytvořit a samozřejmě i Ostrava, je spoustu předsudků, jak vypadá nebo nevypadá, ale v posledních letech tady to roste jakoby hodně nahoru nebo zlepšuje se to, samozřejmě mohlo by se stavět více, mohlo by se více rozvíjet ještě věcí, ale myslím si, že to město už je daleko atraktivnější než dříve.
13: Měli jsme v Desíce Pavla Horváta a pamatuju si třeba i Adama Janoše, který se to tady pochvaloval. Každopádně když jsme byli u těch golmanů, kolik gólů třeba na tréninku vy osobně, Michale, dáte Martinu Jedličkovi? Počítáte si to nějak? Jak moc těžké mu to je dát?
15: Mraky.
13: Mraky, dobře.
14: To rád uslyší.
13: No ale Michal Fridrich, který je dneska hostem Desítky Pavla Horváta, ty góly sází i připravuje. Jakého si vyceníte v té baráži proti Táborsku, toho, kdy jste dával v tom domácím utkání hlavou po rohu, anebo když jste dlouhým autem připravil ten první gól v Táboře? To byla zajímavá situace teda.
15: Asi spíš bych to začal postupně, asi ten se Zlínem, když byl v poslední minutě vlastně na 2-0, že už nám to dalo takovou jako jistotu, že už se Zlín neutrhne nebo ze standardky nám nevyrovná, tak určitě toho a potom určitě ten první gól doma s Táborskem, to bylo pro nás hodně důležité, protože Táborsko ten zápas, no ten začátek chytlo velmi dobře, mělo dvě obrovské šance a myslím si, že ten první gól nás v tom druhém poločase uklidnil a potom už to bylo i více vidět.
13: No a co se týče té konkurence z druhé ligy, jak vy osobně to teď vnímáte? On ten výsledek 8-0 vypadá samozřejmě hrozivě pro druhou ligu, ostatně i Slovácko Slovácko předčilo Artis o nějakých 6 gólů.
15: Tak já jsem četl nějaký rozhovor s trenérem Skuhravým vlastně ze Slovácka, že teďka v té baráži byly týmy, které jsou, dá se říct, trošku silnější než třeba v jiných ročnících, které tam o ten postup nebo sestup bojovali. A my jsme prostě měli hodně špatnou sezonu, ale na druhou stranu máme pořád kvalitní hráče a když ti hráči se dostanou už trošku do klidu, nebo když už máte náskok z prvního zápasu 3-0, tak najednou si dovolí daleko více. Ale určitě to pro ty druhé ligové týmy pořád není jednoduché, ale ten první poločas tady doma třeba Táborskou ukázalo, že to zase nebylo úplně tak daleko, třeba v tom prvním zápase minimálně vést 1-0 nebo mohli přidat i druhý gol, takže určitě by se to vyvíjelo trošičku jinak.
14: No, teď jsme tady mluvili o tvých střelených golech a teď konkrétní pocit. Lukáš Matějka, únik sám z půlky, co v tu chvíli prožíváš? Je to podobný, jako když jdeš na penaltu, toho času bylo v podstatě skoro stejně, nějakých 3-4-5 vteřin, co ti v tu chvíli běží hlavou? Jako?
15: Tak vlastně ta první šance, ta byla z rohu, to vlastně on zakončoval vlastně Lukáš bezprostřední blízkosti, no. To jedla skvěle chytil a ten druhý, to zase udělali krásnou akci a já jsem vlastně dostupoval Lukáše a on ten to dával za sebe na toho nabíhajícího hráče a to jsem se jenom otáčel a modlil jsem se, ať to kluci doběhnou, anebo ať to jedla vyrazí a to se naštěstí povedlo, ale já musím Táborsko pochválit, jak hráli, mně se líbilo, jak hráli, snažili se vlastně vyjíždět od golmana rozehrávkou, nebylo to žádné nakopávané míče nebo nějaký boj, ale chtěli nás přehrát svým fotbalem a myslím si, že za to jim patří určitě uznání.
13: Mluvíme o Táborsku s Michalem Fridrichem, který co by kapitán Baníku dovedl ostravské mužstvo k záchraně. Kdybychom se dostali ale o mnoho let zpět, tak není to úplně daleko od Tábora, město Příbram, kde Michal Fridrich 15. května 2010 debutoval v první lize. Bylo to 1-1 a možná si vzpomenete vy posluchači Radiožurnálu Sport, že tehdy Baník se Spartou vstupoval do toho posledního kola na bodové rovnosti a pouze měl o 5 gólů horší skóre. Vybavíte si něco z té doby?
15: Byla to moje první sezona, takže já si vybavím skoro celou. Vím, že jsem někdy od zimy jsem vlastně s Ačkem trénoval. Vždycky jsem se modlil, když trenér Koubek dával nominaci, jestli tam budu napsaný, ale to se stalo málo kdy, byl to přece jenom začátek. Ale ke konci už kluci toho měli vlastně plné brejle a nevím, byli zranění hráči jako René Bolf, Aleš Neuwirth, Fernando Neves, tak já jsem měl možnost se učit vedle nich a byl jsem vlastně nadšený, že jsem se párkrát na tu lavičku dostal a v posledním zápase to vyšlo tak, že se mě trenér zvolil díky těm zraněním vlastně do základu. A i když vlastně ten předchozí zápas se úplně nezvládl, tak kdyby se povedl, tak už by Baník vlastně slavil tehdy titul.
13: To byla remíza z Boleslaví 2-2.
15: Remíza z Boleslaví, tak tam se už mohlo skoro slavit, ale nakonec se bojovalo do posledního kola. A já si ten zápas pamatuju, bylo to pro mě docela složité, ale přece jenom v tom věku to člověk nevnímá ten tlak tolik, jako když je o něco starší, takže je to škoda, že to nedopadlo, ale pro mě to byla obrovská zkušenost hrát vlastně vedle takových hráčů, jak si tam tehdy v Baníku byli a já si to nesmírně vážím.
14: Teď mě napadlo tohle, že vlastně vnímá tady místní odchovanec to, že jde do toho Ačka, vnímáš tu podporu těch fanoušků, protože já třeba to vnímám tak, že tady samozřejmě přijde nějaká posila, OK, ale když se probojuje do toho Ačka, teďka byli vlastně mladí kluci, že Havran s Pirou v Ačku, tak i když se jim třeba něco nepovede, tak prostě ty lidi je berou, takže jsou tady místní, že jim trošinku jako něco odpustějí možná.
15: Tady v Baníku vlastně odchovanci vždycky budou nejvíc a když se probojou ještě do základu, tak o to větší mají podporu, tak ono to celé vzniká tím, že vlastně nevím, od žáků nebo od dorostu chodíte podávat míče. Já jsem přišel v roce 2024 do Baníku vlastně po mistrovské sezóně, takže my jsme chodili nadšení na každý zápas podávat. Teď, když jsme nešli podávat, tak jsme seděli na tribuně a skandovali jsme všechny pokřiky vlastně s celým stadionem, takže to se do vás tak propíše, že je to až neuvěřitelné. Těšíte se na to, jestli se tam někdy dostanete do toho týmu a jakmile potom ti kluci, to jste viděli teďka, když jsme hráli o záchranu, že nastupoval třeba, nevím, mladý Piris, Marek Havra nebo vlastně Škrky teďka na poslední zápas, tak oni vlastně mají první start, ještě vlastně nic nedohráli, ale jdou na hřiště a celý stadion jim tleská a potom už je to jenom na nich, jak oni to chytí a jak vlastně se dokážou prosadit.
13: No, my jsme se s Michalem Fridrichem v desítce Pavla Horváta hezky dostali i k těm začátkům s fotbalem a protože jsme na 27. ročníku McDonald's Cupu, tak tam můžeme ještě chvilku vydržet.
11: Desítka Pavla Horváta.
13: Natáčíme ve Vítkovicích v Ostravě, přetáčíme desítku Pavla Horváta. Samozřejmě vy posloucháte ve čtvrtek v premiéře. Michal Friedrich, ročník 1990, když jsem nedávno s Pavlem Horvátem zpovídal jednoho z Pavlových bývalých spoluhráčů Luďka Pernicu, tak vlastně jsme vzpomínali na to, že ten ročník byl dost našlapaný. Ostatně třeba i teď Vladimír Darida, který se vrátil do nároďáku, je váš ročník. Vzpomínáte na nějaká ta měření třeba buď s těmi aktuálními ligisty, když to budu jmenovat, tak Lukáš Hejda, Filip Novák, Lukáš Mareček, Jan Leciak byl vlastně u nás v desíce, Pepa Hužbauer a další, kdybych jmenoval.
14: Už všichni skončili skoro.
13: No, Michal Fedry pokračuje dál.
15: Ještě držím.
13: Ještě drží.
15: Tak určitě vzpomínám, myslím, že s některými jsme se potkávali už třeba ve 14 letech, když si vzpomenu na Luďka Pernicu konkrétně, tak já jsem hrál za výběr Olomouckého kraje, on za vlastně Jihomoravský. Hráli jsme nějaké republikové finále, které jsme mi naštěstí vyhráli, takže už si ho pamatuju od té doby. S Lukášem Hejdou jsem chodil do třídy tady v Ostravě, vlastně, že on pochází tady kousek od Ostravy. S Hužbím jsme zažili vlastně, s Hužbím jsem potkal ještě v Baníku, tady vlastně to nevím, kolik lidí ví, že hrál za Baník chvíli. Ve Slávi jsme se potkali a s Láďou Daridou na 21. jsem měl možnost vlastně se všema těma klukama se tak nějak potkávat a jsem rád, že jsem měl možnost aspoň takhle.
13: Vy pocházíte z Ústopečí nad Bečvou, pak jste tam měl ve své kariéře přechod do Olomouckého kraje, jak jste naznačil, do Hranic, je to tak?
15: Tak Ústopeče jsou v Olomouckém kraji, ale jsou úplně na samém konci, vlastně těsně před Valašským Mezříčím. A já jsem vlastně začínal fotbal, takže jsem začínal u nás na vesnici a v 8 letech jsem přestoupil do Hranic. Tam jsem vlastně, nevím, přestoupil do 5. třídy potom, jezdil jsem každý den vlakem sám na tréninky do školy a potom až vlastně ve 14 letech jsem se z Hranic přesunul tady do Baníku.
13: A nějaké ty mládežnické turnaje, jsme na McDonald's Cupu, 27. ročník, vám je 36, tak tuším, že jste si možná takovýhle turnaj zahrál.
15: Myslím, že jsem si ho zahrál, ale asi jsem se nedostal na republikové finále, bych řekl, to bych si určitě pamatoval.
13: No, určitě jste na něm nenatáčil desítku Pavla Horváta, to děláte až teď aktuálně, jsme za to moc rádi. Každopádně my natáčíme v našem airstreamu v úterý 2. června a jsme obklopeni tady malými fotbalisty a fotbalistkami, tak vás samozřejmě taky moc zdravíme, ale jenom taková připomínka, jakou máte unikátní příležitost, že jste na svátku fotbalu, protože třeba takový Pavel Horvát sice vyhrál 5 titulů mistra ligy, 6x pohár, hrál v zahraničí, ale McDonald's Cup Pavle si nikdy nehrál, viď?
14: No ne, jenom jsem jich spoustu snět.
13: Ale i zmrzlinových pohárů dalšího, ale vyhrál dost těch pohárů fotbalových, což je důležité. Michal Friedrich, když se dostal už do Hranic, tak musel být sám bez rodiny, nebo to až bylo po přechodu do Baníku?
15: To bylo až po přechodu vlastně do Ostravy, ale ten začátek v Hranicích, tak to bývalo tak, že jsem po škole vlastně sedl na vlak, jel jsem do Hranic na trénink a když si na to zpětně vzpomenu, že třeba v 9 letech jsem jezdil sám vlakem do Hranic, tak nevím, jestli bych to mojí dceři teďka dovolil takhle jezdit, ale určitě to jsou nějaké začátky, že člověk se musí naučit postarat se o sebe, ale největší škola to potom byla určitě na intru od 14 let, to už jsem byl úplně sám, nebo vlastně s kamarádama na pokoji a podobně, takže tam už to bylo fajn, náročné, ale fajn.
13: No my jsme pochopitelně s Michalem Friedrichem, kapitánem Baníku Ostrava, neprobrali zdaleka všechno, co se týče ostravského klubu. Vrátíme se k tomu na konci, ale pochopitelně taky se dostaneme k vašim velkým úspěchům, které jste zažil ve městě, které se v Ostravě asi moc často nevyslovuje, ale my ho tady musíme zmínit, v Praze. A ve Slavii jste byl tedy od roku 2015 do roku 2020 a zažil jste tam mnohé. Už chci se zeptat na ten přechod do Prahy, zda to byl třeba ještě větší rozdíl, než jste pak šel sem nebo předtím na Inter do Ostravy.
15: Tak určitě to byl větší přechod, než jsem čekal. Vlastně já jsem odešel z Ostravy ve 25 letech, byl jsem tady kapitán a přišel jsem do Slavie vlastně a tam mě kluci skoro neznali. Tam byl Karel Piták, Martin Latka a vlastně všichni ti starší kluci, tak člověk najednou zjistí, že musí pracovat daleko více, že si na tu šanci musí počkat, že to není všechno tak jednoduché, jak se to maluje v té hlavě kolikrát, ale zase za mě to byla určitě velká škola rozvedle takových hráčů a já jsem za to období, co jsem tam prožil, nesmírně rád. Jsem rád, že se mi tam povedli. No, to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsem z Baníku tehdy odcházel, že tady ta situace nebyla vůbec dobrá. Ten klub se nějak tak zachraňoval, ať už finančně, na hřišti taky, a já jsem cítil, že se chci zlepšovat, že chci něčeho dokázat v kariéře, že chci vyhrát nějaké trofé, a to byl vlastně důvod, proč jsem tehdy odcházel, a jsem rád, že se mi to potom splnilo.
14: No a teď co na to kámoši a rodina? Jdeš do Prahy, Nešel si do Sparty?
15: Nešel
14: to byla
15: jsem,
14: výhoda.
15: Nešel jsem do Sparty, i když tam taky nějaká nabídka tehdy byla, teď už to asi říct můžu, ale jsem rád, že to dopadlo tak, že jsem skončil ve Slavii, ale tady opravdu ta situace nebyla vůbec dobrá a i vlastně za celou dobu jsem udržel i kontakt nebo dobré vztahy s fanouškama vlastně ostravskýma i s těma jakoby z toho tvrdšího jadra. Vždycky jsem vlastně říkal, že vím odkud pocházím a kam se chci jednou vrátit, takže to byla asi jedna z věcí, které mi tak nějak v té kariéře pomohly a i když třeba přijel Baník na Slavii, tak i mi zatleskali po tom zápase, takže to bylo vždycky příjemné a Rodina byla jenom ráda, že se můžu vlastně rozvíjet, že můžu se zlepšovat, protože věděli, že už jsem se tady taky asi trošku trápil, takže to byla taková pomoc asi pro všechny a taťka tím, že než jsem já začal hrát za Baník, tak fandil taky Slavy, tak pro něho to bylo trošku jednodušší.
13: No ale vy jste možná i pomohl tehdy klubu, který byl opravdu ve finanční krizi, protože kdybych to teď opravdu řekl jako obchodně, vy jste byli jako jeden z mála z obchodovatelných artiklů vlastně v té době třeba s Jiřím Pavlenkou ještě, Baník z toho tehdy těžil, ale každopádně pomohlo to na čas, pak to převzal pan Brabec a pak to teprve asi začalo se zlepšovat.
15: Jako pomohlo to, ale nebyl to zase tak drahý přestup, aby se Baník zachránilo. A kdyby to bylo v dnešní době, tak by to možná bylo více, ale takhle to byl asi pytel balonu.
14: To zase chtěl říct odrezy.
13: No to zase přeháníme. Každopádně ještě mě zaujalo to. Pavel Horváth, když hrál v Plzni na konci kariéry, tak ty si nechytnul nějaký takový to E, jako oni tam trošku mají tendenci vyslovovat jako plzeňák.
14: Klotovák.
13: Klotovák, no. To si nechytil, Pavle.
14: Jo, nechytil, ale umím to dobře zahrát. Jako. Tak ono, myslím, že Radim Řezník zrovna, který je tady odsaď, tak ten říkal podle mě úmyslně takový to tuto a co pá, proč pá. Samozřejmě tě to nakazí, jako je to jasný. A tím, že pendluju, tak samozřejmě to
13: úplně...
14: Já jsem všude zdejší. Takže už včera v restauraci jsem se blejsnul kvalitní ostravštinou, myslím, takže...
13: Ano, Pavel Horváth.
15: Já jsem se dostal do takové fáze, když jsem vlastně hrál ve Slavii, tak tam se mi smáli, že mluvím ostravsky a když jsem přijel domů, tak se mi smáli, že mluvím pražsky, takže jsem zůstal tak někde mezi asi.
13: Takže ideální situace, samozřejmě doma i v kabině. Ale každopádně v té Slavii jste zažil velké úspěchy, nicméně taky to asi nebylo úplně jednoznačně dané, kam až to dovedete se spoluhráči. Vy jste začínal paradoxně teda proti Spartě v září 2015 derby, které jste vyhráli brankou Jaromíra Zmrhala, ale tehdy možná fanoušci vzpomenou, trénoval Slavii Dušan Uhryna, bylo to nějaký rok a něco po tom, co Slavia téměř spadla do druhé ligy.
15: Tak já, když jsem vlastně přicházel, tak ještě ani tam nepřišli ti vlastně Číňani tehdy, takže já fakt přicházel ještě do klubu, který se teprve začínal tak nějak postupně budovat, vlastně až někdy, nevím, měsíc nebo dva po mně, tak přišel ten silný partner a od té doby se ten klub začal budovat, přicházeli kvalitnější a kvalitnější hráči a musím říct, že tehdy jsme tam měli tak skvělou partu, na kterou vzpomínám do dneška, pořád jsme s klukama v kontaktu a myslím, že to byl jeden z těch důvodů, že jsme tam tehdy ty tituly dělali a že to bylo fakt období, na které strašně rád vzpomínám a ty úspěchy byly skvělé tehdy.
13: No Slavia se tehdy pak přerodila ještě v té další sezóně 2016-17, opravdu velmi úspěšný klub. Pavle, ty už si tehdy vlastně byl co by hráč mimo Plzeň, ty si skončil v roce 2015, ale jakým způsobem si tam ještě byl pak v realizačním týmu, ne? Tu možná první sezonu Michala ve Slavii 2015-16.
14: No, určitě.
13: Jste měli titul vlastně pak.
14: No, tak já si jako samozřejmě Slavii pamatuju to období, kdy byla dole prostě a vím, že tam to opravdu trošku zavánilo i tím, že taky sestoupí, nebyli v dobrý pozici, ale logicky tak, jak to bývá, prostě u těchto silných týmů, jak říkal Michal, prostě přijde silný partner a dokážou to dát dohromady a chvilku potom už ta Slávie zase byla silná a vlastně od té doby to furt stoupá. No. Hmm.
13: Ne, tak možná někomu dneska přijde paradoxní, že tehdy v té sezóně 16-17 vaší první titulové, Michale, byl po čtyřech kolech odvolán Dušan Uhryn ze čtvrtého místa, kdy Slávia ztrácela dva body na první Spartu tehdy. Bylo to asi dané tou neúspěšnou kvalifikací Evropské ligy. Nicméně z dnešního pohledu máte pocit, že právě třeba i pak ten kádr, který tam byl, Pavlenka, Deli, Sikora, Hužbauer, Barák, Zmrhal, Škoda, Mešanovič, Gadeu, Tecl, Bořil, to jsou opravdu velká jména, samozřejmě Michal Friedrich taky, že to vlastně stojí i za tím Dušanem Uhrynem, že to dal dohromady nějakým způsobem.
15: Tak,
13: třeba přišel pan Šilhavý a vlastně měl tam tu dlouhou sérii neporazitelnosti.
15: Určitě, tak za trenéra Uhryna se to začalo taky budovat to mužstvo, ale tam, co si vzpomínám, tak ještě to nebylo tak připravené, vlastně, že jsme hráli tu kvalifikaci a dostali jsme asi Anderlecht a prohráli jsme 3-0 doma, 3-0 venku, tak to asi ukázalo tak nějak tu situaci nebo tu připravenost toho týmu, takže nevím přesně, já jsem tam vlastně tehdy byl chvíli, takže já teďka si nedovedu ani říct vlastně, co byly hlavní příčiny nebo tohle, ale potom vlastně přišel trenér Šilhavý, začalo se to zase zlepšovat, měli jsme nějakou neporazitelnost.
13: 26 kol jste neprohráli, ale to bylo vlastně do konce té sezony.
15: Ano.
13: Co přišel?
15: To si vybavím přesně, protože jsem asi někde od 5. kola vlastně nastoupil, začal jsem hrát až všechny zápasy do konce sezony.
13: Gól je důležité taky, proti Plzni vlastně jste rozhodl ten titulový souboj nakonec.
15: Tak to pro mě byl speciální gól, protože vlastně 2 dny před tím zápasem nebo 3 dny se mi narodila dcera první, takže já byl vlastně
16: po oslavě.
15: Byl jsem do večera vlastně v porodnici, pak jsem přijel večer domů, vyspal jsem se, jel jsem na trénink znova do porodnice a vlastně po tom zápase teprve přišla oslava a tak nějak vždycky u mě to je tak, že když je nějaký silný moment, tak většinou se mi povede dát nějaký gól a to jsem za to rád, že to vlastně v 88. minutě jsem rozhodl, vyhráli jsme a už to byl jeden z těch zápasů, co nás posunul potom k tomu titulu, že už jsme tu Plzeň nějak předstihli, už to bylo asi obod a potom jsme si to pohlídali do konce.
13: Velké zápasy Pavel Horváth zažil v úzovkách i v azylu, kdy jste ještě neměli dostavenou Dusan Arenu v Plzni a museli jste Ligu mistrů 2011 hrát v Praze, právě v Edenu. A Michal Friedrich zažil ten první titul taky v dost specifických kulisách. Protože když člověk přišel na ten starý Strahov, kde jste hráli náhradou za Eden, kde byl nějaký koncert, tak to nějaká dýchlo trochu historií.
15: No, ale
13: jako vnímali jste to třeba trošku, jako, že je to škoda?
15: Vnímali jsme to, že je to škoda, že to bylo kvůli nějakému koncertu snad, že jsme se museli přesunout, tak to
13: no
15: bylo
13: asi
15: takové.
13: Asi vedení nepočítalo, že budete hrát o titul, tak tam dali koncerty.
15: No, bylo to trošku takové hloupé, ale bylo to tehdy, že ten stadion vlastně jeden vlastnil někdo jiný, že tam byl nějaký jiný majitel, takže s ním se nic moc dělat nedalo. Ale na druhou stranu, když jsme potom ten titul tam vyhráli a ti lidi tam vběhli vlastně mezi nás, tak to byl jako skvělý zážitek, až na to teda, že vás hned polili pivem, nemohli jste dýchat, protože tam byly dýmovnice kolem vás, tak to si taky do dneška, že jsem za malem udusil, ale ten zážitek byl super a byl to pro mě první titul, vlastně, který asi člověk vzpomíná jako nejvíc. No.
16: To je ti jedno, kde ho získáš.
13: Jo, určitě. A Michal Friedrich navíc ten zápas se Zbrojovkou Brno rozhodl vítězným gólem po té, co se zranil Duša Melichárek a šel tam ten mladý debitant. To byla taky dost specifická událost.
15: Zbytečné zmiňovat podle mě. Dal jsem gól na 1-0 a vyhráli jsme.
13: Ano, ne, to jsem vůbec nechtěl zkazovat, jenom že jsem si vzpomněl na ty různé kontexty toho daného titulového zápasu. Když se dostaneme ve Slávii dál, tak Michal Friedrich zažil i takovou tu dobu, kdy si majitele silných pražských týmů, tedy pražských S, mysleli, že to všechno zvládnou tím zahraničním importem. Vzpomínáte možná éru Andreje Stramaciony na Spartě. I ve Slávii se pustili do velkých akcí, jak se říká, Ruslan Rotaň, Altintop, Dany, přišli byste všechny tam zažil. Ale tak jako nějakým způsobem to fungovalo, ne?
15: Zažil jsem tam všechny ty kluky a musím říct, že všichni byli výborní, byli skvělí fotbalisti a hlavně jako po lidské stránce taky. Bohužel se to jako nesešlo všechno dohromady, my jsme vlastně taky nezvládli kvalifikaci do Ligy mistrů, jsme v předkole posledním prohráli s Apoelem Nikozie, jestli se nepletu, a vlastně měli jsme šance na to vlastně otočit a postoupit nakonec, ale bohužel to asi nedopadlo tak, jak si to majitelé tehdy představovali a vlastně i ti kluci, co přišli, tak se asi museli divit některým věcem a potom tak asi takové dvě příhody, co jsme tam měli s Danem vlastně z Portugalska, tak ten vlastně po nějakém tréninku říkal, že mu kluci vůbec jako nerozumí na řeši. Byl zvyklý asi na jinou kvalitu kolem sebe a potom druhá příhoda vlastně ze soustředění, když jsme končili soustředění v Rakousku a on se domluvil s trenérem Šilhavým, jestli už může jako odletět domů pro věci, ať už to může všechno přestěhovat, a trenér Šilhavý se ho ptá, jako, že může a kdy mu to letí, jestli ho jako hodí někdo na letiště, a on říká, jak jako kdy mi to letí, no jakože v kolik ti letí to letadlo, no až řeknu, tak poletí prostě, protože tam měl své soukromé, takže si odletěl, kdy on chtěl. No.
16: Tohle byla ta doba, kdy opravdu přišly velké hvězdy, ale fakt jako upřímně už to měli malinko za sebou. Fotbalově 100% to byli skvělí hráči. Já myslím, že buď Dani nebo Altinto byli furt zraněný, ne? Měli nějaký problémy a oni ještě, jelikož si myslím, že oba měli vyděláno hodně, tak úplně se do toho nehnali, ale samozřejmě chápu, že když pak na tréninku to nebylo úplně všechno na 100%, tak museli vynikat, byli to skvělí fotbalisti. No.
13: No tak Altinto hrál 8 zápasů, Rotaň 7 zápasů, ale to se bavíme o lize, pochopitelně ještě jste tam měli evropské poháry, které nakonec asi stále místo Jaroslava Šilhavého, protože pak přišel ten neblahý zápas s Astanou doma 0-1 a vlastně vypadnutí z Evropské ligy, když jste to měli parádě rozjeté. Mě spíš ale zajímá konec té ligové sezony v roce 2017 1. prosince, zápas Slavia Baník. a ten Michalu Fridrichovi přinesl za prvé paradoxní situaci, že hrál proti Baníku, že mu dokonce dal gól, ale že tam padnul ještě jeden gól, Michale, vy si na to vzpomenete, víte.
15: Teď už se mi to trošku připomněl. Myslím, že to začalo tak vlastně, že já jsem hrál pravého obránce, hráč Baníku centroval před bránu a já jsem to chtěl odklidit na roh, ale od chrániče se mi to odrazilo do vlastní brány, kde vlastně paradoxně chytal ještě Honza Laštůvka tehdy. Takže my dva Baníkovci, já jsem mu to tam poslal do Šibenice, Baník vedl 1-0.
16: Tak a radoval se?
15: Já jsem se neradoval, ale Baníkovský kotel mě začal vyvolávat samozřejmě. A asi za půl hodiny na druhou stranu zase jsem dostal přihrávku možná paradoxně od Daniho. Volejem jsem vyrovnal na 1-1, takže mě v tom zápase vyvolávali oba dva kotle, tak to bylo aspoň příjemné, ale ten vlastňák byl hodně nepříjemný.
16: Jsi byl hokejově plus minus na nule, no.
15: Přesně tak.
13: No a pak se dostáváme k velké trenérské personě. Mimochodem, ještě jsme to nezmínili, ale vy máte dva souvislost s panem Koupkem, aktuální trenérem fotbalové repre, protože debut Michala Fridricha byl pod Miroslavem Koupkem a derniéra Pavla Horváta byla pod Miroslavem Koupkem.
16: Jakože mi Míra Koupek prostě ukončil kariéru.
13: Tě ukončil kariéru, Michalovi nastartoval, hele, máte to jinak.
16: Samozřejmě zlehču, já už jsem končil tu sezonu, vlastně bylo to jasný a u mě to bylo v podstatě plánovaný a myslím, že Míra Koupek tímhletím trošku jako byl známý, že tím, jak ten fotbal vidíte, že dával šanci hráčům, který prostě začínali, byl schopný do nich jako vložit tu důvěru a teď to vlastně možná vidíme i v nároďáku.
13: No a pak ta spojitost, nevím, jestli se chcete ještě teda vyjádřit panu Koupkovi tehdy.
15: Já jsem chtěl říct, že jako jsem měl obrovský respekt, jak jsem začínal v Ačku a byl tam trenér Koubek a něco se úplně nepovedlo, tak vlastně byl schopný v kabině pořádně zařvat, takže my jsme byli všichni mladí v pozoru, takže
16: to si
15: vybavím, no, tady ty věci, nebo když bylo nějaké další video a někdo tam zezadu začal chrápat, tak to nebylo úplně příjemné potom. Host
13: desítky Pavla Horváta. Pavel Horvát a Michal Fridrich, kteří se dneska schází v desíce, tak pochopitelně nastupovali taky pod Pavlem Vrbou. A Michal Fridrich v tom lednu 2018 se dočkal kouče, který je vzdálený příbuzný Pavla Horváta. Jindřich Trpišovský tehdy přišel do Slavie a dostal jí zase ještě na jinou úroveň. Když takhle jsme tady zmiňovali ty trenérské osobnosti, nemusíte vypichovat někoho z nich, ale jak jste to bral v tom životě? Vzal jste si třeba od každého něco, nebo třeba konkrétně od někoho nejvíc?
15: Tak určitě tím, že možná i po kariéře, až vlastně jednou skončím, bych se chtěl asi ubírat taky tou trenérskou cestou trošičku, tak teďka, když už jsem starší, tak nad tím více přemýšlím, nebo snažím se od každého trenéra si něco tak trošku vzít. Ale když to vezmu tak jako zpětně, tak určitě v Baníku třeba trenér, který mě nejvíce ovlivnil, tak byl Martin Svědík. Potom ve Slavii samozřejmě nějaké úspěchy jsme měli s trenérem Šilhavým a podobně, ale asi nejvíce taky mě pomohlo změnit nebo i tu kariéru ještě trošku více ovlivnit určitě trenér Trpišovský, takže tady ti trenéři určitě zanechali velkou stopu, potom ve Visle Krakov jsem mohl zažít taky Adriana Gulu, tak ten taky zase trošičku jiný přístup, ale taky když si od každého vezmete něco, takže a dáte si to dohromady, tak to může všechno tak nějak fungovat, si myslím dobře potom.
13: My jsme připomínali v nedávné desíce Pavlu Buchovi, který se bohužel pro něj nedostal na šampionát za repre, ten jeho debut v první lize, byl to i debut Jindřicha Trpišovského, to byl ten zápas v Jihlavě, tak úplně na to nemusíme dál navazovat, ale spíš se chci zeptat, jak jste se pasoval s tím, když během těch let pod Jindřichem Trpišovským vám hodně narůstala konkurence, protože kdyby to člověk mapoval, tak vlastně Ondřej Kudela přišel snad v zimě 2018, Láďa Coufal v létě z Liberce 2018, pak ještě tam byl Ingadu Deli, do toho Jan Bořil se dostal do výborné formy. Jak tohle Michal Fridrich zvládal?
15: Tak bylo to těžké vlastně po té titulové sezóně, vlastně potom přišel ten trenér Trpišovský a už tak nějak jsem tušil, že se budou nějaké větší změny a že asi úplně nejsem jakoby krajní obránce pro trenéra Trpišovského, tak jsem z toho tehdy měl trošičku obavy. Ale nakonec vlastně jsem pod trenérem odehrál v té první sezóně, v té druhé docela dost zápasů, i když už jsem potom nebyl úplně ten člen základní sestavy. To bylo trošičku těžší, vlastně když se potom Láďa Coufal dostal na pravého beka, tak už jsem mu spíš kryl záda, ale vždycky, když trenér chtěl, nebo ať nastoupí, no jsem nastoupil, tak se mi povedlo nějaký gol dát nebo přihrát na nějaký, takže to byla jedna z věcí, že trenér Trpišovský si mě docela oblíbil, že vždycky, když je potřeba vlastně potřeboval ubránit nějaký zápas nebo naopak pomoc vepředu, tak jsem šel třeba do útoku a vždycky jsem měl na prvním místě tým, takže to trenér tak nějak využíval a věděl, že se na mě může v těch těžkých okamžicích spolehnout asi.
16: No, tohle mají rádi spoluhráči, samozřejmě, když máš kluka, který prostě jednak je schopný nastoupit v jakýkoliv situaci a ještě ty zápasy vlastně rozhodovat. A ty ses považoval za beka nebo za stopéra, protože tyhle dvě pozice zvládneš
15: ze začátku obě. Ze začátku kariéry jakoby stoper, ale tím, že jsme tady měli vlastně kvalitní mladé kluky, co přicházeli do toho Ačka, jakože Honza Baránek, Patricio Stronáty, tak trenér Svědík vlastně přišel s tím, že mě začal dávat na pravého beka. V té době jsem tomu úplně jako nerozuměl, nebo necítil jsem to, že bych měl být pravý bek, ale trenér se mi trošičku...
16: Tolik běhat.
15: No, možná taky, ale spíš šlo o to, že jsem celou kariéru fakt hrál na tom stoperovi, řekněme, ale trenér mě viděl tam, tak jsem začal si přidávat nějaké tréninky, centrovat a podobně, že to přece jenom byla nějaká změna. A potom díky tomu jsem i ve Slavii odehrál spoustu zápasů na pravém bekovi a na stoperovi, zase se to tak střídalo, takže tady ty dva posty mi byly asi nejbližší a úplně jsem si potom vlastně nevybíral, jestli chci hrát stopera nebo beka, ale byl jsem rád, že na tom hřišti můžu být.
13: Říká kapitán aktuálně Baníku Ostrava Michal Fridrich, který na místě, kde přetáčíme desítku Pavla Horváta, tedy na městském stadionu v Ostravě, zažil taky vlastně velkou slávu se Slaví 19. května 2019 po remíze 0-0 jste tady vlastně měli jistotu titulu, je to tak?
15: Je to tak, no. Já si ty data úplně nepamatuju takhle přesně, ale vždycky ten zápas, když mi ho připomeneš, tak už si to vybavím a vím, že to...

0: slavili zrovna v Praze, takže bylo to příjemné, ale zase neřadím to úplně nějak na nějaké vyšší místo tím, že se to povedlo třeba v Ostravě zrovna.
1: Vaši jezdili na zápasy do Prahy koukat, nebo...
0: Mámka občas, ale taťka vlastně s kamarádama od nás z vesnice, tak ti většinou na, nevím, když jsme hráli Evropskou ligu nebo něco, tak to jezdili častěji na ligu občas, nebo když jsme hráli tady na Moravě, tak to většinou jako objížděli takhle.
2: Desítka Pavla Horváta.
3: Oba pánové, kteří dneska jsou v desítce slyšet, mají spojitost ještě v tom, že dokázali se svými týmy získat mistrovský double. Pavel Horvát to dokázal ve Spartě v roce 2007. Michal Fridrich se právě v tom roce 2019 se Slávisty dočkal. Pro Slávy to bylo po 77 letech, co získala tenhle mistrovský double. Jenom, Pavle, ono přece jenom to dneska vypadá všechno tak jako jasně, jo? Lidi se podívají a jasně, double. Ale když vyhraješ titul třeba a 3 dny potom máš hrát to finále, jako se tehdy stalo Slávy, tak jako není asi úplně jednoduché udržet tu koncentraci, ne?
1: Nebo... No, my jsme ten double ve Spartě měli v obráceně, my jsme hráli finále vlastně před posledním kolem, takže... no, tak je to v podstatě, já zase můžu říct svůj osobní příběh, my jsme vyhráli v Olomouci a já jsem tam dostal kolenem do čelisti a měl jsem jí praskou, takže já jsem šel na rentgen a byly vlastně finále poháru a poslední zápas, který jsme potřebovali zvládnout, takže já jsem si ten týden vodil na Brufenech a oslava pro mě skončila po 4 hodinách, protože jsem samozřejmě byl tak unavený, že to jsem měl plný zuby, ale myslím si, že je to úplně jedno, v jakém to je pořadí, že když víš, že hraješ o nějakou trofej, tak si myslím, že málo kdo udělá nějakou minelou životosprávy, aby si to zkazil, protože vidíš, jak je to výjimečný, že ohlídneš se double super, ale musíš ty zápasy zvládnout. No.
3: Bylo to tehdy nad Baníkem, jste vyhráli pohár, v Olomouci to bylo 2-0.
0: Taky v Olomouci ten zápas a určitě, jak říkal Pavel, tak člověk nechce nic podcenit a když je ta možnost vlastně vyhrát 2 trofeje za tu sezonu, tak tomu obětuje všechno a ví, že o to více to může oslavit zase po tom zápase, když se to povede, takže já už si úplně nevybavím přesně, jak jsme získali titul, jestli jsme ho aspoň lehce oslavili nebo ne, ale vím, že po tom poháru taky, já jsem šel vlastně hned na doping, takže kluci skákali v kabině, slavili, já jsem asi hodinu a půl seděl na dopingu a potřeboval jsem tam odezdat nějaké vzorky a ta oslava potom byla ve vlaku vlastně zpátky do Prahy a potom taky někde pokračovala.
3: Ale ten rok 2019, kdy jsme takhle teda v historii 7 let zpátky, byl pro vás výjimečný i tím, co se stalo v Evropě 14. března, to si vybavuju taky z Edenu, že jste porazili Sevillu v tom slavném osmifinále Evropské ligy. Vy jste byl taky na place přímo u toho, ne, někde? V tom závaru jste taky musel být.
0: Ano.
3: Jste tam srazil Kier ten balon.
0: My jsme potřebovali dát nějaké goly, tak trenér Trpišovský mě dal vlastně do útoku s tím, že když se bude přelívat hra na naši půlku, tak se měli do středu zálohy, takže já běhal ze zálohy do útoku a snažil jsem se pomoct, dát nějaký gol dáme a zrovna u toho závaru jsem byl docela blízko, že jsem nabíhal na přední tyč, aby jsme to tam mohli nějak uklidit a ten balon šel nějak zpětně, tam byl i bratr Traore, který vlastně vystřelil, ale nevím z jakého důvodu, tak začali na stadionu hlásit, že jsem ten gol střelil já. Všichni běželi za mnou i po zápase, říkám, co blázni, všichni mě tam objímali a potom jsem zjistil, že hlásili moje jméno, no, ale byl to jako velký zážitek, když člověk hraje třeba jenom chvilku toho zápasu, tak na to vzpomínají vlastně všichni do dneška.
3: Tak každý den klub má asi historické góly, které si pamatují fanoušci léta, ať je to třeba Sparta, Horst Siegl, Barceloně nebo Marek Incel, Láciu z Plzní, určitě Pavle, ty si vybavíš nějaké ty zásadní momenty, kdy jste postupovali poprvé do Ligy mistrů, ne?
1: Michal Ďuriš určitě v Edenu na 2-1 proti Kodani, to je pro mě, nebo Martin Filo v Kodani, dokonce ten gol levou nohou, pro něj nesmysl, pro nás, pro všechny, když napřahoval, tak říkáme, tak to kopni co nejdál aspoň a on trefil vikýř a bylo to fantastický a myslím si, že to je jako jeden jako ze zážitků, který já mám určitě, jako když mi řekneš jeden z gólů, který mě napadne, je určitě gól Martina Fila anebo Karel Poborský.
3: To je pravda, Michal Fedy byl u tohohle velkého momentu, tedy Slávy, u toho nakonec vlastního gólu Simona Kjera, ale občas, když gól nepadne, tak člověk je taky rád, nespomíná se na žádnou branku, ale na ten výsledek a když tady máme spoustu i malých fotbalistů, fotbalistek, kteří mají své vzory, tak spousta z nich může mít i za vzora muže, který se postavil vám oběma, ale pouze proti Pavlově Viktorii se teda hodně rozparádil a Michal Fridrich ho dokázal ubránit, tak v tomhle teda, Pavle, se na Camp Nou proti Lionelu Messimu Michal představil v lepším světle.
1: Tak on měl Messi štěstí, že jsem na něj nehrál já, jinak by se taky neprosadil samozřejmě, ale ne, tak já myslím, že Michal mi to potvrdí, to je prostě jako zážitek, který vlastně si ani neuvědomuješ tu chvíli. A vidět tyhle ty hráče prostě zblízka je něco neskutečného, nebo já jsem to tak cítil, že vlastně kluk z Břevnova, který se jako tak nějak probil tou

0: kariérou, dobrý, něco si vyhrál, ale stojíš proti takovýmhle hráčům. Pro mě to byl neskutečný zážitek. Vlastně ani nevím, ten zápas prostě nebyl takovej, jak jsem si představoval. Vůbec jsme si nezahráli, ale jenom to, že jsem tam byl a že jsem prostě mohl jako je zkusit faulovat, tak pro mě byl zážitek. No.
1: Tak nám se ten zápas povedl o něco lépe, nebo možná jako fantasticky se nám asi povedl tím, že po, nevím, jestli to tehdy bylo po 6 letech, že Barcelona nedostala, nebo vlastně nevstřelila doma gol, tak to bylo skvělé a musím říct, že vlastně v tom zápase, když už pro mě to byl první zápas v Lize mistrů vlastně v životě, tak si pamatuju, jak jela ta kamera před náma, jak hrála hymna, tak do dneška, když se na to podívám, tak tam jde vidět, že když ta kamera je u mě, tak já jsem se začal prostě smát, že jsem tomu jako sám nevěřil, že tam stojím vedle těch hráčů. Já jsem tehdy nehrával úplně pravidelně v základu a zranil se David Hovorka a já jsem dostal vlastně díky tomu šanci ten zápas odehrát, tak si říkám, jako jestli už takovou šanci jsem dostal, tak tam musíš udělat všechno na tom hřišti, že to se prostě musí povést. Vlastně ten zápas se nějak vyvíjel, tak samozřejmě byli jsme nějak pod tlakem, potom jsme zase myšli na nějaké standardky, jak jsem říkal, teď dáš gola z rohu, bude to nezapomenutelné, takové věci a potom ve druhém poločase na mě vlastně Messi naváděl míč a člověk, jak hraje takový zápas, tak si věří úplně ve všem, tak si říkám, tak teď mu ho vezmu, budu slavit. Tak jsem šel do skluzu a ještě předtím, než jsem dopadl, tak Messi už byl za mnou. No, prostě nešlo.
0: Je to zvláštní prostě. Já jenom ještě tadyhle, jak hraje ta znělka té Ligy mistrů, tak samozřejmě my jsme prošli ty předkola a první zápas jsme hráli doma s tím Borisovem, to bylo takový jako řekl bych tuctovka, ale přijeli jsme na Milán druhý kolo a já jsem tam stál a teď jela ta kamera a vedle mě takhle stál samozřejmě golman a Petr Jiráček a já říkám, máte to tady. To byl ten staďák těch 70 tisíc lidí, říkám, tak to nás tady rozcupujou, nakonec to taky jako neopadlo tak hrozně, ale jsou to zážitky samozřejmě, které jsou úplně jako odstřelený od naší ligy.
1: Jestli můžu ještě, tak vlastně na Barceloně tam měli hned, jak byl ten nástup tu kapličku,
0: ano.
1: Tak tam vlastně den před zápasem, tak tam asi polovina týmu šla se pomodlit, tak se nakonec pomohlo asi.
0: To jo, my jsme tam byli taky.
2: A ty jsi v tunelu před jedním zápasem Ligy mistrů, než jste vyšli, zval na spoluhráče, nebojte, oni jsou taky po. A dal to
0: bylo na Barceloně.
2: To bylo na Barceloně, tak možná vy jste byli taky po. A každopádně jste to nakonec všechno zvládli. My s Michalem Fridrichem, kapitánem Baníku Ostrava, se pomalu blížíme ke konci desítky, do níž zavítal tady v Ostravě ve Vítkovicích, kde jsem četl i názor jednoho fanouška, že ta sezona byla ne jako úplně v té písničce od Andulky po Žížalu, ale byla od Austrie do Tábora. To znamená od předkola konferenční ligy až do baráže. Tak Michale, příští ročník, co?
1: Taky jsem to někde zaznamenal vlastně, že sezonu jsme začali tím, že jsme objížděli kvalifikaci Evropské ligy, konferenční ligy a končili jsme i tím vlastně, že jsme vypadli jsme ve semifinále MOL Cupu. A nakonec jsme hráli ještě v Táboře baráž, takže určitě ta sezona byla šílená, byla strašně těžká na hlavu, když si vybavím, co se mi všechno honilo hlavou před tím zápasem vlastně se Zlínem doma, co jsem prožíval, když jsem jel na ten sraz na hotel, tak to už bych nikdy v životě zažívat nechtěl, že přece jenom jako řekne se, že to je fotbal, ale jako kapitán jsem cítil obrovskou vlastně odpovědnost za ten tým, za ten klub celý, za město a nebylo mi úplně do zpěvu a o to více jsem byl rád, když se to povedlo zvládnout nějaký zápas a že jsme zvládli tu baráž, tak to už jsem byl nadšený a jenom doufám, že už se tady to nikdy nebude opakovat a ty pocity už nebudu muset zažívat.
0: No tak já si myslím, že jako můžeme ještě jednou pogratulovat, protože úplně souhlasím s tím, že to musela být strašně těžká sezona, protože na začátku si myslíš, že vlastně jdeš potom po zlátku těch pohárů evropských a zakončíš to takhle, ale úspěšně, myslím si, těch pocitů jako ze Zlínem tam bylo víc, myslím si, že i na Dukle, když jste nastupovali, že se ti honí v hlavě spousta věcí, nakonec to Baník zvládnul, já si myslím, že všichni jsou rádi, i ta fotbalová veřejnost, že jednak samozřejmě, myslím si, že Baník má dobrý mužstvo, ale samozřejmě ty fanoušci jsou tady tou nedílnou součástí a všichni budou mít Baník rádi v lize.
1: Já myslím, že i přesto, že se nám tak nedařilo, tak i když i fanoušci třeba po zápasech na nás občas pískali nebo chtěli nás vyslekat z dresu, tak potom ta podpora během těch zápasů až do konce sezony byla neuvěřitelná a to, co převedli vlastně na Dukle, tak to tady dlouho nebylo a třeba se to ještě někdy může opakovat, ale aby vlastně Baníkovci přijeli asi v 5000 fanoušků do Prahy, tak to bylo něco nezapomenutelného.
0: Bylo by dobrý, kdybyste byli na jiné straně tabulky.
1: Přesně tak.
2: Pavel Horváth končil ve 40, tak jak dlouho budete hrát, Michale? jste ročník 90, tak do roku 2030 třeba, nebo dál?
1: Tak bylo by krásné, kdybych se dočkal na hřišti nového stadionu, ale to nevím, jestli ještě vydržím v dnešní době, když se fotbal pořád zrychluje, jsou tam rychlejší a rychlejší hráči, jinak vlastně krajní záložníci hlavně a podobně, tak to už není jednoduché je bránit, ale ten stadion může být motivace, ale spíš bych to viděl tak na sezonu až dvě.
2: Hostem desítky Pavla Horváta byl kapitán Baníku Ostrava Michal Fridrich. Moc vám děkujeme, že jste přišel, ať se vám tady v Ostravě daří a samozřejmě budeme dál sledovat to, jak vám tady rostou talenty, které se prohání i v rámci 27. ročníku McDonald's Cupu.
1: Já děkuju za pozvání, moc jsem si to tady s váma dneska užil.
2: Pavle, děkuju moc, byla to vlastně poslední předmistrovská rozhovorová desítka, protože příští týden budeme tady mít speciál k mistrovství světa, tak moc děkuju, že jsi s náma zase byl a těším se na další spolupráci.
0: Já děkuju za pozvání ke mně a děkuju samozřejmě Michalovi, že přišel s námi, strávil ten čas.
2: Přejeme vám krásný den, milí posluchači, a poslouchejte Radiožurnál Sport.
3: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
4: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
3: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
4: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
6: Poslanci začínají právě teď hlasovat o nominacích na státní vyznamenání. Sněmovna reprezentantů Spojených států podpořila rezoluci o ukončení války v Iránu. České volejbalistky prohrály v Lize národů s Polskem ve třech setech. Omezení brzdí provoz na D1 za Vyškovem směrem do Brna. A bude skoro jasno, od západu oblačno a s deštěm, teploty do 28 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Poslanci začínají hlasovat o nominacích na státní vyznamenání. Na seznamu je zhruba 150 jmen. Konečné rozhodnutí, komu vyznamenání propůjčí anebo udělí, ale na prezidentovi Petru Pavlovi. Kdo na seznamu je, řekla Olga Richtrová z Pirátské strany.
7: Když dám příklad z nominací, které se tady budou diskutovat, tak já jsem třeba navrhla dvě ženy, zakladatelky platformy pro rodiče Mamdů. Prošel třeba Miloš Zeman, kterého my samozřejmě nepodpoříme, tak jsem zvědavá, jaká bude diskuze.
6: Státní vyznamenání uděluje anebo propůjčuje prezident zpravidla na státní svátek 28. října. Americká sněmovna reprezentantů schválila rezoluci o ukončení války v Iránu. Podobnou rezoluci už před měsícem schválil Senát. Podle agentury Reuters je ale hlasování spíš symbolické, protože na přehlasování téměř jistého prezidentského veta nemají předkladatelé dostatek hlasů. Bez svolení kongresu ale může americký prezident nasadit armádu maximálně na 60 dnů. S Iránem přitom válčí už přes 3 měsíce. Pražští hasiči a záchranáři právě teď na řece Vltavě nacvičují zásah při srážce 2 lodí. Do taktického cvičení je dnes zapojených asi 200 lidí. V Praze to sleduje náš reportér Josef Beneda.
8: Hasiči v rámci nácviku rozmístili do vody 30 figurantů. Jako první na místo dorazila policie, následně sem začaly rychle přijíždět další jednotky a také záchranáři, kteří na obou březích vytvořili zázemí pro ošetřování pacientů. 5 figurantů zůstalo na lodi a právě před pár okamžiky sem přiletěl policejní vrtulník, který jednoho z nich za chvíli vyzvedne do vzduchu a vezme na Palackého náměstí. Celkem se akce účastní zhruba 200 lidí. Nácvik má simulovat reálnou srážku lodi, která se stala v roce 2019 v Budapešti. Celý zásah chtějí hasiči stihnout do 12 hodin. Josef Beneda, Radiožurnál.
4: Sport.
9: České volejbalistky podlehly v Lize národů v Nankingu Polkám 0-3 na sety. Zatímco čtvrtý tým světového žebříčku uspěl na turnaji i po druhé, Češky nenavázaly na úvodní vítězství nad domácí Čínou. Dalšími soupeřkami českých volejbalistek budou v Lize národů zítra ráno Belgičanky. A fotbaloví fanoušci si sebou nebudou moct vzít na zápasy mistrovství světa vlastní lahve s vodou. Mezinárodní fotbalová federace FIFA to z bezpečnostních důvodů zakázala. Ještě v květnu přitom oznámila, že prázdné a průhledné plastové nádoby na opakované použití budou povolené. FIFA potvrdila nové podmínky serveru The Athletic. Světový šampionát začne přesně za týden. Českou reprezentaci čeká v noci na zítřek generálka proti Guatemale.
4: Z
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Situace na D1 na Vysočině a omezení u Rousínova. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov se na kilometru 123 zastavují oba pruhy, následně jsou v koloně velké mezery. Výrazněji pravý pruh znovu zastavuje za Měřínem a Velkým Meziříčím. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov z kilometru 230 počítejte s kolonou na 221. kilometru. Silničáři opravují svodidla. Fronta je na půl hodiny. Na souběžné silnici je také silný provoz, hlavně kolem nájezdu z exitu 226. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici zůstává kolona kamionů z 9. kilometru táhnoucí se na Pražský okruh za Ořech. Levý pruh jede rychleji. Silnice 2 z Prahy do Kutné Hory byla za Říčany neprůjezdná. Před Mukařovem se srazila sanitka a dodávka. Už se dá projet Kyvadlově. Čekejte ovšem kolony z obou směrů z Říčan od Olivovny a také z Mukařova. A v Praze v nájezdu na Novopatskou z východního okruhu řeší nehodu, jak to tam teď vypadá, poví Jakub Vodička z motohlídky Zelené vlny.
12: Několik minut už se nehoda řeší pouze v připojovacím pruhu. Pruží se dvěma pruhy. Kolona z Pražského okruhu by se měla postupně rozjíždět.
11: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Čekáme polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přehánky, ojediněle taky bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až později k večeru. Teploty od 23 do 28 stupňů, na západě Čech jen kolem 21 a na horách dnes naměříme většinou kolem 15 stupňů. Tolik zprávy.
13: 11 hodin 5 minut, čtvrtek 4. června. Jsme moc rádi, že dál posloucháte dopolední radiožurnál Sport a rovnou vás pozvu na sobotu 13. června od 10 hodin se totiž koná další desítka Pavla Horváta live. Víte určitě, že v tomhle roce jednak slavíme 50. výročí legendární penalty Antonína a Panenky, taky toho slavíme samozřejmě víc, ale Antonín Panenka je hostem v celém roce každého našeho výjezdu desítky Pavla Horváta live, ať už to tedy v minulosti byly České Budějovice, Jablonec, Brno nebo Teplice. Teď se na vás podruhé v roce 2026 budeme těšit v hlavním městě, konkrétně tedy na pražském výstavišti v rámci off-season festivalu sobota 13. června od 10 hodin. Prodej vstupenek je spuštěný, dostanete se k ním určitě velmi snadno přes naše internetové stránky sport.rozhlas.cz. A když už mluvím o tom festivalu, tak můžete přijít třeba taky Jiřímu Ješkovi, protože i on bude mít svůj prostor na hlavní stage. Bude si povídat se Simonou Bubeníčkovou a taky Metodějem Jílkem. Teď už ale činasky, příjemný poslech.
10: Radiožurnál Sport
3: a Karel Janů.
14: Vzal si dva lízenky.

0: Činasky dohrávají v 11:09. Příjemný čtvrtek 4. června všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Cyklista Matias Vacek má za sebou vysokohorské soustředění na jihu Španělska v pohoří Sierra Nevada, kam tradičně míří profesionální závodníci. Se připravoval na obhajobu dresu mistra republiky a taky zejména na svoji premiérovou účast na největším etapovém závodě na světě, tedy Tour de France.
1: Věřím, že teďka, co jsem otrénoval na té sjeře, tak že to je dost dobrý kus práce a že jsem ready na to, co přijde teďka.
2: Říká Matias Vacek, který za pár dní pojede závod kolem Švýcarska, potom národní šampionát a pak Tour de France.
1: Sjera, je to hezký, samozřejmě je to trošku takový stereotyp, člověk tam je ve 2300 metrech, nic moc se může jiného dělat, než jezdit na kole a soustředit se vlastně na ten trénink, ale od toho je právě to soustředění a mě to vyhovovalo, byli jsme tam necelý tři týdny, což je takový optimální, že člověka nezačne nějak mentálně ničit. Bylo hezký počasí, otrénovali jsme to, co jsme měli a věřím, že budu v dobré formě.
2: Matias Vacek jezdí za stáje Lidl Trek, loni jednu z těch nejlepších v pelotonu, jen letos se jim zatím tolik nedařilo. I na nedávném Giro d'Italia mířili vysoko a nakonec z toho mají vítěze vrchařské soutěže, což je mírnou záplatou na dosavadní výsledky.
1: Nechci říct, že tým je nějak zklamaný, samozřejmě. Jsme jenom lidi a prostě někdy se daří, někdy ne, někdy člověk potřebuje trošku toho štěstí. Snažíme se mít dobrou atmosféru v týmu a soustředit se na ty věci, co máme, vlastně podávat co nejlepší výkony a věříme, že se řeka obrátí.
2: Cíle týmu na Tour de France budou mířit k Dánovi Pedersenovi ve spurtech a Španělovi Ayuzovi v celkové klasifikaci a oběma by chtěl Vacek přispět. Jeho zaměstnavatel patří k těm bohatším, má vysoké ambice a myslí se na Tour už na úvodní týmovou časovku.
1: Máme nějaký v tom pěkný systém, nebo prostě už jsme se sehraný takhle týmově, takže věřím, že ta první etapa v té Barceloně, tak bychom mohli jet si na to vítězství. Samozřejmě nebude to jednoduchý, všechny ty týmy budou 100%, takže to bude dost náročný, ale věříme, že to budeme moc urvat.
2: Říká Matias Vacek, který tu časovku v Barceloně pojede přesně za měsíc. Tour de France totiž začíná 4. července. Martin Charvát, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Brian Adams v dopoledním radiožurnálu Sport. 11 hodin 16 minut. České fotbalistky vstupují do závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa. V pátek přivítají v Praze na Žižkově Albánii. Výkop v 17 hodin a 30 minut a v úterý se představí ve Walesu. Tam se začne hrát v 19 hodin středoevropského času. No a svěřenkyně trenérky Klimkové budou cílit nejenom na udržení prvního místa ve skupině, ale zároveň taky neporazitelnosti, protože Češky v dosavadních čtyřech utkáních kvalifikace neprohrály, třikrát za sebou dokázali bodovat naplno, včetně březnové výhry v Albánii 5-1. V čele tabulky jsou o skóre před Velšankami, týmy jsou v kvalifikaci rozdělené do tří výkonnostních lig podle výsledků v loňském ročníku Ligy národů, no a Češky patří do prostřední skupiny B. Vítěz té v uvozovkách české čtyřčlenné skupiny nemá zajištěn přímý postup na světový šampionát, který se bude hrát v příštím roce v Brazílii. Hraje se o co nejlepší pozici pro baráž, do které se kvalifikují první tři týmy.

0: Red Hot Chili Peppers jsou za námi v dopoledním radiožurnálu Sport 11 hodin 22 minut. Čtvrtek 4. června už jen týden zbývá do startu fotbalového mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Mexiku a Kanadě, na kterém se po 20letém čekání představí i český tým. Vedle svěřenců Miroslava a Koubka budou na šampionátu třeba už šestinásobní účastníci Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Zajímavosti a rekordy, které blížící se turnaj přináší, teď shrne Tadeáš Skalický. Hezký den.
1: Pěkný den. Zmínil si dva pro mnohé nejlepší fotbalisty historie, jak 38letý Argentinec Lionel Messi, tak 41letý Portugalec Cristiano Ronaldo se připravují na své šesté mistrovství v kariéře a jsou tedy rekordmany. Pro obě legendy ale může být vzhledem k věku letošní šampionát tím posledním. Pět světových turnajů má za sebou i Mexičan Guillermo Ochoa, který ale doteď přímo nastoupil do zápasu jen na třech z nich.
0: V českém týmu je nejmladší reprezentant v jeho historii Hugo Sochůrek. Bude nejmladším hráčem celého šampionátu?
1: Nebude, tenhle titul totiž získá Mexičan Gilberto Mora, kterému bude v úvodní den šampionátu 17 let a 240 dní. Jeho otcem by s nadsázkou mohl být ve 43 letech a 162 dnech nejstarší muž turnaje, skotský brankář Craig Gordon. Průměrný věk týmu má nejnižší reprezentace Pobřeží slonoviny a nejvyšší naopak Panama.
0: Na mistrovství světa poprvé v historii bude hrát 48 týmů nejvíc, tedy skoro čtvrtina všech zemí na světě. V nominaci každé z nich je 26 hráčů. Tak pojďme zkusit násobilku, kolik bude v Americe zastoupených klubů.
1: Dohromady 449. Nejpočetněji zastoupený je Manchester City, ze kterého bude na šampionátu 19 fotbalistů. A obecně platí, že mají anglické ligy na turnaji největší podíl hráčů ze všech soutěží. Z tuzemské šance ligy bude v Americe nejvíc slávistů, všech 10 v českém dresu. Mimochodem Slávia bude tak na šampionátu, nebo bude na šampionát vysílat stejně fotbalistů jako třeba slavný Real Madrid.
0: A myslím, že stejně Real Madrid i pražská Slávia vysílají reprezentantů do španělské reprezentace, což se ve Španělsku docela hodně řešilo.
1: Ano, ano, a ne příliš právě hráčů Realu Madrid je ve španělské reprezentaci, na rozdíl od Barcelony.
0: Je to tak, když přidáme hráče Plzně, Sparty a Hradce Králové, tak bude v národním týmu z domácí nejvyšší soutěže 17 fotbalistů. Jsou země, které žádné hráče z vlastní ligy nemají.
1: Ano, jde o Kapverdy, Demokratickou republiku Kongo, Pobřeží slonoviny, Curaçao, Senegal a Uruguay, tedy země, kde není klubový fotbal na takové úrovni. Kdo naopak nemá úplně na výběr ze zahraničních lig a musí brát hlavně, jak se říká, u sebe, to jsou Katar a Saudská Arábie. Obě reprezentace ze středního východu mají shodně jen jediného hráče, který aktuálně nastupuje v zahraničí.
0: O fotbalovém světovém šampionátu jsme teď mluvili s Tadášem Skalickým. Češi do turnaje vstoupí v noci na 12. června duelem proti Jižní Koreji, no a už v noci na zítřek je čeká závěrečný přípravný zápas proti Guatemale. Tadeáši, díky moc.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
1: Sadílek se rozbíhá, jeho levačka, pán je to! Je to to! Po 20 letech na mistrovství světa!
2: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
3: Obrovský úspěch, vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
0: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
2: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
4: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chceme postoupit.
0: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
2: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
0: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
2: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Světový pohár ve sportovním lezení opět v Praze. S novým názvem a v nové lokaci. World Climbing Series zamíří v červnu na ostrov Štvanice. Tradiční boulder doplní lezení na obtížnost s legendárním Adamem Ondrou. Chybět nebudou ani další české naděje a zahraniční hvězdy. 5 dní nabitého programu od 3. do 7. června na Štvanici. Více na worldclimbingseries.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál půl dvanácté. Kateřina Caussidisová a zprávy.
7: Poslanci debatují o tom, koho doporučí prezidentovi na státní vyznamenání. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD projednají 151 jmen. Sněmovna kandidáty pouze navrhuje, kdo nakonec vyznamenání dostane, rozhodne prezident. Čína zakázala vstup do země 4 novozélandským poslancům. Důvodem je jejich návštěva Tajvanu minulý měsíc. Ministr zahraničí Nového Zélandu krok Pekingu kritizoval a řekl, že cesta byla v souladu s politikou jeho země. I Tajvan rozhodnutí Číny odsoudil. Od neděle je na ostrově podruhé taky český předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Policie stíhá 12 lidí a 2 firmy za kuplíství. Případ se týká provozování nočních klubů a privátů v Brně. Ženy obviněným odevzdávaly různě velkou část výdělků, oficiálně jako platbu za nájem. Informuje o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Další případ se týká bytů s prostitutkami na různých místech v Česku. Obvinění měly ženy přivážet z Asie. V Česku se na konci týdne vystřídá deštivé i slunečné počasí. Dnes odpoledne se od západu objeví přehánky a ojediněle taky bouřky. Večer budou srážky vydatnější. Pátek bude zatažený s deštěma nebo přehánkami. O víkendu už meteorologové čekají malou oblačnost, v sobotu s teplotami až 21 stupňů, v neděli i 25.
0: Sport.
7: České volejbalistky ve druhém utkání v Lize národů prohrály v Číně s Polskem 0-3 na sety. Nejproduktivnější hráčkou českého týmu v utkání byla se 13 body smečařka Helena Grozer.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Meziříčí a Vyškova. Na D1 z Prahy do Brna je přes Vysočinu silný provoz kamionů kvůli svátkům v Rakousku a části Německa. Opatrně teď se brzdí v obou pruzích za sjezdem na Velké Meziříčí na kilometru 145. Následně je nesouvislá kolona kamionů táhnoucí se až do Brna. Levý pruh jede rychleji. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov z kilometru 230. Počítejte s kolonou na 221. Silničáři opravují svodidla, fronta je na půl hodiny. Plná je i souběžná silnice mezi Vyškovem a Přivaděčem z exitu 226 a ten je také ucpaný. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici popojíždí fronta kamionů z 9. kilometru, táhnoucí se na pražský okruh za Ořech, levý pruh jede výrazně rychleji. A silnice 57 z Krnova do Opavy je za Krnovem po nehodě stále uzavřená, srazila se dodávka a osobní auto. Na trase přes Úvalno hlásí náš zpravodaj kolony a nabízí lepší cestu.
9: Tam to je taky zasekané, tak na půl hodiny minimálně, a to bude to asi horší, protože tam totiž dělají chodník a tam je jednosměrný průjezd. Pro osobáky po ose Lichnov, Sosnova a Brumovice tam někde, prostě od Opavy už Brumovitých se dá doleva a od Krnova už to vzít na Horní Benešov a tam prostě tím směrem.
8: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude většinou polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přehánky, ojediněle i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: skupina Oasis v dopoledním radiožurnálu Sport, 11 hodin 37 minut. Šermíř Jakub Jurka se sice o víkendu nestal novým mistrem republiky v kordu, když v semifinále v Litoměřicích prohrál s Martinem Rubešem, ale během letošního ročníku se stabilně etabloval v elitní světové desítce a ve světovém poháru prožil nejúspěšnější sezonu své dosavadní kariéry.
1: Je to naše nejúspěšnější sezona. Celá sezona se odvíjí vlastně vzestupně. V zásadě nikdy se líp nedařilo. Třikrát šestý místo, což je ta top osmička, která je vlastně jako už braná jako naprostej top. A poslední medaile před právě vrcholem sezóny, jako co by si člověk vlastně mohl přát, abych na tom nemohl nic změnit.
2: Vypráví kordista Jakub Jurka, který nedávno skončený ročník světového poháru korunoval nejlepším letošním výsledkem v podobě třetího místa v Bernu, i když zprvu to tak úplně nevypadalo.
1: Byl tam těžký zápas hned v úvodu závodu, pak zase tam byl jako reprezentant Ruska, sice za nezávislou vlajku, ale reprezentant Ruska, s tím se člověk taky jako lehce nepopasoval, ale ta kadence těch zásahů a všeho jako šla výborně v ruku v ruce s tím, jak mi to tam sedělo. Na tohle já spoléhám, že se právě stane na Evropě a na světě, kdy člověk se dostane do toho stavu flow a najednou to půjde jakoby samo. A neřekl bych, že ten závod v Bernu byl ještě úplně optimální, že tam ještě máme jako rezervy.
2: To, že Jakub Jurka cítí ve svých výkonech rezervy i v tak povedené sezóně, svědčí o tom, že se aktuálně nachází v nejlepší fázi své kariéry.
1: Je to asi o nějaké vyzrálosti. Už je mi teďka 27 let, ono v tom šermu je ideální věk kolem té třicítky, takže teď jako se dostávám do toho zlatého věku toho šermíře. A druhá složka je to fyzično, to taky jde jenom nahoru a já se vlastně cítím líp a líp fyzicky, ale už na sebe taky pocítím, že právě ty závody jsou vždycky ubojovaný. Cítím tam tu únavu a musí to člověk silně taktizovat, silně bojovat a nic není zadarmo, takže je to strašně náročné na psychiku, na fyzičku a pak se hodí samozřejmě hodně odpočívat.
2: Odpočívat bude třeba i před blížícím se mistrovstvím Evropy, i když jen krátce. Individuální soutěž kordistů je ve francouzském městě Antony na programu 16. června. A Jakub Jurka popisuje, jak se na jeden z vrcholů sezóny co nejlépe nachystat.
1: Tak je to taká alchymie, ten sport zároveň. Musí tam být správné nastavení s kondičním trenérem, s osobním trenérem. Já mám kolem sebe asi 5 lidí, je to individuální sport, ale jednotlivec má kolem sebe asi 5-6 asistentů, kteří mu všichni dopomáhají k tomuto výkonu. Zároveň se hodí říct, že tam mám i mentálního kouče. Jako spousta takových tutorů mě doprovází v tom životě, že spousta známých, kterým já jako důvěřuju, tak mě výborně navigují v tom životě. Všichni se podílí nějakým jako malým dílkem a do té skládačky.
2: Skládačky, která ideálně povede k cenému kovu. Jaký má Jakub Jurka na boj o medaile recept?
1: Já bych řekl, že hlavní je být fakt té psychické pohodě, protože on ten trénink jako člověk odjede, to fyzično tam jako člověk furt drží na vysoké úrovni. A teď hlavně, aby to dokázal opravdu člověk prodat a ještě na to měl tu chuť. A to je právě ta alchymie, která je strašně těžce namíchatelná, protože musí tam opravdu být super nálada, super chuť a ještě k tomu to fyzicky a i psychicky nastavení na té optimální úrovni a k tomu se postupně dostáváme.
2: Kordista Jakub Jurka vše zmíněné potřebuje skoordinovat do jediného dne, během kterého se rozhodne o novém evropském šampionovi. A třeba už s jednou z medailí odcestuje na červencový světový šampionát do Hongkongu. Adam Kudet, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Basketbalisti New York Knicks zvítězili v úvodním utkání finálové série NBA na palubovce San Antonio Spurs 105-95 bodům, když zápas zakončili šňůrou 11-0. Jalen Brunson se na obratu hostů z 14-bodového manka ve druhé půli podílel 30 body, Karl Anthony Towns přidal 18 bodů a 12 doskoků, OJ Onanubi zaznamenal 17 bodů, Viktor Wembanyama na straně druhé zaznamenal 26 bodů a 12 doskoků, ale střelecky se trápil, když proměnil jenom 6 z 21 pokusů. 22-letý hvězdný pivot připustil, že neodehrál vydařený zápas, ale věří v rychlou reakci svého týmu. Posloucháte čtvrteční vysílání Radiožurnálu Sport. Od basketbalu pojďme na volejbal. České reprezentantky po včerejším senzačním vítězství v Lize národů tentokrát v těsném utkání podlehly Polkám 0-3 na sety, přestože se hraje turnaj v Číně. Tak my jsme moc rádi, že se s námi teď spojila nejzkušenější hráčka národního týmu Helena Grosser. Alespoň věřím, že se to povedlo. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Včerejší utkání proti Číně jste, Heleno, vyhráli 3-0. Číňanky byly favoritkami, ale přesto jste je nepustili k zisku jediného setu, tak bylo to dnešní utkání hodně jiné?
1: No tak samozřejmě včera jsme vstupovali do utkání s tím, že papírově jsme byli slabší soupeř, stejně tak jako dneska si myslím. Včera nám skvěle vyšel zápas, myslím si, že jsme Číňanky hodně překvapili, hráli jsme opravdu skvěle, hrozně málo jsme kazili. Skončili jsme zápas někdy v 10 večer, tady v 10:30 a snažili jsme se teď co nejrychleji zregenerovat, jak fyzicky, tak psychicky, ale bohužel Polky dneska byly silnější a myslím si, že se nenechali zaskočit a to vítězství bylo jednoznačně jejich.
0: A když jste zmínila chyby, tak v utkání bohužel jste jich měli docela dost na servisu, tak je to třeba nervozitou nebo naopak snahou riskovat?
1: Ne, já si myslím, že my víme, že týmy jako je Čína, jako je Polsko, jako v podstatě kdokoliv v té světové lize potřebujeme podávat kvalitně a spoustu týmů hraje hodně rychle, takže potřebujete podat dobře, aby nahrávačky nehrály tolik rychle a tím pádem my jsme měli lehčí obranu a blok. Takže my jsme věděli, že musíme riskovat. Včera, jak už jsem říkala, nám to vyšlo, dneska jsme riskovali znova a možná s trošku únavou, možná s trošku některé věci nám nevycházely a bohužel Polky dobře přihrávali a my tím pádem i trošku víc kazili, protože jsme se to snažili otáčet.
0: Helena Grosser s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport. Už jste taky zmínila, že Polky byly jasnými favoritkami, přesto na vás třeba na začátku toho druhého setu bylo vidět, že jste opravdu hodně nabuzené a cítíte šanci, bylo to tak?
1: Jo, já musím jako všechny pochválit, samozřejmě všichni do toho dávají maximum, já nemůžu říct, že někomu někdo by to nějak odfláknul, nebo neměl den, nebo to. Já myslím, že v naší síle je vlastně celek a hrajeme všichni společně, všichni dobře, tlačíme a jak říkám, včera se to povedlo skvěle, bez chyb, dneska už tolik ne, ale Polky jsou strašně těžký soupeř a bohužel ani jeden set se nepodařilo vyhrát dneska. No.
0: Heleno, zítra vás čekají Belgičanky, které jsou na 11. místě Ligy národů, tak papírově je to hratelnější soupeř?
1: Tak já bych si přála vstoupit do turné, nebo v podstatě ne do turné, ale do zápasu stejně tak jako včera, odvážně, nebát se a mít z toho radost. Já jsem vlastně říkala i týmu před zahájením té světové ligy, hrozně bych si přála, aby se nikdo nebál a opravdu hrál odvážně, takže doufám, že zítra se nelekneme, dáme do toho všechno stejně tak jako tady ty dva dny. Bude to náš třetí zápas, což samozřejmě nehraje úplně nám do karet. Belgičanky dneska odpočívají, měli včera vlastně jenom jeden zápas, dneska odpočívají, takže určitě na nás budou mega ready, ale nerada bych, aby jsme se jich nějak zalekli a ráda bych, aby jsme hráli odvážně a ukázali, jaká je síla v našem týmu.
0: To říká Helena Grosser, české volejbalistky po včerejším senzačním vítězství v Lize národů, tentokrát v těsném utkání podlehli Polkám 0-3 na sety. Ještě úplně závěrečný dotaz, hraje se v Číně.

0: měli, tak my vám držíme palce, ať si to užíváte dál, ať se vám daří samozřejmě s celým týmem. Helena Grosser byla s námi ve čtvrtečním radiožurnálu Sport. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: České fotbalisty čeká závěrečný přípravný zápas před mistrovstvím světa. V noci na zítřek nastoupí v New Jersey ke generálce na šampionát, a to proti Guatemale. Do sestavy národního týmu se oproti poslednímu utkání vrátí některé opory. Mezi nimi nejspíš i záložník Tomáš Souček, který nedávno s West Hamem sestoupil z anglické Premier League.
1: Well, there it is. The nightmare of relegation has become an agonizing reality for West Ham United.
2: Mrzelo mě to, ale teďkon se plně soustředím na mistrovství světa. Byl to náš sen několik let a teď jsme tady. To, co bude v klubu, bude až potom po nějaký dovolený, ale teď jsem plně soustředěný na českou reprezentaci.
3: Zdůraznil Tomáš Souček, který působí ve West Hamu od ledna roku 2020. V anglické lize za něj nastřílel 41 gólů a stal se historicky nejlepším českým střelcem v Premier League. Reprezentační středopolař má v londýnském klubu smlouvu ještě na rok, jestli ale zůstane i po sestupu, zatím není jisté.
2: To, co se stalo v uplynulé sezóně, jsem dal stranou a věnuju se 100% reprezentaci. Teď mám měsíc na to mít čistou hlavu, mít jenom tu reprezentaci a splnit si tady pro to, co přijal celý tým. A co bude potom, je to fotbalový život a zase se budu soustředit na to, ale moje hlavní je teď reprezentace.
3: Zopakoval Souček, že v tuto chvíli má priority nastavené jasně. Bývalý kapitán národního týmu podobně odpověděl i na otázku, jestli je reálný jeho návrat do Slávie, se kterou v minulosti získal 3 mistrovské tituly.
2: Tady to jsou vlastně drby, které se šíří českém nebo showbiznesem, ale já jsem v klidu.
3: Rozesmál Souček vedle sedícího kouče.

0: reprezentace Miroslava Koupka.
1: Já si vlastně užívám tam, kde jsem. Něco jiného se řeší v Česku, něco jiného se řeší v Anglii. Já to tolik neřeším.
0: Společně se Součkem z anglické Premier League spadl i současný kapitán českého výběru Ladislav Krejčí, který v uplynulé sezóně hostoval ve Wolverhamptonu. Trenér národního týmu Miroslav Koubek ale věří, že hráče neúspěchy z klubů na světovém šampionátu neovlivní.
2: Když je to na mistrovství světa, tak všechno, co bylo v sezóně na jím konci, hodíte za hlavu. Kluci to hodili za hlavu a od první chvíle cítím takovou slavnostní atmosféru a natěšenost na tu výzvu, která nás čeká, a ta síla té motivace skutečně určitě přeruší všechny nějaký ty trable ze sezóny, které někteří hráči třeba prožili.
0: Věří Miroslav Koubek, utkání Česko-Guatemala začne v pátek ve 2 hodiny ráno středoevropského času a přímo na místě budou i reportéři Radiožurnálu Sport. Z New Jersey Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Zajímá vás zákulisí sportu?
0: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
1: Právě pro vás máme na Radiožurnálu Sport pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
2: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční?
3: Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila?
4: A pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Diskuzní pořad můžete slyšet na Radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
6: Přesun agent z úřadu vlády už podle vedoucí Bárty nejde změnit. O stávce se odbor ještě poradí.
7: Naše požadavky byly odmítnuty s tím, že jde o politické rozhodnutí, které už v tuto chvíli nelze změnit.
6: Poslanecká sněmovna navrhla na státní vyznamenání bývalého prezidenta Miloše Zemana.
8: Hlasování číslo 197. Přihlášeno 186 poslanců, pro 99, proti 80. Návrh byl přijat.
6: Čeští fotbalisté si v generálce na mistrovství světa zahrají s Guatemalou. Kolona kamionů popojíždí na D1 před Brnem směrem z Prahy a bude skoro jasno, od západu oblačno s deštěm, teploty do 28 stupňů. Je čtvrtek 4. června, posloucháte zprávy s Kateřinou Causidisovou.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Úřad vlády dál odmítá ustoupit od plánovaného přesunu některých agent pod jednotlivá ministerstva. Po ranním jednání s odboráři to řekla vedoucí úřadu Tinde Bárta. Odbory s přesunem agent nesouhlasí, požadují zastavení změn. Včera kvůli tomu vyhlásili stávkovou pohotovost a zvažují stávku.
9: Podle odborářů šéfka úřadu vlády na jednání odmítla jejich požadavky s tím, že jde o politické rozhodnutí, které už nejde zvrátit, pokračuje mluvčí stávky Ondřej Medal.
10: Furt to neodpovídá na ty apely, které my jsme zdůrazňovali několikrát. Příkladem je odbor lidských práv. Jeho agenda se rozdělí mezi 4 celkem rezorty, tím pádem ten tým se změní. Jako ta frustrace je opravdu veliká.
9: Odbory se teď poradí se zaměstnanci, zda a kdy vyhlásit avizovanou stávku. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta komentovala jednání SMS zprávou.
11: Většina té kritiky, která v médiích opakovaně zaznívá, je zcela neopodstatněná. Agendám ta změna zcela jistě naopak pomůže a posílí je.
9: Zároveň nabídla osobní pomoc při přesunu zaměstnanců na ministerstva. Jakub Vik, Radiožurnál.
6: Investiční společnost Taiwania Capital navyšuje podporu pro české a tajvanské firmy o 50 milionů eur. O peníze z fondu můžou žádat firmy na společné projekty v obou zemích. Řekl to předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS na závěr své cesty na Taiwan.
12: To znamená zhruba 1 250 000 000 korun navíc je k dispozici českým a tajvanským podnikatelům.
13: Peníze jsou určené pro startupy a inovativní firmy se záměrem podnikat v Česku nebo na Tchajvanu. Dalším výsledkem Vystrčilovy cesty je zdvojnásobení přímých linek Praha-Tchajpej. Od srpna bude mezi oběma městy létat kromě China Airlines také aerolinka Starlux. Spojení tak bude každodenní.
12: Což znamená, že spojení Praha-Tchajpej je srovnatelné například se spojením Frankfurt-Tchajpej.
13: Cestu předsedy Senátu na Tchajvan kritizoval Peking. Podle něj Vystrčil narušuje politiku jedné Číny. Z Tchajvanu Jiří Chábera, Radiožurnál.
6: Státy Evropské unie zvažují vyřazení Ukrajinců s brannou povinností ze systému dočasné ochrany. Ten umožňuje žadatelům bydlet a pracovat v Evropě bez azylového řízení. Současný systém platí do března příštího roku. Ministři vnitra států 27 v Lucemburku jednají o jeho prodloužení a možných úpravách. Česká vláda zvažované omezení podle dřívějších vyjádření podporuje.
14: V posledních měsících mezi Ukrajinci s dočasnou ochranou stoupá počet mužů ve věku branné povinnosti, uvedl německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Na ně by se tak podle německého ministra v budoucnu nemusela vztahovat automatická dočasná ochrana. Místo toho by mohli žádat o individuální posouzení v rámci azylového řízení. To před jednáním podpořil také švédský ministr vnitra Johan Frosel. Zdůraznil, že pro ukrajinskou obranu je důležité, aby v zemi zůstávalo více bojeschopných lidí. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: Nová vláda v Budapešti se dohodla s Kyjevem na rozšíření práv maďarské menšiny žijící západně od Ukrajiny. Oznámil to premiér Petr Maďar. Budapešť v minulosti kvůli postavení ukrajinských Maďarů blokovala přístupové rozhovory mezi Evropskou unií a Kyjevem.
14: Premiér Maďar označil dohodu za průlom, který by mohl odblokovat další posun Ukrajiny na cestě do Evropské unie.
15: Pokud Ukrajina zapracuje dohodnuté závazky do svého akčního plánu, maďarská vláda podpoří otevření první části přístupových jednání.
14: Maďar ale zdůraznil, že se zrychleným procesem přijetí Budapešť stále nesouhlasí. Vztahy mezi Maďarskem a Ukrajinou byly v posledních letech i kvůli sporům o práva menšiny na Zakarpatí velmi napjaté. Bývalá vláda Viktora Orbána požadovala například širší využívání maďarštiny ve školách i ve veřejném životě. Podle Maďara právě tohle nová dohoda zajistí. Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
6: Poslanci navrhli na státní vyznamenání Miloše Zemana. Pro bývalého prezidenta hlasovali zástupci ANO, SPD a motoristů. Poslanci vybírají z více než 150 jmen a sleduje to reportér Vojtěch Tomášek.
16: Hlasování poslance zaměstnává už zhruba hodinu, zkrátili kvůli tomu i dobu, po kterou běží jednotlivá hlasování, aby to šlo rychleji. Z kraje tohoto bodu ještě dvojice poslanců z hnutí STAN a Pirátů navrhla do seznamu nové jméno novinářku Zdislavu Pokornou z deníku N. Návrhy prezidentovi posílá sněmovna každoročně, podobně jako Senát. Prezident se tím řídit nemusí, rozhodnutí, komu dá státní vyznamenání, je plně v jeho kompetenci. Do 1. června navíc mohl návrhy poslat přímo prezidentovi kdokoliv, hrad má každoročně otevřený formulář pro veřejnost. Státní vyznamenání prezident předává 28. října ve Vladislavském sále Pražského hradu. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
6: Odvahu a pomoc druhým právě oceňuje projekt Dětský čin roku. Už 21 let vybírá školáky, kteří se postavili šikaně, zachránili život anebo pomohli přírodě. Na Staroměstské radnici v Praze je u toho reportér Josef Čiš.
17: Brožíkova síň je tady úplně zaplněná. Porota už představila vítěze všech 8 kategorií a ocenila třeba Karolínu ze základní školy Slezská v Ostravě, která po cestě ze školy pomohla seniorce, která uklouzla na zledovatělém chodníku. U seniorky zůstala až do příjezdu záchranné služby. Další vítězkou byla třeba Sára z gymnázia v Ústí nad Labem, která se svou třídou uspořádala dobročinný bufet. Vítěžek pak putoval do tamního azylového domu. Ceny školákům předal prezident Petr Pavel. V projevu žákům a řekl, že hrdinové nejsou jen dospělí, ale právě děti, od kterých by se měli dospělí učit. Josef Číš, Radiožurnál.
6: Východočeské muzeum získalo osobní zápisník velitele paraskupiny Silver A Alfreda Bartoše. Vzácný historický dokument jedné z klíčových osobností československého odboje za druhé světové války byl desítky let v soukromých rukou. Z Pardubic se hlásí reportérka Naďa Kubínková.
18: Dárkyně Adela Šubíšková předala zápisník Východočeskému muzeu z pozůstalosti Josefa Vokáče, který byl vdovcem po sestřenici Alfreda Bartoše. Obsahem jsou jména nebo adresy lidí, které měl kontaktovat na území protektorátu a také poznámky, jak se měli parašutisté na tom okupovaném území chovat po seskoku. Součástí nových přírůstků do sbírek jsou i osobní doklady Alfreda Bartoše, které jsou ve velmi zachovalém stavu. Zápisník bude vystavený ve vstupních prostorách u zámecké pokladny. Z Pardubic, Naděja Kubínková, Radiožurnál.
19: Sport. Čeští fotbalisté nastoupí v noci na zítřek k poslednímu přípravnému utkání před mistrovstvím světa. V New Jersey je čeká generálka na šampionát proti Guatemale. To je 96. tým žebříčku FIFA a trenér národního týmu Miroslav Koubek popisuje jeho silné stránky.
20: Jsou to technický hráči, to chci zdůraznit. Hlavně v útoční fázi jsou nebezpeční, trošku nestandardní ta řešení a jsou zajímavá, takže to jsou soupeři, který umí udeřit a pro nás měla zase mluvit taková ta evropská rutina, jo, a organizovanost. Věřím tomu, že ty zbraně ani může uplatit, my se bez nich neobejdeme, ty vždycky musíme být v arzenálu, když jdeme do bitvy a klaty mám uměl zapocenit.
19: Utkání Česko-Guatemala začne zítra ve 2 hodiny ráno našeho času. Mistrovství světa odstartuje přesně za týden. A české volejbalistky prohrály v Lize národů v Nankingu s Polkami 0-3 na sety a nenavázaly na úvodní vítězství nad domácí Čínou. Dalšími soupeřkami českých volejbalistek na turnaji budou zítra ráno Belgičanky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Kolony na D1 u Meziříčí a na D5 u Loděnice. Na D1 z Prahy do Brna zas jezdem na Velké Meziříčí z kilometru 142 hlásíte zbytek kolony, krátce se zastavoval i levý pruh. Z dálnice nesjíždějte, průjezd Meziříčím je ucpaný. Následně po dálnici pokračuje nesouvislá kolona kamionů táhnoucí se až do omezení v Brně. Osobní auta znovu zpomalují až za sjezdem na Rosice kolem kilometru 180. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov z kilometru 230 po pojíždí kolona, provoz brzdilo dopravní omezení u Rousínova. To silničáři sklidili a kolona se teď rozjíždí. Na D5 z Plzně do Prahy je neměnná situace za sjezdem na Loděnici. Z 9. kilometru tam stojí dlouhá fronta kamionů pokračující na pražský okruh za Ořech. A silnice 57 z Krnova do Opavy byla za Krnovem po nehodě několik hodin uzavřená. Podle policie se už dá projet Kyvadlově a kolony se rozjely. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přehánky, ojediněle bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28 stupňů, na západě Čech kolem 21, na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
2: 12 hodin 10 minut, posloucháte dál čtvrteční radiožurnál Sport, je 4. června. My jsme za to moc rádi, pokud jde o dnešní program na tenisovém French Open, tak v Paříži dnešek patří v singlu, alespoň tedy ženským semifinále. Všechno to odstartuje v 15:00. Ukrajinka Kostiuková proti Rusce Andrejevové a až tenhle duel bude dohraný, tak tedy potom Diana Schneiderová, no a proti ní Maja Chvalinská. Opravdu dá se říct, že to velice kanadánské překvapení, tahle polská tenistka, že dokázala dojít mezi nejlepší čtyři a tady její cesta samozřejmě zdaleka nemusí končit, no a nemůžeme nepřipomenout, že zítřek tedy logicky bude patřit semifinálovým soubojům mužským, no a tam tedy zatím nevíme, jestli to zahájí ta čistě italská záležitost Arnaldi proti Kobolimu, anebo jestli jako první ve 14:30 přijde na řadu Jakub Menčík a proti němu Alexander Zverev. Každopádně David Prouza je v Paříži a budeme vám samozřejmě přinášet to podstatnější, co se na Antukovém Grand Slamu děje, no a ten zápas Menšík Zverev nabídneme pochopitelně na čistě sportovním rádiu v přímém přenosu. Teď už Scorpions, příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: 12 hodin, 15 minut je čas na náš pravidelný seriál, který věnujeme blížícímu se fotbalovému mistrovství světa, dnes na téma největší hvězdy českého týmu. Při poslední účasti jich bylo nespočet, vybrat jich pár mezi jmény jako Čech, Jankulovský, Nedvěd, Rosický nebo Koller by bylo téměř nemožné. Tehdy byli na šampionátu v roce 2006 jen dva hráči z tuzemské ligy. To se ale o 20 let později naprosto změnilo a v soupisce pro mistrovství světa v Severní Americe je hned 17 hráčů z nejvyšší domácí soutěže. Vybrat tak největší hvězdu nebylo moc těžké.
1: No, tak je to dlouho, já si to pamatuju jako kluk, jsem na to koukal v televizi, můj táta byl dokonce na stadionu jako fanoušek v Německu.
2: Vzpomíná Patrik Šik na dobu, kdy mu bylo 10 let a on viděl poprvé a zatím naposledy české fotbalisty na mistrovství světa. Tehdy válel za Viktorii Vestec, což je klub z vesnice nedaleko Prahy. Právě do hlavního města se poté dostal díky angažmá ve Spartě. Své umění předváděl zanedlouho také v mládežnických reprezentacích a v roce 2016 přišla poprvé pozvánka do seniorského národního týmu. Tehdy na přípravný zápas s Maltou.
3: Střídal jsem Tomáše Rosického, takže to mě trošku mrzí, že jsem ho nezažil na hřišti. Nakonec v tom zápase jsem dával gól a měl jsem tam i asistenci.
2: Říkal Šik s odstupem času pro dokumentární sérii Fotbalové asociace Můj první gól. Tehdy ale přípravné utkání v Rakousku na Euro 2016 hodnotil takto.
4: Abych se přiznal, tak jsem s tímhle takhle úplně ani nepočítal, že bych měl nastoupit. Já to, že jsem dal vlastně góla na jednoho nahrál, tak to jsem se ani nějak nepředstavoval, takže je to takový bombonek.
2: Šik zažíval ve 20 turbulentní období. Díky výkonům v Bohemians, kde hostoval ze Sparty, nakoukl poprvé do reprezentačního Ačka a fotbalovou zkoušku dospělosti zvládl výborně, a to možná díky dobrému rozpoložení z předešlého, jen několik dnů starého úspěchu u maturity.
4: Jsem si to musel přehodit na pondělí, kdy jsme ještě byli v Praze, takže jsem se přes víkend šrotil a povedlo se.
5: Komisi se nechtělo do Rakouska, jo?
4: No, možná jsem nechtěl.
2: Vyprávěl Patrik Šik. Nominaci od kouče Vrby ale na evropský šampionát ve Francii nedostal a tak si na reprezentační zážitky musel počkat. Velký šampionát zažil až díky Euru 2020, které se kvůli pandemii koronaviru hrálo až v roce 2021. Turnaj ale odehrál dechberoucí. Vzpomeňte na jeho úchvatný gól do sítě Skocka z poloviny hřiště.
6: Součkáči, že teď můžou jít dopředu. Šik pálí a bude to gól! Šik 2-0, 52. minuta.
4: Během první půle tak jsem kontroloval toho golmana, kde stojí. Viděl jsem několikrát, že je hodně nahoře. Tak jsem si říkal, že možná, když přijde nějaká takováhle podobná situace, že bych to mohl zkusit, a ta situace přišla. Je to skvělý pocit, trefil jsem to hezky.
2: Šikova rána obletěla svět. Češi na turnaji došli až do čtvrtfinále, kde padli s Dánskem. Autor třetího nejhezčího gólu roku podle ceny Ference Puškáše zaznamenal 5 branek a společně s Cristianem Ronaldem se stal nejlepším střelcem turnaje. A zatímco na Euro 2020 můžeš jak vzpomínat v dobrém, tak album s fotkami z Eura 2024 po nepostupu ze skupiny nejspíš vůbec neprohlíží.
7: Česká republika už se vlastně dlouho nepodívala na mistrovství světa, tak bych byl rád, kdyby my jsme byla ta generace, která se tam dostane. Byl by to zase velký turnaj, velká zkušenost a samozřejmě je to pro mě důležitý.
2: Říkal Šik už v roce 2021 a právě generaci kolem něj se to povedlo. Šik dal v kvalifikační skupině 4 branky v 6 duelech. Jednou se gólově radoval i v semifinále baráže s Irskem. Následně se trefil i při úspěšném penaltovém rozstřelu. Na ten došlo i ve finále kvalifikace s Dánskem. Pokutové kopy ale Šik po vystřídání v prodloužení sledoval už jen z lavičky.
8: Sadílek se rozbíjá, jeho levačka pálí a gól! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
9: Obrovský úspěch, vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie.
2: Říkal historicky nejlepší český střelec v Bundeslize po postupu Česka na mistrovství světa. Před turnajem, který začne za týden, je mistr Bundesligy s Leverkusenem z roku 2024 Patrik Šik největší hvězdou reprezentace. Karel Schamberger, Radiožurnál.
10: Poslouchej Sport.
11: Radiožurnál Sport.

0: Země vzdálená dohrává ve čtvrtečním radiožurnálu Sport 12 hodin 24 minut. České volejbalistky po středeční výhře nad domácí Čínou na další překvapení v Lize národů bohužel nedosáhly. Čtvrtému týmu světového žebříčku Polsku dnes v rankingu podlehly 0-3 po setech 22-25, 22-25 a 20-25. Nejproduktivnější hráčkou české reprezentace byla se 13 body smečařka Helena Grozer. Příští duel úvodního turnaje Ligy národů čeká české volejbalistky v pátek od 9 hodin, kdy se utkají s Belgií.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: I v roce 2026 můžete na Radiožurnálu Sport dál poslouchat pořad na síti.
1: Andrea Sestiny Hlaváčková si do své talk show zve opravdu velké hvězdy z tenisového světa.
0: Pravidelným hostem bývá někdejší světová čtyřka a Davis Cupový kapitán Tomáš Berdych.
2: Já ze své pozice, já tam nic nevidím. Já nevidím, co se tam děje. Sedím.
3: Je pravda, že
2: úplně,
3: to je nejblbější místo na sledování.
2: To si nemáme tady co skrývat. To je fakt nejhorší místo v hale, nebo na jakýmkoliv kurtu, je to prostě to nejhorší, co je.
1: Do pořadu na síti ale přichází i aktuální tenisové hvězdy.
4: Idol byla Maria, to by mě lákalo. Určitě bych zvolila i Serenu samozřejmě. A hrozně moc jsem sledovala ráda Justin Henin.
5: Maria Šarapová, Serena Williams, Justin Henin, všechny si mohou zhávit telefony, protože Kateřina Siňáková by přijala vaši nabídku a myslím, že i s nima by si dokázala ten sem vyhrát.
0: Pořad na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou ovšem není ryze tenisový.
1: Mohli jste tam slyšet třeba i jediného Čecha, který závodil ve Formuli 1.
3: Mým hostem je Tomáš Enge. Je vůbec něco, co bys neuměl řídit?
6: Jo, motorku. Motorku to moc nejde, protože to má málo kol, ale dostal jsem možnost jet na brněnském autodromu s Karlem Abrahamem, takže jsem se svezl. Je to zajímavý, ale já se toho strašně bojím.
0: Poslouchejte pořad na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
1: Na Radiožurnálu Sport nebo v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál je půl jedné. Kateřina Causidisová a zprávy.
8: Průměrná mzda v Česku stoupla v prvním letošním čtvrtletí na 50 282 koruny. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Nejvíce podle něj rostly mzdy v odvětvích nemovitostí, administrativě a stavebnictví. Po zohlednění inflace se reálná hodnota průměrné mzdy v Česku meziročně zvýšila o 6,4%. Česká konference rektorů má začít právě teď jednat o chystané reformě univerzit a novém vysokoškolském zákoně. Ten má přinést změny v řízení financování vysokých škol. Do diskuze se zapojí i ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Rektoři se zajímají hlavně o to, jaké jsou systému záruky nezávislosti vysokých škol. Ve věku 56 let zemřela francouzská kreslířka a filmová režisérka iránského původu Marjane Satrapiová. Proslavila se především autobiografickým komiksem a později taky animovaným filmem Persepolis, který získal cenu Poroty na festivalu v Cannes a nominaci na Oscara. Bodoval také na Anifestu v Třeboni, kde dostal hlavní cenu. Rodina uvedla, že Satrapiová zemřela na žal rok poté, co odešel její manžel a láska jejího života, švédský producent a scénárista Matias Ripa.
0: Sport.
8: Čtyři čeští atleti se představí na mítingu Diamantové ligy v Římě. Závodit bude i halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Zúčastní se taky tyčkařka Amálie Švábíková, oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D1 u Humpolce a na D8 u Klíčan. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov se na 93. a půltém kilometru srazilo nákladní a osobní auto. Nákladní auto je v odstavném pruhu, osobní v levém, je tam šipka, je tam kilometrová kolona, náhle se brzdí. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí východ na kilometru 147 poprvé zpomalíte před Brnem v obou pruzích, následně pokračuje nesouvislá kolona kamionů až do Brna, levý pruh jede výrazně rychleji. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 7. kilometru se srazila dvě auta, blokují jeden pruh, je tam krátká kolona, ovšem silný provoz kamionů je až do Kbelské ulice. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici z 9. kilometru zůstává kolona kamionů, pokračuje na Pražský okruh za Ořech. A na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů u Třebouně jsou silničáři, jezdí se kivadlově a hlásíte kolony.
10: A je to před to zbočkou na Třeboň, tak tam asi něco dělají na silnici a už se tady čeká 20 minut a strašně pomaličku to popojíždí. Kolona je tak podle mě 4-5 kilometrů.
9: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Odpoledne čekejte od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přehánky o jedině bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty většinou od 23 do 28 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Show. Lenny Kravitz dohrává ve čtvrtečním radiožurnálu Sport 12 hodin 37 minut. Český útočník Patrik Schick si zřejmě bude muset po mistrovství světa zvykat v Leverkusenu na nového trenéra. Podle německých médií na lavičce Bayeru totiž skončil po necelém roce ve funkci Kasper Hjulmand. Deníky Bild a Sky uvedly, že Dána na lavičce nahradí španělský kouč Carles Martinez. S mistrovským týmem z roku 24 by měl podepsat smlouvu na 2 roky. Klub zatím zprávy nepotvrdil. 42-letý Martinez naposledy 3 roky trénoval fotbalisty Toulouse, kde mu na konci sezóny končí smlouva. V uplynulém ročníku nejvyšší francouzské ligy s týmem obsadil 9. místo.

0: Prestižnější atletický seriál Diamantová liga míří po zastávkách v Číně a Maroku do Evropy. Tradiční meeting v Římě dnes navíc nabídne i velmi zajímavou českou stopu. Probereme to teď s Jakubem Markem. Hezký den.
1: Krásné odpoledne.
0: Jakube, závodit večer v italské metropoli budou hned čtyři Češi. To není úplně obvyklé.
1: To rozhodně není a navíc to jsou velmi známá, řekl bych z českého pohledu, už i atleticky slavná jména. Všichni čtyři něco už v životě dokázali, Jakub Padlejch, Jan Štefla, to jsou muži, kteří mají z posledních venkovních světových šampionátů medaile a vlastně z halového světového šampionátu z toho posledního v Toruni, tak mají medaile zase Lourdes, Gloria Manuel a Amálie Švábíková. To je tedy ta čtveřice, která dnes bude bojovat večer, poměrně pozdě večer v italské metropoli. No a začnu u Lourdes, Gloria Manuel, protože pro ní je to vstup na individuální čtvrce do té venkovní sezony. Ona sice před měsícem zhruba v Botswaně na World Relays meetingu štafet běžela fantastický mezičas ve štafetě, v české štafetě, které také pomohla výrazně k postupu na světový šampionát, ale ten letní čas na čtyřstovce tam byl pod 50 sekund. Osobní rekord Lourdes Glorie Manuel je 50-52, takže z toho je vidět, že skutečně i tu halovou formu si přenesla ven a uvidíme na tom, jak na tom bude dnes večera. Můžeme si pustit i hlas Lourdes Glorie Manuel před závodem.
2: To startovní pole je hodně nabitý, takže to nebude úplně snadné, ale určitě bych teda se chtěla přiblížit samozřejmě svému osobnímu rekordu, ale je to první závod, takže uvidíme, jak se to povede, jaký podmínky budou. Je to docela dost pozdě večer, takže to může mít na ten závod taky nějaký vliv.
1: Dost pozdě to skutečně je. Čtyřstovka ženská je v Římě naplánovaná až na 22 hodin a 15 minut. Ten hlavní program začíná později než obvykle, tentokrát 21 hodin, ale myslím si, že to nebude na škodu, protože ty teploty jsou teď hodně vysoké v Římě a večer, když bude kolem nějakých třeba 25 stupňů, tak by to mohlo být příjemné pro všechny sportovce. A ještě k tomu, jak mluvila Lourdes Gloria Manuel o soupeřkách, tak když se dívám do startovní listiny, tak tam je jak stříbrná, tak bronzová z toho zmiňovaného halového světového šampionátu v Toruni, Natália Bukovětská a Nizozemka Lieke Klaverová. A ještě jedno jméno mě tam zaujalo, Kylie Hodgkinsová, to je půlkařka, osmistovkařka, která v hale zaběhla nový světový rekord na osmistovce a hodně se mluvilo o tom, jestli teď v létě zaútočí na letitý světový rekord venkovní Jarmily Kratochvílové. Tentokrát pro svůj vstup do sezóny si právě vybrala tu dnešní čtyřstovku.
0: Tolik Lourdes Gloria Manuel. Zmínili jsme na úvod, že v italské metropoli se večer v rámci Diamantové ligy představí čtveřice Čechů, tak jak na tom dnes večer by mohlo a mělo být to zbývající trio českých atletů? Vadlejch, Švábíková, Štefela.
1: Začnu u Jakuba Vadlejcha, ten totiž začne házet nejdřív 19 hodin a 10 minut. Tomu se vůbec nepovedl, nevyvedl nedělní závod Diamantové ligy v Rabatu, kde se nedostal za 80 metrů. No ale ten závod předtím, jeho vstup do sezóny byl velmi dobrý, 85 metrů a 24 cm a vítězství v závodě v Tokiu, tak snad napodobí tento výkon. A Amálie Švábíková ta vstupuje do sezóny, jejím posledním závodem byl vlastně ten bronzový závod na halovém světovém šampionátu v Toruni. Švábíková pak měla lehké problémy s kotníkem, tak snad to nepoznamená nějak výrazně ty její následující výkony. No a Jan Štefela, ten už za sebou má jeden závod v této sezóně, vůbec se mu nepovedl v Bydhošti. Minulý týden na konci května skočil pouze 215 cm, tak dnes to snad bude lepší.
0: Ty už si, Jakube, řekl jedno velké jméno, ale přece jen, když se podíváme na zahraniční atletické hvězdy, tak bude v Římě ještě někdo, kdo vyloženě vyčnívá na to ostatní.
1: Rozhodně se mi líbí startovní listina poslední disciplíny, která by měla být tedy až před 11. hodinou večer, 100-metrový sprint, to je vždy lahůdka pro fanoušky atletiky, nejen pro fanoušky atletiky, a v šesté dráze bude Noah Lyles, který tedy on už je osminásobným světovým sprinterským šampionem, když počítám tedy i štafetové závody, ale samozřejmě je to skvělý stovkař i dvoustovkař, teď tedy poběží stovku pro proti němu bude třeba i Botswanian Letsile Tebogo, to je muž, který na olympijských hrách v Paříži ovládl překvapivě dvoustovku, porazil tam právě i Američana Lyosa. No a do sezony bude vstupovat dnes tedy v Římě domácí borec Marcel Lamont Jacobs, to je pro změnu olympijský vítěz ze stovky z olympijských her v Tokiu v roce 2021.
0: Tolik tedy pozvánka na večerní diamantovou ligu v Římě v podání Jakuba Marka. Moc děkujeme.
1: Díky, hezký den.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Před týdnem vybojovali házenkářský lázní Kinžvart stříbrné medaile v českém play-off Interligy. V československé soutěži letos skončili na bronzovém stupínku. Úspěšný ročník hodnotil se šéfem klubu Vladimírem Koenigem reportér Vladislav Janouškovec.
1: Jak viděl Vladimír Koenig nakonec stříbrnou sezonu, napínavé zápasy v semifinále s Pískem, ve finále ze Slávy, bohužel nakonec to nevyšlo.
2: Za mě spokojenost, chtěli jsme zlato, cítili jsme velkou šanci, ale klobouk dolů před Slávy, těžký semifinále s Mostem, který zvládli krásně a vlastně to tak nějak jako logicky dospělo až k tomu, že v krásném třetím zápase berou zlato, takže velká gratulace a my teď můžeme mluvit o zklamání, ale s odstupem času budeme spokojení se stříbrem. Máme i bronz z MOL ligy, takže dvě medaile, nevím kolik klubů má dvě medaile v jedné sezóně, myslím si, že jsme mezi elitou.
1: Z českých týmů jste jediný, to je jasné. Čeho si ceníte víc? Bronzu z MOL ligy, kde jsou silné slovenské týmy, anebo tady toho stříbra z českého playoff?
2: Cením si hodně přístupu celého týmu, tak jak šlapal, jak cítili šanci, jak to chtěli dokázat a cítil jsem větší energii při těch playoffových zápasech, takže myslím si, že zasloužená stříbrná playoff, obě dvě pro nás mají váhu velkou a my se netajíme tím, že jsme na nějaký cestě a dlouhodobý cíl je se probojovat do soutěže Evropské ligy. Tam letos jsme z druhého místa, takže to jdeme vlastně i zkusit, uvidíme.
1: Nedoplatili jste třeba na to, že ten kádr byl přece jenom trošku úzký, co se týká třeba spojek, se tam točili v podstatě čtyři hráčky na tři posty?
2: Já si trošku myslím, že jsme doplatili na domácí prostředí, ale teď to myslím v dobrým. My jsme celý rok se snažili dělat PR tak, aby jsme halu plnili a přece jenom to obecenstvo chodí až na ty rozhodující utkání. Byla vyprodaná hala dávno před zahájením utkání a už byly v prodeji jenom lístky na stání. A to možná holkám trochu svázalo ruce, protože nejsou úplně zvyklí na takovou atmosféru. Co se týče toho užšího kádru, chyběla nám samozřejmě Maria Božovič, která musela odcestovat domů a playoff se neúčastnila, ale nahradili jsme ji naším Benjaminkem Markétou Koenigovou v celku slušně, počet gólů dobrý. Takže nemyslím si, že to bylo o kádru, bylo to o kvalitě soupeře, o tom, že rozhodlo až poslední utkání.
1: A jaké změny se plánují v lázních Kinžvart pro tu nadcházející sezonu přes léto?
2: Máme velkou radost, že jsme prodloužili smlouvu s Terezou Michalcovou, s Šárkou Kapusňákovou. Doplnili jsme dvě smluvní hráčky z naší líhně, mladou Blahutovou a Sobotíkovou. Zatím žádný velký změny nechystáme. Já už jsem mluvil o Markétě Koenigové. Ta doplní kádr stabilně, už bude součástí Ačka, jde i do letní přípravy, takže to jsou vlastně takové kosmetické úpravy. Maria Božovič ukončila u nás smlouvu a pravděpodobně celou kariéru. Lauko taky. Andrea Buchtová teda ukončila profesionální kariéru a bude se věnovat házení už tak nějak pro radost. Uvidíme, jestli se nám povede se s ní domluvit na nějakým vrácení za 1-2 roky, tak jak jsme zatím předběžně domluvení. Teď je její priorita studium zdravotní školy a jinak velká nějaká zahraniční akvizice zatím připravená není.
1: Popisuje Vladimír Koenig, z Chebu Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
5: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

0: Desítka Pavla Horváta míří letos už po druhé do Prahy.
1: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off Season.
0: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného eura v Anglii.
1: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
0: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
1: Václav Němeček.
2: Jediný, co mě samozřejmě mrzí, že jsem nenastoupil v tom finále. To by asi chtěl nastoupit každý ve Wembley, ve starým Wembley.
1: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
0: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off Season.
1: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
0: Více na webu Radiožurnál Sport.cz.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je 13 hodin. Tady na Sausivisová a zprávy. Národní centrála proti organizovanému zločinu stíhá 12 lidí kvůli kuplířství. V Libanonu zemřel příslušník mírové mise OSN. Čeští fotbalisté nastoupí v generálce na světový šampionát proti Guatemale. Dlouhá kolona kamionů popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A počasí zítra bude skoro jasno až polojasno, od západu oblačno, teploty do 28 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu stíhají 12 lidí a dvě firmy kvůli kuplířství. Viní je taky z účasti na zločinecké skupině a maření úředního rozhodnutí. Obvinění měli v uplynulých dvou letech provozovat dva noční kluby a několik bytů za účelem prostituce. Hlavně v Brně, ale taky v Mikulově, Jihlavě a na dalších místech v Česku i na Slovensku. Pokračuje mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.
4: Jedná se o dvě trestní věci, které souvisejí s kořistěním z provozované prostituce. Podle našich závěrů měly ženy, zejména asijské národnosti, obviněným osobám odevzdávat části získaných výdělků získaných prostitucí. Jedna obviněná osoba byla vzata soudem do vazby.
3: V Libanonu zemřel člen mírových sil OSN. Srbský voják podlehl zraněním, která utrpěl po minometném útoku na jeho pozici v jeho východní části země. V nemocnici jsou i další dva členové stejné jednotky. Mise UNIFIL okolnosti útoku vyšetřuje a ve své zprávě z něj neobvinila ani Izrael, ani libanonské hnutí Hizballáh. Libanonská vláda se přitom na jednáních ve Washingtonu dohodla s Izraelem na prodloužení křehkého příměří. Izraelský ministr obrany Israel Katz ale dnes řekl, že Izrael bude navzdory dohodě pokračovat v pozemních operacích v jižním Libanonu. Pražští hasiči a záchranáři dnes na Vltavě nacvičovali postup při srážce dvou lodí. Během hodiny a půl se jim podařilo z vody dostat 35 figurantů. Jednoho z nich přenesli přímo z paluby policejním vrtulníkem. Celou akci sledovala skupina pozorovatelů, která bude nácvik vyhodnocovat. Pokračuje mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
5: Po celé této akci tak bude probíhat debriefing, kde právě bude rozebíráno všechno, co se v rámci této události stalo, co bylo dobře, co by šlo vylepšit, co by šlo zefektivnit.
6: Sport. Čeští fotbalisté mají před sebou generálku na mistrovství světa. V noci na zítřek se v New Jersey utkají s Guatemalou. Záložník národního týmu Tomáš Souček popisuje, co očekává od posledního utkání před šampionátem.
7: Víme, jak chceme hrát a chceme to ukázat, aby jsme měli zase o to větší sebevědomí na ten celý týden před tím prvním zápasem a hlavně na ten zápas. Co se týče Guatemaly, koukali jsme na ně, jsou to dost typy toho mexického stylu, ale je to hlavně o nás.
6: Utkání Česko-Guatemala začne zítra ve 2 hodiny ráno našeho času. Mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku začne přesně za týden. Češi nastoupí v základní skupině proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a domácímu Mexiku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná D1 před Brnem má kolony i na příjezdech do Prahy. Na dálnici D1 dnes velmi silný provoz ve směru z Prahy do Brna. Jede hodně kamionů, v Německu a Rakousku je svátek, tak jedou přes Česko. Nesouvislá kolona hlavně v pravém pruhu má teď 50 km od Velkého Meziříčí až do Brna. Osobním autem zastavíte jen místy. Na dálnici D1 buďte opatrní i ve směru z Ostravy na Přerov. Za Klimkovickým tunelem se dojíždí do kolony přes před zúžením na 343. kilometru. Zdržíte se 10 minut. Ještě jednou D1. Na příjezdu do Prahy u sjezdu na Chodov na 2. kilometru stojí dva kamiony v pravém pruhu, takže tam i tam pojedete pomaleji od Průhonic. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně nesouvislá kolona hlavně kamionu od 10. kilometru až na okruh ke sjezdu na Ořech. Osobním autem se zdržíte okolo 15 minut. Silný provoz je na dálnici D8 na příjezdu z Ústí nad Labem do Prahy. Kolona opět kamionů v pravém pruhu už od 9. kilometru. A i dnes se ucpává silnice 20 z Karlových Varů do Plzně za Toužimí. U Třebouně opravují vozovku, kolony jsou tam z obou stran až na půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Odpoledne čekejte od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přehánky, ojediněle i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28 stupňů, na západě Čech kolem 21 a na horách dnes většinou kolem 15. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: 13 hodin 5 minut, krásné čtvrteční odpoledne, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv, jsme moc rádi, že jste s námi. Fotbaloví fanoušci se budou muset na nadcházející mistrovství světa obejít na stadionech navzdory očekávaným vedrům bez vlastních lahví. Na vodu Mezinárodní fotbalová federace FIFA jich vnášení do ochozů z bezpečnostních důvodů zakázala. Ještě v květnu přitom tvrdila, že si fanoušci budou smět přinést prázdné a průhledné plastové nádoby na opakované použití až do objemu 1 litru. Aktualizované podmínky FIFA potvrdila pro portál The Athletic. Zákaz lahví platil už při loňském mistrovství světa klubů, které bylo ve Spojených státech amerických generálkou na letošní finálový turnaj mistrovství světa. Teď už Limp Bizkit, příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Limp Bizkit dohrávají ve 13 hodin a 10 minut, krásný čtvrtek 4. června všem posluchačům jediného čistě sportovního rádia v Česku. Fotbalový klub Tělovýchovná jednota Vítkovice zažil svoje nejlepší období ve druhé polovině 80. let. Hrál evropské poháry a hlavně v roce 1986 získal svůj jediný mistrovský titul. Bylo to přesně před 40 lety, 4. června.
1: Fotbalová liga dnes pokračovala dalšími 7 zápasy. Vítkovice porazili Trnavu 4-0 a zajistili si už mistrovský titul.
2: Hlásili rozhlasové noviny ve středu 4. června 1986. Góly Vítkovic dali Kovačík, Dostál, Šourek a Škarecký. Vítkovice už 3 kola před koncem sezóny mohli slavit titul. Druhá Sparta totiž ztrácela 7 bodů.
1: Dukla Banská Bystrica totiž porazila Spartu 2-1 a Lokomotiva Košice Olomouc také 2-1. Další výsledky. Rudá Hvězda Cheb, Dunajská Streda 2-0, Slávia, Baník Ostrava 1-1, Prešov, Žilina 2-0 a Inter Bratislava, České Budějovice také 2-0.
2: Trenérem Vítkovic v mistrovské sezóně se stal Ivan Kopecký, rodák z Prahy a bývalá opora Slávie Praha. V závěru kariéry odehrál jednu sezónu v prvoligovém Frýdku Místku a na Ostravsku už zůstal.
3: Samozřejmě stále na to vzpomínám a hlavně na kluky, kteří už odešli, živo Milan Lešaník. Byl to krásný rok, ten první, ten druhý, se skončili druzí. Prostě bylo to krásný, no. Dali jsme dohromady perfektní mužstvo. Doplnili to ty mladší, jako byl Bartl, Vlk, že jo, tyhle ty reprezentanti, potom Kovačík, vynikající.
2: Tehdy nejzkušenějším hráčem Vítkovic byl Milan Lišaník, tehdy už 35-letý běhavý a urputný obránce s pověstnou horší životosprávou.
3: Právě tím, že přišli z vojny, tyhle ty kuci, Bartl s Vlkem, Bohuš Keller přišel taky z vojny, tak jsme to tak nějak slepili a hlavně tam Lišaník vládl, že jo, tento jasně v obraně a tento taky dirigoval, jako on si musel si bafnout za autobusem, že jo, vždycky bafnout si za autobusem, ale byla to velká síla pro trenéra, protože se mohl na něj spolehnout a bylo to perfektní.
2: Ale tehdy 40-letý Ivan Kopecký už věděl, jak s mužstvem pracovat.
3: Já jsem prostě zakázal pivo, protože kdybych řekl jedno pivo, tak to bylo 1, 2, 3, nebo ty nepili a pět, ten mi pije 5. Prostě nesměli mít jsme pivo. Já nechtěl vidět pivo, jo, ale potom jsem samozřejmě věděl, že ty kouřej za autobusem. Dávají si Milan Lišaník pivovko, taky si dál, že jo, a tak dále, ale musel jsem to přejít, jako jo, protože ty kuci byli tak vychovaný, nešlo to jinak dělat.
2: A mistrovský titul znamenal pro Vítkovice také zápasy na vrcholné evropské úrovni a velké výsledky.
4: Sportovní zprávy. O odvetném střetnutí prvního kola poháru mistrů evropských zemí v Kopané teď hovoří z Vítkovic Jan Kysilka.
5: Tělovýchovná jednota Vítkovice porazila v odvetném utkání prvního kola poháru mistrů evropských zemí v Kopané na domácím hřišti Paris Saint-Germain 1-0.
2: A z evropských pohárů právě na toto dvojutkání s Paris Saint-Germain vzpomíná i Ivan Kopecký.
3: Ve Francii, kdy jsme hráli Paris Saint-Germain, my jsme tam zázračně zremizovali, zázračně, a tady jsme 1-0 porazili, takže jsme šli dál, tak to bylo, nebo Portugalsko Guimarães bylo taky vynikající.
2: V létě roku 1986, kdy se dohrávala ligová soutěž posledním kolem 19. června, už mělo za sebou mistrovství světa v Mexiku základní skupiny i osmifinále. David Procházka, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Robbie Williams, 13 hodin 17 minut, čtvrtek 4.6. Posloucháte Radiožurnál Sport. Největší mládežnický turnaj baseballový v Evropě, v jeho rámci největší noční baseballová show. To je Super Cup v Hluboké nad Vltavou. Vydali jsme se s mikrofonem přímo mezi desetileté vycházející baseballové hvězdičky.
1: Jsem z Jihlavy, hraju za Ježky Jihlava.
2: Vyprávěla Tereza Smejkalová, která byla nadšená hlavně z průběhu turnaje.
1: Ale teď hraju na Super Cupu za Euro Unicorns.
2: Vysvětlila specifickou věc baseballového turnaje, na kterém se sešla s kamarádkou Dominikou Horníkovou z Trnavy.
3: Já si mám dobře, hraju za tým Angels Trnava, teď hraju za tým Euro Unicorns a velmi má to tu baví.
2: Proč jste si vybrali baseball? A druhá věc, byli jste se podívat na noční show tady v Hluboké nad Vltavou. A jaká byla?
1: Já jsem začala hrát baseball, protože ho hrál můj starší bracha a mě to zajímalo, tak jsem ho zkusila. Hraju ho už 4 roky. Líbí se mi to a ta show byla super.
3: Mně se to líbí a já hraju baseball, protože mě to baví.
2: Odpověděla Dominika. Turnaj vypisují pořadatelé ze Sokola Hluboká nad Vltavou každý rok pro hráče do 10 let. Pokračuje starosta Sokola David Šťastný.
4: Bylo 24 týmu, ty děti jednak o Star Game, ale ono to je vidět i při tom fandění, že ty děti je lepší atmosféra, musím říct teda, než na extralize.
2: Už přemýšlíte nad dalším ročníkem v roce 2027?
4: Jsme na tom seděli už s organizačním týmem, který je super kvalitní a už to dělá několik desítek let, takže připravujeme zase nějaké vylepšení, aby ty děti si ten zážitek odvezly domů.
2: Uvedl starosta Sokola David Šťastný z Hluboké nad Vltavou, Kamil Jáša, Radiožurnál. Hey!

0: stupid.
1: Japonští fotbalisté se rozhodli krátce před startem mistrovství světa přestěhovat, aspoň co se týká tréninkového hřiště v jejich základním táboře v Monterrey. Podle mexických médií je na vině špatný stav trávníků na hlavním hřišti místních Tigres, který si původně vybrali Japonci jako svoji základnu. Potíže údajně způsobil nedávný přechod z letní na zimní trávu, no a špatný stav pažitu Japonce tedy donutil hledat náhradní hřiště. Prozatím budou využívat zázemí místního Club de Fútbol Monterrey. Šampionát pro ně začne 14. června zápasem proti Nizozemcům.

0: Desítka Pavla Horváta míří letos už podruhé do Prahy.
1: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off Season.
0: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného eura v Anglii.
1: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
0: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
1: Václav Němeček.
2: Jediný, co mě samozřejmě mrzí, že jsem nenastoupil v tom finále, to by asi chtěl nastoupit každý ve Wembley, ve starým Wembley.
1: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
0: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off Season.
1: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
0: Více na webu Radiožurnál Sport.cz.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Řízení letového provozu, Lesy České republiky a hlavní město Praha.
4: Posloucháte odpolední Radiožurnál Sport, blíží se půl druhá, jsou to aktuální zprávy.
5: Radiožurnál je 13.30. Kateřina Cauc-Lisová a zprávy. Poslanci navrhnou Petru Pavlovi, aby udělil státní vyznamenání bývalému prezidentovi Miloši Zemanovi. Mezi dalšími kandidáty jsou třeba spisovatel Milan Kundera anebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Řád Bílého lva sněmovna taky navrhla pro filmového tvůrce Karla Zemana a pro dosud jedinou ženskou vítězku Velké pardubické Latu Brandisovou. Paliva v Česku zlevnila, vyplývá to z údajů společnosti CCS. Litr Naturalu 95 se teď prodává za 1,40 korun a 23 haléřů. To je o korunu a 77 haléřů méně než týden předtím. Nafta zlevnila o korunu a 80 haléřů na průměrných 38 korun a 38 haléřů za litr. Do konce června bude maximální ceny paliv regulovat vláda. Vedoucí úřadu vlády Tinde Varta nesouhlasí s výtkami zaměstnanců a odborářů. Varta to řekla po společném jednání. Odbory a zaměstnanci úřadu protestují proti převodu lidskoprávních agent na ministerstva. Obávají se, že dojde k jejich oslabení a k odchodu zkušených pracovníků. Vyhlásili kvůli tomu stávkovou pohotovost a zvažují stávku. Přes 100 expozic a desítky přednášek nabízí ode dneška do soboty veletrh vědy na pražském výstavišti v Letňanech. Návštěvníci si tak budou moci vyzkoušet nejrůznější pokusy anebo se zúčastní workshopů a diskuzí. Největší populárně vědecká akce v Česku má podle organizátorů ukázat i složité výzkumy jednoduchou formou. Sport. České volejbalistky po vítězství nad Čínou prohrály v Lize národů s Polskem 0-3 na sety. Zítra ráno nastoupí ženská reprezentace v Nankingu ke třetímu utkání na turnaji, a to proti Belgičankám.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Neprůjezdná hradecká dálnice u Poděbrad a kolony na D1 u Brna. Dálnice D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové aktuálně neprůjezdná za Poděbrady. Na kilometru 42 těsně za sjezdem na Jičín nehoda. Autobus tam narazil v levém pruhu do šipky silničářů. Blokované dva pruhy, už se tam dostali i hasiči a zatím nejedeme směrem do Hradce. Kolona od sjezdu na Kolín a moc se nehýbe. Na dálnici D1 dnes velmi silný provoz ve směru z Prahy do Brna. Jede hodně kamionů. Nesouvislá fronta hlavně v pravém pruhu, aktuálně od 152. kilometru a je to až do omezení v Brně. Osobním zastavíte v levém pruhu jen místy, třeba teď na 160. kilometru a nebo pak ještě u Kývalky. Na D1 buďte opatrní i ve směru z Ostravy do Brna. Za Vyškovem na 220. kilometru zúžení silničáři. Je tam dlouhá kolona od sjezdu na Vyškov. Ještě jednou D1. Na příjezdu do Prahy u sjezdu na Chodov na 2. kilometru stojí dva kamiony v pravém pruhu a je tam krátká kolona od Průhonic. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony hlavně kamionů od 9. kilometru. Je to až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Osobním pojedete v levém pruhu rychleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Odpoledne čekejte od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přehánky, ojediněle taky bouřky. Teploty 23 až 28 stupňů, na západě Čech kolem 21. Tolik zprávy.
6: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 13 hodin 37 minut, krásné čtvrteční odpoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Už jen jeden přípravný zápas a pak mistrovství světa. Čeští fotbalisté se chystají na generálku na světový šampionát. Jak si národní tým zvyká na americké podmínky, to uslyšíte mimo jiné ve sportovním přehledu. Ve studiu je se mnou Adam Procházka, hezké odpoledne.
1: Krásný den. Čeští fotbalisté nastoupí v noci na zítřek v New Jersey proti Guatemale. Podle záložníka národního týmu Tomáše Součka už se hráči po příletu do Spojených států aklimatizovali.
2: Měli jsme první dva dny, kdy jsme se mohli aklimatizovat. Hlavně ten první den jsme měli lehčí trénink. Vždycky to trvá maximálně dva dny, ale teď už jsme připraveni a ať už to bude na zápas nebo dál, tak věřím, že ten časový posun nebude vůbec znát.
1: Utkání Česko-Guatemala začne zítra ve 2 hodiny ráno našeho času. Mistrovství světa ve fotbale odstartuje přes za týden. Češi mají ve skupině Jižní Koreu, Jihoafrickou republiku a domácí Mexiko. Jižní Korea v generálce na světový šampionát porazila v Utahu Salvador 1-0.
0: Fotbalový Bayer Leverkusen, za který hraje Patrik Schick, bude mít od příští sezony podle německých deníků Bild a Sky nového trenéra. Dana Kaspera Hjulmanda by měl na lavičce bundesligového klubu nahradit Carles Martinez. To je španělský kouč, který mezi profesionály trénoval pouze Toulouse ve francouzské Ligue 1.
1: České volejbalistky podlehly v lize národů v Nankingu s Polkám 0-3 na sety. V aktuálním turnaji v Číně si tak po úvodní výhře nad domácím týmem připsali české hráčky první prohru. V zápase několikrát chybovali na podání. Zkušená Helena Grosser vysvětluje, že Polky byly favoritkami a Češky museli podávat na riziko.
3: My jsme věděli, že musíme riskovat. Včera nám to vyšlo, dneska jsme riskovali znova a možná s trošku únavou, možná s trošku některé věci nám nevycházely a bohužel Polky dobře přehrávali a my tím pádem i trošku víc kazili, protože jsme se to snažili otáčet.
1: A zítra budou hrát Češky v lize národů ráno proti Belgičankám.
0: Všechny 4 tenistky v semifinále Roland Garros zažijí premiéru v této fázi Grand Slamového turnaje. Ruska Andrejová bude hrát proti Ukrajince Kostiukové, Ruska Schneiderová se utká s Polkou Chvalinskou. Úvodní semifinále v Paříži začne po 3 hodině odpoledne. Zítra budou o místo ve finále bojovat muži, a to včetně 20-letého Čecha Jakuba Menšíka, který vyzve Němce Alexandra Zvereva. Ve druhém semifinále se pak střetnou 2 Italové, Arnaldi a Koboli.
1: Na mítingu Diamantové ligy v Římě budou závodit 4 čeští atleti, včetně halové mistrně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel. Představí se taky tyčkařka Amálie Švábíková, oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela. Hlavní program začne v 21 hodin.
0: Do finále basketbalové NBA vstoupili vítězně newyorští Knicks. Na palubovce San Antonio Spurs vyhráli 105-95. Zápas zakončili 11-bodovou šňůrou. Jalen Brunson se na obratu Knicks podílel 30 body.
1: Golfistka Veronika Kedroňová rozehraje v Kalifornii ženské US Open. Pro amatérskou hráčku a studentku Univerzity Kent State půjde o první start na turnaji nejvyšší kategorie Major, kam se dostala vítězstvím v dubnové kvalifikaci. Hrát se bude na hřišti Riviera Country Clubu. Kedroňová popisuje podmínky.
4: Tady je takový jiný typ trávy, říká kakuja. Ten míček tak jako stojí na té fairway a myslím si, že pro tenhle týden bude hodně důležité trefovat fairwaye, protože ty rafy jsou náročné z nich hrát. Myslím si, že to je úplně jednoduché, že fakt vybrat si nejširší část fairwaye, trefit to tam a potom středu greenu.
1: Veronika Kedroňová vstoupí do golfového US Open před 23 hodinou našeho času.
0: Takový byl sportovní přehled, připravil ho Adam Procházka. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: To byly Rolling Stones, posloucháte čtvrteční odpolední radiožurnál Sport, je 13 hodin a 45 minut. Italský pár Andrea Vavasori, Sara Eraniová obhájil titul ve smíšené čtyřhře na Roland Garros. Ve finále si poradili s Kingem a Dabrovskou 4-6, 6-3 a v super tiebreaku 10-4.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Francie je sice poloprezidentský systém a tak má velkou moc její hlava státu. Hlava státu Emmanuel Macron podle fotbalových fanoušků má ale země vedle prezidenta taky jednoho nekorunovaného krále. Proč tohle přízvisko dostal kapitán týmu fotbalistů Kylian Mbappé? Teď přišel do studia vysvětlit tady až Skalický. Hezké odpoledne.
1: Pěkný den. O povaze Kyliana Mbappého se ve fotbalovém prostředí dlouhodobě nemluví úplně v dobrém. Informace, které míří z klubu, ve kterých působil nebo působí, říkají, že je tak trochu sebestředný, vyžaduje speciální podmínky a to samozřejmě nemůže mít dobrý vliv na kabinu. Fotbalově ale patří mezi nejlepší hráče světa a konkrétně v národním týmu Francie má mimořádné postavení i právě díky otevřeně přátelskému vztahu právě s prezidentem Emmanuelem Macronem.
0: Teď se oba zmínění muži potkali, asi mě napadá při jaké příležitosti, ale pojď mi to buď vyvrátit nebo potvrdit.
1: Ano, bylo to před cestou na mistrovství světa do Ameriky. Teď tedy Macron navštívila celá francouzská reprezentace a na sociálních sítích zaujala fotografie týmu.

0: To zdůrazňuje i s ohledem na výsostné postavení Mbappého. Pozoruhodný je ale i detail v pravém dolním rohu fotky, ve kterém stojí Ryan Cherky. Ten má totiž pokrčené nohy, kolena u sebe a dost nespokojený výraz ve tváři. Football Soccer Meme se tak ptá, proč neřekli Cherkymu nebo nedovolili mu zajít si před focením na malou?
1: To je asi otázka, kterou necháme bez odpovědi. Probrali jsme s Tadášem Skalickým. Díky moc.
0: Raději ano, naslyšenou.

0: Je to bojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzana Majerová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyšly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
7: Tak jste zavolal do 10 a myslím to tak.
8: Jo.
7: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Akční modely Škoda Classic nyní pořídíte již od 399 900 korun. Při financování chytře navíc získáte předplacený servis standard a prodlouženou záruku na 5 let nebo do 60 000 km zcela zdarma. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Classic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
1: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
2: Přesun agent z úřadu vlády už nelze změnit, o stávce se odbory ještě poradí. Unijní ministři vnitra řeší omezení dočasné ochrany pro Ukrajince s brannou povinností. Atletka a halová mistryně světa Manuel poběží na diamantové lize v Římě. Nehoda brzdí provoz na dálnici D11 u Poděbrad směrem na Hradec Králové. A bude skoro jasno, od západu postupně s deštěm, nejvyšší teploty do 28 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Úřad vlády dál odmítá ustoupit od plánovaného přesunu některých agent pod jednotlivá ministerstva. Po ranním jednání s odboráři to řekla vedoucí úřadu Tinde Bárta. Odbory s přesunem agent nesouhlasí, požadují zastavení změn, zvažují stávku. Teď se chtějí dohodnout, jestli a případně kdy budou stávkovat, říká spolumluvčí stávky Pavla Chominová.
3: Naše požadavky byly odmítnuty s tím, že jde o politické rozhodnutí, které už v tuto chvíli nelze změnit. Současně se vedoucí úřadu vlády omluvila za to, že nebyl dodržen sociální dialog.
2: Pardubické vodárny prověřují příčinu nedávného pádu malého dítěte do 4 metry hluboké kanalizační šachty v Holicích. Dítěti, pod kterým se zhouplo víko, se nic nestalo. Mluvčí pardubických vodáren Vendula Horáková říká, že kvůli nehodě nařídí preventivní kontroly všech kanalizačních poklopů.
4: Vodovody a kanalizace spravují v regionu 29 047 kanalizačních poklopů. Jejich stav je kontrolován v rámci pravidelných ročních prohlídek a zároveň průběžně při provozní činnosti našich pracovníků v terénu.
2: Policie předala případ pro podezření z přestupku na stavební úřad v Holicích. Státy Evropské unie zvažují vyřazení Ukrajinců s brannou povinností ze systému dočasné ochrany. Ten umožňuje Ukrajincům bydlet a pracovat v Evropě bez azylového řízení. Současný systém platí do března. Ministři vnitra států 27 v Lucemburku jednají o jeho prodloužení a možných úpravách. Rius Centra nebo nábytkové banky v Česku za poslední 4 roky zachránili přes 2,5 tisíce tun věcí, které by jinak skončily jako odpad. Většina center je závislá na práci dobrovolníků a potřebuje na provoz peníze z veřejných rozpočtů. Třeba brněnská nadace Veronika má ale podle její ředitelky Heleny Továrkové dostatečný výtěžek na to, aby podporovala regionální ekologické projekty.
5: My jsme vlastně už takovýchhle projektů díky těm obchodům podpořili asi 400. Od toho roku 2008 už je to zhruba nějakých 7 milionů korun a ty projekty si můžete představit třeba jako právě různé komunitní a přírodní zahrady a také třeba iniciativy, které pečují o zeleň ve městech, to je třeba zelená peřina v Boskovicích.
6: Sport. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel dnes čeká první venkovní čtvrtka v sezóně. Česká reprezentantka poběží večer na diamantové lize v Římě.
7: To startovní pole je hodně nabitý, takže to nebude úplně snadné, ale určitě bych teda se chtěla přiblížit samozřejmě svému osobnímu rekordu, ale je to první závod, takže uvidíme, jak se to povede, jaký podmínky budou. Je to docela dost pozdě večer, takže to může mít na ten závod taky nějaký vliv.
6: Ženská 400 odstartuje v Římě ve 22 hodin a 15 minut a na olympijském stadionu budou závodit i další 3 Češi. Oštěpař Jakub Vadlejch, tyčkařka Amálie Švábíková a výškař Jan Štefela. Italové Andrea Vavasori a Sara Erániová obhájili na tenisovém Roland Garros titul ve smíšené čtyřhře. Ve finále porazili americko-kanadský pár Evan King, Gabriela Dabrovská 2-1 na sety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D11 u Poděbrad na D1 za Vyškovem. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí půlhodinová kolona u Poděbrad. Na kilometru 42 těsně za sjezdem na Jičín narazil autobus do šipky silničářů. Projíždí se pouze po krajnici. Do kolony dojedete za sjezdem na Pečky na 35. kilometru. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna čekejte kolony za Vyškovem. Na kilometru 200 20 silničáři, pracují tam v obou směrech. Delší je kolona směrem do Brna od sjezdu na Vyškov a je to na 20 minut. Podle našeho zpravodaje si objížďkou po staré silnici moc nepomůžete.
9: Troufám si říct, že je lepší zůstat na té dálnici. Jednak ten přivaděč je ucpaný, takže tady strávíte samo o sobě asi 10 minut, než odbočíte do Vyškova. Potom samozřejmě ta stará na Rousínov, než se někde napojíte, zežere taky čas.
8: Na D1 připomínáme kolony taky na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Jsou to kolony hlavně kamionů v pravém pruhu od 153. kilometru až k omezení v Brně. Osobním zastavíte jen místy. Hustý provoz na D1 z Prahy taky před Šmejkalkou omezením na 24. kilometru. Pomalu pojedete od 15. kilometru asi čtvrt hodiny. A ještě D5 příjezd do Prahy z Plzně. Nesouvislá kolona kamionů se senuje od 9. kilometru až na Pražský okruh. Osobní o něco rychleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Odpoledne čekáme od západu přibývání oblačnosti, k večeru se může přidat déšť a přehánky, ojediněle bouřky, teploty většinou 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
10: 14 hodin 5 minut, čtvrtek 4.6.2026, posloucháte odpolední radiožurnál Sport a určitě moc dobře víte, že v celém tomhle roce slavíme výročí legendární penalty Antonína Panenky, konkrétně to 50. a Antonín Panenka je v tomhle roce hostem každého našeho výjezdu. Desítky Pavla Horváta po Českých Budějovicích, Jablonci, Brně a Teplicích se podruhé letos na vás budeme těšit v hlavním městě v Praze, konkrétně akce tentokrát nachystána na Pražské výstaviště na sobotu 13. června od 10 hodin. Koná se v rámci off-season festivalu. Kromě Pavla Horváta a Antonína Panenky se můžete těšit taky na Václava Němečka. Vstupenky jsou k dispozici. Dostanete se k ním přes naše internetové stránky sport.rozhlas.cz. A když už jsem zmínil festival off-season, tak určitě můžete dorazit taky kvůli našemu dalšímu kolegovi Jiřímu Ješkovi. I kilometry dostanou svůj program mezi 12. a 13. hodinou. Bude Jiří Ježek na pódiu a společně s ním tam bude Metoděj Jílek a taky Simona Bubeničková, tak si to nenechte ujít. Teď už Ozzy Osbourne, příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport
4: a Karel Janů.

0: 4. června 1976, tedy přesně před 50 lety, kolem 19. hodiny večer už bylo velmi dobře jasné, že Baník Ostrava může začít slavit první mistrovský titul ve své historii. Slovan Bratislava totiž porazil pražskou Slávii 2-0 a Baník tak po výhře 1-0 v Plzni mohl spustit mistrovské oslavy.
1: To byla nádhera, jsme s tím vůbec nepočítali, protože jsme nějaký zápasy prohráli, pak jsme udělali tu obrovskou šňůru, no ale furt jsme nebyli jistí, protože Slávie, kdyby vyhrála, tak měla titul, jo. Pomohl nám Slovan Bratislava, co si budeme povídat.
2: Vzpomínal nedávno střelec Baníku Ostrava Petr Slaný. Baník byl po podzimní části na 12. místě, ale jen 4 body za vedoucí trojicí Slovan Bratislava, VSS Košice a Slávia Praha. V posledním kole pak 4. června 1976 vyhrál Baník v Plzni 1-0 po gólu z 8. minuty po rohovém kopu z pravé strany. Na ličku v centr si naskočil spíše rychlostní typ Rostislav Sionko.
3: To chci slyšet, kde to všetci ví znovu.
4: No tak jako hlavička si nebyl.
3: Hlavička jsem byl, já jsem dal jednou v přáteláku se slovenským mužstvem druhou ligu hat-trick hlavou. Všechny 3 góly hlavou, no.
2: Vyvrací autor titulového gólu Rostislav Sionko, že by nebyl hlavičkář. Byl to jeho 7. gól v sezóně a má ho pochopitelně pořád před očima. Trenér Jiří Rubáš mu dal před zápasem jasný úkol.
3: No oni nepočítali, bo Rubáš najednou udělal změny a říkal běž k brankařovi, že? Bych tam jenom stínil a nic nedělal. Tak já jsem se postavil k brankařovi, oni se na mě vykvakli, že měl, no ale jak se Werner rozběhl, tak já jsem vyběhl. No. Vyběhl jsem na malé vápno, to tam přesně trefil a šlo to přesně do šibenice pod břevno, krásně.
2: Baník měl tehdy hodně silný tým, kapitánem byl jiný Rostislav, tvrdý hlavičkář Vojáček. O něm se říkalo, že by možná i penaltu zahrál hlavou.
5: Já vzhledem k tomu, že jsem té mládežnické kopané, že jsem byl samoroz nebo něco, tak jsem trošku pokulhával, co se týkalo nohou a tak. Byly takové chvíle, které nějakým způsobem připomínaly, že spíš bych dal gol hlavou než nohou. To svědčí zase na druhou stranu o tom, že tu hlavu jsem měl opravdu jako dobrou, tak aspoň něco. No.
2: Pokračuje Rostislav Vojáček, který strávil v Baníku všech 16 sezon, odehrál 381 zápasů a dal 26 gólů. Skladbu tehdejšího mistrovského týmu rozebírá dále Rostislav Sionko.
3: Sešlo se to a když jsem se teď díval na to mužstvo, byli jsme 2 Slováky, Pálo Michalik, Milan Albrecht, jo, jednoho Čechačka, to byl Franta Huml, co byl, a 17 Moraváků. Neskutečné a všechno tady jako z okolí, poblíž. Bylo nás tam 5 odchovánců, jako Hudeček, Růž, Rigl, Sionko, Kvasnice.
2: Fotbalisté Baníku Ostrava se z Plzně vraceli jako mistři v ranních hodinách.
3: Tam jsme letěli, pak jsme dojeli do Plzně autobusem a zpátky jsme jeli zase do Prahy vlakem a vlakem zpátky, že jsme byli tady ráno. Vítala nás hornická kapela a vedení OKD, generální ředitel, tam mám fotku, a všichni ti, jako tenkrát vrcholoví manažeři, nebo tenkrát to byli ředitel a teď jsou to manažeři.
2: Na následné zlaté mistrovství Evropy v Jugoslávii se z mistrovského týmu Baníku dostal do reprezentace jen jeden hráč.
3: To mužstvo bylo silné. Tam Marian Masný a ta partia Slovan měl vynikající mužstvo. Tam byli fotbalisti jak Rom, jo. Čili tam se dostat bylo opravdu těžké. Od nás tam jel Pálo Michalik jako třetí brankář tam přijel. A to byl tež Slovak vlastně. Ale Pálo nám to s tou bránou vychytal, protože ti kluci hráli jako skvěle, my jsme dostávali málo gólu.
2: Dodává Rostislav Sionko k 50 let staré historii a prvnímu titulu Baníku Ostrava. David Procházka, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: To byli Foo Fighters v odpoledním radiožurnálu Sport. 14 hodin, 19 minut. Jsme rádi, že nás posloucháte. Testování kol, závody, koncerty, outdoorové filmy nebo třeba setkání a výšky s osobnostmi české cyklistiky. To všechno je festival Kolem kolem, který se u Lipna koná za každého počasí.
1: Zima výborná.
2: Zvlášť dneska.
1: Reagoval s úsměvem ředitel rodinného areálu Lipno Matěj Kratochýl na dotaz, jak to vypadá u Lipna s počasím.
3: Doufáme, že léto bude standardně na Lipně krásný a plný krásný přírody, spoustu zážitků.
1: Právě v těchto dnech od pátku do neděle probíhá u Lipna festival s poetickým názvem Kolem kolem. Nejvíc o něm ví Vít Bechynský.
4: Kolem kolem je festival cyklistický kulturní, který pořádá 4 obce na Lipensku, Frimburg, Lipno nad Vltavou, Loučovice, Vyšší Brod. Je tu plný víkend nabitý programem, takže cyklistické závody, koncerty, výšky, testování kol.
1: A pro unavená těla pořadatelé připravili relax, jeho české speciality.
4: Spousta lokální gastronomie, je to plný nabitý vlastně lokálního programu a věřím, že se to najde každý.
5: Je to pro sportovní hvězdy nebo pro hobíky?
4: Je to pro hobíky, pro sportovní hvězdy, je to úplně pro všechny. Sportovní hvězdy tady budou, takže doufám, že i hobíci dorazí.
1: Prostě festival Kolem kolem naplňuje moto rodinného areálu Lipno, tak jak o něm mluví jeho ředitel Matěj Kratochvíl.
3: My chceme, aby Lipno bylo destinací trávení aktivního volného času. Není to nutně o vrcholových sportech, ale je to o tom, aby ta rodina mohla být spolu a mohla si aktivně užít svoji dovolenou.
1: Třeba přímo teď a tady u Lipna v rámci festivalu Kolem kolem. Ten nachystali pořadatelé pod taktovkou Víta Bechynského vlastně úplně pro všechny.
4: Pro starší, pro děti, pro elektrokola, neelektrokola, pro horský kola, pro silniční kola, pro gravelový kola, pro všechny.
5: Terén okolí Lipna pro cyklistiku ideální věc.
4: Věřím, že úplně nejlepší. My tomu věříme tomu všichni a proto to děláme. Právě díky festivalu chceme vlastně všem ukázat, že Lipensko je jako nejlepší na cyklistiku.
1: Během tohoto víkendu festival Kolem kolem nabídne skloubení aktivního pohybu a příjemného fyzického i psychického odpočinku po dlouhých dnech. Jak upřesňují pořadatelé, program je nachystaný od rána až do noci.
4: Od noci do rána.
1: Dodal Vít Bechynský. Z Lipna nad Vltavou, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Manic Street Preachers v odpoledním radiožurnálu Sport. Italští tenisté Andrea Vavasori a Sara Erraniová obhájili titul ve smíšené čtyřhře na French Open. V dnešním finále porazili na antukových i dvorcích v Paříži americko-kanadskou dvojici Evan King Gabriela Dabrowska. Ve třech setech vybojovali čtvrtý společný Grand Slamový titul. V loni a předloni taky uspěli na US Open. Pokud jde o dvouhru, tak ta dnes bude na antukovém Grand Slamu v Paříži patřit dámám. Semifinálové souboje začnou po 15. hodině, nejdřív Ukrajinka Kostyuková proti Rusce Andrejevové a potomhle duelu další Ruska Schneiderová proti Polce Chvalinské.
1: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
2: Czechoslovakia are the new European champions.
3: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
4: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
5: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i Nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
1: Jaká byla cesta na šampionát?
4: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
6: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta, to bylo rok předtím.
1: Den po dni to připomeneme v seriálu radiožurnálu Sport.
4: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
1: Od 2. května do 20. června.
4: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 14:30. Zprávy má pro vás Kateřina Sausidisová.
1: Ve Strakonicích se podle policistů pohybuje muž se zbraní. Lidé by se měli vyhnout ulici Švandy, Dudáka a okolí. Policisté na místě zasahují, zatím neví o žádných zraněných. Zjišťujeme další podrobnosti. Spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 2,1%. Inflace tak zpomalila, v dubnu byla na 2,5%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Nejvíce oproti loňskému květnu zdražily služby, alkoholické nápoje a tabák. Meziměsíční inflace stoupla o 0,1%. Definitivní čísla zveřejní statistici ve středu. Na Slovensku opět zaútočil medvěd na člověka. Podle webu televize Markýza zvíře napadlo lesního dělníka na těžko dostupném místě v regionu Liptov. Kvůli oblačnosti nebylo možné poslat do oblasti vrtulník. Záchranářům museli v těžko přístupném terénu pomáhat hasiči. Rozsah zranění napadeného zatím není známý. Je to druhý střet medvěda s člověkem na Slovensku za tento týden. Na konci týdne se vystřídá deštivé i slunečné počasí. Dnes odpoledne se od západu objeví přehánky a ojediněle taky bouřky. Večer budou srážky vydatnější, pátek bude zatažený s deštěma nebo přehánkami. O víkendu pak bude polojasno a teploty kolem 25 stupňů. Sport. Fotbalový Bayer Leverkusen, za který hraje Patrik Schick, bude mít od příští sezóny nového trenéra. Informují o tom televize Sky a deník Bild. Dána Kaspera Hjulmanda by měl na lavičce bundesligového klubu nahradit Carles Martinez. To je španělský kouč, který mezi profesionály trénoval pouze Toulouse ve Francii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D2 u Brna a nehoda na hradecké dálnici u Poděbrad. Dálnice D2 je na příjezdu do Brna z Bratislavy neprůjezdná. Kousek před sjezdem na Chrlice na 3,5 kilometru se srazilo auto s kamionem a zasahují záchranáři. Dopravu už odklánějí policisté na Blučinu na 11. kilometru. Před sjezdem z dálnice už čekejte kratší kolony. Taky D1 se ucpává na příjezdu do Brna, a to jak z Prahy, tak i z Ostravy. Ve směru z Prahy nesouvislá kolona hlavně kamionů se sune od 153. kilometru až k omezení v Brně. Osobním zastavíte v levém pruhu jen místy. A ve směru z Ostravy čekejte na D1 kolony za Vyškovem. Na 220. kilometru je zúžení. Silničáři v pravém pruhu a postojíte asi 20 minut. Ucpává se i sjezd na Vyškov a objížďka. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové připomínáme kolony u Poděbrad. Na kilometru 42 autobus najel do šipky silničářů a projíždí se teď pouze odstavným pruhem. Kolona od 35. kilometru podle našeho zpravodaje moc nejede.
4: Kamiony v pravém pruhu stojí, ale levý pruh s předními auty jede opravdu jenom krokem.
3: Zdržíte se přes půl hodiny. Hodně řidičů to objíždí přes Poděbrady. D5, příjezd do Prahy z Plzně, kolona kamionu od 9. kilometru. Ucpaný je pak i okruh z letiště směr D1 před sjezdem na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večera v noci bude zataženo, nejprve jen v západní polovině Čech, postupně v celých Čechách déšť nebo přehánky a teploty v noci klesnou na 15 až 10 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Teprve od loňského září nastupoval fotbalista Štěpán Chaloupek v základní sestavě mistrovské pražské Slavie, rychle se stal oporou sešívaných a s národním mužstvem v tomto týdnu odcestoval na mistrovství světa. Za oceánem bude jeho výkony pozorně sledovat taky David Šourek, který 23-letého obránce trénoval před pár lety v teplickém dorostu.
1: Nejsem trenér, který by někde psal, že jsem měl Chaliho nebo psal volístky. Asi největší kredit vždycky mají trenéři A týmu, který toho hráče tam dají, ale je to práce několika lidí a Chali byl práce několik lidí, ať už je to jeho táta, který ho k tomu ved, kterýho jsem poznal. Spousta jiných, ten Radim Novák, který tady bohužel už s náma není. V životě bych si netroufnul říct, že já jsem byl něčím rozdílovým ve vývoji Chaliho. Byl jsem strašně rád, že jsem byl součástí té cesty, hodně mě naučil, hodně jsme se bavili o komunikaci s jeho na hřišti, vystupování a tak dále.
2: Řekl trenér David Šourek, který v této sezóně s teplickou 19 postoupil po 8 letech zpátky do nejvyšší dorostenecké soutěže. Tu Štěpán Chaloupek nikdy nehrál, přesto se propracoval mezi nejlepší české fotbalisty.
1: Kolik kluků mělo našlápnuto a nedotáhlo to a Chali vlastně nebyl žádný mládežnický reprezentaci. A stejně z té druhé ligy nějakou tou svojí enormní obětavostí, skvělým nastavením nedostat gól za žádnou cenu, za každýho stavu. Povedlo se mu to vlastně za Jirky Jarošíka tam naskočit v nějakých zápasech. Paradoxně se můžeme bavit, že když tehdy Jirka Jarošík těžký zápasy, nechci říct vypouštěl, ale byla hrála tehdy ta sestava, že ošetřili jsme se na ty jiný soupeře, tak vlastně Chali se obouchal v těch nejtěžších zápasech, což možná vlastně hrálo tu roli. Určitě bych neřekl tehdy, že Chali bude jedním ze základních staveb, možná reprezentace. Jsem obrovský rád, protože to byl kluk pracovitý, strašně skromný, pokorný.
2: Tyto charakteristické Chaloupkovy rysy se podle Davida Šourka pozitivně projevily i ve Slávii.
1: Obrovský jako je ten charakter a morál v tom, že vlastně rok ve Slávii nehrál. On přestoupil, nehrál, pak přišlo zranění, kotník, myslím, pokud si dobře pamatuju, jestli to byl. A vlastně ale pořád trpělivý, a to je ten charakter, vůle. Makal, dřel, čekal na tu šanci, tehdy to nebylo průchozí přes tu obranu Slávie. A to si myslím, že ten realizační tým Slávie prostě utvrdilo, jo, ten je připravený prostě na ten ligový fotbal. Ale věřím tomu, že když přišel, že to bylo složitý, rok nehrát, spousta hráčů to začne hledat jinde, začne to hledat hned v agentovi, pojďme pryč někam.
2: Chaloupek Slávy neopustil a teď kromě účasti na mistrovství světa může pomýšlet i na přestup do některé z nejlepších evropských soutěží.
1: Chali byl ten typ pro ty české ligy, protože i pan Frtěla vlastně naskakoval, že ho pod ním udělal největší progres, tak vlastně málo prohraných soubojů, co je důležitý pro stopera i ofenzivní část, což Chali má. Chali měl dobrou palici útočnou, teď tomu přidal teda i góly nohou ve Slavy. Já si ho přeju v Anglii, já mu to přeju. Já si myslím, že on je takový pavouk, ruka, noha, všude šáhne, všude se dostane.
2: Prozradil David Šourek, ve které z nejlepších evropských lig by chtěl sledovat další růst Štěpána Chaloupka, kterého trénoval 2 roky. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.

0: Český útočník Patrik Schick si zřejmě bude muset po mistrovství světa zvykat v Leverkusenu na nového trenéra. Podle německých médií na lavičce Bayeru skončil po necelém roce ve funkci Kasper Hjulmand. Deníky Bild a Sky uvedli, že Dana na lavičce nahradí španělský kouč Carles Martinez. S mistrovským týmem z roku 2024 by měl podepsat dvouletou smlouvu. Klub zatím zprávy nepotvrdil. 42letý Martinez naposledy 3 roky trénoval fotbalisty Toulouse, kde mu na konci sezóny vyprší smlouva.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Stranglers Always the Sun, 14 hodin 49 minut, čtvrteční radiožurnál Sport je tu dál pro vás, české volejbalistky po středeční výhře nad domácí Čínou bohužel na další překvapení v Lize národů nedosáhly. Čtvrtému týmu světového žebříčku Polsku v Nankingu dnes podlehli 0-3 po, dá se říct, vyrovnaných setech 22-25, 22-25 a 20-25. České volejbalistky čeká další duel úvodního turnaje Ligy národů v pátek od 9 hodin středoevropského času, kdy se utkají s Belgičankami.

0: Středeční rozhovory na Radiožurnálu Sport.
1: V moderátorském křesle se střídají hned tři osobnosti.
0: Olympijská šampionka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
2: Olympijský vítěz a mistr světa Josef Dostál. Jak ten tvůj odpočinek vypadá? Ty jsi říkal, že hodně spíš. Znamená to třeba, že spíš 10 hodin v noci nebo chodíš spát i přes den?
3: Je to oboje. Já opravdu spím k těm 10 hodinám denně a pak přes den si dám ještě klidně několik šlofíků, obzvlášť když se válím třeba na pláži.
1: Další středeční moderátorkou je bývalá tenistka, grandslamová šampionka v deblu Andrea Sestýny Hlaváčková.
4: Pověz mi, zažila si v kariéře větší mediální kolečko, než je tomu teď po účasti v reality show Survivor?
5: No já musím říct, že jsem si říkala, že nevím, proč jsem se celý život takhle dřela, že možná po olympiádě toho nebylo tolik jako teďka.
0: Třetím do středeční moderátorské party je pak známý herec David Novotný.
6: Taková ta laická představa, že jako, že jsem automobilový závodník, jsem teda vlastně jako sportovec.
7: Třeba ve Formule 1 brzda se šlape 120 kilama. A představte si, kolikrát prostě za ten okruh zabrzdíte. Tam nějaký, dejme tomu třeba 12-13 zatáček a musíte po každý sešlápnout ten pedál brzdový 120 kilama. 70 okruhů. To je prostě strašný masakr.
1: Poslouchejte rozhovory našich osobností. Každou středu po 10. hodině dopoledne nebo zpětně v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Světový pohár ve vodním slalomu opět v České republice. Přijďte povzbudit kompletní světovou špičku v čele s českými slalomáři. Těšte se v pátek a v sobotu na vodní slalom a v neděli na kajak cross. Od 5. do 7. června v kanoistickém areálu v Praze Tróji. Více na webu slalomtroja.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
0: Sport.
3: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má pro vás Kateřina Cousvisová.
4: Policisté ve Strakonicích zasahují v ulici Švandy Dudáka a okolí reagují na oznámení o pohybu muže se zbraní. Česko chce příští rok předsedat summitu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. České volejbalistky prohrály v Lize národů s Polskem 0-3. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové popojíždí kolona u Poděbrad. A zítra bude zataženo, postupně občasný déšť, ojediněle i bouřky, večer se má vyjasňovat a teploty většinou 16 až 21 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Ve Strakonicích se podle policistů pohybuje muž se zbraní. Svědci ho viděli v ulici Švandy Dudáka. Této ulici a okolí by se měli lidé vyhnout.
5: Na místě zasahují policisti, aktuálně tam jsou všechny dostupné hlídky, které po muži pátrají. Podle policejní mluvčí Štěpánky Švarcové může být nebezpečný. Na místě zatím neobjevili žádné zraněné osoby. Ulice Švandy Dudáka je na sídlišti poblíž silnice vedoucí do Katovic. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
4: Česko chce příští rok předsedat výročnímu zasedání Rady Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka ze strany Motoristé sobě. V Paříži jednal s generálním tajemníkem OECD Matiasem Kormanem.
6: Česká republika je připravená, rádi bychom po 30 letech svého členství v OECD přitáhli OECD blíže k České republice a také třeba představili to, co dělá, na čem pracuje i českým občanům.
7: Česko je členem OECD od roku 1995, pro své členy vydává pravidelné ekonomické výhledy. Česku v aktualizované zprávě doporučuje, aby vládní dotace u cen energií byly jen dočasné a cílené hlavně na nejzranitelnější domácnosti a podniky.
6: To je krizové opatření na něco, co se stalo jinde mimo území České republiky, co vyvolalo nějakou energetickou krizi nebo nějaký problém.
7: Petr Macinka v Paříži jednal s brazilským ministrem zahraničí Maurem Vierou i izraelským ministrem hospodářství a průmyslu Nirem Barkatem. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Národní památkový ústav v Brně má obavy z plánu na zastřešení části hradu Špilberk. Správce hradu Muzeum města Brna chce na hlavním nádvoří hradu vytvořit prostor pro celoroční pořádání kulturních akcí. Památkáři nesouhlasí.
8: Trvalé uzavření hlavního nádvoří by zcela změnilo a potlačilo charakter historické pevnostní stavby.
9: Zdůvodňuje ředitel Národního památkového ústavu v Brně Zdeněk Vácha. Zasouvací nebo sezónní střecha by podle památkářů byla lepší řešení. Pokračuje ředitel muzea města Brna Zbyněk Šolc.
10: Budeme na základě těch stanovisek těch odborných orgánů hledat to řešení, čili další studie nebo technický průzkum, jak by bylo možné v tom rozsahu to mobilní zastřešení realizovat.
9: Podle Váchy by trvalé zastřešení bylo srovnatelné s necitlivými stavebními zásahy do hradu z 90. let minulého století. Šimon Franz, Radiožurnál.
0: Sport.
11: Ženská volejbalová reprezentace podlehla Polsku 0-3 na sety. Na aktuálním turnaji Ligy národů v Číně si tak po úvodní výhře nad domácím týmem připsali české hráčky první prohru. I protože v zápase udělali řadu chyb na servisu, zkušená Helena Grozer vysvětluje, že Polky byly favoritkami a Češky musely podávat na riziko.
12: My jsme věděli, že musíme riskovat, včera nám to vyšlo, dneska jsme riskovali znova a možná s trošku únavou, možná s trošku některé věci nám nevycházely a bohužel Polky dobře přihrávali a my tím pádem i trošku víc kazili, protože jsme se to snažili otáčet.
11: Zítra budou české volejbalistky hrát v Nankingu proti Belgičankám.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Ucpané příjezdy do Brna, nehoda na hradecké dálnici u Poděbrad. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy popojíždí kolona. Na kilometru 3,5 uklízejí po nehodě a projíždí se jedním pruhem. Zdržíte se asi 20 minut. Taky dálnice D1 se ucpává na příjezdech do Brna, to jak z Prahy, tak i z Ostravy. Ve směru z Prahy nesouvislá kolona hlavně kamionů se táhne od 158. kilometru až k omezení v Brně. Ve směru z Ostravy na D1 kolony čekejte za Vyškovem. Na 220. kilometru je zúžení. Silničáři v pravém pruhu a postojíte asi půl hodiny. Ucpává se i sjezd na Vyškov. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové připomínáme kolony u Poděbrad. Na kilometru 42 autobus najel do šipky silničářů a projíždí se pouze po krajnici. Kolona od 35. kilometru je na 40 minut. Obět se to nedá, v Poděbradech je uzavírka. V Ostravě se zdržíte na Rudné ulici ve směru z Havířova na Porubu. Nejdříve 10 minut u Vítkovic, pak ještě čtvrt hodiny před sjezdem na Svinov. A z Ostravy i nehoda překáží v Porubě v ulici 17. listopadu u nájezdu na Rudnou. Ještě krátce Pražský okruh ve směru z letiště na D1 půlhodinová kolona po pojíždí před sjezdem na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude zataženo, postupně čekejte občasný déšť, ojediněle taky bouřky, večer se pak bude vyjasňovat a odpolední teploty zítra 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy.
14: 15 hodin, 5 minut, příjemné čtvrteční odpoledne všem posluchačům radiožurnálu Sport. Tenista Vít Kopřiva neprošel na Challengeru v Prostějově po čtvrté za sebou přes druhé kolo. Šampion z roku 2022, který byl letos co by 66. hráč světového žebříčku turnajovou dvojkou a velkým favoritem, nestačil na Vitalie Sačka. Ukrajinskému outsiderovi na UniCredit Czech Open podlehl po nevydařené koncovce 1-6, 6-4 a 6-7. Pokud jde o tenis, tak i dnes samozřejmě se pravidelně budeme spojovat s Davidem Prouzou, který pokrývá Antukový Grand Slamový turnaj v Paříži. French Open dnes nabídne semifinálové duely ženského singla, tedy ženské dvouhry, no a ten první zápas mezi Ukrajinkou Kostukovou a Ruskou Andrejevovou už by se měl rozehrát za pár minut. Teď Linkin Park, příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Tenisové Roland Garros má před sebou už jen semifinálové a finálové zápasy. V našem vysílání vám nejčastěji nabízíme reportáže spojené s výsledky. Rozhodně v tom nechceme přestávat, ale teď vám pařížský Grand Slam přece jenom představíme trošku z jiného úhlu.
1: Tím, jak se Roland Garros postupně blíží ke svému konci, je v areálu stále méně tenistů. Počet fanoušků je vlastně ale pořád stejný. Možná větší, právě protože se blíží rozhodující zápasy antukového Grand Slamu. A tak na hlavní ulici, která se táhne podél centrálního dvorce Filipa Chatriera, je stále poměrně rušno a fanoušci jsou v dobré náladě. V útrobách stadionu Filipa Chatriera už to ale vypadá trochu jinak, jak popisuje tenistka Kateřina Seniaková.
2: Nedá se srovnat to, jak je narvaný fitko na začátku nebo před turnajem a teďka, kdy konečně máte pohodičku, můžete si rozcvičit a udělat si, co potřebujete, máte tam místo. Samozřejmě je znát, jak se to mění i v šatně, prostě ty hráčky jedou na další turnaj, odjedou. Co se týká asi pak těch prostorů, restaurací a tak, mi přijde, že ty lidi se tam drží furt. Nevím, jestli sponzoři, diváci, fanoušci, nějakým stylem prostě tam je narváno stále, ale je cítit, že samozřejmě je míň hráčů, míň těch týmů, takže je to takový volnější, co je pak samozřejmě skvělý, že konečně dostanete kurt, kdy chcete, jak chcete, na jak dlouho chcete.
1: Říká Kateřina Siniaková, kterou na Roland Garros zítra čeká semifinále debla. Volné dny využívá k tréninku a také drobné turistice po Paříži.
2: Opravdu prostě jenom vylezu z toho hotelu, že mi vyhovuje i jenom, že se můžu prostě projít, tak nějak oblíknout se, že nemusím být furt v tom sportovním a jenom mi klidně stačí dát si nějakou zmrzku a připadat si trošku jako turista, dejme tomu, a to mi vyhovuje, to mi úplně stačí. Aby člověk prostě změnil tu atmosféru a nepřišel si furt jenom, že je na kurtech.
1: Vypráví světová jednička v deblu Kateřina Seniaková, která po boku Američanky Taylor Townsendové nastoupí v pátek proti kanadsko-brazilské dvojici Dabrovská-Stefaniová. O zápase uslyšíte na radiožurnálu Sport v reportážních vstupech. Soboj Jakuba Menčíka s Alexandrem Zverevem nabídneme v přímém přenosu. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Tenistu Jakuba Menšíka čeká v pátek životní utkání o postup do finále grandslamového Roland Garros. 20-letý rodák z Prostějova vyzve na pařížské Antuce třetího hráče světového žebříčku Němce Alexandra Zvereva s dvojnásobným vítězem turnaje mistrů, který rovněž usiluje o premiérový grandslamový titul, se utká na hlavním kurtu Filipa Chatriera od 14:30. Radiožurnál Sport zápas nabídne v přímém přenosu. David Prouza je přímo na místě v Paříži. No a připomeňme ještě, že o 9 let staršího Zvereva Menšík vyzve podruhé v kariéře na konci dubna. S ním prohrál v osmifinále turnaje v Madridu ve třech setech.

0: Britská skupina Coldplay dohrává ve čtvrtečním radiožurnálu Sport je 15 hodin a 20 minut. Čtvrtek 4. června už za týden odstartuje v Mexiku, Spojených státech amerických a Kanadě fotbalové mistrovství světa. Už druhý zápas celého turnaje mezi Českem a Jižní Koreou se bude hrát v mexickém Zapopanu na stádiu Akron. Právě nejvýraznější stadiony světového šampionátu jsou v tomto týdnu tématem naší encyklopedie. Představíme vám ji s Tadeášem Skalickým. Hezké odpoledne.
1: Pěkný den. Stavba Estádia Akron začala v roce 2004 a otevřený byl stadion o 6 let později. Od té doby je domovem týmu Guadalajara, který je ale známější pod názvem Chivas. Tento tým je známý tím, že za něj hrají výhradně Mexičané, možná i kvůli tomuto patriotickému přístupu se říká, že jde o stadion s možná nejbouřlivější atmosférou v Mexiku. Tady je krátká ochutnávka.
0: Stadion v Zapopanu má kapacitu necelých 50 tisíc míst. Tribuny s převážně červenými sedačkami jsou tak jako na většině ostatních moderních stadionů rozmístěny oválně tak, aby bylo z každé sedačky dobře vidět.
1: Co jsme už probírali i na radiožurnálu Sport, to je nadmořská výška, ve které stadion stojí. Vzpomněli byste si, jak vysoko nad mořem odehrají čeští fotbalisté vstupní duel turnaje proti Jižní Koreji?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Estadio Akron stojí takřka 1600 metrů nad mořem a řidký vzduch dělá fotbalistům problémy.
1: Takže v podobné výšce jako třeba Sněžka. Zatímco zevnitř vypadá stadion jako většina moderních arén, při pohledu zvenku je dost výjimečný. Jeho vnější stěny jsou totiž pokryté trávníkem.
0: Při pohledu zvenku nevidíte žádné zdi, ale stadion působí dojmem, že se zvedá ze země jako kopec, nebo lépe řečeno jako sopka, protože právě tu má podle architektů připomínat. Popravdě řečeno, musíte mít trošku fantazii, protože z té sopky je vidět vlastně jenom základna, a ne ta charakteristická špička.
1: Nejde přitom o zcela unikátní řešení. Podobně vypadá třeba známá pařížská hala Bercy. Pod trávníkem se skrývá složitý systém závlahy a taky odtoku, aby nedocházelo k sesuvům půdy.
0: Vzhledem k velkému sklonu není možné trávu sekat klasickou sekačkou. Dělají to malé robotické stroje a v některých nejhůř dostupných místech kosí trávu pomocí křovinořezů lidé zavěšení na lanech.
1: Slavnostní otevření Estádio Akron obstaral v roce 2010 zápas domácího Chivasu s Manchesterem United. Oba kluby tehdy totiž spojoval útočník Javier Hernández, kterého si možná budete víc pamatovat pod přezdívkou Chicharito.
0: Ten tehdy přestupoval z Chivasu právě do United a tak první poločas odehrál za mexický tým a právě ještě v jeho dresu vstřelil první branku v historii stadionu. Druhou půli pak už odehrál jako fotbalista Manchester United.
1: Během blížícího se mistrovství světa bude stadion v Mexiku Zapopanu hostit vzhledem ke své velikosti jen několik zápasů ve skupině. Pro české fanoušky bude důležitý v noci z 11. na 12. června, kdy na něj vyběhnou svěřenci Miroslava Koupka proti Jižní Koreji.
0: Jsme vám stadion představili s Tadeášem Skalickým. Děkuji.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

obyčejně se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvát si cizího,

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se vytvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, a jednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Světový pohár ve sportovním lezení opět v Praze. S novým názvem a v nové lokaci. World Climbing Series zamíří v červnu na ostrov Štvanice. Tradiční boulder doplní lezení na obtížnost s legendárním Adamem Ondrou. Chybět nebudou ani další české naděje a zahraniční hvězdy. 5 dní nabitého programu od 3. do 7. června na Štvanici. Více na worldclimbingseries.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál je 3:30. Kateřina Causidisová a zprávy. Finanční sektor v České republice je stabilní a odolný, vyplývá to ze zprávy České národní banky. Zátěžové testy signalizují jeho odolnost vůči nepříznivému ekonomickému vývoji. Maximální povolená cena za litr benzínu klesne zítra o 9 haléřů. Čerpací stanice ho můžou prodávat na nejvýš za 1,40 korun a 9,80 haléřů. Na svém webu o tom informuje ministerstvo financí. Naopak za naftu si řidiči nejspíš připlatí. Litr bude stát až 39 korun a 97 haléřů. To je o 640 haléřů více než dnes. Policie stíhá 12 lidí a dvě firmy za kuplíctví. Případ se týká provozování nočních klubů a privátů v Brně. Ženy obviněným odevzdávaly různě velkou část výdělků, oficiálně jako platbu za nájem. Informuje o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Další případ se týká bytů s prostitutkami na různých místech v Česku. Obvinění měly ženy přivážet z Asie. Nová vláda v Budapešti se dohodla s Kyjevem na rozšíření práv maďarské menšiny žijící západně od Ukrajiny. Oznámil to maďarský premiér Péter Maďar. Budapešť v minulosti kvůli postavení ukrajinských Maďarů blokovala přístupové rozhovory mezi Evropskou unií a Kyjevem.
0: Sport.
6: Tenista Vít Kopřiva po čtvrté v řadě skončil na Challengeru v Prostějově ve druhém kole. Vítěz turnaje z roku 2022 a 66. hráč světa tentokrát podlehl na Czech Open Sačkovi z Ukrajiny po setech 1-6, 6-4 a 6-7.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ucpaná D11 u Poděbrad a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové až hodinová kolona po pojíždí u Poděbrad. Na kilometru 42 narazil autobus do šipky silničářů a projíždí se pouze po krajnici. Do kolony se dojíždí na 34. kilometru. Pozorovíšťka přes Poděbrady je zavřená kvůli opravě mostu. Na příjezdech do Brna hlásíte kolony. Na D2 na příjezdu z Bratislavy se zdržíte 20 minut před nehodou na kilometru 3,5. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna čekejte kolony u Vyškova od 229. kilometru až na 221. Tam je údržba v pravém pruhu. Postojíte 25 minut. Ucpaná D1 před Brnem i ve směru z Prahy. Kamiony od 161. kilometru až k omezení v Brně. Osobním zastavíte jen místy. Na silnici 3 z Prahy do Benešova hlásíte nehody u Mirošovic na konci stoupání.
3: Je tam dodávka s CVSem, s polystyrénem a je tam Mercedes a je tam všude rozsypaný polystyrén.
7: A tvoří se kolony. Na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem vázne provoz. Brzdí se na 4. kilometru a pomalu pojedete až do Kbelské ulice. A na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte půl hodiny v koloně od Zličína až ke sjezdu na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Večera v noci bude zataženo, nejprve jen v západní polovině Čech, postupně v celých Čechách déšť nebo přehánky, teploty v noci klesnou na 15 až 10 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 15 hodin 36 minut čtvrtek 4. června posloucháte odpolední radiožurnál Sport. Mistrovství světa ve fotbale v Severní Americe začíná za týden. Fanoušci se těší na největší sportovní hvězdy a do popředí zájmu se dostávají třeba i drobné detaily jako typy kopaček nebo třeba nový oficiální míč. Ten by měl letos obsahovat čip využívající umělou inteligenci a právě nová technologie vyvolává diskuze o tom, jestli a jak může změnit podobu nejpopulárnějšího sportu na světě. S podrobnostmi už je teď se mnou ve studiu Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak na jaké novinky týkající se právě toho míče se můžou fotbalisté na světovém šampionátu těšit?
1: On tenhle míč je pojmenovaný Trionda, má to symbolizovat fakt, že turnaj poprvé v historii organizují tři země, proto ta předpona tri. Onda pak ve španělštině znamená vlna, to se propisuje pak i do designu. Přes ten míč se linou tři vlnky, modré, zelené a červené barvy. V nich se pak zrcadlí symboly těch pořadatelských zemí. Jsou tam modré hvězdy za Spojené státy, červené javorové listy za Kanadu a zelení orly za Mexiko. Ten míč má taky drsnější texturu než na předchozích šampionátech. To je prý proto, že mistrovství bude v 16 různých městech, kde jsou velmi různé klimatické podmínky. Ta největší změna je ale prý technologická. Údajně to je jeden z největších vývojových skoků za poslední dobu. Čip uvnitř míče se teď totiž bude před výkopem bezdrátově nabíjet na takové speciální dokovací stanici.
0: A co ten čip vlastně bude dělat? Jaký to bude mít dopad na hru?
1: Ten čip má odesílat údaje o poloze, rotaci, taky o rychlosti přihrávek. Novinky v tom, co senzor umí, spočívají v tom, že je ten hardware lehčí, váží zhruba 14 gramů a taky dokáže zaznamenat až 500 pohybů za sekundu. To by teď mělo být klíčové pro videorozhodčí se systémem VAR. FIFA si od toho taky slibuje snažší vyhodnocování různých hraničních situací, jako třeba u sporných offsideů, gólů nebo hraní rukou. Společně s kamerami na stadionu by měl tenhle inteligentní míč taky vytvořit 3D model hráče podle jeho postavení těla při doteku toho míče. Přestože senzor byl v míči umístěný už na tom předchozím mistrovství v roce 2002 v Kataru, tentokrát poprvé je přímo závislý na tom elektrickém napájení, jak už jsme zmínili, a to nabíjení taky vlastně představuje asi ty největší limity toho míče.
0: Což asi napadne každého, kdo o tom slyší, každý zná problémy s nabíječkou, tak jak to bude vypadat v praxi, co když někdo před zápasem ten míč zapomene dát nabít?
1: Tak tohle by se stávat nemělo, rozhodčí budou mít totiž v protokolu před zápasem povinnost zkontrolovat stav baterie všech míčů, podobně tedy jako už teď kontrolují zbytek vybavení, co je na hřišti. Nabíjení trvá asi 90 minut a míč pak vydrží celý zápas.
0: A vydrží skutečně celý zápas, když se vybije v prodloužení?
1: No, má vydržet 6 hodin, tak aby v tom byl problém, muselo by to být asi nějaké opravdu absurdně dlouhé vyústění v penaltovém rozstřelu na konci zápasu a pokud by opravdu se čip vybil, tak fotbal samozřejmě půjde hrát dál, jenom nebudou k dispozici ta různá data pro VAR a ty různé další dodatečné digitální analýzy.
0: Na závěr našeho povídání možná můžeme ještě připomenout, jak často v minulosti vlastně se míče pro mistrovství světa měnily.
1: Ona ta tradice těch speciálních míčů pro každý šampionát sahá až do roku 1970. Od té doby je taky vyrábí společnost Adidas. Každý nový model je spojený s takovou velkou marketingovou kampaní. Asi ta největší změna ještě tedy před těmi senzory dotyku přišla v roce 1986. To se poprvé přešlo z kůže na syntetické materiály. Míč pak díky tomu v dešti přestal těžknout. Byl taky bezpečnější při hlavičkování. Ne každý model míče, ale se přijímá kladně i mezi hráči. Velkým propadákem byl třeba model Jabulani z šampionátu 2010 v Jižní Africe. Podle fotbalistů měl příliš hladký povrch, měl takovou nevyzpytatelnou trajektorii a říkali ho, přirovnávali ho k nějakému plastovému míči na pláži.
0: Probrali jsme s Jiřím Kordíkem, děkujeme.
1: Děkuji.

0: Phil Collins dohrává v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 15 hodin 45 minut a my znovu zamíříme za tenisem do Paříže na French Open. Na programu dnes jsou semifinálové duely, pokud jde o ženskou dvouhru. No a ten první mezi Ukrajinkou Kostyukovou a Ruskou Andrejevovou sleduje David Prouza.
1: A začátek velice jednoznačný tohoto semifinále. Ruska Andrejevová vyhrála první set 6-1 za půl hodinku a pár minut k tomu, ale každopádně velmi rychlý průběh první sady, až mě překvapilo, že Ukrajinka Kostyuková nezvolila možnost odejít z kurtu, protože zatím na centrálním dvorci Filipa Šatriéra nepůsobí jako tenistka, která by úplně měla sladěnou formu. Bytí tady v Paříži má velmi dobrou a semifinále je pro ní už samo o sobě velkým úspěchem. Na každý pád Kostyuková zůstala na kurtu, tak se velmi rychle hraje další set. Úvodní gem druhé sady servíruje Mira Andrejevová, která vede 40-30 nad Ukrajinkou Kostyukovou, která teď od základní čáry se bude trochu, věřme, bránit a dostávat do zápasu, aby to aspoň trochu bylo zajímavé, protože dosud je to opravdu hodně, hodně jednostranný zápas, který v úvozovkách zdobí nevynucené chyby Marty Kostyukové. Andrejevová, ta je úplně v klidu, vstoupila do zápasu skvěle a teď se musela sklonit před kvalitním forehandem ukrajinské soupeřky, která forehandem po čáře srovnává na 40-40. Na každý pád stále platí to, že úvodní semifinále, ženské semifinále Roland Garros je výrazně jednoznačné, a to ve prospěch Rusky Andrejevové. Ruská tenistka se objeví i v tom druhém semifinále, které tady začne, až skončí tento duel. Diana Schneiderová nastoupí proti asi největšímu překvapení celého ženského pavouka, proti Polce Maje Chvalinské, která prošla až z kvalifikace do semifinále Grand Slamu, antukového Grand Slamu Roland Garros. Velké překvapení a ta cesta stále ještě končit nemusí, byť asi všichni nebo všechny sázkové kanceláře budou spíše favorizovat Schneiderovou, tak Polka Chvalinská tady zatím opravdu udivuje s každým kolem, tak se nechme překvapit, jak to celé dopadne. Mezitím Marta Kostyuková se trochu vzchopila při servisu Andrejevové, má breakball, ale stále platí, že prohrává 0-1 na sety.
0: S Davidem Prouzou se budeme pravidelně spojovat v následujících hodinách, abychom informovali vás, naše posluchače, jak se vyvíjejí semifinálové duely, pokud jde o ženskou dvouhru v Paříži. Teď už Metallica.

Fotbalista Jablonce Ebrima Singateh dostal od disciplinární komise trest na 4 soutěžní zápasy za vyloučení ve finále domácího poháru s Karvinou. Jednou utkání si útočník odpikal v posledním ligovém kole. Trenér Dukly Pavel Šuster nesmí ve dvou utkáních na lavičku kvůli kritice rozhodčích po zápase v Teplicích. V tiskové zprávě o tom informovala Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.

15.56, čtvrteční radiožurnál Sport je tu dál s vámi a dál pro vás a znovu se pojďme spojit s tenisovou Paříží French Open první semifinále ženské dvouhry Kostyuková Andrejevová a přímo na místě David Prouza. Tak nevím, co se stalo technicky, ale Davida Prouzu bohužel neslyšíme v našem vysílání, tak nevím, jestli je to chyba jenom na mojí straně. Každopádně můžu dodat tedy ze studia radiožurnálu Sport, že Andrejevová ten první set vyhrála nad Kostyukovou 6-1 a v setu druhém aktuálně vede 3-0.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 16 hodin. Na řadě jsou zprávy Kateřiny Causidisové.
3: Policie zadržela ve Strakonicích muže, který tam ohrožoval okolí se vzduchovkou. V Německu dnes draží umělý ostrov Urujány. Čeští fotbalisté se v generálce na mistrovství světa utkají s Guatemalou. Vážná nehoda zablokovala bratislavskou dálnici D2 na 8. kilometru v obou směrech a zítra bude zataženo postupně občasný déšť, ojediněle i bouřky, teploty do 21 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Odbory ve Strakově akademii vyhlásili na zítřek stávku. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám. Podle rozhodnutí vlády se mají přesunout na jednotlivá ministerstva. Policisté ve Strakonicích dopadli muže poté, co ohrožoval své okolí vzduchovkou. Informovali o tom na síti X s tím, že nikomu už nehrozí nebezpečí. Zadržený muž podle nich střílel ze vzduchovky na kočku, kterou zranil. Informace o podezřelém muži se zbraní dostali policisté před 14. hodinou a pátrali po něm několik desítek minut. Prezident Petr Pavel podpořil priority budoucího náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Ten mu je odpoledne představil na Pražském hradě. Podle Hlaváče musí schopnosti armády odpovídat bezpečnostním hrozbám vůči Česku a Alianci. Soustředit se tak chce převážně na budování moderního vojska.
4: Já tam mám vlastně v zásadě takové dvě oblasti priorit ve vztahu k NATO a Evropské unii a ve vztahu k budování schopností a modernizaci armády České republiky. A v zásadě ty priority jsou ano, těžká střední brigáda a dokončení těch projektů, které už běží.
3: Ve funkci Hlaváč vystřídá Karla Řehku. V Německu je dnes na prodej umělý ostrov v Baltském moři. Vyvolávací cena je v přepočtu necelý milion korun. Bývalá vojenská stanice je ale v dezolátním stavu.
5: Plošina o rozloze asi 250 metrů čtverečních stojí na dřevěných pilířích u pobřeží Rujány. V 50. letech ji tam postavilo východoněmecké námořnictvo. Plošina sloužila k odmagnetizování jeho lodí, tak aby nedráždily magnetické miny. Po konci studené války ostrov chátral a dnes slouží hlavně jako hnízdiště kormoránů. Aukční síň tvrdí, že zájemci o koupi se objevili a na plošině by si uměli představit třeba bar nebo kasíno. Podobné projekty na moři ale často ztroskotají na extrémně vysokých nákladech. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
6: Sport. České fotbalisty čeká poslední přípravný zápas před startem mistrovství světa. V pátek ve 2 hodiny ráno našeho času nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Oproti nedělnímu utkání s Kosovem se v generálce na šampionát sestava změní, říká reprezentační trenér Miroslav Koubek.
7: S Kosovem některý, dejme tomu, zkušenější hráči, který mají za sebou hodně, neměli zátěž, jo, takže teď to zase musíme vzít z druhého konce. Potřebujeme tyto hráče dostat do herního varu, do herní praxe, takže nějak to rozložíme, kdy tam bude asi 5 minut až pro ty hráči, který právě s Kosovem nehrál.
6: Fotbalista Jablonce Ebrima Singateh dostal od disciplinární komise trest na 4 soutěžní zápasy za vyloučení ve finále domácího poháru s Karvinou. Trenér pražské Dukly Pavel Šustr byl za výroky k výkonu rozhodčích po utkání v Teplicích potrestán zákazem výkonu všech funkcí na 2 soutěžní utkání.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D2 u Židlochovice a kolona na Pražském okruhu. Bratislavská dálnice D2 je na 8. kilometru po vážné nehodě v obou směrech neprůjezdná. Ve směru do Brna narazila dodávka do kamionu, začaly hořet. Na místě teď pracují hasiči, uzavřeli dálnici v obou směrech. Ve směru do Brna odklánějí dopravu na 11. kilometru. V opačném směru z Brna sjíždějte nejpozději u Olympie na 3. kilometru. Na D1 ve směru z Ostravy do Brna popojíždí kolona za Vyškovem. Na kilometru 221 údržba v pravém pruhu. Zastavíte na kilometru 227 a zdržíte se až půl hodiny. Pozor, utpává se i možná objížďka stará silnice v Rousínově. D1 plná i na příjezdu do Brna z Prahy. Brzdí se u Velké Bíteše na 162. kilometru v obou pruzích. Kolona pak hlavně kamionu se sune až do Brna. Osobním zastavíte jen místy. Lepší zprávy máme z hradecké dálnice D11 ve směru z Prahy do Hradce. Hradce Králové odstranili následky nehody u Poděbrad na 42. kilometru. Dlouhá kolona od sjezdu na Pečky se začíná rozjíždět. Nesjíždějte na objížďky, v Poděbradech jsou zavírky, je to všechno ucpané. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte přes půl hodiny v koloně před sjezdem na Ořech. Brzdí se už kousek za sjezdem na Karlovarskou. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme zataženo, ráno jen v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť, odpoledne od západu místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta. Desítka Pavla Horváta.
9: Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u další Desítky Pavla Horváta, kterou tentokrát přetáčíme v Ostravě Vítkovicích. Pavle, dobrý den, vítej.
10: Dobrý den.
9: Tak jak se ti tu líbí?
10: Mně se tady vždycky líbilo, musím říct, že sice ne tady ve Vítkovicích, ale na Bazalech se mi většinou dařilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný. Tady ve Vítkovicích jsem byl už spíš jako asistent trenéra, taky se tady jednou nepovedlo, ale většinou to tady bylo příjemný. Je to tady pro hosty lepší než na Bazalech, ta dráha to trošku zjemňuje tu atmosféru místní. Myslím si, že domácím to trošku vadí, ale hosti jsou tady jako v bezpečí, bych řekl.
9: My tady čtvrteční pořad přetáčíme z důvodu toho, že jsme na svátku fotbalu v rámci 27. ročníku McDonald's Cupu, což je největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol. A máme tady vlastně i díky tvému už prvotnímu slovu to hezké napojení. Říkal si, že jsi tu hrál ze Slaví a muž, který tady sedí s námi, tak je aktuálně v Baníku, ale hrál taky za Slaví.
10: No, tak já myslím, že v tuhle chvíli tady máme zase štěstí na hosta. Máme tady jednoho z hráčů, který se velmi výrazně podepsal pod to, že se Baník leto zachránil, byť ta sezona vypadala opravdu, aspoň z mého pohledu, hrůzostrašně, tak nakonec si myslím, že kluci můžou být spokojení a spíš jako s optimismem koukat do té budoucí sezony. Je tady s námi Michal Friedrich.
11: Dobrý den.
10: Ahoj, děkujeme, že jsi přišel.
11: Já děkuju za pozvání.
9: Michal Friedrich, kapitán Baníku Ostrava, který ale se Slaví získal 3 mistrovské tituly, 2x vyhrál pohár, takže už se blíží.
10: Se blíží, Pavlu Horvátovi. Už je to kousek.
9: Každopádně my točíme tedy 2. června od barážového dvojutkání s Táborskem nějaké 3 dny. Už jste si oddechl?
11: Tak nejvíce jsem si odechl hned po zápase, potom odvetném, byla to obrovská úleva, ani ne radost, ale fakt čistě jenom úleva, spadl nám všem kámen ze srdce, protože ta sezona byla fakt šílená a jsme rádi, že je za náma.
10: My jsme se o tom trošku bavili, jenom jestli dokážeš popsat, jaký je ten pocit, když cítíš, byli jste v tabulce, já nevím, třeba 12., 10., jaký to je, když cítíš, že jako padáš, a furt si jako myslíš, že to přijde najednou a když to jako reálně ten vzestup prostě nepřichází, jak to prožívá kapitán?
11: Tak 10. místo by bylo ještě dobré, ale my jsme byli ještě níž, takže bylo to hodně složité, hlavně na hlavu a tím, že jsme měli hodně, no máme hodně mladých hráčů, tak to muselo být těžké i pro ně. A bylo to fakt náročné, když jsem byl třeba mladší, tak člověk si úplně neuvědomuje celou tu zodpovědnost za ten klub, za to město, za ten kraj tady vlastně v Ostravě, všichni jsou hrdí na ten Baník a bylo to těžké nepouštět si to moc do hlavy a soustředit se na ty zápasy hlavně. No.
10: Tím, že jsi jako zkušený hráč, kapitán, tak kdy byl nějaký první proslov jako v tom smyslu, pojďme se semknout, když to není možný, kdy to přišlo prvně?
11: Jako bylo jich během té sezony více, ať už v zimě jsme byli tak jak vlastně nachystaní, že přišli noví kluci, že teď se vlastně dostaneme i mimo ty barážové příčky, že se dostaneme nahoru, zkusíme zabojovat ještě o prostřední skupinu, takže všichni byli nastavení, že se povedli posily, že prostě jdeme do toho naplno a zkusíme tu sezonu napravit. Ale bohužel ty zápasy se pořád nelámaly v náš prospěch, takže průběžně tam vlastně nějaké sezení v kabině bylo, něco s vedením a podobně, ale takový asi za mě nejdůležitější byl určitě po Slovácku, kdy vlastně nás fanoušci asi vyslekli z dresu a potom ten další den jsme si v kabině fakt s klukama zavřeli už jako bez trenéru, bez všech, řekli jsme si hodně jako upřímně některé věci a myslím si, že od té doby vlastně jsme už snad možná neprohráli a nedostali gól, jestli se nepletu, takže to byl asi jeden takový nebo dva zlomové momenty.
9: Vím, jestli Pavel Horváth má zkušenost s takovým tlakem od fanoušků během kariéry, když se prostě nedařilo.
10: No, tak s tlakem samozřejmě trošku z jiné strany té tabulky, ale tady ten o ten sestup je to opravdu úplně něco jiného. Tam, když nevyhraješ titul nebo ten pohár, tak samozřejmě je to nepříjemný, ale furt ta sezona je nějaká, vidíme to třeba v případě Sparty. Samozřejmě všichni chtěli vyhrát, ale prostě seš druhej, OK, máš sílu, máš peníze a chystáš se na další sezonu. Když to tady opravdu to už je existenční, nejenom pro ty hráče, ale pro některý ty lidi z toho klubu. Samozřejmě druhá liga prostě je úplně jiná soutěž a musíš jí projít, což je rok prostě ztráty pro ty kluky v kariéře, obzvlášť teď bez urážky, který už jsou jako za polovinou kariéry, tak úplně jako druhá liga pro tebe není prostě velký lákadlo, byť seš doma, takže jako to, ten tlak je obrovský a vlastně myslím si, že si ho úplně nikdo neumí představit, protože fakt na tom hřišti ti to svazuje nohy, ať už hraješ nahoře, ale dole je to opravdu o život a tam je to těžký.
9: No možná ideálně v úzovkách byl Michal Fridrich i teď kapitánem, když má tu zkušenost z toho zahraničního angažmá ve Visle Krakov před 4 roky, jste taky nosil kapitánskou pásku a stalo se vám dost něco podobného.
11: Tak ve Visle jsme se taky vlastně zachraňovali druhou sezonu, co jsem tam byl, a musím říct, že ten tlak fanoušků tam byl ještě těžší o něco, ještě horší, protože v Polsku přece jenom pořád ještě ta fanouškovská kultura je trošičku náročnější, nebo nevím, jestli náročnější, ale určitě to bylo nepříjemnější tam zažívat ty situace, protože když vlastně v předposledním kole jsme tam tehdy sestoupili, tak jsme se vraceli na stadion, před náma jeli dvě policejní dodávky, za náma dvě policejní dodávky, přijížděli ke stadionu, kde bylo asi 700 lidí, kteří nám začali házet dělobuchy pod autobus, takže tam to bylo docela nepříjemné. Potom jsme ze stadionu vyšli ven vlastně k parkovišti, kde jsme si to měli přes plot s nimi vyříkat. Ti ten plot vlastně během asi 2 vteřin vylomili a začali chodit kolem nás, tak tam už to bylo docela hodně nepříjemné.
10: Tak doba klika si nerozuměl úplně, ne?
11: No, už jsem rozuměl a byl jsem kapitán a chtěli tam po mně, abych jim vysvětlil, co se děje všechno, tak když jsem tam začal říkat něco s nějakým tlakem, tak mi tam nějaký fanoušek začal vlastně vysvětlovat, co je v Polsku tlak, takže jsem uvedl mě v omyl, že to žádný tak nebylo.
9: Michale, a vlastně co tam probíhá, když docházíte komunikaci s fanoušky, rozumíte vůbec třeba si vzájemně, protože si říkám, tam bude asi velký řev, jestli třeba to jde konkrétně jeden na jedno, si něco
10: tady
9: říct.
10: V Ostravě třeba, jo?
9: Tady asi konkrétně teď v Ostravě.
11: Tak tady v Ostravě tam vlastně celý ten kotel má nějakého vlastně na sedí zvůdce nebo speakera, který to tak nějak řídí a nebo on jich je tam více, takže většinou z těch hlavních vždycky nám k tomu něco řeknou. My jsme se tady po nějakém zápase byli před ten kotel postavit, vyříkali jsme si to a nebo vyříkali. Oni nám řekli vlastně svůj názor, my jsme řekli to, jak to my nějak cítíme a pak jsme si prostě řekli, že budeme bojovat až do konce, aby jsme se zachránili a to je to hlavně, že se to povedlo.
10: Ještě teda tu nepříjemnost, tím bych to asi jako možná uzavřel, to nepříjemný, to slíkání těch dresů, mně to přijde takový jako trošku jako...
9: Dehonestující?
10: Řekl to správně, já jsem chtěl říct vulgárnější slovo, ale řekl to správně, takový jako ponižující, že ty kluci vlastně, který opravdu makají, tak tam na to je potom samozřejmě ty lidi, kteří ti fandějí, křičejí tohleto, aby si sundal dres, že ti jako vlastně nepatří. Jak jsi to vnímal ty? Samozřejmě nepotřebuji slyšet nějakou jako radikální věc, ale spíš jak to vnímáš třeba vnitřně, jestli jako se postavit za to, musíte říct, hele, neblázněte, teď mi hrajeme naplno, nebo?
11: Tak já jsem to zažil už vlastně v Baníku i dříve. Ještě když jsem vlastně začínal v Baníku, tak taky vlastně jsme hráli asi 3 nebo 4 sezóny o záchranu, tak jak ty si říkal, jestli tady vždycky dařilo, tak to bylo díky tomu, jak jsme my byli situaci. Ale vždycky to bylo těžké samozřejmě a ten vlastně kotel se vždycky strhne s tím, že to někdo začne vyvolat, když nebo ti fanoušci takhle, oni to vyvolávají, když cítí, že na tom hřišti ten hráč nenechá všechno. Že tady v Ostravě se odpustí spoustu věcí, ale neodpustí se to, když tam člověk nenechá život na tom hřišti. A už po jednom zápase vlastně už to tady po nás chtěli, vlastně nevím, jestli to bylo po Boleslavi nebo který zápas to byl, aby jsme už ty dresy sundali. Tak my jsme se vlastně postavili proti tomu, řekli jsme, že budeme bojovat do samého konce, aby jsme se zachránili, že prostě ty dresy nedáme, že se toho dresu nevzdáme. Tak fanoušci jako si řekli, že ano, že stojíme si za tím a nakonec to asi někteří ocenili, ale už po tom Slovácku už ta situace byla tak nepříjemná, že i ti lidi už byli docela i agresivní, takže už to bylo takové řešení, že je to hodně nepříjemné, ale na druhou stranu to možná někomu může pomoct si uvědomit, že OK, to asi není úplně tak, jak by mělo být a možná to mohlo pomoct.
10: Jasně, tak teď jsme tady měli před chvilkou možnost s tou malou holčičkou, která po tobě chtěla tvůj dres, tak to je trošku jiná situace.
11: To je samozřejmě jiná situace, ale s těmi dresy to vlastně nakonec dopadlo tak, že v Táborsku, když jsme se zachránili, tak nám je fanoušci všechny ty dresy vrátili. A potom vlastně už bylo na nás, co s nima uděláme. Já jsem tam slíbil jednomu kamarádovi, tak jsem mu to vrátil v kotli. Někteří kluci to asi taky rozdali, někteří se je schovali, anebo se to může dát i na nějakou jako dobrou věc do nějaké dražby, takže vždycky jde o to, že ti fanoušci chcou vidět, že za ten klub bojujeme, že vždycky budeme válčit až do konce, to jsme splnili a oni nám je vlastně vrátili, takže i když to někdy vypadá, tak jste říkali, dehonestující, tak na druhou stranu zase, když se to povede, tak ti kluci jsou pořád nám fandí a jsou na naší straně.
9: Říká kapitán Baníku Ostrava Michal Fridrich, který je dnes hostem Desítky Pavla Horváta.
0: Host Desítky Pavla Horváta.
9: Michale, když se dostaneme ještě k těm zlomovým momentům, které vám nakonec přinesly tu záchranu, tak vy jste zkoušeli během sezony leco změnit. Mluvili jste i o dresech, které jste tam měnili v rámci těch retrodresů. Mimochodem, když vysíláme Desítku 4. června, je to přesně 50 let od prvního baníkovského titulu, který jste si připomínali. Proti Boleslavi jste oblékli bílé, měnili se trenéři. Vy jste něco měnil, třeba jako jak zavazovat kaničky nebo jinak stávat jinou nohou?
11: Já co jsem měnil, tak po každém prohraném zápase jsem si vzal jiné vycházkové boty, takže jsem vystřelil asi 6 párů, než se to povedlo, ale nakonec jsme to zvládli. Ne, fakt už v takové situaci člověk hledá všechno, aby se to otočilo a sice to jsou asi hlouposti, ale člověk fakt zkouší všechno, ať by to už se povedlo.
10: Jo, musíš udělat všechno pro to, aby to tak bylo. A pak, když se to povede, tak fakt jako nesmí zaváhat. Já nevím, jestli si dáš k snídani dvě vajíčka, tak si nemůžeš dát tři, jestli vstáváš 8:30, tak nemůžeš stát ve 8:45. To jsou fakt maličkosti, které fakt v té hlavě možná jako hrajou určitou roli a ten hráč je pak v pohodě, když jako ti vyjde všechno tak jako normálně a znovu to přinese ten úspěch v tom zápase, no tak jako já taky jsem si vždycky nandal stůlpny, sundal stůlpny, trenky zkusil, sundal trenky, si přijel hodinu a půl před zápasem, tak je hrozně moc času, teď ty kluci už samozřejmě všichni cvičej, my jsme necvičili, my jsme tam seděli, poslouchali jsme muziku a pak jsme šli teprve na hřiště, ale bylo spousta času na to tyhle ty rituální věci všechny udělat a každý měl svůj nějaký, někdo fakt se zavřel na záchodě na 4 hodiny třeba, protože chtěl ten čas zabít nějak. Ne?
9: Když se dostaneme k tomu, že vy jste pomohl samozřejmě na hřišti, ne tím teda, co se dělo mimo něj, ale i góly, tak proti Zlínu ta důležitá výhra 2-0, když jste potřebovali 3 body, pak tedy na Dukle zvláštní zápas, kdy si soupeř tam i tím, že jste hráli tak, jak jste hráli, dal 3 vlastňáky, to nevím, jestli jste úplně zažil v kariéře takhle, takovýhle duel o život, ale zároveň, kdy soupeř se pak nakonec možná střelí sám do paty, jak se říká.
11: Tak tam to vlastně na té Dukle, to posloucháme to pořád dokola, že si soupeř dal 3 vlastňáky, ale všechny ty situace vyplývaly z nějaké naší aktivity. Když vezmu ten první gol, tak Srkic, ten byl možná jeden z těch více náhodných, ale chtěl nacentrovat do předbránu, vlastně tam si to omylem srazili. Druhý gol, já jsem hlavičkoval po standardce, kdy hráč, který byl za mnou, to nemohl nějak ovlivnit, už ta moje letěla na bránu a on to ještě trošku přizvedl. Takže spíš šlo o to, že jsme měli tlak do brány, že jsme si za tím gólem šli a díky tomu potom ty vlastňáky můžou padnout, kdyby jsme neměli šanci a nedostali jsme se do jejich 16, tak by si vlastňáka nikdy vlastně nedali.
10: Já se zeptám neobvykle, přišel Martin Jedlička, já ho znám, je to gólman, jsou jiný, ty jsou všichni jiný a jak to probíhalo, protože on samozřejmě v průběhu toho jara si myslím, že taky gradoval ty výkony a byl to další hráč, který vám jako hodně pomohl, takže jak to probíhalo a jak jste ho tady přijali?
11: Tak my jsme cítili, že to je pro nás velká posila, protože už vlastně v Plzni předváděl výborné výkony a my jsme byli rádi, že přišel tady, že chtěl přijít za náma, chtěl nám pomoct i v té těžké situaci a jako jedna z mála těch, řekněme, posil, tak si udržela ten svůj standard a dokonce ještě přidávala ty výkony, nebo gradovala tak, aby nám pomohlo co nejvíce v těch zápasech. A já jsem na něm asi ocenil nejvíce to, že prostě přišel z Plzně, kde ten klub je zvyklý vyhrávat, má vítěznou mentalitu, nechtěl dostat žádný gól, každý zápas, každý trénink chtěl vyhrát a to byla věc, která nám možná trošičku chyběla, že i ti mladší kluci to od těch hráčů můžou pochytit, takže tady to za mě Já jsem si jedlu oblíbil, jsem rád, jak je dokáže říct věci na rovinu i nepříjemné v kabině, takže tady to myslím, že nám jedině pomohlo a že můžeme být rádi, že jsme ho v té bráně měli.
10: A já jsem právě na tohle narážel, že vlastně v té vaší situaci bylo hrozně důležitý, abyste si to říkali hned, že vlastně není jako moc toho času na to, abyste to jako obcházeli, a on takovejhle je, že myslím si i těma zkušenostma, že prostě neváhá a hned jako vystřelí prostě a ono to něco přinese. No.
11: Ono asi v dnešní době nebo i vlastně ve fotbalovém světě ne všichni to dokážou říct takhle na rovinu nebo takhle upřímně a myslím si, že i ty mladší ročníky na to úplně nejsou zvyklé už, že to je přece jenom trošičku jiná generace, než byla moje nebo než byla tvoje, ale myslím si, že jim to naopak může pomoct a uvědomí si, že myslím si, že někdy si myslí, že dělají maximum, ale teprve časem zjistí, že to maximum není, že to maximum ještě někde daleko jinde.
9: A to, že bude pokračovat v Baníku, to jste prý nevěděli ani. Že vás překvapil ten jeho post na sociálních sítích?
11: Tak určitě nevěděli jsme, že to je už tak daleko, nebo že už to je připravené. Samozřejmě jsme se s Jedlou bavili, tak ten pořád říkal, že chce zůstat, ale že prostě dokud nebude konec sezony, tak se nedá se vlastně říct asi nic bližšího. Ale my jsme určitě rádi. Já myslím, že on si tady Ostravu taky oblíbil, fanoušci si ho oblíbili, takže tady myslím, že mu teďka určitě nic nechybí. Má tady rodinné zázemí, tak má tady, dá se říct, všechno.
10: A teď teda my jsme samozřejmě máme sídlo v Praze, a co se tady tomu Jedlovi líbí?
11: Budete muset přijet asi na další návštěvu nebo přestěhovat
10: sídlo. Já jsem myslel, že nám to přiblížíš jako místní, protože já vlastně jako v Ostravě taky si říkám, že je tady spousta jako skvělých věcí. Většinou jsem jezdil sem na hotel, že hokejová hala, to centrum, samozřejmě několikrát jsem tam byl, ale jako co může takhle toho cizince v podstatě jako nalákat do Ostravy?
11: Já myslím, že asi u Jedly to bude v hlavní řadě to rodinné zázemí, že už je vlastně partnerku má tady odsud z Havířova. A potom určitě asi ten fotbal nebo ta láska tady k tomu klubu, vlastně ti fanoušci, jak dokážou podporovat, co dokážou tady vytvořit, a samozřejmě i Ostrava, je spoustu předsudků, jak vypadá nebo nevypadá, ale v posledních letech tady to roste jakoby hodně nahoru, nebo zlepšuje se to samozřejmě, mohlo by se stavět více, mohlo by se více rozvíjet ještě věcí, ale myslím si, že to město už je daleko atraktivnější než dříve.
9: Měli jsme v desítce Pavla Horváta a pamatuju si třeba i Adama Janoše, který se to tady pochvaloval. Každopádně jsme byli u těch golmanů. Kolik gólů třeba na tréninku vy osobně, Michale, dáte Martinu Jedličkovi? Počítáte si to nějak? Jak moc těžké mu to je dát?
11: Mraky.
9: Mraky, dobře.
10: To rád uslyší.
9: No ale Michal Fridrich, který je dneska hostem desítky Pavla Horváta, ty góly sází i připravuje. Jakého si vyceníte v té baráži proti Táborsku, toho, kdy jste dával v tom domácím utkání hlavou po rohu, anebo když jste dlouhým autem připravil ten první gól v Táboře? To byla zajímavá situace teda.
11: Asi spíš bych to začal postupně, asi ten se Zlínem, když byl v poslední minutě vlastně na 2-0, že už nám to dalo takovou jako jistotu, že už se Zlín neutrhne nebo ze standardky nám nevyrovná, tak určitě toho, a potom určitě ten první gól doma s Táborskem, to bylo pro nás hodně důležité, protože Táborsko ten zápas, no ten začátek chytlo velmi dobře, mělo dvě obrovské šance a myslím si, že ten první gól nás v tom druhém poločase uklidnil a potom už to bylo i více vidět.
9: No a co se týče té konkurence z druhé ligy, jak vy osobně to teď vnímáte? On ten výsledek 8-0 vypadá samozřejmě hrozivě pro druhou ligu, ostatně i Slovácko předčilo Artis o nějakých 6 gólů.
11: Tak já jsem četl nějaký rozhovor s trenérem Skuhrabim vlastně ze Slovácka, že teďka v té baráži byly týmy, které jsou, dá se říct, trošku silnější než třeba v jiných ročnících, které tam o ten postup nebo sestup bojovali. A my jsme prostě měli hodně špatnou sezonu, ale na druhou stranu máme pořád kvalitní hráče a když ti hráči se dostanou už trošku do klidu, nebo když už máte náskok z prvního zápasu 3-0, tak najednou si dovolí daleko více. Ale určitě to pro ty druhé ligové týmy pořád není jednoduché, ale ten první poločas tady doma třeba Táborsko ukázalo, že to zase nebylo úplně tak daleko, třeba v tom prvním zápase minimálně vést 1-0 nebo mohli přidat i druhý gol, takže určitě by se to vyvíjelo trošičku jinak.
10: No, teď jsme tady mluvili o tvých střelených golech a teď konkrétní pocit. Lukáš Matějka, únik sám z půlky, co v tu chvíli prožíváš? Je to podobný, jako když jdeš na penaltu, toho času bylo v podstatě skoro stejně, nějakých 3-4-5 vteřin, co ti v tu chvíli běží hlavou? Jako?
11: Tak vlastně ta první šance, ta byla z rohu, to vlastně on zakončoval vlastně Lukáš bezprostřední blízkosti, ano. To jedla skvěle chytil. A ten druhý, to zase udělali krásnou akci a já jsem vlastně dostupoval Lukáše a on tento dával za sebe na toho nabíhajícího hráče a to jsem se jenom otáčel a modlil jsem se, ať to kluci doběhnou, anebo ať to Jedla vyrazí, a to se naštěstí povedlo, ale já musím Táborsko pochválit. jak hráli, mě se líbilo, jak hráli, snažili se vlastně vyjíždět od golmana rozehrávkou, nebylo to žádné nakopávané míče nebo nějaký boj, ale chtěli nás přehrát svým fotbalem a myslím si, že za to jim patří určitě uznání.
9: Mluvíme o Táborsku s Michalem Fridrichem, který co by kapitán Baníku dovedl ostravské mužstvo k záchraně. Kdybychom se dostali ale o mnoho let zpět, tak není to úplně daleko od Tábora, město Příbram, kde Michal Fridrich 15. května 2010 debutoval v první lize. Bylo to 1-1 a možná si vzpomenete vy posluchači Radiožurnálu Sport, že tehdy Baník se Spartou vstupoval do toho posledního kola na bodové rovnosti a pouze měl o 5 gólů horší skóre. Vybavíte si něco z té doby?
11: Byla to moje první sezona, takže já si ji vybavím skoro celou. Vím, že jsem někdy od zimy jsem vlastně s Ačkem trénoval. Vždycky jsem se modlil, když trenér Koubek dával nominaci, jestli tam budu napsaný, ale to se stalo málo kdy, byl to přece jenom začátek. Ale ke konci už kluci toho měli vlastně plné brejle a nevím, byli zranění hráči jako René Bolf, Aleš Neuwirth, Fernando Neves, tak já jsem měl možnost se učit vedle nich a byl jsem vlastně nadšený, že jsem se párkrát na tu lavičku dostal a v posledním zápase to vyšlo tak, že se mě trenér rozvolil díky těm zraněním vlastně do základu. A i když vlastně ten předchozí zápas se úplně nezvládl, tak jak by, kdyby se povedl, tak už by Baník vlastně slavil tehdy titul.
9: To byla remíza z Boleslaví 2-2.
11: Remíza z Boleslaví, tak tam se to vlastně, tam se už mohlo skoro slavit, ale nakonec se bojovalo do posledního kola. A já si ten zápas pamatuju, bylo to pro mě docela složité, ale přece jenom v tom věku to člověk nevnímá ten tlak tolik, jako když je o něco starší, takže je to škoda, že to nedopadlo, ale pro mě to byla obrovská zkušenost hrát vlastně vedle takových hráčů, jak si tam tehdy v Baníku byli a já si to nesmírně vážím.
10: Teď mě napadlo tohle, že vlastně vnímá tady místní odchovanec to, že jde do toho Ačka, vnímáš tu podporu těch fanoušků, protože já třeba to vnímám tak, že tady samozřejmě přijde nějaká posila, OK, ale když se probojuje do toho Ačka, teďka byli vlastně mladí kluci, že Havran s Pirou v Ačku, tak i když se jim třeba něco nepovede, tak prostě ty lidi je berou, takže jsou tady místní, že jim trošinku jako něco odpustějí možná.
11: Tady v Baníku vlastně odchovanci vždycky budou nejvíc a když se probojou ještě do základu, tak o to větší mají podporu, tak ono to celé vzniká tím, že vlastně nevím, od žáků nebo od dorostu chodíte podávat míče. Já jsem přišel v roce 2004 do Baníku vlastně po mistrovské sezóně, takže my jsme chodili nadšení na každý zápas podávat. Teď, když jsme nešli podávat, tak jsme seděli na tribuně a skandovali jsme všechny pokřiky vlastně s celým stadionem, takže to se do vás tak propíše, že je to až neuvěřitelné a těšíte se na to, jestli se tam někdy dostanete do toho týmu a jakmile potom ti kluci, to jste viděli teďka, když jsme hráli o záchranu, že nastupoval třeba, nevím, mladý Piris, Marek Havra nebo vlastně Škrky teďka na poslední zápas, tak oni vlastně mají první start, ještě vlastně nic nedohráli, ale jdou na hřiště a celý stadion jim tleská a potom už je to jenom na nich, jak oni to chytí a jak vlastně se dokážou prosadit.
9: No, my jsme se s Michalem Fridrichem desíce Pavla Horváta hezky dostali i k těm začátkům s fotbalem a protože jsme na 27. ročníku McDonald's Cupu, tak tam můžeme ještě chvilku vydržet.
0: Desítka Pavla Horváta.
9: Natáčíme ve Vítkovicích v Ostravě, přetáčíme desítku Pavla Horváta. Samozřejmě vy posloucháte ve čtvrtek v premiéře. Michal Fridrich, ročník 1990, když jsem nedávno s Pavlem Horvátem zpovídal jednoho z Pavlových bývalých spoluhráčů Luďka Pernicu, tak vlastně jsme vzpomínali na to, že ten ročník byl dost našlapaný. Ostatně třeba i teď Vladimír Darida, který se vrátil do nároďáku, je váš ročník. Vzpomínáte na nějaká ta měření třeba buď s těmi aktuálními ligisty, když to budu jmenovat, tak Lukáš Hejda, Filip Novák, Lukáš Mareček, Jan Leciak byl vlastně u nás v desíce, Pepa Hušbauer a další, kdybych jmenoval.
10: Už všichni skončili skoro.
9: No, Michal Fridrich pokračuje dál.
11: Ještě držím.
9: Ještě drží.
11: Tak určitě vzpomínám, myslím, že s některými jsme se potkávali už třeba ve 14 letech, když si vzpomenu na Luďka Pernicu konkrétně, tak já jsem hrál za výběr Olomouckého kraje, on za vlastně Jihomoravský. Hráli jsme nějaké republikové finále, které jsme mi naštěstí vyhráli, takže už si ho pamatuju od té doby. S Lukášem Hejdou jsem chodil do třídy tady v Ostravě, vlastně, že on pochází tady kousek od Ostravy. S Hužbím jsme zažili vlastně, s Hužbím jsem potkal ještě v Baníku, tady vlastně to nevím, kolik lidí ví, že hrál za Baník chvíli. Ve Slávi jsme se potkali a s Láďou Daridou na 21. jsem měl možnost vlastně se všema těma klukama se tak nějak potkávat a jsem rád, že jsem měl možnost aspoň takhle.
9: Vy pocházíte z Ústopečí nad Bečvou, pak jste tam měl ve své kariéře přechod do Olomouckého kraje, jak jste naznačil, do Hranic, je to tak?
11: Tak Ústopeče jsou v Olomouckém kraji, ale jsou úplně na samém konci, vlastně těsně před Valašským Meziříčím. A já jsem vlastně začínal fotbal, takže jsem začínal u nás na vesnici a v 8 letech jsem přestoupil do Hranic. Tam jsem vlastně přestoupil do 5. třídy potom, jezdil jsem každý den vlakem sám na tréninky do školy a potom až vlastně ve 14 letech jsem se z Hranic přesunul tady do Baníku.
9: A nějaké ty mládežnické turnaje, jsme na McDonald's Cupu, 27. ročník, vám je 36, tak tuším, že jste si možná takovýhle turnaj zahrál.
11: Myslím, že jsem si ho zahrál, ale asi jsem se nedostal na republikové finále, bych řekl, to bych si určitě pamatoval.
9: No, určitě jste na něm nenatáčel desítku Pavla Horváta, to děláte až teď aktuálně, jsme za to moc rádi. Každopádně my natáčíme v našem airstreamu v úterý 2. června a jsme obklopeni tady malými fotbalisty a fotbalistkami, tak vás samozřejmě taky moc zdravíme, ale jenom taková připomínka, jakou máte unikátní příležitost, že jste na svátku fotbalu, protože třeba takový Pavel Horvát sice vyhrál 5 titulů mistra ligy, 6x pohár, hrál v zahraničí, ale McDonald's Cup Pavle si nikdy nehrál, viď?
10: Ne, jenom jsem jich spoustu snět.
9: Ale i zmrzlinových pohárů dalšího, ale vyhrál dost těch pohárů fotbalových, což je důležité. Michal Fridrich, když se dostal už do Hranic, tak musel být sám bez rodiny, nebo to až bylo po přechodu do Baníku?
11: To bylo až po přechodu vlastně do Ostravy, ale ten začátek v Hranicích, tak to bývalo tak, že jsem po škole vlastně sedl na vlak, jel jsem do Hranic na trénink a když si na to zpětně vzpomenu, že třeba v 9 letech jsem jezdil sám vlakem do Hranic, tak nevím, jestli bych to mojí dceři teďka dovolil takhle jezdit, ale určitě to jsou nějaké začátky, že člověk se musí naučit postarat se o sebe, ale největší škola to potom byla určitě na intru od 14 let, to už jsem byl úplně sám, nebo vlastně s kamarádama na pokoji a podobně, takže tam už to bylo fajn, náročné, ale fajn.
9: No my jsme pochopitelně s Michalem Fridrichem, kapitánem Baníku Ostrava, neprobrali zdaleka všechno, co se týče ostravského klubu. Vrátíme se k tomu na konci, ale pochopitelně taky se dostaneme k vašim velkým úspěchům, které jste zažil ve městě, které se v Ostravě asi moc často nevyslovuje, ale my ho tady musíme zmínit, v Praze. A ve Slavii jste byl tedy od roku 2015 do roku 2020 a zažil jste tam mnohé. Už chci se zeptat na ten přechod do Prahy, zda to byl třeba ještě větší rozdíl, než jste pak šel sem nebo předtím na Inter do Ostravy.
11: Tak určitě to byl větší přechod, než jsem čekal. Vlastně já jsem odešel z Ostravy ve 25 letech, byl jsem tady kapitán a přišel jsem do Slavie vlastně a tam mě kluci skoro neznali. Tam byl Karel Piták, Martin Latka a vlastně všichni ti starší kluci, tak člověk najednou zjistí, že musí pracovat daleko více, že si na tu šanci musí počkat, že to není všechno tak jednoduché, jak se to maluje v té hlavě kolikrát, ale zase za mě to byla určitě velká škola, růst vedle takových hráčů a já jsem za to období, co jsem tam prožil, nesmírně rád. Jsem rád, že se mi tam povedli. No, to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsem z Baníku tehdy odcházel, že tady ta situace nebyla vůbec dobrá. Ten klub se nějak tak zachraňoval, ať už finančně, na hřišti taky, a já jsem cítil, že se chci zlepšovat, že chci něčeho dokázat v kariéře, že chci vyhrát nějaké trofé, a to byl vlastně důvod, proč jsem tehdy odcházel, a jsem rád, že se mi to potom splnilo.
10: No a teď co na to kámoši a rodina? Jdeš do Prahy, nešel jsi do Sparty,
11: nešel
10: to byla
11: jsem,
10: výhoda.
11: Nešel jsem do Sparty, i když tam taky nějaká nabídka tehdy byla, teď už to asi říct můžu, ale jsem rád, že to dopadlo tak, že jsem skončil ve Slavii, ale tady opravdu ta situace nebyla vůbec dobrá a i vlastně za celou dobu jsem udržel i kontakt nebo dobré vztahy s fanouškama vlastně ostravskýma i s těma jakoby z toho tvrdšího jádra. Vždycky jsem vlastně říkal, že vím odkud pocházím a kam se chci jednou vrátit, takže to byla asi jedna z věcí, které mi tak nějak v té kariéře pomohly, a i když třeba přijel Baník na Slavii, tak i mi zatleskali po tom zápase, takže to bylo vždycky příjemné a Rodina byla jenom ráda, že se můžu vlastně rozvíjet, že můžu se zlepšovat, protože věděli, že už jsem se tady taky asi trošku trápil, takže to byla taková pomoc asi pro všechny. A taťka tím, že než jsem já začal hrát za Baník, tak fandil taky Slavy, tak pro něho to bylo trošku jednodušší.
9: No ale vy jste možná i pomohl tehdy klubu, který byl opravdu ve finanční krizi, protože kdybych to teď opravdu řekl jako obchodně, vy jste byli jako jeden z mála z obchodovatelných artiklů vlastně v té době, třeba s Jiřím Pavlenkou ještě, Baník z toho tehdy těžil, ale každopádně pomohlo to na čas, pak to převzal pan Brabec a pak to teprve asi začalo se zlepšovat.
11: Jako pomohlo to, ale nebyl to zase tak drahý přestup, aby to Baník zachránilo. A kdyby to bylo v dnešní době, tak by to možná bylo více, ale takhle to byl asi pytel balonu.
10: To zase chtěl říct od rezy.
9: No to zase přeháníme. Každopádně ještě mě zaujalo to, Pavel Horváth, když hrál v Plzni na konci kariéry, tak ty si nechytnul nějaký takový to E, jak oni tam trošku mají tendenci vyslovovat jako plzeňák.
10: Klotovák.
9: Klotovák, no. To si nechytil, Pavle.
10: Jo, nechytil, ale umím to dobře zahrát. Jako. Tak ono, myslím, že Radim Řezník zrovna, který je tady odsaď, tak ten říkal podle mě úmyslně takový to tuto a co pá, proč pá. Samozřejmě to nakazí, jako je to jasný, a tím, že pendluju, tak samozřejmě to
9: úplně,
10: já jsem všude zdejší, takže už včera v restauraci jsem se blejsnul kvalitní ostravštinou, myslím, takže.
9: Ano, Pavel Horváth.
11: Já jsem se dostal do takové fáze, když jsem vlastně hrál ve Slavii, tak tam se mi smáli, že mluvím ostravsky, a když jsem přijel domů, tak se mi smáli, že mluvím pražsky, takže jsem zůstal tak někde mezi asi.
9: Takže ideální situace, no. Samozřejmě doma i v kabině. Ale každopádně v té Slavii jste zažil velké úspěchy, nicméně taky to asi nebylo úplně jednoznačně dané, kam až to dovedete se spoluhráči. Vy jste začínal paradoxně teda proti Spartě v září 2015 derby, které jste vyhráli brankou Jaromíra Zmrhala, ale tehdy možná fanoušci vzpomenou, trénoval Slavii Dušan Uhryna, bylo to nějaký rok a něco po tom, co Slavia téměř spadla do druhé ligy.
11: Tak já, když jsem vlastně přicházel, tak ještě ani tam nepřišli ti vlastně Číňani tehdy, takže já fakt přicházel ještě do klubu, který se teprve začínal tak nějak postupně budovat, vlastně až někdy, nevím, měsíc nebo dva po mně, tak přišel ten silný partner a od té doby se ten klub začal budovat, přicházeli kvalitnější a kvalitnější hráči a musím říct, že tehdy jsme tam měli tak skvělou partu, na kterou vzpomínám do dneška, pořád jsme s klukama v kontaktu a myslím, že to byl jeden z těch důvodů, že jsme tam tehdy ty tituly dělali a že to bylo fakt období, na které strašně rád vzpomínám a ty úspěchy byly skvělé tehdy.
9: No Slavia se tehdy pak přerodila ještě v té další sezóně 2016-17, opravdu velmi úspěšný klub. Pavle, ty už si tehdy vlastně byl co by hráč mimo Plzeň, ty si skončil v roce 2015, ale jakým způsobem si tam ještě byl pak v realizačním týmu, ne? Tu možná první sezonu Michala ve Slavii 2015-16.
10: No, určitě.
9: Jste měli titul vlastně pak.
10: No, tak já si jako samozřejmě Slavii pamatuju to období, kdy byla dole prostě a vím, že tam to opravdu trošku zavánělo i tím, že taky se stoupí, nebyli v dobrý pozici, ale logicky tak, jak to bývá, prostě u těchto silných týmů, jak říkal Michal, prostě přijde silný partner a dokážou to dát dohromady a chvilku potom už ta Slávě zase byla silná a vlastně od té doby to furt stoupá. No. Hmm.
9: Ne, tak možná někomu dneska přijde paradoxní, že tehdy v té sezóně 16-17 vaší první titulové, Michale, byl po čtyřech kolech odvolán Dušan Uhryn ze čtvrtého místa, kdy Slávia ztrácela dva body na první Spartu tehdy. Bylo to asi dané tou neúspěšnou kvalifikací Evropské ligy. Nicméně z dnešního pohledu máte pocit, že právě třeba i pak ten kádr, který tam byl, Pavlenka, Deli, Sikora, Hužbauer, Barák, Zmrhal, Škoda, Mešanovič, Gadeu, Tecl, Bořil, to jsou opravdu velká jména, samozřejmě Michal Friedrich taky, že to vlastně stojí i za tím Dušanem Uhrynem, že to dal dohromady nějakým způsobem.
11: Tak,
9: třeba přišel pan Šilhavý a vlastně měl tam tu dlouhou sérii neporazitelnosti.
11: Určitě, tak za trenéra Uhryna se to začalo taky budovat to mužstvo, ale tam, co si vzpomínám, tak ještě to nebylo tak připravené, vlastně, že jsme hráli tu kvalifikaci a dostali jsme asi Anderlecht a prohráli jsme 3-0 doma, 3-0 venku, tak to asi ukázalo tak nějak tu situaci nebo tu připravenost toho týmu, takže nevím přesně, já jsem tam vlastně tehdy byl chvíli, takže já teďka si nedovedu ani říct vlastně, co byly hlavní příčiny nebo tohle, ale potom vlastně přišel trenér Šilhavý, začalo se to zase zlepšovat, měli jsme nějakou neporazitelnost.
9: 26 kol jste neprohráli, ale to bylo vlastně do konce té sezony,
11: ano,
9: co přišel.
11: To si vybavím přesně, protože jsem asi někde od 5. kola vlastně nastoupil, začal jsem hrát až všechny zápasy do konce sezony.
9: Góly důležité taky, proti Plzni vlastně jste rozhodl ten titulový souboj nakonec.
11: Tak to pro mě byl speciální gol, protože vlastně dva dny před tím zápasem nebo tři dny se mi narodila dcera první, takže já byl vlastně po oslavě, to ještě ne. Byl jsem do večera vlastně v porodnici, pak jsem přijel večer domů, vyspal jsem se, jel jsem na trénink znova do porodnice a vlastně po tom zápase teprve přišla oslava a tak nějak vždycky. U mě to je tak, že když je nějaký silný moment, tak většinou se mi povede dát nějaký gól a to jsem za to rád, že to vlastně v 88. minutě jsem rozhodl, vyhráli jsme a už to byl jeden z těch zápasů, co nás posunul potom k tomu titulu, že už jsme tu Plzeň nějak předstihli, už to bylo asi obod a potom jsme si to pohlídali do konce.
9: Velké zápasy Pavel Horváth zažil v úzovkách i v azylu, kdy jste ještě neměli dostavenou Dusan Arenu v Plzni a museli jste Ligu mistrů 2011 hrát v Praze, právě v Edenu. A Michal Friedrich zažil ten první titul taky v dost specifických kulisách, protože když člověk přišel na ten starý Strahov, kde jste hráli náhradou za Eden, kde byl nějaký koncert, tak to třeba dýchlo trochu historií.
11: No, ale
9: jako vnímali jste to třeba trošku, jako, že je to škoda?
11: Vnímali jsme to, že je to škoda, že to bylo kvůli nějakému koncertu snad, že jsme se museli přesunout, tak to
9: no
11: bylo
9: asi
11: takové...
9: Asi vedení nepočítalo, že budete hrát o titul, tak tam dali koncerty.
11: No, bylo to trošku takové hloupé, ale bylo to tehdy, že ten stadion vlastně jeden vlastnil někdo jiný, že tam byl nějaký jiný majitel, takže s ním se nic moc dělat nedalo. Ale na druhou stranu, když jsme potom ten titul tam vyhráli a ti lidi tam vběhli vlastně mezi nás, tak to byl jako skvělý zážitek, až na to teda, že vás hned polili pivem, nemohli jste dýchat, protože tam byly dýmovnice kolem vás, tak to si pamatuju taky do dneška, že jsem za malem udusil, ale ten zážitek byl super a byl to pro mě první titul, vlastně, který asi člověk vzpomíná jako nejvíc. No.
10: To je ti jedno, kde ho získáš.
9: Jo, určitě. A Michal Friedrich navíc ten zápas se Zbrojovkou Brno rozhodl vítězným gólem po té, co se zranil Duša Melichárek a šel tam ten mladý debitant. To byla taky dost specifická událost.
11: Zbytečné zmiňovat podle mě. Dal jsem gól na 1-0 a vyhráli jsme.
9: Ano. Ne, to jsem vůbec nechtěl zkazovat, jenom že jsem si vzpomněl na ty různé kontexty toho daného titulového zápasu. Když se dostaneme ve Slávii dál, tak Michal Friedrich zažil i takovou tu dobu, kdy si majitele silných pražských týmů, tedy pražských S, mysleli, že to všechno zvládnou tím zahraničním importem. Vzpomínáte možná éru Andreje Stramaccioni na Spartě. I ve Slávii se pustili do velkých akcí, jak se říká, Ruslan Rotaň, Altintop, Dany, přišli byste všechny tam zažil. Ale tak jako nějakým způsobem to fungovalo, ne? Jako
11: zažil jsem tam všechny ty kluky a musím říct, že všichni byli výborní, byli skvělí fotbalisti a hlavně jako po lidské stránce taky. Bohužel se to jako nesešlo všechno dohromady. My jsme vlastně taky nezvládli kvalifikaci do Ligy mistrů. Jsme v předkole posledním prohráli s Apoelem Nikozie, jestli se nepletu, a vlastně měli jsme šance na to vlastně otočit a postoupit nakonec, ale bohužel to asi nedopadlo tak, jak si to majitelé tehdy představovali, a vlastně i ti kluci, co přišli, tak se asi museli divit některým věcem, a potom tak asi takové dvě příhody, co jsme tam měli s Danem vlastně z Portugalska, tak ten vlastně po nějakém tréninku říkal, že mu kluci vůbec jako nerozumí na řeši. Byl zvyklý asi na jinou kvalitu kolem sebe. A potom druhá příhoda vlastně ze soustředění, když jsme končili soustředění v Rakousku a on se domluvil s trenérem Šilhavým, jestli už může jako odletět domů pro věci, ať už to může všechno přestěhovat, a trenér Šilhavý se ho ptá, jako, že může a kdy mu to letí, jestli ho jako hodí někdo na letiště, a on říká, jak jako kdy mi to letí, no jakože v kolik ti letí to letadlo, no až řeknu, tak poletí prostě, protože tam měl své soukromé, takže si odletěl, kdy on chtěl. No.
10: Tohle byla ta doba, kdy opravdu přišly velké hvězdy, ale fakt jako upřímně už to měli malinko za sebou. Fotbalově 100% to byli skvělí hráči. Já myslím, že buď Dani nebo Altinto byli furt zraněný, ne? Měli nějaký problémy a oni ještě, jelikož si myslím, že oba měli vyděláno hodně, tak úplně se do toho nehnali, ale samozřejmě chápu, že když pak na tréninku to nebylo úplně všechno na 100%, tak museli vynikat, byli to skvělí fotbalisti.
9: No. No tak Altinto hrál 8 zápasů, Rotaň 7 zápasů, ale to se bavíme o lize, pochopitelně ještě jste tam měli evropské poháry, které nakonec asi stále místo Jaroslava Šilhavého, protože pak přišel ten neblahý zápas s Astanou doma 0-1 a vlastně vypadnutí z Evropské ligy, když jste to měli parádě rozjeté. Mě spíš ale zajímá konec té ligové sezony v roce 2017 1. prosince, zápas Slavia Baník. A ten Michalu Friedrichovi přinesl za prvé paradoxní situaci, že hrál proti Baníku, že mu dokonce dal gól, ale že tam padnul ještě jeden gól, Michale, vy si na to vzpomenete, víte.
11: Teď už jste mi to trošku připomněl. Myslím, že to začalo tak vlastně, že já jsem hrál pravého obránce, hráč Baníku centroval před bránu a já jsem to chtěl odklidit na roh, ale od chraniče se mi to odrazilo do vlastní brány, kde vlastně paradoxně chytal ještě Honzala Štůvka tehdy. Takže my dva baníkovci, a já jsem mu to tam poslal do Šibenice, Baník vedl 1-0.
10: Tak a radoval se?
11: Já jsem se neradoval, ale baníkovský kotel mě začal vyvolávat samozřejmě. A asi za půl hodiny na druhou stranu zase jsem dostal přihrávku možná paradoxně od Daného. Volejem jsem vyrovnal na 1-1, takže mě v tom zápase vyvolávali oba dva kotle. Tak to bylo aspoň příjemné, ale ten vlastňák byl hodně nepříjemný.
10: Jsi byl hokejově plus minus na 0, no.
11: Přesně tak.
9: No a pak se dostáváme k velké trenérské personě. Mimochodem, ještě jsme to nezmínili, ale vy máte dva souvislost s panem Koupkem, aktuální trenérem fotbalové repre, protože debut Michala Friedricha byl pod Miroslavem Koupkem a derniéra Pavla Horváta byla pod Miroslavem Koupkem.
10: Jakože mi Míra Koupek prostě ukončil kariéru.
9: Tě ukončil kariéru, Michalovi nastartoval, hele, máte to jinak.
10: Samozřejmě zlehču, já už jsem končil tu sezonu, vlastně bylo to jasný a u mě to bylo v podstatě plánovaný a myslím, že Míra Koupek tímhletím trošku jako byl známý, že tím, jak ten fotbal vidíte, že dával šanci hráčům, který prostě začínali, byl schopný do nich jako vložit tu důvěru a teď to vlastně možná vidíme i v nároďáku.
9: No a pak ta spojitost, nevím, jestli se chcete ještě teda vyjádřit panu Koupkovi tehdy.
11: Já jsem chtěl říct, že jako jsem měl obrovský respekt, jak jsem začínal v Ačku a byl tam trenér Koupek a něco se úplně nepovedlo, tak vlastně byl schopný v kabině pořádně zařvat, takže my jsme byli všichni mladí v pozoru, takže to si vybavím, no, tady ty věci, nebo když bylo nějaké další video a někdo tam zezadu začal chrápat, tak to nebylo úplně příjemné o tom.
0: Host desítky Pavla Horváta.
9: Pavel Horváta, Michal Friedrich, kteří se dneska schází v desítce, tak pochopitelně nastupovali taky pod Pavlem Vrbou a Michal Friedrich v tom lednu 2018 se dočkal kouče, který je vzdálený příbuzný Pavla Horváta. Jindřich Trpišovský tehdy přišel do Slavie a dostal jí zase ještě na jinou úroveň. Když takhle jsme tady zmiňovali ty trenérské osobnosti, nemusíte vypichovat někoho z nich, ale jak jste to bral v tom životě? Vzal jste si třeba od každého něco, nebo třeba konkrétně od někoho nejvíc?
11: Tak určitě tím, že možná i po kariéře, až vlastně jednou skončím, bych se chtěl asi ubírat taky tou trenérskou cestou trošičku, tak teďka, když už jsem starší, tak nad tím více přemýšlím, nebo snažím se od každého trenéra si něco tak trošku vzít. Ale když to vezmu tak jako zpětně, tak určitě v Baníku třeba trenér, který mě nejvíce ovlivnil, tak byl Martin Svědík. Potom ve Slavii samozřejmě nějaké úspěchy jsme měli s trenérem Šilhavým a podobně, ale asi nejvíce taky mě pomohl změnit nebo i tu kariéru ještě trošku více ovlivnit určitě trenér Trpišovský, takže tady ti trenéři určitě zanechali velkou stopu. Potom ve Visle Krakov jsem mohl zažít taky Adriana Gulu, tak ten taky zase trošičku jiný přístup, ale taky když si od každého vezmete něco, takže a dáte si to dohromady, tak to může všechno tak nějak fungovat, si myslím, dobře potom.
9: My jsme připomínali v nedávné desítce Pavlu Buchovi, který se bohužel pro něj nedostal na šampionát za repre. Ten jeho debut v první lize, byl to i debut Jindřicha Trpišovského, to byl ten zápas v Jihlavě, tak úplně na to nemusíme dál navazovat, ale spíš se chci zeptat, jak jste se pasoval s tím, když během těch let pod Jindřichem Trpišovským vám hodně narůstala konkurence, protože kdyby to člověk mapoval, tak vlastně Ondřej Kůdela přišel snad v zimě 2018, Láďa Coufal v létě z Liberce 2018, pak ještě tam byl Ingadu Deli, do toho Jan Bořil se dostal do výborné formy. Jak tohle Michal Friedrich zvládal?
11: Tak bylo to těžké vlastně po té titulové sezóně, vlastně potom přišel ten trenér Trpišovský a už tak nějak jsem tušil, že se budou nějaké větší změny a že asi úplně nejsem jakoby krajní obránce pro trenéra Trpišovského, tak jsem z toho tehdy měl trošičku obavy. Ale nakonec vlastně jsem pod trenérem odehrál v té první sezóně nebo v té druhé docela dost zápasů, i když už jsem potom nebyl úplně ten člen základní sestavy. To bylo trošičku těžší, vlastně když se potom Láďa Coufal dostal na pravého beka, tak už jsem mu spíš kryl záda, ale vždycky, když trenér chtěl, nebo ať nastoupím, nebo jsem nastoupil, tak se mi povedlo nějaký gol dát nebo přihrát na nějaký, takže to byla jedna z věcí, že ten Trpišovský si mě docela oblíbil, že vždycky, když je potřeba vlastně potřeboval ubránit nějaký zápas nebo naopak pomoc vepředu, tak jsem šel třeba do útoku a vždycky jsem měl na prvním místě tým, takže to trenér tak nějak využíval a věděl, že se na mě může v těch těžkých okamžicích spolehnout asi.
10: No, tohle mají rádi spoluhráči, samozřejmě, když máš kluka, který prostě jednak je schopný nastoupit v jakýkoliv situaci a ještě ty zápasy vlastně rozhodovat. A ty ses považoval za beka nebo za stopéra, protože tyhle dvě pozice zvládneš
11: ze začátku obě. Ze začátku kariéry jakoby stoper, ale tím, že jsme tady měli vlastně kvalitní mladé kluky, co přicházeli do toho Ačka, jakože Honza Baránek, Patricio Stronáty, tak trenér Svědík vlastně přišel s tím, že mě začal dávat na pravého beka. V té době jsem tomu úplně jako nerozuměl, nebo necítil jsem to, že bych měl být pravý bek, ale trenér se mi trošičku... No, možná taky, ale spíš šlo o to, že jsem celou kariéru fakt hrál na tom stoperovi, řekněme, ale trenér mě viděl tam, tak jsem začal si přidávat nějaké tréninky, centrovat a podobně, že to přece jenom byla nějaká změna. A potom díky tomu jsem i ve Slavii odehrál spoustu zápasů na pravém bekovi a na stoperovi, zase se to tak střídalo, takže tady ty dva posty mi byly asi nejbližší a úplně jsem si potom vlastně nevybíral, jestli chci hrát stopera nebo beka, ale byl jsem rád, že na tom hřišti můžu být.
9: Říká kapitán aktuálně Baníku Ostrava Michal Friedrich, který na místě, kde přetáčíme desítku Pavla Horváta, tedy na městském stadionu v Ostravě, zažil taky vlastně velkou slávu se Slaví 19. května 2019 po remíze 0-0 jste tady vlastně měli jistotu titulu, je to tak?
11: Je to tak, no. Já si ty data úplně nepamatuju takhle přesně, ale vždycky ten zápas, když mi ho připomeneš, tak už si to prostě, už si to vybavím a vím, že tady vlastně nám stačila tehdy remíza, aby ten titul jsme získali. A
9: vy jste tam střídal do toho zápasu, co si říkám, jestli to nebylo, protože jste byl i odchovanec Baníku a že to bylo tady, že vás tam nakonec dali. Asi to bylo spíš nějakých těch taktických záměrů, ne? Ale...
11: Jo, tak určitě trenér věděl, že vždycky v Ostravě ty zápasy byly těžké proti Baníku. Baníku se tehdy taky docela dařilo, takže bylo to 0-0, určitě jsme to potřebovali nějak vystužit, aby jsme nedostali gól a zároveň jsem tím, že jsem odsaď, tak ten určitě chtěl taky, ať si chvíli zahraju v Ostravě a já jsem jenom rád, že se to povedlo tady. Měl jsem tady vlastně více členů určitě rodiny, než kdybychom slavili zrovna v Praze, takže bylo to příjemné, ale zase neřadím to úplně nějak na nějaké vyšší místo tím, že se to povedlo třeba v Ostravě zrovna.
10: Vaši jezdili na zápasy do Prahy koukat nebo...
11: Mámka občas, ale taťka vlastně s kamarádama od nás z vesnice, tak ti většinou na, nevím, když jsme hráli Evropskou ligu nebo něco, tak to jezdili častěji na ligu občas, nebo když jsme hráli tady na Moravě, tak to většinou jako objížděli takhle.
0: Desítka Pavla Horváta.
9: Oba pánové, kteří dneska jsou v desítce slyšet, mají spojitost ještě v tom, že dokázali se svými týmy získat mistrovský double. Pavel Horvát to dokázal ve Spartě v roce 2007. Michal Friedrich se právě v tom roce 2019 se Slávisty dočkal. Pro Slávy to bylo po 77 letech, co získala tenhle mistrovský double. Jenom, Pavle, ono přece jenom to dneska vypadá všechno tak jako jasně, jo? Lidi se podívají a jasně, double. Ale když vyhraješ titul třeba a 3 dny potom máš hrát to finále, jako se tehdy stalo Slávy, tak jako není asi úplně jednoduché udržet tu koncentraci, ne?
10: Nebo... No, my jsme ten double ve Spartě měli obráceně, my jsme hráli finále vlastně před posledním kolem, takže...
9: A co je lepší?
10: No, tak je to v podstatě, já zase můžu říct svůj osobní příběh, my jsme vyhráli v Olomouci. A já jsem tam dostal kolenem do čelisti a měl jsem jí praskou, takže já jsem šel na rentgen a byly vlastně finále poháru a poslední zápas, který jsme potřebovali zvládnout, takže já jsem si ten týden vodil na brufenech a oslava pro mě skončila po 4 hodinách, protože jsem samozřejmě byl tak unavený, že to jsem měl plný zuby, ale myslím si, že je to úplně jedno, v jakém to je pořadí, že když víš, že hraješ o nějakou trofej, tak si myslím, že málo kdo udělá nějakou minelu životosprávy, aby si to zkazil, protože vidíš, jak je to výjimečný, že ohlídneš se double super, ale musíš ty zápasy zvládnout. No.
9: Bylo to tehdy nad Baníkem, jste vyhráli pohár, v Olomouci to bylo 2-0.
11: Taky v Olomouci ten zápas a určitě, jak říkal Pavel, tak člověk nechce nic podcenit a když je ta možnost vlastně vyhrát 2 trofeje za tu sezonu, tak tomu obětuje všechno a ví, že o to víc se to může oslavit zase po tom zápase, když se to povede. Takže já už si úplně nevybavím přesně, jak jsme získali titul, jestli jsme ho aspoň lehce oslavili nebo ne, ale vím, že po tom poháru taky já jsem šel vlastně hned na doping, takže kluci skákali v kabině, slavili. Já jsem asi hodinu a půl seděl na dopingu a potřeboval jsem tam odezdat nějaké vzorky a ta oslava potom byla ve vlaku vlastně zpátky do Prahy a potom taky někde pokračovala.
9: Ale ten rok 2019, když jsme takhle teda v historii 7 let zpátky, byl pro vás výjimečný i tím, co se stalo v Evropě 14. března, to si vybavuju taky z Edenu, že jste porazili Sevillu v tom slavném 8. finále Evropské ligy, vy jste byl taky na place přímo u toho, ne, někde? V tom závaru jste taky musel být.
11: Ano.
9: Jste tam srazil Kier ten balon.
11: My jsme potřebovali dát nějaké góly, tak trenér Trpišovský mě dal vlastně do útoku s tím, že když se bude přelívat hra na naši půlku, tak se měli do středu zálohy, takže já běhal ze zálohy do útoku a snažil jsem se pomoct, dát nějaký gól dáme a zrovna u toho závaru jsem byl docela blízko, že jsem nabíhal na přední tyč, aby jsme to tam mohli nějak uklidit a ten balon šel nějak zpětně, tam byl i bratr Traore, který vlastně vystřelil, ale nevím z jakého důvodu, tak začali na stadionu hlásit, že jsem ten gol vstřelil já. Všichni běželi za mnou i po zápase, říkám, co blázni, všichni mě tam objímali a potom jsem zjistil, že hlásili moje jméno, no, ale byl to jako velký zážitek, když člověk hraje třeba jenom chvilku toho zápasu, tak na to vzpomínají vlastně všichni do dneška.
9: Tak každý den klub má asi historické góly, které si pamatují fanoušci léta, ať je to třeba Sparta, Horst Ziegl, Barceloně nebo Marek Kinsel, Láciu z Plzni, určitě Pavle, si vybavíš nějaké ty zásadní momenty, kdy jste postupovali poprvé do Ligy mistrů?
10: Michal Ďuriš určitě v Edenu na 2-1 proti Kodani, to je pro mě, nebo Martin Filo v Kodani dokonce, ten gol levou nohou, pro něj nesmysl, pro nás, pro všechny, když napřahoval, tak říkáme, tak to kopni co nejdál aspoň a on trefil vikýř a bylo to fantastický a myslím si, že to je jako jeden jako ze zážitků, který já mám určitě, jako když mi řekneš jeden z gólů, který mě napadne, je určitě gol

0: Samozřejmě, ale ne, tak já myslím, že Michal mi to potvrdí, to je prostě jako zážitek, který vlastně si ani neuvědomuješ tu chvíli, a vidět tyhle ty hráče prostě zblízka je něco neskutečného, bo já jsem to tak cítil, že vlastně kluk z Břevnova, který se jako tak nějak probil tou kariérou, dobrý, něco si vyhrál, ale stojíš proti takovýmhle hráčům. Pro mě to byl neskutečný zážitek. Vlastně ani nevím, ten zápas prostě nebyl takovej, jak jsem si představoval. Vůbec jsme si nezahráli, ale jenom to, že jsem tam byl a že jsem prostě mohl jako je zkusit faulovat, tak pro mě byl zážitek. No.
1: Tak nám se ten zápas povedl o něco lépe, nebo možná jako fantasticky se nám asi povedl tím, že nevím, jestli to tehdy bylo po 6 letech, že Barcelona nedostala, nebo vlastně nestřelila doma gol, tak to bylo skvělé a musím říct, že vlastně v tom zápase, když už pro mě to byl první zápas v Lize mistrů vlastně v životě, tak si pamatuju, jak jela ta kamera před námi, jak hrála hymna, tak do dneška, když se na to podívám, tak tam jde vidět, že když ta kamera je u mě, tak já jsem se začal prostě smát, že jsem tomu jako sám nevěřil, že tam stojím vedle těch hráčů. Já jsem tehdy nehrával úplně pravidelně v základu a zranil se David Hovorka a já jsem dostal vlastně díky tomu šanci ten zápas odehrát, tak si říkám, jako jestli už takovou šanci jsem dostal, tak tam musíš udělat všechno na tom hřišti, že to se prostě musí povést. Vlastně ten zápas se nějak vyvíjel, tak samozřejmě byli jsme nějak pod tlakem, potom jsme zase myšli na nějaké standardky, jak jsem říkal, teď dáš gola z rohu, bude to nezapomenutelné takové věci a potom ve druhém poločase na mě vlastně Messi naváděl míč a člověk, jak hraje takový zápas, tak si věří úplně ve všem, tak si říkám, ty, tak teď mu ho vezmu, budu slavit. Tak jsem šel do skluzu a ještě předtím, než jsem dopadl, tak Messi už byl za mnou. To prostě nešlo.
0: Je to zvláštní prostě. Já jenom ještě tadyhle, jak hraje ta znělka té Ligy mistrů, tak samozřejmě my jsme prošli ty předkola a první zápas jsme hráli doma s tím Borisovem, to bylo takový jako řekl bych tuctovka, ale přijeli jsme na Milán druhý kolo a já jsem tam stál a teď jela ta kamera a vedle mě takhle stál samozřejmě golman a Petr Jiráček a já říkám, máte to tady. To byl ten staďák těch 70 tisíc lidí, říkám, tak to nás tady rozcupujou, nakonec to taky jako neopadlo tak hrozně, ale jsou to zážitky samozřejmě, které jsou úplně jako odstřelený od naší ligy.
1: Jestli můžu ještě, tak vlastně na Barceloně tam měli hned, jak byl ten nástup, tu kapličku,
0: ano.
1: Tak tam vlastně den před zápasem, tak tam asi polovina týmu šla se pomodlit, tak se nakonec pomohlo asi.
0: To jo, my jsme tam byli taky.
2: A ty jsi v tunelu před jedním zápasem Ligy mistrů, než jste vyšli, zval na spoluhráče, nebojte, oni jsou taky po. A dal to
0: bylo na Barceloně.
2: To bylo na Barceloně, tak možná vy jste byli taky po. A každopádně jste to nakonec všechno zvládli. My s Michalem Friedrichem, kapitánem Baníku Ostrava, se pomalu blížíme ke konci desítky, do níž zavítal tady v Ostravě ve Vítkovicích, kde jsem četl i názor jednoho fanouška, že ta sezona byla ne jako úplně v té písničce od Andulky po Žížalu, ale byla od Austrie do Tábora. To znamená od předkola konferenční ligy až do baráže. Tak Michale, příští ročník, co?
1: Taky jsem to někde zaznamenal vlastně, že sezonu jsme začali tím, že jsme objížděli kvalifikaci Evropské ligy, konferenční ligy a končili jsme i tím vlastně, že jsme vypadli jsme do semifinále MOL Cupu. A nakonec jsme hráli ještě v Táboře baráž, takže určitě ta sezona byla šílená, byla strašně těžká na hlavu, když si bavím, co se mi všechno honilo hlavou před tím zápasem vlastně se Zlínem doma, co jsem prožíval, když jsem jel na ten sraz na hotel, tak to už bych nikdy v životě zažívat nechtěl, že přece jenom jako řekne se, že to je fotbal, ale jako kapitán jsem cítil obrovskou vlastně odpovědnost za ten tým, za ten klub celý, za město a nebylo mi úplně do zpěvu a o to více jsem byl rád, když se to povedlo zvládnout nějaký zápas a že jsme zvládli tu baráž, tak to už jsem byl nadšený a jenom doufám, že už se tady to nikdy nebude opakovat a ty pocity už nebudu muset zažívat.
0: No tak já si myslím, že jako můžeme ještě jednou pogratulovat, protože úplně souhlasím s tím, že to musela být strašně těžká sezona, protože na začátku si myslíš, že vlastně jdeš potom po zlátku těch pohárů evropských a zakončíš to takhle, ale úspěšně, myslím si, těch pocitů jako ze Zlínem tam bylo víc, myslím si, že i na Dukle, když jste nastupovali, že se ti honí v hlavě spousta věcí, nakonec to Baník zvládnul, já si myslím, že všichni jsou rádi, i ta fotbalová veřejnost, že jednak samozřejmě, myslím si, že Baník má dobrý mužstvo, ale samozřejmě ty fanoušci jsou tady tou nedílnou součástí a všichni budou mít Baník rádi v lize.
1: Já myslím, že i přesto, že se nám tak nedařilo, tak i když ti fanoušci třeba po zápasech na nás občas pískali nebo chtěli nás vyslékat z dresu, tak potom ta podpora během těch zápasů až do konce sezony byla neuvěřitelná a to, co převedli vlastně na Dukle, tak to tady dlouho nebylo a třeba se to ještě někdy může opakovat, ale aby vlastně Baníkovci přijeli asi v 5000 fanoušků do Prahy, tak to bylo něco nezapomenutelného.
0: Bylo by dobrý, kdybyste byli na jiné straně tabulky.
1: Přesně tak.

0: Pavel Horvát končil ve 40, tak jak dlouho budete hrát, Michale? Jste ročník 90, tak do roku 2030 třeba, nebo dál?
1: Tak bylo by krásné, kdybych se dočkal na hřišti nového stadionu, ale co nevím, jestli ještě vydržím v dnešní době, když se fotbal pořád zrychluje, jsou tam rychlejší a rychlejší hráči, jinak vlastně krajní záložníci hlavně a podobně, tak to už není jednoduché je bránit, ale ten stadion může být motivace, ale spíš bych to viděl tak na sezonu až dvě.
0: Hostem desítky Pavla Horváta byl kapitán Baníku Ostrava Michal Fridrich. Moc vám děkujeme, že jste přišel, ať se vám tady v Ostravě daří. A samozřejmě budeme dál sledovat to, jak vám tady rostou talenty, které se prohání i v rámci 27. ročníku McDonald's Cupu.
1: Já děkuju za pozvání, moc jsem si to tady s váma dneska užil.
0: Pavle, děkuju moc. Byla to vlastně poslední předmistrovská rozhovorová desítka, protože příští týden budeme tady mít speciál k mistrovství světa. Tak moc děkuju, že jsi s náma zase byl a těším se na další spolupráci.
2: Já děkuju za pozvání ke mně a děkuju samozřejmě Michalovi, že přišel s námi, strávil ten čas.
0: Přejeme vám krásný den, milí posluchači, a poslouchejte Radiožurnál Sport.
3: Od prvního hvizdu do poslední sekundy.
4: Radiožurnál Sport má reportéry na všech zápasech šance ligy.
5: Stopalocká sávla vede 2-1. Obražený míč hlavou, který doputoval přes celé malé vápno až k Mojmíru Chytilovi.
3: Jsme u každého gólu.
6: 46. minuta, Bohemians Liberec 0-0.
7: 48. minuta utkání, Slovácko Mladá Boleslav 1-1.
4: Na všech stadionech.
3: A nechybíme ani u vystoupení národního týmu nebo českých klubů v evropských pohárech.
8: Teď už se vydáváme do Nizozemska. Alkmaar, Sparta, úvodní osmifinále konferenční ligy.
4: Souběžně hrané zápasy můžete na jediném sportovním rádiu v Česku poslouchat v pořadech s mikrofonem za fotbalem.
3: Zároveň i v přímých přenosech na webech Radiožurnál Sport.cz nebo iRozhlas.cz.
4: V naší fotbalové kabině je často taky Pavel Horvát, pětinásobný ligový šampion, který pro vás má hned dva pořady týdně.
3: Ve své pondělní desítce glosuje víkendové události. Každý čtvrtek si pak do studia zve hosty.
4: Takový je fotbal na Radiožurnálu Sport.
9: Radiožurnál je 17 hodin. Jana Utendorfská připravila zprávy.
10: Dagmar Havlová odstupuje od knihovny Václava Havla, potvrdila to Radiožurnálu. Odbory ve Strakově akademii budou zítra stávkovat kvůli přesunu agent. Čeští fotbalisté nastoupí v generálce na světový šampionát proti Guatemale. Vážná nehoda zablokovala bratislavskou dálnici D2 v obou směrech. A zítra bude zataženo s občasným deštěm, k večeru se vyjasní. Teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Dagmar Havlová odstupuje od knihovny Václava Havla, kterou před 22 lety spolu se svým mužem zakládala. Radiožurnál to exkluzivně potvrdila přímo nikdejší první dáma. Reaguje tak na dění posledních týdnů kolem knihovny, která má nést odkaz prvního českého prezidenta. Už dřív z projektu knihovny Václava Havla odstoupili zásadní sponzoři a mecenáši a odešli také zaměstnanci. Dagmar Havlová Radiožurnálu řekla, že knihovnu neřídila a ani nebyla jejím zaměstnancem a bude o odkaz svého manžela pečovat jiným způsobem.
11: Po dlouhém a bolestném zvažování a hledání dalších cest mě nezbývá, než následovat Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. K dnešnímu dni tedy bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní. Knihovně jsem se věnovala dle svých kompetencí i dle svého nejlepšího svědomí a vědomí 22 let. Konala jsem tak na přání svého muže, a to i v době, kdy ještě žil. V její původní myšlenku jsem do poslední chvíle věřila.
10: Dagmar Havlová své dnešní rozhodnutí zdůvodnila mimo jiné i tím, že na další řešení situace kolem knihovny Václava Havla už nemá sílu. Ředitel knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček byl z vedení odstaven k 1. dubnu. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítra stávku. Agendy, které se věnují duševnímu zdraví, protidrogové politice nebo třeba ochraně lidských práv, jsou podle nich v ohrožení. Vláda rozhodla o jejich přesunu z úřadu vlády na vybraná ministerstva. Odboráři vyhlásili stávkovou pohotovost včera. Dnes ráno se kvůli tomu sešli s šéfkou úřadu Tinde Bartou. Ta řekla, že přesun útvaru už nejde zastavit. Podle jednoho z organizátorů stávky Ondřeje Medala proto nešlo o dialog.
12: Sociální dialog má smysl jen tehdy, pokud je stále možné o výsledku jednat. Pokud budou delimitační protokoly podepsány, půjde o nevratný krok. Jednat o zárukách až po podpisu protokolů působí spíše jako potvrzení již učiněného rozhodnutí než skutečný dialog.
10: Šéf libanonského militantního hnutí Hizballáh Najim Kásim odmítl dohodu o prodloužení příměří mezi Izraelem a Libanonem. Útoky Hizballáhu na sever Izraele budou podle něj pokračovat, pokud izraelská armáda nestáhne své jednotky z Libanonu a nepřestane útočit na libanonské území. Izraelský ministr obrany Yisrael Katz zároveň uvedl, že Izrael bude pokračovat v pozemních operacích v jižním Libanonu navzdory dohodě. V Pražském obecním domě končí mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Na závěrečném koncertě zazní Messa de Requiem italského skladatele Giuseppe Verdiho. Pokračuje umělecký šéf festivalu Josef Třeštík.
13: Zazní, myslím, v mimořádném nastudování, kdy vystoupí štátskapele Dresden se svým šéf-dirigentem Danielem Gattim. A mezi solisty nebudou chybět ty největší hvězdy, jako je sopranistka Eleonora Burato, mezzosopranistka Alina Garanča, tenorista Benjamin Bernheim nebo basista Ricardo Canelato.
14: Sport. Čeští fotbalisté mají před sebou generálku na mistrovství světa. V noci na zítřek se v New Jersey utkají s Guatemalou. Záložník národního týmu Tomáš Souček popisuje, co očekává od posledního utkání před šampionátem.
15: Víme, jak chceme hrát a chceme to ukázat, aby jsme měli zase o to větší sebevědomí na ten celý týden před tím prvním zápasem a hlavně na ten zápas. Co se týče Guatemaly, koukali jsme na ně, jsou to dost typy toho mexického stylu, ale je to hlavně o nás.
14: Utkání Česko-Guatemala začne zítra ve 2 hodiny ráno našeho času. Mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku startuje za týden. Češi nastoupí ve skupině proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a domácímu Mexiku. Lezec Adam Ondra se na světovém poháru v Praze kvalifikoval v obtížnosti z 12. místa do nedělního semifinále. Mezi ženami na štvanici uspěly z Češek Tereza Širůčková a Michaela Smetanová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Požár na D10 u Tuřic a zavřená D2 u Blučiny. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov zasahují hasiči u požáru osobního auta na 26. kilometru. Zatím se projíždí levým pruhem, ale je tam kolona směrem z Prahy. Brzdí se za sjezdem na Kostelní. Hlavnou opatrně dojíždějte. Dálnice D2 stále zavřená ve směru z Bratislavy do Brna na 8. kilometru. Těžká nehoda dodávky s kamionem s následným požárem obou vozidel. Kvůli zásahu hasičů dálnice zavřená v obou směrech. Ve směru do Brna dopravu odklánějí na Blučinu na 11. kilometru. Ve směru do Bratislavy pouze teď vypouštějí kolonu na 8. kilometru odstavným pruhem. Jinak stále odklánějí dopravu a to už v Brně na 3. kilometru. Tam to pak výrazně brzdí i sjezd z D1 na Bratislavu, takže i na dálnici D1 teď kolona zpomalila ve směru z Prahy. Je to dlouhá kolona, kamiony tam brzdí už na 169. kilometru. Na D1 vázne provozy za Prahou směrem do Brna na 10. od 10. kilometru pojedete pomalej až ke Šmejkalce a celý ten úsek pojedete 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 popojíždějí kolony před sjezdem na Ořech. Je to od Zličína až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Zítra bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se i vyjasní. Teploty vystoupí na 16 až 21, na východě až na 23 stupňů. Tolik zprávy.
17: Po zprávách po 17. hodině posloucháte dál Radiožurnál Sport. V tomto čase vám obvykle nabízíme odpolední rozhovor. Tentokrát posuneme zhruba o půl hodinky, protože se budeme věnovat aktuálním věcem v našem vysílání. Začíná třeba druhé ženské semifinále na tenisovém Roland Garros, ale také dnes se konala a tedy v Olomouci koná valná hromada fotbalové asociace České republiky, kam se už za pár minut vypravíme a zjistíme souhrně, co se za ten dnešní den všechno stihlo projednat, případně schválit. Tak příjemný podvečer.
3: Radiožurnál Sport
4: a Ondřej Prokop.

0: Písnička od slavných YouTube dozněla na radiožurnálu Sport v 17 hodin a 11 minut. Kratší než v minulosti byla tentokrát nevolební valná hromada fotbalové asociace České republiky, kterou hostila Olomouc. Většinu navržených usnesení rychle schválila drtivá většina delegátů a neprošel jen jeden návrh. A o tom také teď budeme mluvit s redaktorem Davidem Nekvindou, který valnou hromadu sledoval. Tak hezký podvečer.
1: Pěkné odpoledne, nebo podvečer teda.
0: Který tedy z těch bodů navržených vedením fotbalové asociace přes valnou hromadu neprošel?
1: Šlo o mzdy pro dva místopředsedy, tedy Zdeňka Grigeru a Tomáše Pešíra, kteří v tuto dobu vykonávají funkce zadarmo. Tento návrh podporoval předseda FAČR David Trunda, tedy aby místopředsedové dostávali peníze za svou práci. Po diskuzi ale ten návrh neprošel s výsledkem, že k tématu se delegáti vrátí při příští valné hromadě. Takto na to reagoval přímo předseda Trunda.
2: Ten argument byl, že jsme byli zvoleni za některých podmínek, což je asi dobrý argument, ale na druhou stranu si musíme do příští valné hromady říct taky, že financování těchto dvou pozic je potřeba, nastavit si k tomu i ekonomiku a zkusit se o tom pobavit na další valné hromadě.
0: Současný předseda fotbalové asociace je ve své funkci právě rok, delegátům tedy prezentoval, co to období přineslo a co z toho tě nejvíc zaujalo.
1: Asi ostrá kritika toho, v jakém stavu předalo vedení nebo bývalé vedení fotbalové asociace České republiky tu asociaci tomu vedení současnému a mluvil tedy konkrétně o bývalém předsedu Petru Fouskovi David Trunda. Podle Trundy byl stav především, co se týče financování asociace, ještě horší, než předpokládal, když funkci přebíral. Ještě ostřejší byl směrem k bývalému vedení jiný člen výkonného výboru Jaroslav Tvrdík, který se zaměřil ve své prezentaci na fungování společnosti STES, tedy dceřiné společnosti fotbalové asociace, která se stará o marketing. Podle Tvrdíka v organizaci panoval chaos a výrazně prodělávala. Konkrétně pak Tvrdík změnil smlouvu s firmou Ecology Services, na které podle něj STES přišel o 1,5 milionu korun tím, že ve smlouvě například chyběl splátkový kancelář a firma, se kterou byla uzavřena, neplnila své povinnosti. Současné vedení FAČR tak v nejbližších dnech podá trestní oznámení na bývalé vedení. Předseda Trunda nechtěl komentovat detaily.
2: Pravděpodobně došlo ke škodě způsobené společnosti STES, potažmo FAČRu. My nemáme vlastně další možnost k tomu, abychom to nějak řešili, takže v tento moment naši právníci připravili vlastně ty kroky, které jsme řekli a ke kterým v nejbližších nepřistoupíme a některým jsme už přistoupili a bližší detaily bych si dovolil v tento moment nekomentovat a pak se k tomu i vyjádříme podrobněji.
1: Já ještě doplním, že bývalý předseda Fousek vzkázal ze zahraničí, že v tuto chvíli nemá k případu víc informací a nebude se vyjadřovat.
0: A co dalšího zajímavého ještě zaznělo na valné hromadě FAČR?
1: Třeba to, že vedení fotbalové asociace oznámilo plán, že od příštího roku má být finále Českého poháru v termínové listině až víkend po konci ligové sezóny. V současnosti se finále hrává ve všední den a ještě v době, kdy je stále rozjetá i šance liga. Posunutím na víkend po soutěži má tedy finále MOL Cupu získat větší prestiž a stát se tečkou za klubovou sezónou. Úplně jisté to ale ještě není, podle Trundy ještě FAČR vede jednání s profesionálními kluby.
0: Říká David Nekvinda, který bedlivě sledoval dnešní nevolební valnou hromadu fotbalové asociace České republiky. Díky za informace.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: V 17 hodin a 19 minut ve vysílání radiožurnálu Sport míříme do Paříže. Probíhá tam dnes semifinále ženské dvouhry na druhém Grand Slamu sezóny, tedy na Roland Garros. V tom první Mira Andrejová zastavila fantastickou Antukovou cestu celou touhletou částí sezóny Ukrajinky Kostukové, vyřadila ji a je tedy první finalistkou a teď čeká na soupeřku. Druhé semifinále také sleduje náš reportér přímo na místě David Prouza.
1: Hezké odpoledne z Paříže. Diana Schneiderová, ruská tenistka, právě teď servíruje za stavu 0-1. Její soupeřkou je Polka Maja Chvaliňská. Pokud vám to jméno za stolik neříká, tak se nedivím, protože do tohoto turnaje si myslím, že její jméno znali opravdu jenom tenisoví fančmekři. Ona zvládla tříkolovou kvalifikaci v Paříži, následně se vydala hlavní částí Roland Garros a došla už do semifinále, zvládla tedy 8 duelů za sebou, což je prostě velká porce. S ohledem na to, že Chvaliňská se prezentuje takovou celodvorcovou hrou, položenou na tom, že vydrží ve výměně dlouho a nekazí. To znamená, že vlastně na každý bod se třeba trochu více naběhá, obzvlášť když hraje s, řekněme, aktivnější, agresivnější soupeřkou. No a tahle strategie se zatím docela vyplácí i v souboji s Dianou Schneiderovou, která ztrácí 0-1. Teď má sice gamble na svém podání, ale každý ten 15, každý bod potřebovala na něj třeba 5, 6, 7, 8, 9 úderů a samozřejmě pokud budete útočit pořád a pořád, tak ty chyby budou přicházet, z čehož by mohla samozřejmě nějakým způsobem vytěžit podstatné 15 Maja Chvaliňská, která se teď nakrátko vydala k síti, pak si to zase rozmyslela, už je u základní čáry, zase je to extrémně dlouhá výměna, Chvaliňská si přitáhla svoji soupeřku k síti a pak zahrála dvě čáry, nejdříve na kraťas a potom na prohoz. A tak je to 40-40 a publikum, byť je to začátek zápasu, tak se velice rychle probudilo k fandění. Na tom prvním semifinále to bylo takové ospalejší, možná poobědová doba, zahrála své. Teď už každopádně jsou fanoušci, jak můžete slyšet, velmi při síle. Nevím, kolik z nich je z Polska, ale hodně, hodně diváků bude přát Polce Chvaliňské.
0: No a kdyby si ještě připomenul to, co jsem říkal tedy na začátku, to první semifinále, kdy tedy skončila ta fantastická série na Antuce v této sezóně od Ukrajinky Kostukové, tak jak ten zápas vypadal? A je ten výsledek překvapivý vlastně?
1: Jednoznačně překvapivý. Já upřímně jsem myslel, že Kostuková bude favoritka, nebo takový jsem měl dojem z toho, jak se prezentovala v této Antukové části rozhodně a hlavně proto, že jejich poslední vzájemný zápas, tedy Kostukové s Andrejevovou, nebyl tak dávno. Byl v Madridu, byl ve finále, Kostuková tam podala naprosto fantastický výkon, možná si vybavíte tu její oslavu, když vyhrála, tak vlastně předvedla salto vzad, což ve fotbale celkem, řekněme, standardní oslava, byť ne u všech, ale stává se to, ale v tenise, aby někdo metal salta na kurtu, to opravdu není úplně běžné. Kostuková byla ve skvělé formě, i tady byla ve vynikající kondici, porazila ve čtvrtfinále Svitolinovou krajanku, se kterou je vždy těžké hrát na Grand Slamu, vyřadila Igu Świątekovou, mnohonásobnou Grand Slamovou vítězku. Přesto nakonec v semifinále Andrejevová opravdu jednoznačně, dív, že to nebylo s Kanárem v prvním setu a i v tom druhém, byť se jednou Kostuková dostala alespoň na dostřel, tak vlastně reálně nebyla ani jednou blízko nějakému dramatu. Takže určitě překvapení. Zároveň nutno také říci, že Andrejevová byla velmi precizní, v podstatě vůbec nechybovala a po zásluze tedy je v finálovém zápase nebo je ve finále. Tam teď tedy se snaží dostat Polka Chvaliňská a také další ruská s jménem Schneiderová a zatím tedy na začátku zápasu velmi vyrovnaný duel, ve kterém je to 1-1, podává Chvaliňská a vede 15-0.
0: Říká David Prouza, kterého uslyšíte samozřejmě i dále v našem vysílání. Tak zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Lezec Adam Ondra zvládl na světovém poháru v Praze kvalifikaci obtížnosti. Do semifinálové 24 postoupil z 12. místa. Do nedělního programu, kdy se na Štvanici uskuteční semifinále a finále obtížnosti v obou kategoriích, tedy mužské i ženské, se dostali také Tereza Šíručková a Michaela Smetanová.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 17.30. A zprávy připravila Jana Utendorská.
1: Dagmar Havlová odstupuje od knihovny Václava Havla, potvrdila to Radiožurnálu. Někdejší první dáma tak reaguje na dění posledních týdnů. Už dřív z projektu odstoupili zásadní sponzoři a mecenáši a odešli také zaměstnanci. Dagmar Havlová Radiožurnálu řekla, že o odkaz svého manžela bude pečovat jiným způsobem. Většina států Evropské unie podporuje omezení tzv. Dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky. Zároveň ale chtějí její prodloužení. Po jednání ministrů vnitra v Lucemburku to oznámil Lubomír Metnar z hnutí ANO. Většina členských států chce podle něj stejně jako Česko z dočasné ochrany vyjmout Ukrajince podléhající branné povinnosti. Prezident Petr Pavel se v pondělí zúčastní jednání vlády. Rad o tom informoval na svém webu. Jedním z bodů je koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Prezident se s vládou dlouhodobě neshodne na tom, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře. A plzeňská Škoda plánuje v Brně nasadit do běžného provozu autonomní tramvaj. Radiožurnálu to řekl ředitel dceřiné společnosti Škoda Digital Jiří Liberda s tím, že vyjet by mohla už příští rok. Fungovat bude za dohledu personálu. Drážní úřad teď taky začíná připravovat změnu legislativy, aby v budoucnu mohla drážní vozidla jezdit i bez strojvedoucího nebo řidiče. Sport. 19-letá ruská tenistka Mira Andrejevová si poprvé v kariéře zahraje finále Roland Garros. Na pařížské Antuce totiž vyřadila Ukrajinku Kostiukovou po setech 6-1, 6-3. O první grandslamový titul se Andrejevová utká s vítězkou druhého semifinále mezi ruskou Schneiderovou a Polkou Chvalinskou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D2 u Blučiny a ucpaný Votický kopec. Bratislavská dálnice D2 zůstává obousměrně neprůjezdná po vážné nehodě na 8. kilometru. Srazila se dodávka s kamionem, nehoda je to s následným požárem. Na místě stále zasahují hasiči. V obou směrech dopravu odklánějí. Ve směru z Brna už na 3. kilometru a ucpává se kvůli tomu i D1 před sjezdem na Bratislavu. Ve směru z Prahy tak ta kolona před Brnem ještě více zpomaluje. Osobním autem se zdržíte na D1 před Brnem asi půl hodiny, kamionem delší dobu. Kolony pak čekejte i na objížďkách dálnice D2, hlavně na průjezdu Blučinou po silnici 416. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov popojíždí kolona za sjezdem na Kostelní Hlavno. Na 25. kilometru schořelo osobní auto a projíždí se pouze levým pruhem. Zdržíte se okolo 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte před sjezdem na Ořech. Je to kolona asi na půl hodiny od Zličína. Komplikace i na městském okruhu v Praze. Ve Strahovském tunelu ve směru na Barandovský most v pravém pruhu nehoda. Regulují kvůli tomu výrazně vjezdy do tunelu. Třeba Povltavská stojí celá z Libně. Ucpaná je i Patočková, Pražný most a další. A ještě silnice 3 na Votickém kopci malují čáry na nové vozovce. Jede se kyvadlově a zdržíte se pouze ve směru z Prahy asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci se ochladí na 15 až 10 stupňů, zítra pak čekejte zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní. Teploty přes den vystoupí na 16 až 21, na východě až na 23 stupňů Celsia. Takové byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: I v 17 hodin 37 minut je s vámi Radiožurnál Sport. Fotbaloví fanoušci si své oblíbené týmy vybírají z různých důvodů. Může zatím být rodinná tradice, nějaký hluboký zážitek nebo bydlení blízko stadionu. Že se ale dá opravdu oddaně fandit klubu vzdálenému 1400 kilometrů, o tom se dozvíte v dnešním rozhovoru Radiožurnálu Sport, který natočil Štěpán Bém.
1: Hostem odpoledního rozhovoru na Radiožurnálu Sport je Tadeáš Mima, správce instagramového fanouškovského profilu SK Bran. Dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Tadeáš, já znám spoustu fanoušků Slávie, Sparty, Barcelony, Bayernu nebo Liverpoolu, ale mluvím asi s prvním fanouškem klubu SK Bran, tak jak jste na něj přišel?
2: Je to asi příběh 15 roků starý, kdy můj táta v Bergenu byl pracovně a já už tenkrát jsem měl rád sport, bavilo mě sledovat fotbal a právě díky tomu jsem se o Branu dozvěděl a když mě potom táta jednou dovezl nějakou mikinu Bran a potom i dvě šály a k tomu podepsaný plakát, tak už nebylo o čem a měl jsem Bran už tak nějak nasledovaný v hlavě. Ale ne, že bych sledoval každý zápas, spíš nějaké statistiky, tabulky, jednou za měsíc jsem je zkontroloval, takže byl to takové fandění, ale ne úplně intenzivní.
1: Takže máte k městu vybudovanou za ty roky už takovou osobní vazbu, ne Bergen velký jako Ostrava asi?
2: Je to tak, je to druhé největší město Norska, má asi 300 tisíc obyvatel necelých, pokud jsem se díval naposledy a trošku ho díky tomu znám. Znám ty výhledy z těch fotek, panoramata, samozřejmě fotky od táty a mám ho takhle zažitý, byť jsem tam ještě nebyl.
1: Znáte někoho dalšího v Česku, kdo SK Bran fandí?
2: Neznám. Možná jsem jenom trošku mírně sfanatizoval lidi okolo právě za těch 15 let, kteří mě znají, takže i oni jsou trošku tím, ne že posedlí, ale říkají, jo, já jsem viděl ten Bran teďka někde na Live Sportu a tohle, tak já říkám, no tak jasně, tak je to klub, který máš ode mě trošku navnímaný, takže možná i tak pasivně. Každopádně tady tahle stránka je pro mě takovým jako dalším cílem, abych nějaké ty lidi tady v Česku proto taky třeba nadchl a mohli bychom udělat jednou nějaký výjezd, možná už teďka na podzim, protože mě píšou právě jak Češi, že je to zaujalo, tady taková jakoby page na té sociální síti a říkají, že je to poměrně nevšední a že mi v tom fandí a říkají, že i díky mně to začali trošku sledovat, takže já doufám, že třeba uděláme výjezd.
1: A jel byste tam kvůli fotbalu nebo i kvůli tomu, jaké je to město?
2: Asi celkově, zajímalo by mě tam ten výhled z té hory, je tam vlastně taková velmi ikonická lanovka, do toho tam jsou i nějaké stavby UNESCO a je to taková malebná, já bych řekl jako vesnička, ale je to v podstatě velké město na poměry toho Norska, takže za mě je to úplně výborná lokalita, jak na turistiku, tak i na ten fotbal.
1: Historie SK Bran má i československou stopu v podobě trenéra Karola Bučka, tak jaký je ten jeho příběh?
2: Je to velmi zajímavé, protože je to vlastně trenér, který se tady dokázal nějak vyprofilovat v československém prostředí, které už na konci těch 60. let bylo profesionálnější než v tom Norsku, tady to úplně takhle ty rozdíly byly viditelné a v Norsku chtěli někoho, kdo bude trošku, dejme tomu důrazný, bude umět nějaké ty taktické prvky dávat dál těm hráčům a proto zvolili právě pana Bučka a pro mě je to hrozně fascinující příběh, protože já mám hrozně rád tady ty historické nějaké konsekvence a tohle je právě jeden z těch výborných nějakých příběhů toho, jak československý fotbal dokázal se dostat až do toho Norska. Ty výsledky v první sezóně nebyly nic moc, vlastně on nevyhrál v těch dvou letech žádnou trofej, kdy tam byl, ale v těch novinách a všude, kde se o něm zmiňují, tak to je pro ně osobnost.
1: Na Radiožurnálu Sport mluvíme s Tadeášem Mimou, správcem instagramové stránky norského klubu SK Bran. Pokračovat budeme za chvíli.

0: Ještě než se vrátíme k rozhovoru s oddaným českým fanouškem norského fotbalového týmu Brann Bergen, tak zjistíme aktuální vývoj druhého semifinále ženské dvouhry na grandslamovém Roland Garros mezi Dianou Schneiderovou a Majou Chvalinskou. A řekne nám ho David Prouza.
1: Polka vede v tuhle chvíli 3-2 v prvním setu, za malou chvíli může být srovnáno, nicméně ještě úplně jisté to není, Diana Schneiderová při svém servisu má gamble, ale už jich měla řadu. Chvalinská dokázala zatím všechny tyhle šance odvrátit a ten trpělivý celodvorcový styl tenisu jí určitě přináší občas body, které by podle mě normálně nezískávala. Na každý pátý to také určitě bere hodně sil, protože se na každý 15 hodně naběhá, ale to je zjevně způsob, jakým se plánuje a chce prezentovat. Sledujeme mimochodem souboj dvou levorukých tenistek v semifinále grandslamového turnaje, v celku nezvyklá věc, takže i pro ně samotné to musí být trochu zvláštní, protože obvykle jsou zvyklé na to hrát proti pravačkám, teď to mají tedy trochu nepříjemné. Nicméně Schneiderová se teď velmi dobře vypořádala s tou další příležitostí na srovnání zápasu. Vítězným úderem z forehandu dostala ten stav na 3-3 a na servis se teď chystá polka Chvalinská.
0: Říká David Prouza, za kterým se ještě před 18. hodinou do Paříže vrátíme. Teď ale tedy pokračujeme v našem rozhovoru s Tadeášem Mimou, který na Instagramu založil fanouškovskou stránku norského fotbalového týmu Brann Bergen. Mluvil s ním Štěpán Bém.
2: Začal jste s tím v srpnu minulý rok, příspěvek vychází několikrát do týdne a některá videa mají i skoro 10 000 zhlédnutí, na účtu máte 400 sledujících, tak jak moc je pro vás důležitý ten dosah?
3: Jakoby neřekl bych, že to dělám kvůli tomu dosahu, pro mě je fakt důležité spíš to, aby se to dostalo k těm lidem, které to zajímá, protože ti vám potom komentují, lajkují, tím se to posílá někam dál a právě to je ten prostředek pro to, abych poznal i osobně nějaké ty lidi a tvořili bychom třeba nějakou tu nejdřív online komunitu a potom bychom se mohli i někde potkat. V podstatě ta stránka je zajímavá tím, že tam se spojuje jak to publikum české, tak to norské. A zatímco ti Češi to berou jako takovou jako zajímavost a takovou chuťovečku tady, protože Brann nikdo moc nesleduje, tak ti Norové jsou zase hrozně vděční, že to někdo sleduje z úplně jiného kulturního prostředí. Takže je to takové zajímavé propojení a ten dosah je asi důležitý pro to, aby se o tom možná ty dvě skupiny více dozvídaly, ale není to ta hlavní nějaká moje meta, abych měl milionové dosahy.
2: Máte představu, kolik máte zahraničních diváků?
3: Nedávno jsem to tak zhruba počítal, skoro follower od followera a vychází to zhruba 30% Češi a opravdu ta dominantní část je 70% Norové.
2: Už jste se někde setkal s tím, že by se někdo podivil nad tím, jaký klub vlastně na tom Instagramu podporujete, protože ono to je docela kuriózní. Brann hraje aktuálně v polovině norské Eliteserien.
3: Je to kuriózní, zároveň si myslím, že takových klubů začíná trošku přibývat a je to možná taková trošku vlna toho, že už ne úplně každý sleduje takový ty mainstreamový týmy velký. Já teda musím taky jako říct úplně pro úplnost, taky mám rád v Anglii Arsenal a zároveň ten Brann je můj další takový klub, takže já tady ten fotbal mám rád celkově. A určitě se lidi podivují, ať už to byli třeba dřív spolužáci na střední škole, tak i teďka někdo okolo, ale nejsou to podivení typu negativního, takže asi takhle.
2: Dají se zápasy Brannu sledovat v Česku živě? Koukáte na všechny?
3: Dívám se na velkou většinu, někdy to prostě kvůli mojí práci nejde, ale dají se sledovat právě skrz ty streamy na sázkovkách. Ještě do loňska to bylo přitom ale hrozně jednoduché, protože existovala stránka nebo stále existuje OneFootball a ta umožňovala sledovat snad i slovenskou ligu, potom nějakou tureckou a právě i norskou úplně zadarmo, v plné kvalitě, jenom bez komentáře. Nicméně Norové do toho začali teďka docela šlapat a stalo se to, že to je úplně zablokované a nelze to už sledovat. Takže my teďka řešíme ještě s jedním fanouškem, který má rád Bodø/Glimt, jak se dostat k oficiálním streamům na jejich online televizi oficiální norské. Ještě to nemáme úplně vychytané, zároveň je to poměrně drahá záležitost, takže jsme teďka ve fázi nějakého tady zkoušení.
2: Na Radiožurnálu Sport mluvíme s Tadeášem Mimou, který spravuje instagramový fanouškovský účet norského týmu SK Brann. Vy jste zmínil Bodø/Glimt, to je norský tým, který udělal tuhle sezónu asi největší díru do světa v Evropě, jak se říká. V lize mistrů Bodø/Glimt porazilo Manchester City, Atletico Madrid nebo Inter Milan a nakonec skončilo v osmifinále se Sportingem Lisabon. Tak má Brann na to něco podobného v příštích letech zopakovat?
3: Aktuálně si myslím, že v téhle sezóně ne, protože je to takové trošku definující pro ten Bran. On dokáže jednu sezónu zahrát úplně výborně a všichni mají velká očekávání, ale potom se něco zkrátka stane a nedej bože letos se to nestane podle mého, ale jednou se i dokázalo fakt po nějakém lepším období rovnou sestoupit dolů, potom zase hnedka nahoru a najednou po postupu hnedka druhé místo. Takže Bran je takový klub extrémů a dneska to vidíme v tom, že po tom loňském čtvrtém místě, kde to dlouho vypadalo snad i na boj o titul, tak je tady takový střed tabulky, je to takové nemastné, neslané a proto si myslím, že teďka to nevyjde, ale dejme tomu jeden, dva, tři roky dál, může se stát cokoliv, ten tým evropské ambice má, i letos byl ve vyřazovací fázi té evropské ligy, takže já tam potenciál vidím a může to být realitou jednou.
2: Hostem odpoledního rozhovoru na radiožurnálu Sport byl Tadeáš Mima, správce instagramového fanouškovského profilu SK Bran. Posluchači můžou samozřejmě sledovat na Instagramu i radiožurnál Sport. Díky moc, mějte se, naslyšenou.
3: Já taky moc děkuji a naschledanou.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Přístup úspěch, protože na svých servisových gamech je relativně přesvědčivá, byť teď je to 30-30 po asi první laciné chybě Polky v zápase. A když servíruje Schneiderová, tak to už několikrát také bylo s dramatem přes schodu, takže úplně otevřený první set, obě tenisky k němu mají úplně stejně blízko v tuhle chvíli i podle skóre 4-4 a po 30. Nicméně Chvalinská ukazuje působivou práci s rotacemi a má výborný pohyb na to, že už hraje 9. zápas na Roland Garros. Je to kvalifikantka, která musela zvládnout 3-kolovou kvalifikaci, pak 5 dalších zápasů a dostala se až do semifinále Grand Slamu. Do té doby na těchto turnajích velké čtyřky jejím maximem bylo 2. kolo, takže neuvěřitelný skok, díky kterému se dostane až do elitní 30 žebříčku WTA. Teď bojuje o to, aby se dostala ještě o kolo dál zase do finále. Její soupeřkou ruská Schneiderová. Musím říci, že i při pohledu na subtilní tělo Polky Chvalinské, tak si říkám, že kdyby hrála s Arinou Sabalenkovou, tak by to bylo naprosto smrtící. Nicméně ta už v turnaji nepokračuje z toho důvodu, že v něm pokračuje její přemožitelka Schneiderová a ta se teď musela sklonit před neskutečným uměním a levou, neuvěřitelně citlivou rukou Maji Chvalinské, která si vybojovala gameball po jedné z nejdelších výměn v celém zápase. A tak v tuhle chvíli 4-4 a 40-30 pro jedno z největších překvapení tohoto ročníku Roland Garros Maju Chvalinskou.
1: Říká David Prouza, který bude i dál toto semifinále sledovat a informovat vás o jeho průběhu.

0: Ti nejlepší vodní slalomáři planety jsou teď v Česku a Radiožurnál Sport u toho nemůže chybět.
1: Pražská Troja hostí o prvním červnovém víkendu Světový pohár.
0: To je záruka skvělé atmosféry, výtečných sportovních výkonů i dramatických okamžiků.
2: Teď už samotný závěr, snad má Prskavec dost sil do posledních dvou protivodních branek. Ta jedna je napravo, výborně se kolem ní obtočil, fanoušci jsou v rauši, Prskavec tlačí svou loď do cíle.
1: Akci jsou hvězdy zahraniční i domácí.
0: V klasickém vodním slalomu i v kontaktním kajakcrossu.
2: Znovu jde na první místo hned samotnému vodu. Teď bude dělat eskimácký obrat, který musí se obtočit hlavou pod vodou pod takovým žlutým břevnem. Jakub Krejčí zůstává na prvním místě.
1: Vychutnejte si elitní vodní slalom z Pražské Troje v přímých přenosech, rozhovorech a reportážích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Akční modely Škoda Dynamic nyní pořídíte se zvýhodněním až 150 tisíc korun. Nyní navíc s předplaceným servisem Standard a prodlouženou zárukou na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů v ceně vozu. Vyberte si z nabídky modelů Fabia, Scala, Karoq, Kamiq, Octavia a Octavia Kombi. Akční modely Škoda Dynamic. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Čer na ČT1.
5: Radiožurnál 18 hodin. Začínají naše hlavní zprávy.
6: Současná podoba knihovny Václava Havla končí.
7: Nemám už sílu ani zdraví víc udělat. Je mi to jenom líto a jsem z toho unavená.
6: Stavební firmy zdražují kvůli konfliktu na Blízkém východě, roste hlavně cena asfaltu a polystyrenu.
8: Dělá nám to velký problém, jako se týče dopadu do ceny díla.
6: Česká fotbalová reprezentace má před sebou generálku na mistrovství světa s Guatemalou. Dálnice D2 je ve směru do Brna po nehodě na 8. kilometru neprůjezdná a zítra bude zataženo s občasným deštěm, k večeru se vyjasní. Teploty do 23 stupňů. Je čtvrtek 4. června. Dobrý podvečer vám. U hlavních zpráv přeje Jana Utendorfská.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Dagmar Havlová opouští současnou podobu knihovny Václava Havla. Bývalá první dáma to řekla Radiožurnálu. Důvodem je současné dění v instituci. Havlová je jedinou žijící zakladatelkou.
9: Knihovnu v posledních týdnech opustili její zaměstnanci, klíčoví sponzoři Zdeněk Bakala a Karel Komárek i většina členů správní rady. Nesouhlasí s tím, jak instituci vede současný ředitel, filozof a ekonom Tomáš Sedláček. Havlová řekla, že už nemá sílu ani zdraví v projektu pokračovat.
7: Po dlouhém a bolestném zvažování a hledání dalších cest mě nezbývá, než následovat Zdeňka Bakalu a Karla Komárka.
9: Bývalý dramaturg knihovny, spisovatel Jáchym Topol její krok chápe.
10: S překvapením, ale vlastně také s pochopením kvůli tomu, jak věci kolem knihovny dostaly rychlý a neblahý spád.
9: Jediný člen správní rady David Dušek z Hnutí STAN nechtěl odstoupení Havlové těsně po oznámení komentovat. Stejně tak ředitel Sedláček. David Šalek, Radiožurnál.
6: Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítřek stávku. Agendy duševního zdraví, protidrogové politiky nebo ochrany lidských práv jsou podle nich v ohrožení. O jejich budoucnosti ještě ráno odboráři jednali se vedoucí úřadu Tinde Bartou. Na záměru přesunout agendu na jednotlivá ministerstva se ale nic nezměnilo.
11: Bárta na ranním jednání řekla, že přesun útvarů už nejde zastavit. Podle mluvčího stávky Ondřeje Medala proto nešlo o dialog.
12: Pokud budou delimitační protokoly podepsány, půjde o nevratný krok. Jednat o zárukách až po podpisu protokolů působí spíše jako potvrzení již učiněného rozhodnutí než skutečný dialog.
11: Do práce tak v pátek nepřijde zhruba 5 zaměstnanců dotčených změnami. I premiér Andrej Babiš ANO řekl, že rozhodnutí o přesunu je neměnné.
13: Ale nějaké stávky nebo protesty jsou úplně zbytečné, protože my jsme se tak rozhodli.
11: Podle Babiše agendám změna naopak pomůže a posílí je. Jakub Vejk, Radiožurnál.
6: Stavebním firmám rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě náklady. Vyplývá to ze studie společnosti CEEC Research mezi 155 firmami. 2/3 z nich už zdražení promítly do cen zakázek.
14: Je to v řádech podle mě tak 10-15%. Týká se to dopravy všeho, co je navázané na ropu.
15: Říká stavbyvedoucí Pavel Aksamit z firmy Metrostav. Ze stavebních materiálů nejvíc zdražil asfalt až na dvojnásobek. Stouply i ceny polystyrénu a dalších plastů. Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy, ale firmy zatím výstavbu nijak výrazně neomezují.
16: Většina je vázána nějakýma slovníma povinnostmi vůči těm svým klientům.
15: Stát je připraven firmám pomoci. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO například dalším snížením regulované složky cen energií.
17: Případně i zastropování, případně spuštění mechanismů záručních, pojišťovacích nebo třeba kurzarbeitu.
15: Zatím ale podle Havlíčka není situace tak kritická. Vít Andrle, Radiožurnál.
6: Rektoři podpořili přípravu nového zákona o vysokých školách. Ten má změnit jejich řízení i financování. Podrobnosti teď doplní reportérka Tereza Hybšerová.
18: Zákon má konkrétně zajistit třeba to, aby školy řídily tzv. Univerzitní rady. V nich by na rozdíl od současného stavu byly i lidi nominovaní ministerskou komisí. Rady by taky řešily financování a volili rektory. Podle konference rektorů jsou změny v řízení potřeba, ale je nutné mít i kvalitní pojistné mechanismy, třeba proti vlivům politiků. Univerzity podle nich musí zůstat autonomní. Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby změny začaly platit postupně od roku 2028.
19: V tuto chvíli je to skutečně o těch principech, o to, aby tam byl dostatek brzd a protivah, které budou jasně ukazovat, že nemůže dojít ke zneužití té moci.
18: Návrh na změnu systému řízení univerzit v květnu odmítla Rada vysokých škol. Vadí právě systém univerzitních rad. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
20: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
6: Evropská unie by podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO neměla v budoucnu poskytovat dočasnou ochranu Ukrajincům s branou povinností. Uvedl to v Lucemburku po jednání ministrů vnitra států 27. Podle Metnara se na tom shodla většina.
21: Dočasná ochrana, v rámci které ukrajinští uprchlíci mohou v Evropské unii automaticky žít i pracovat, by podle Metnara měla být příští rok v březnu znovu prodloužena, ovšem s určitými omezeními.
22: To znamená, aby se nevztahovala na muže, na které se vztahuje branná povinnost, protože ta situace se opravdu od počátku války na Ukrajině změnila. Teď poslední dobou je větší polovina mužů v tom produktivním věku.
21: Evropská komise má nyní členským státům představit konkrétní návrh. Metnar také prohlásil, že je Česko připravené na migrační pakt, který vstupuje v účinnost příští týden. Stále ale odmítá princip společné evropské solidarity. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: Hnutí Hezbollah odmítlo podmínky prodloužení klidu zbraní v Libanonu. Dohodu včera uzavřeli zástupci Izraele, Spojených států a libanonské vlády. Domluvili se mimo jiné na tom, že bojovníci Hezbollahu opustí území od hranic Izraelem po řeku Litánii.
23: Smysl dohody zpochybnil i izraelský ministr obrany Israel Katz, když prohlásil, že izraelská armáda hodlá v bojových operacích na území Libanonu pokračovat. Generální tajemník Hizballáhu Naim Qasim proto vyjednávání označil za frašku a dohodu za kapitulaci. Dodal, že údery šítského hnutí budou pokračovat, dokud izraelská armáda nepřestane se všemi útoky na Libanon a neukončí okupaci jihu země. Tu v posledních dnech Izrael rozšířil a ovládá teď nejvíc libanonské území za uplynulých 25 let. Prezident země Joseph Aoun o dohodě mluvil jako o poslední šanci na dosažení komplexního a definitivního klidu zbraní s Izraelem. Matěj Kolář, Radiožurnál.
6: Poslanci navrhli na státní vyznamenání Miloše Zemana. Pro bývalého prezidenta hlasovali zástupci ANO, SPD a motoristů. Sněmovna letos na hrad posílá celkem 130 jmen.
24: Mezi navrženými jsou taky například spisovatel Milan Kundera, někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý a herec a moderátor Marek Eben. Některá jména poslanci naopak odmítli. Možné důvody nastínil šéf podvýboru pro přípravu návrhu na vyznamenání Patrik Nacher z hnutí ANO.
25: Ty nominace často mohou prostě dělit tu politickou scénu.
24: Sněmovnou neprošel třeba bývalý diplomat a politik Michael Žantovský nebo moderátor Václav Moravec. Prezident Petr Pavel se návrhy řídit nemusí. Komu vyznamenání dá, záleží jen na něm, říká poslanec ODS Pavel Žáček.
26: Teďka teda je to na tom, jakým způsobem s tím bude pracovat pan prezident.
24: Státní vyznamenání prezident předává každý rok 28. října. Jana Čermáková, Radiožurnál.
20: Sport.
0: České fotbalisty čeká od 2 hodin ráno českého času poslední příprava před startem mistrovství světa. Národní tým nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Podle reprezentačního záložníka Tomáše Součka už se hráči po pondělním příletu ve Spojených státech dostatečně aklimatizovali.
2: Měli jsme první 2 dny, kdy jsme se mohli aklimatizovat. Hlavně ten první den jsme měli lehčí trénink. Vždycky to trvá maximálně 2 dny, ale teď už jsme připraveni a ať už to bude na zápas nebo dál, tak věřím, že ten časový posun nebude vůbec znát.
0: Trenér fotbalové Dukly Praha dostal za kritiku sudích, tedy Pavel Šustr. Po ligovém utkání v Teplicích od disciplinární komise trest na 2 utkání. 4 si po vyloučení ve finále poháru nezahraje jablonecký Singatech. Baník Ostrava zaplatí za výtržnosti fanoušků pokutu 190 tisíc korun. A české volejbalistky po vítězství nad Čínou prohrály v Lize národů s Polskem 0-3 na sety. Zítra ráno nastoupí ženská reprezentace v Nankingu ke 3. utkání na turnaji, a to proti Belgičankám.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D2 u Blučiny a nehoda v Praze ve Strahovském tunelu. Dálnice D2 je ve směru z Bratislavy do Brna zavřená po vážné nehodě na 8. kilometru. Dopravu odklánějí na 11. kilometru a na objížďce přes Blučinu se tvoří kolony. V opačném směru z Brna na Bratislavu už provoz u nehody obnovili, průjezdné jsou 2 jízdní pruhy. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov čekejte kolony za sjezdem na Kostelní Hlavno. Na kilometru 25 schořilo osobní auto. To jede se pouze levým pruhem a zdržíte se asi 20 minut. V Praze komplikují dopravu nehody. Ve Strahovském tunelu se zrazila 2 auta ve směru na Barandovský most. Výrazně kvůli tomu regulují vjezdy do tunelu a doprava kolabuje. V oblasti Letné, Prašného mostu, taky v Povltavské nebo v Holešovičkách a dlouhé kolony směrem do tunelů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní. Teploty 16 až 21, na východě až 23 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
5: A po hlavních zprávách pokračuje vysílání radiožurnálu Sport. Budeme dál sledovat druhé semifinále ženské dvouhry na grandslamovém tenisovém Roland Garros mezi ruskou Schneiderovou a Polkou Chvalinskou, ale také budeme mluvit o fotbalové reprezentaci, kterou, jak jste konec konců slyšeli, i v hlavních zprávách čeká v noci na zítřek poslední přípravný zápas před startem světového šampionátu. Teď ale slavní palp.
3: Radiožurnál Sport
8: a Ondřej Prokop.

0: v souboji s Dianou Schneiderovou ubojovat stav 3-4 a pak dvakrát podávat. Všechno ukáží následující sekundy, ve kterých si za malou chvíli nadhodí Schneiderová, bude podávat velmi opatrně do forehandu Chvalinské, ani ta nedává tomu míčku důraznou razanci, teď už ano, chtěla k síti, pak si to rozmyslela a nakonec nemusí hrát, protože Schneiderová hraje těsný out, takže opravdu sníženo 3-4 a Chvalinská teď bude dvakrát podávat. Tenhle ten jev se tady děje na centrálním dvorci Filipa Šátriéra docela často, že se jedna či druhá tenistka už vydávají k síti, ale potom jakoby vycítili, že jejich přípravný úder není úplně dokonalý, tak si to rozmyslí a doradí zpátky k základní čáře tak, aby nebyly zranitelné právě u sítě na volejích. Teď tedy 3-4 z pohledu Chvalinské, Polka servíruje zleva na Dianu Schneiderovou na téčko, ale ten servis je prostě pomalý. Schneiderové vůbec nedělá problémy returnovat ty údery, každopádně z mezihry se zase musí snažit. Schneiderová teď tlačí, co může. Polka překvapivě volí cestu k síti, zkrácení, parádní volej od Maji Chvalinské a je to 4-4. Máme srovnáno, na centrálním kurtu Filipa Šátriéra se hraje druhé semifinále žen. To první zvládla Ruska Andrejevová, porazila Kostiukovou 2-0 na sety. První sada se hraje teď také mezi Chvalinskou a Schneiderovou 6-6, tiebreak a k tomu 4-4 podává Maja Chvalinská na Dianu Schneiderovou, která je také znamenitou deblistkou, ale teď se soustředí na dvouhru a hraje svůj největší turnaj kariéry a to samé platí také o Maje Chvalinské, která teď po servisu se přibližuje k síti a už volej hrát nemusí, protože Schneiderová trefila empireové sezení hlavního rozhodčího. To znamená, že je to chybný úder a také to znamená to, že Maja Chvalinská se poprvé po delší době dostává do vedení v tomhle zápase. Vede 5-4 o jeden bod, ale samozřejmě ve vzduchu tak trochu je cítit setball, protože případně kdyby znovu dokázala teď prolomit servis Schneiderové, tak to bude 6-4. Schneiderová servíruje, je to dlouhé, bylo to do středu hřiště přímo na tělo Polky, ta by si musela obíhat ten balónek a ztratila by trochu času na možnou reakci a na nějaký, řekněme, trochu agresivnější return. Takhle tedy druhé podání Schneiderová velmi opatrně. A teď to zase bude zkoušet tlačit od základní čáry, tak jako to probíhá celý zápas, ale samozřejmě je to docela vypjatý moment, nemuselo by se to vyplatit. Teď Schneiderová u sítě a prohoz od Maji Chvalinské, nebo spíše takový lob, to je jedno, ale jsou tu setboly, Chvalinská se dostává do vedení 6-4, přitáhla si Schneiderovou k síti, ta nezahrála úplně dokonalý úder, nebyl to vítězný balón a následně Chvalinská zaběhu, neskutečný cit a kontrola balónu. Stav 6-4 pro jedno z největších překvapení. Na tomto turnaji Maja Chvalinská zahájila Roland Garros v kvalifikaci, to znamená, že on o 5 dní dříve než všechny ostatní její soupeřky, se kterými se pak utkávala hlavní soutěži. Stále je v Paříži, stále má sílu, stále může. Mluvila o tom, že adrenalin hraje velkou roli v momentě, kdy jí něco bolí, tak když přijde na kurt, začne hrát, tak ta bolest ustoupí a o ničem neví. Teď je připravena za základní čaru returnovat servis Schneiderové, která podává velmi opatrně do středu hřiště. To bylo takové opravdu přehození, jenom takový druhý servis. Teď se snaží od základní čáry zase trochu prodloužit své údery a tlačit Chvalinskou, ale tohle out od Schneiderové a Maja Chvalinská, tenistka, která zahájila Roland Garros mimo první stovku, vyhrává první set nad Dianou Schneiderovou v tiebreaku 7-4 a ujímá se tedy vedení 1-0.
1: No a i druhý set a případně i třetí, kdyby se hrál, bude dál pro vás mapovat David Prouza.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
1: No a my se teď v 18 hodin 25 minut na Radiožurnálu Sport vydáme do zámoří. Čeští fotbalisté jsou ve Spojených státech v plné přípravě na mistrovství světa a v noci na zítřek českého času odehrají generálku na šampionát v New Jersey, nastoupí proti Guatemale. Jaké jsou zatím jejich dojmy ze zámoří, se ptal Mirko Vasič.
3: K mikrofonu Radiožurnálu Sport Mojmír Chytil, jak zatím vnímáte to všechno, co se děje kolem mistrovství světa?
4: Jo, tak vnímám to pozitivně, tak ten turnaj se blíží a všichni jsme na těšení, připravujeme se na ten první zápas, máme generálku, takže to soustředění je na tohle.
3: Jak se vyrovnáváte s těmi podmínkami, ať jde o časový posun a podobně?
4: Myslím, že v pohodě, čekal jsem to horší, ten boj s tím posunem a už je to vlastně 3 dny a myslím si, že většinou jsme připraveni.
3: Jsou zatím lehké nebo těžké nohy?
4: Já si myslím, že už v pohodě, už lehké nohy jsou, takže už je všechno v pořádku.
3: To hlavní vás čeká, ale až po Guatemale, přesun do Dallasu, do base campu, potom do Guadalajary, utkání proti Jižní Koreji, vstup do mistrovství světa. Neustále se mluví o té nadmořské výšce, jak probíhá příprava na tohle.
4: Tak máme

0: speciální tréninky s kondičníma trenérama a to uvidíme až po prvním zápase, jak jsme se na to připravili. Takže myslím, že moc lidí z nás tady nezažilo, nebo jestli někdo vůbec tu nadmořskou výšku, ale myslím si, že to i pro ně bude těžký, takže my půjdeme do toho zápasu samozřejmě vyhrát. Uvidíme po prvním zápase.
1: Dolehla na vás už atmosféra mistrovství světa?
0: Myslím si, že ještě úplně ne, že to bude až po té generálce, až přiletíme do Dallasu a myslím, že tam to teprve začne pořádně.
1: A co momentálně cítíte z toho týmu?
0: Cítím sílu a odhodlanost, bych řekl, že chcem udělat nějaký úspěch, přivést nejlepší umístění a výsledky z mistrovství světa.
1: Jste si užili chvilku volna na baseballu, jaký to byl zážitek a jaký to mělo vlastně účel?
0: Tak byl takový team building, vlastně měli jsme volný večer a byla možnost jít na ten baseball a bylo to fajn, vlastně asi všichni jsme byli poprvé na baseballu, nebo aspoň za většinu mluvím, takže myslím, že jsme to užili hodně a hezký sportovní zážitek.
2: Říká útočník fotbalové reprezentace Mojmír Chytil i o návštěvě baseballového utkání New Yorkských Yankees. Mluvil s ním reportér Mirko Vasič.

0: písnice od Face No More přichází krátké zprávy a po nich se můžete těšit na náš pravidelný sportovní přehled.
1: 18.30, posloucháte Radiožurnál. A Jana Utendorská připravila zprávy.
2: Česká republika nadále odmítá princip solidarity v migračním a azylovém paktu. Po jednání v Lucemburku to řekl český ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Na zavedení opatření, která mají zvýšit bezpečnost občanů a kontrolu na hranicích, ale budou české informační systémy podle Metnara připravené. Pakt vstoupí v platnost 12. června. Postup při obnovení dotací pro Agrofert byl podle státního zemědělského intervenčního fondu správný. Fond napsal, že to dnes potvrdila Evropská unie. Odmítl taky informace o pozastavení plateb ze strany Evropské komise. Intervenční fond zhruba před měsícem Agrofertu obnovil vyplácení dotací a s Evropskou unií se domluvil na režimu vykazování plateb. Předal mu taky informace o kontrolních mechanismech ohledně střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, který koncern dříve vlastnil. Ruský prezident Vladimir Putin se na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru neplánuje setkat s americkou delegací. Agentuře TASS to sdělil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Na fóru přezdívaném Ruský Davos je po 9 letech také delegace ze Spojených států. Vede ji Rodney Cook, šéf Komise Spojených států pro krásná umění. A v Německu se vydražil umělý ostrov v Baltském moři v přepočtu za 1 400 000 korun. Plošinu Osterwilm vybudovala armáda Německé demokratické republiky v 50. letech minulého století. Původně sloužila jako demagnetizační stanice, v současnosti ale v havarijním stavu. Plošina má 250 metrů čtverečních a stojí na 600 dřevěných pilotů. Leží na jih od ostrova Rojána. Dražbě ji získala rakouská společnost McCube. Její ředitel uvedl, že si dokáže představit proměnu plošiny v kulturní a společenské centrum. Sport. Fotbalový Bayer Leverkusen, za který hraje Patrik Schick, bude mít od příští sezóny nového trenéra. Dana Hjulmanda na lavičce bundesligového klubu nahradí Španěl Martinez. To portugalský kouč Mourinho se u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku stěžuje na zacházení, kterému čelil v Turecku při angažmá ve Fenerbahce Istanbul.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D2 u Blučiny a v Praze nehody. Dálnice D2 ve směru z Bratislavy do Brna je a ještě dlouho bude zavřená po vážné nehodě na 8. kilometru. Dopravu odklání na 11. na Blučinu a před odklonem se tvoří menší kolony. Ucpává se taky objížďka u Blučiny a nebo u Velkých Němčic. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Mladé Boleslavy pojedete pomaleji za sjezdem na Kostelní Hlavno. Na kilometru 25 odtahují auto, po požáru jede se jedním pruhem. Zdržíte se asi 10 minut. V Praze komplikují dopravu nehody. Ve Strahovském tunelu se srazila dvě auta. Blokovala dlouho pravý pruh směrem na Barandovský most. Před malou chvílí odjeli, ale stále musí regulovat vjezdy do tunelů. Patočková ulice, ucpaná, taky oblast Letné a nebo Holešovic. Dlouhá kolona se bude rozjíždět teď v Povltavské ulici a v Holešovičkách směrem do tunelu Blanka. Ucpává se i Kbelská ulice směrem na Průmyslovou. Tam je na úrovni Letňan nehoda v pravém pruhu. V Praze překáží nehoda taky ve Vídeňské ulici. Ve směru z centra se za podjezdem jižní spojky srazila dvě auta. Ucpaný je kvůli tomu i sjezd ze spojky na Vídeňskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 15 až 10 stupňů, zítra pak čekejte zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se i vyjasní. Teploty vystoupí na 16 až 21, na východě až na 23 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Tina Turner otevřela další část vysílání radiožurnálu Sport. Na prvním turnaji Evropské ligy volejbalistů se do reprezentace vrátí nahrávač Jakub Janouch. Naposledy za národní tým nastoupil v olympijské kvalifikaci na podzim roku 2023. Teď přicestoval s týmem do Kecskemétu, kde se Česko utká v pátek s domácím Maďarskem a o den později s Norskem. No a i to, jak hrály české volejbalistky dnes v té nejvyšší světové lize národů, uslyšíte už za chvíli ve sportovním přehledu.

0: 18 hodin a 41 minut, čas na sportovní přehled, který vlastně ještě před ním, tedy jedna žhavá aktualita. Karolína Maňasová zaběhla na mítinku v St. Peltonu nový český rekord na 100 metrů 11 sekund a 1 setina. To je tedy nový rekordní čas, kterým o 7 setin překonala 45 let starý rekord legendární Jarmily Kratochvílové. No a teď už tedy zmiňovaný sportovní přehled, který těžko může začít jinak než fotbalem, protože českou reprezentaci, která vstoupí po 20 letech brzy do mistrovství světa, čeká generálka v New Jersey. Poslední zápas před šampionátem. O tom na úvod přehledu bude mluvit jeho autor Jakub Kanta. Hezký podvečer.
1: Dobrý večer. Čeští fotbalisté o 2 hodin ráno našeho času změří síly s Guatemalou a budou usilovat o prodloužení 9-zápasové série neporazitelnosti. Trenér národního týmu Miroslav Koubek k soupeřům říká:
2: jsou to technický hráči, to chci zdůraznit. Hlavně v útoční fázi jsou nebezpeční, trošku nestandardní ta řešení a jsou zajímavá, takže to soupeř, který umí udeřit, a pro nás měla zase mluvit taková ta evropská rutina, jo, a organizovanost. Věřím tomu, že tedy zbraně ani může uplatit, my se bez nich neobejdeme, ty vždycky musíme být v arzenálu, když jdeme do bitvy, a platy máme můžeme zapocenit.
1: Generálka českých fotbalistů na světový šampionát s Guatemalou začne v pátek ve 2 hodiny ráno středoevropského letního času mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Pak startuje za týden. Češi nastoupí ve skupině proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a domácímu Mexiku.
0: Fotbalista Jablonce Ebrima Singatek dostal od disciplinární komise Ligové asociace trest na 4 soutěžní zápasy za vyloučení ve finále domácího poháru s Karvinou. Trenér pražské Dukly Pavel Šustr byl za kritiku výkonu rozhodčích po utkání v Teplicích potrestán zákazem výkonu všech funkcí na 2 soutěžní utkání. No a ostravský Baník musí za výtržnosti svých fanoušků zaplatit pokutu 190 tisíc korun.
1: Vedení fotbalové asociace České republiky usiluje o to, aby se od příští sezóny posunulo finále českého poháru ze současného termínu ve všední den na víkend a po konci ligové sezóny. Na valné hromadě v Olomouci o tom informoval delegáty člen výkonného výboru Jaroslav Tvrdík. Komentoval to předseda asociace David Trunda.
3: Pro nás je Molka důležitý. Osobně si přeju, abychom ho společně rozvíjeli, takže bavíme se o tom, že i vlastně liga, ligové, ligový výbor, ligové kluby nám vyšly vstříc, že by to bylo víkendu, takže bavíme se o tom a je to náš společný projekt, což ukazuje i tady to, co zmínil pan Trdík.
0: 19-letá ruská tenistka Mira Andrejová se poprvé v kariéře probojovala na Roland Garros do finále. S Ukrajinkou Kostěkovou si poradila po setech 6-1 a 6-3 a čeká na jméno své příští soupeřky. Z druhého semifinále mezi ruskou Schneiderovou a Polkou Chvalinskou se hlásí David Prouza.
4: I z tohoto zápasu vzejde premiérová finalistka Diana Schneiderová, hraje s Polkou Majou Chvalinskou, kvalifikantkou, která už vyhrála 8 zápasů na Roland Garros společně právě s tou kvalifikací. A Polka vyhrála první set v tiebreaku 7-6, teď ztrácí ve druhé sadě 1-2, ale půjde servírovat. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
1: Italové Andrea Vavasori a Sara Erániová obhájili na pařížském Grand Slamu titul ve smíšené čtyřhře. Ve finále porazili americko-kanadský pár US King, Gabriela Dabrovská 2-1 na sety.
0: Volejbalová reprezentace žen podlehla Polsku 0-3 na aktuálním turnaji Ligy národů v Číně. Si tak po úvodní výhře nad domácím týmem připsali české hráčky první prohru, i protože v zápase udělali řadu chyb na servisu. Zkušená Helena Grozer vysvětluje, že Polky byly favoritkami a Češky museli podávat na riziko.
5: My jsme věděli, že musíme riskovat, včera nám to vyšlo, dneska jsme riskovali znova a možná s trošku únavou, možná s trošku některé věci nám nevycházely a bohužel že Polky dobře přehrávali a my tím pádem i trošku víc kazili, protože jsme se to snažili otáčet.
0: Zítra budou Češky hrát v Nankingu proti Belgičankám.
1: Lezec Adam Ondra se na světovém poháru v Praze kvalifikoval v obtížnosti z 12. místa do nedělního semifinále. Mezi ženami na štvanici uspěly z Češek 6. Tereza Širůčková a 9. Michaela Smetanová. Mužskou kvalifikaci ovládl Putratri Ramadány z Indonésie a mezi ženami se o první příčku podělili Američanka Sandersová a Sochehyo z Koreje, které na obou cestách vylezly až na vrchol.
0: Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů atletku Lourdes Glory Manuel čeká dnes první venkovní čtvrtka v této sezóně. Česká reprezentantka poběží večer na diamantové lize v Římě.
6: To startovní pole je hodně nabitý, takže to nebude úplně snadné, ale určitě bych teda se chtěla přiblížit samozřejmě svému osobnímu rekordu, ale je to první závod, takže uvidíme, jak se to povede, jaký podmínky budou. Je to docela dost pozdě večer, takže to může mít na ten závod taky nějaký vliv.
0: Ženská čtyřstovka odstartuje v Římě ve 22 hodin 15 minut a na olympijském stadionu budou po 21. hodině závodit i další tři Češi. Oštěpař Jakub Vadlejch, tyčkařka Amálie Švábíková a výškař Jan Štefela.
1: Golfistka Veronika Kedroňová rozehraje v Kalifornii ženské US Open. Pro amatérskou hráčku a studentku univerzity Kent State půjde o první start na turnaj nejvyšší kategorie Major, kam se dostala vítězstvím v dubnové kvalifikaci. Hrát se bude na hřišti Riviera Country Clubu, pokračuje Kedroňová.
7: Tady je takový jiný typ trávy, říká kakuja. Ten míček tak jako stojí na té fairway a myslím si, že pro tenhle týden bude hodně důležité trefovat fairwaye, protože ty rafy jsou náročné z nich hrát. Myslím si, že to je úplně jednoduché, že fakt vybrat si nejširší část fairwaye, trefit to tam a potom středu greenu.
1: Veronika Kedroňová do turnaje vstoupí jako pátá Češka v historii a hrát začne před 23. hodinou našeho času.
0: Říká na závěr bohatého sportovního přehledu na Radiožurnálu Sport Jakub Kanta. Díky.
1: Naslyšenou.
8: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: Ve sportovním přehledu jste před chvílí slyšeli i o tom, že zatím skvělé a překvapivé tažení polské tenistky mají Chvalinské z kvalifikace na grandslamovém Roland Garros by nemuselo skončit ani dnes v semifinále. Druhý set jejího utkání s Dianou Schneiderovou sleduje David Prouza.
1: Ruska se právě teď dostává do vedení 3-2 ve druhém setu. Ten první Chvalinská dokázala v tiebreaku získat a v tuhle chvíli tady po přestávce půjde znovu podávat za toho nepříznivého stavu 2-3. Každopádně stále je to stejné od Polky Chvalinské, která je trpělivá, která je ochotná prostě makat na tom kurtu, běhat zprava doleva, bránit se těm útokům Diany Schneiderové. A já bych řekl, že to určitě je záměr a že to hlavně funguje, protože Schneider už se neopírá do těch míčů s takovou razancí. Možná jí trochu dochází síly paradoxně z toho, jak hodně útočí. A troufnu si tvrdit, že pokud Chvalinské vydrží kondice a bude mít dostatek sil, tak to prostě uběhá a ten zápas zvládne. Zároveň v nějakou chvíli se prostě musí projevit ten fakt, že Chvalinská hraje první grandslamové semifinále, že to je kvalifikantka, že to je hráčka, která prostě na tyhle úspěchy ještě vůbec není zvyklá a ta slabší chvilka pravděpodobně přijde na raketu polské tenistky. Každopádně zatím to tak nevypadá, zatím Chvalinská velmi solidní, byť si vyžádala už čas na ošetření kvůli problémům s pravou nohou, jestli vidím dobře, tak stále vede v zápase s Ruskou Schneiderovou 1-0 na sety, teď aktuálně 2-3 ve druhém, ale půjde servírovat.
0: Říká David Prouza z pařížského Grand Slamu, tedy z antukového Roland Garros. Uslyšíte ho i dál v našem vysílání. Prezident sportovního klubu Fenerbahce Sadettin Saran byl odsouzen na 2,5 roku do vězení za navádění k ilegálnímu sázení. Uvedla to turecká média. O víkendu bude klub na mimořádném kongresu volit jeho nástupce. Istanbulský soud dnes ke stejně dlouhému trestu vězení odsoudil i Saranova bratra Kenana. Sadettin Saran vinu ovšem popřel. Nicméně tedy ten trest dostala sázkařská aféra v tureckém fotbale. Vypukla v loni v říjnu. Národní svaz poté zastavil činnost desítkám rozhodčích a stovkám hráčů. Někteří z nich byli také zadrženi a skončili ve vazbě. Takže v tureckém fotbalu tedy pokračuje tato sázkařská aféra. My uvidíme, jak to s ovlivňováním zápasu a případně i tedy sázením dopadne v té aféře české. To ale bude ještě nějakou dobu trvat.

0: Jirka ho trefuje, je dobojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se blíží do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová, olympijská vítězka, zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci, nejenom mě, ale hlavně týmu, podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyšly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
7: Tak jste zavolal do 10 a myslím to taky.
8: Jo.
7: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
9: Dobrý večer, je 19 hodin. A zprávy Radiožurnálu má Jana Utendorská.
10: Dagmar Havlová po 22 letech odstupuje od knihovny Václava Havla. Prezident podpořil priority budoucího náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Sprinterka Maňasová vylepšila na stovce český rekord Jarmily Kratochvílové. Dálnice D2 je ve směru do Brna neprůjezdná po nehodě na 8. kilometru. A zítra bude zataženo s občasným deštěm, k večeru se vyjasní. Teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
10: Z projektu knihovny Václava Havla dnes odstoupila i sama její zakladatelka Dagmar Havlová. Radiožurnálu řekla, že se tak rozhodla po dlouhých jednáních, která vedla poté, co odstoupili sponzoři knihovny, odešli její zaměstnanci a ředitel Tomáš Sedláček byl k 1. dubnu odstaven z vedení.
11: Odkaz mého manžela budu střežit i nadále tak, jak si to přál. Budu se taky věnovat naší společné nadaci a se všemi, kdo má Vaška rád, a v úctě budu připomínat jeho osobnost a odkaz, zvlášť teď v roce jeho nedožitých 90.
10: Knihovna jako unikátní česká kulturní instituce během 22 let uspořádala řadu seminářů, konferencí a dalších akcí. Schopnosti armády musí podle jejího budoucího šéfa Miroslava Hlaváče odpovídat bezpečnostním hrozbám vůči Česku a Alianci. Řekl to po jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Budoucí náčelník generálního štábu mu představil své hlavní priority, ve kterých ho prezident podpořil, říká mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
12: Hlavním tématem jednání byly priority dalšího rozvoje armády České republiky, její modernizace, naplňování spojeneckých závazků, personální rozvoj a příprava strategických koncepcí v oblasti obrany a bezpečnosti.
10: Termín jmenování Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu prezident neoznámil. Vláda navrhuje, aby do čela armády nastoupil 1. července. 2 smrtelné nehody odpoledne uzavřely dálnici D2. Na 4. kilometru narazilo osobní auto do kamionu stojícího v koloně. Kvůli tomu pak o několik kilometrů dál narazil řidič dodávky do dalšího kamionu. Oba řidiči, kteří havarovali, na místě zemřeli. Policie proto vyzývá ke 100% pozornosti při řízení. Pokračuje mluvčí Petr Vala.
13: Jednalo se opět o vážnou dopravní nehodu, kdy zahraniční řidič zahraniční dodávky s vozíkem z osud nezjištěných příčin narazil do stojícího kamionu.
10: Policie předpokládá, že ve směru na Brno bude dálnice uzavřená i několik hodin. Situaci sleduje naše zelená vlna. Slovo dostane už za chvíli. Přes 100 expozic a desítky přednášek nabízí ode dneška do soboty veletrh vědy na pražském výstavišti v Letňanech. Návštěvníci si tak mohou vyzkoušet nejrůznější pokusy, prohlédnout třeba jaderný reaktor nebo přečíst DNA rostlin.
14: Veletrh vědy pořádá letos po 10. Akademie věd, která představí novinky ze současného výzkumu, říká za organizátory akce Marek Todorov.
15: Mezi expozicemi Akademie věd se mohou návštěvníci zapojit do světa vědy, například u stánku Botanického ústavu, který přiblíží, jak vědci a vědkyně čtou informace ukryté v rostlinách. A Ústav pro jazyk český připomene 80 let své existence prostřednictvím expozice věnované slovům a jejich významu.
14: Kromě Akademie věd se na veletrhu představí taky vysoké školy, firmy nebo vědecká centra. Vstup je zdarma, vybrané přednášky je ale nutné předem rezervovat na webu veletrhvědy.cz. Karolína Burdová, Radiožurnál.
1: Sport. Sprinterka Karolína Maňasová posunula na mítinku v rakouském Zanktpeltnu dvakrát český rekord na 100-metrové trati. Dosavadní maximum držela 45 let Jarmila Kratochvílová a Maňasová ho nakonec vylepšila o 8 setin na 11,1 sekundy. V pražské Troji zítra začne světový pohár vodních slalomářů. Bude na něm závodit skoro kompletní světová špička. Vicemistr světa Jakub Krejčí ale konkurenci neřeší.
16: Samozřejmě je lepší se porovnat vždycky s těma nejlepšíma, ale jsem hodně zaměřený na své výkony a na to, jak já to dokážu sjet. Vím, že když to sjedu nejlíp, tak můžu bojovat o ty nejlepší místa. A svěťák v Troji je vlastně první vrchol tenhle rok, takže to pro mě znamená něco, kdybych se chtěl předvést, v jaký formě jsem.
1: Kvalifikace kajakářů s Krejčím, Prskavcem a Přindišem začne zítra ve 13.50. Už předtím po půl jedné půjdou do akce kajakářky, včetně Bekové, Amálie Hilgertové a Báry Galuškové.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Zavřená D2, Oblučiny a nehoda u Smiřic na silnici 33. Dálnice D2 ve směru z Bratislavy do Brna zůstává zavřená po vážné nehodě na 8. kilometru. Dopravu odklání na 11. kilometru exit Blučina. Před odklonem jsou menší kolony, objížďka je pak dobře průjezdná. Jede se přes Blučinu na Židlochovice, Rajhrad a po Vídeňské do Brna. Na silnici 33 z Hradce Králové do Jaroměře dejte pozor u Smiřic. Na křižovatce se srazila 3 auta, je to větší nehoda a zasahují hasiči. Podle potřeby i zastavují provoz na křižovatce. Je to křižovatka u sjezdu z dálnice D11 na Smiřice. Ještě do Prahy výraznější kolony stále v centru na magistrále z Holešovic k muzeu. Kolona se pak pomalu rozjíždí v Radlické ulici směrem z Jinonic do centra a stále ještě regulují vjezdy do tunelu do Blanky ve směru z Troje na Smíchov. V Praze i nehoda ve Vídeňské ulici ve směru z centra srazilo auto cyklistu za sjezdem z jižní spojky. Čekejte kolony od metra Kačerov k Tomajerově nemocnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Zítra bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne pak budou srážky postupně ustávat a později večer se vyjasní. Teploty vystoupí na 16 až 21, na východě až na 23 stupňů. Tolik zprávy.
1: 19 hodin a 6 minut dál je s vámi Radiožurnál Sport. Kdykoliv od roku 2014 hostila pražská Troja světový pohár ve vodním slalomu, byla u toho kajakářka Galušková. Na Karolínu Antony letos poprvé naváže juniorská mistryně světa Bára. A 19-letou Naději uslyšíte už za pár minut. Teď kapela Train.
3: Radiožurnál Sport
2: a Ondřej Prokop.

0: Blíží se světový pohár ve vodním slalomu v Praze. O medaile budou ti nejlepší závodníci planety bojovat v areálu v Troji od zítřka do neděle. Mimořádná událost to bude pro jednu šumavskou rodinu.
1: Tenhle příběh by klidně mohl začít jako nějaké pohádky. Byl jednou jeden otec a ten měl tři dcery. Jmenuje se Vladislav Galuška, v té Dražicích u Sušice vyrábí slalomové lodě, k vodě přivedl nejdřív Karolínu, pak Antonii, nakonec i Báru a všechny to dotáhli až do národního týmu. Teprve 19-letá Bára letos poprvé.
2: Fakt jsem se hrozně snažila přes tu zimní přípravu a znamená to pro mě hrozně moc, že ta moje práce se zúročila a že na mě vlastně rodiče můžou být pyšní.
1: Čirá radost to ale u rodičů Galuškových být nemohla, protože zatímco Bára si v nominačních závodech účast na letošních velkých mezinárodních akcích zajistila, 25-letá Antonie z reprezentace po 7 letech vypadla.
2: Myslím si, že tuto atmosféru nějak jako extra nepoškodilo, že s Toničkou jsme schopní jako rozlišovat vlastně osobní život a sportovní život, takže si myslím, že jsme spolu v pohodě, ale určitě jí to jako hrozně mrzí. Mě to taky mrzí, že tady nemůžeme být spolu.
3: Přijde se sestra podívat a zafandit?
2: Jo, doufám, že jo. Říkala, že by tady měla být.
1: Antonie Galušková tedy může Báře tak trochu vrátit podporu z předchozích let, třeba z olympiády v Paříži.
4: Rozhodčí viděli, že tam nebyla celá hlava, jak by měla být 50-sekundová penalizace.
1: Kde vypadla v semifinále, ale brzy mohli konejšit starší Karolína i mladší Bára, které se pak sešly v našem studiu.
5: První věc, co jsme udělali, tak jsme ji objeli, celá naše rodina, protože tady je taťka, mamka, teta, strejda, ještě dva kamarádi z té Dražic, tak jsme udělali takový kolečko, objeli jsme ji, opusinkovali jsme ji.
2: A hrozně jsme toto nic se přáli a hrozně nás mrzí, že to neklaplo, ale to je jako náš malý bobánek.
1: A právě ještě menší Bára teď poprvé zažije světový pohár v Troji jako závodnice. V posledních letech mohla fandit Antonii a už předtím dnes už bývalé kajakářce Karolíně.
2: Já si pamatuju tady na Svěťáku v Praze, když jsem byla fakt maličká, že mohlo být třeba jako 7, 6, jak jsem tady prostě běhala furt okolo ní, nahoru a dolů, když jela a jak jsem vždycky byla hrozně pyšná, když se jí to povedlo a vlastně v průběhu těch mých jako let, co jezdím na vodě, jsem se vlastně oboma dvoma ségrama inspirovala a obě dvě mě posouvaly dál a dál, jak v tréninku, tak i v osobním životě a jsem ráda, že teda držíme takovouhle tradici Galušku tady na Svěťáku v Praze a no, doufám, že se nám to ještě povede s Toničkou, že bychom tam byli obě dvě někdy.
1: Přeje si Bára Galušková, díky ní se protahuje úspěšná rodinná série. Ve startovní listině světového poháru vodních slalomářů v Praze nechybí příjmení Galušková už od roku 2014. Jan Suchan, Radiožurnál.
0: 19:13, v pražské Troji tedy naplno světový pohár propukne zítra. Od zítřka do neděle se bude závodit o cenné body a vítězství v jednotlivých kategoriích, ale teď se dějí zajímavé věci na Roland Garros. A tak tam zase míříme na druhé ženské semifinále za Davidem Prouzou.
6: Polka Maja Chvalinská je velmi, velmi blízko postupu do finále Roland Garros. S Ruskou Andrejevovou hraje teď v semifinále, vyhrála první set 7-6 v tiebreaku, v tom druhém vede 5-4, před malou chvíli prolomila servis své ruské sokyně a tak v tuhle chvíli už se pomalu, ale jistě může chystat na svůj servis, poposkakuje si, vypadá plná sil navzdory tomu, že už oproti všem nebo většině svých soupeřek nebo všem soupeřkám odehrála o 3 zápasy víc, protože prošla z kvalifikace do hlavní soutěže, tam si poradila s Číňankou Cheng, pak s Belgičankou Mertensovou, Sakariovou z Řecka, francouzskou Páriovou, ruskou Kalinskou, teď hraje s další ruskou tenistkou Dianou Schneiderovou. 7-6, 5-4 a podání Maja Chvalinská je jeden gem od obrovské senzace, které by tady rozhodně už bylo vyrovnáním toho překvapení v podobě vypadnutí Jannika Sinnera. Jak to celé dopadne, to ukáže už třeba hned ta první výměna, ve které je Chvalinská výrazně agresivnější, ale i teď Schneiderová dokázala dobře zareagovat na ty útoky Polky, dostává se do vedení 15-0. Jana Schneiderová stále v tomhle zápase je, může a také už se jí to povedlo prolomit servis Chvalinské a bojovat dál o účast premiérovou účast ve finále Roland Garros a vůbec Grand Slamu obecně. Maja Chvalinská teď tedy 7-6, 5-4, 0-15 podává podání zleva polská tenistka, která si celý zápas hraje s rotacemi neuvěřitelně pestře. Hraje ty údery víceméně žádný není stejný. Teď dobrý servis do forehandu ruské tenistky, která ale zareagovala taky velmi dobře a teď to zase ona bude, která rozděluje, ale nemá síly. Přijde mi, že Schneiderová se opravdu unavila vlastním útočením. Samozřejmě má za sebou taky náročný zápas s běloruskou Sabalenkovou ze čtvrtfinále, ale také je potřeba říct, že běloruská světová jednička hodně odešla v tom zápase v závěru, prohrála 10 gemů v kuse a v tu chvíli si myslím, že Schneiderová už zase tolik sil nestrácela. Chvalinská přeci jenom má o 3 zápasy více, ale působí čerstvěji v tuhle chvíli. 5-4 ve druhém setu, 1-0 na sety pro Polku, 15-15 a teď zase Schneiderová bude chtít útočit, ale už je to opatrnější, nejsou to takové pecky jako v prvním setu. Na druhou stranu umí stále velmi dobře Ruska hrát, ale tuhle výměnu nezvládne. Pokus o zkrácení od Rusky znamená vítězný balón Polky Chvalinské, která tedy teď vede 30-15, 5-4 a 1-0 na sety k tomu. Kurt Filipa Šátriéra zatím tedy ne tak nažhavený a tak rozhicovaný, jako když končil první set, ale teď už to je zase slyšet. Mája, řada tenistů, řada fanoušků samozřejmě určitě dorazila z Polska, ale troufnu si tvrdit, že většina Francouzů přeje také spíše této hráčce, která byla mimo první světovou stovku, když vstoupila do kvalifikace Roland Garros. Teď bude minimálně 30. na světě. Pakliže by postoupila do finále, bylo by to ještě mnohem zajímavější. Chvalinská teď zase trochu pod tlakem, ale hraje k základní čáře, spolehlivě nekazí a Schneiderová teď už také spíše přehazuje ty balonky přes síť. Chvalinská se teď pomáhá seknutým backendem, který je dostatečně hluboký, tak aby Schneiderová sama chybovala následně a jsou tady matchboly pro Maju Chvalinskou. To by opravdu bylo překvapení jako hrom, už její účast v semifinále je neuvěřitelně úžasná zpráva, nejenom pro polský tenis, ale celkově. Řekl bych, že pro okruh WTA je to skvělá inspirace pro hráčky, tenistky, které objíždějí kvalifikace, ne třeba Grand Slamů, dokonce kvalifikace jenom 500, 250, že i tak se dá dostat daleko. Maja Chvalinská má 2 matchboly, může postoupit do finále. Tam už čeká Ruska Andrejevová, která si poradila s Martou Kostiukovou z Ukrajiny. A to jednoznačně 6-1, 6-3. Teď tedy Chvalinská servíruje na téčko. Schneiderová jen tak, ale vybrala ten return, teď sama může zase zaútočit. Chvalinská pod tlakem. Schneiderová se přiblíží k síti, ano, Chvalinská prohazuje a prohazuje na lajnu. Takže Maja Chvalinská je ve finále Roland Garros. Připomínám znovu, tenistka, která začínala v kvalifikaci tady v Paříži, si na chviličku lehla za základní čáru, teď už se zvedá, jde se obejmout, podat si ruce s Dianou Schneiderovou, která férově přichází na polovinu své polské soupeřky. Teď už tady obě hráčky směřují k Empireu, ale tohle je opravdu neuvěřitelné překvapení a upřímně řečeno, to už je možná větší překvapení, než to, že vypadl Jannik Sinner s Argentincem Serundolem. Tady to je opravdu příběh jako hrom. Maja Chvalinská, tenistka, která zahajovala Roland Garros na pozici úplně mimo elitní stovku, teď tedy míří do elitní světové třicítky, míří také do finále Roland Garros. Její soupeřkou bude Mira Andrejevová a upřímně potom, co jsem měl teď možnost vidět ten semifinálový zápas, tak ten duel pravděpodobně má favoritku v podobě Andrejevové, ale Maju Chvalinskou už rozhodně nelze podceňovat. To by ze strany Rusky bylo určitě bláhové. Neuvěřitelný výkon. Maja Chvalinská je polskou finalistkou Roland Garros, poráží Rusku Schneiderovou 7-6 a 6-4. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Po písničce od Joea Cockera se ještě jednou vrátíme teď v 19 hodin 22 minut do Paříže na Roland Garros za Davidem Prouzou. Ještě jednou tedy dobrý večer.
1: Hezký večer, podvečer v Paříže, jak komu je libo.
0: Už utichly ty ovace po senzačním vítězství polských Chvalinské a postupu jako kvalifikantky do finále ženské dvouhry.
1: Ještě ne, diváci jsou samozřejmě hodně slyšet, možná vy teď slyšíte taky Maju Chvalinskou v rozhovoru přímo na kurtu, ten rozhovor vede bývalý francouzský tenista Julien Benneteau, znamenitý zejména player ve čtyřhře. Chvalinská už stihla pár odpovědí, byť jsou kratší, ale myslím si, že to je dáno tím, že teď opravdu už dolehlo ta tíha odpovědnosti, nebo ta tíha okamžiku na Chvalinskou a ta pozitivní tíha samozřejmě, myslím, toho postupu do finále, takže mluví krátce. Sama tomu úplně určitě nevěří. Mluvila taky o tom, že jí určitě dost věcí bolí, protože už je v podstatě 3 týdny v Paříži a stále hraje. Stále další a další vítězství přibývají na konto Polky Chvalinské. Takže já bych se opakoval. Úžasný příběh. Mám z toho radost, protože opravdu takovéhle věci se na Grand Slamech nedějí často. Takže když už vypadla ta velká jména jako Sabalenková, Sinner a tak dále, nehraje Alcaraz, tak zase je tu takovýhle krásný příběh v podobě Maji Chvalinské. Když to Polákům nevyšlo s Igou Świątekovou výjimečně na Roland Garros, tak mají jinou zástupkyni ve finále a to je opravdu neskutečná věc.
0: Je to opravdu mimořádný ročník Roland Garros, opravdu i ty si to zmiňoval, chybí ta největší jména, takže je to otevřené vlastně pro debutanty v těch posledních kolech Grand Slamu a nás samozřejmě velmi zajímá, těšíme se na to zítřejší mužské semifinále, Jakub Menčík poprvé takto daleko na Grand Slamu, bude mít proti sobě vlastně v tuhle chvíli největšího favorita, toho nejvýš postaveného, jak v žebříčku, tak nasazením, kdo zbyl v mužské dvouře, Alexandra Zvereva, který čeká na svoje první Grand Slamové vítězství, takže obrovsky namotivovaný, tak co očekáváš od toho zítřejšího zápasu Jakuba Menčíka s Alexandrem Zverevem?
1: Já upřímně si myslím, že to bude vyrovnanější, než by se mohlo zdát. Pravděpodobně nebo takhle. Určitě asi se bude spíše favorizovat Alexandr Zverev. Ať už pokud jde o účasti na Grand Slamu ve finále nebo v těch závěrečných fázích, ať už jde o to, že strávil na kurtu výrazně méně času než Menčík, pokud jde o hrané hodiny a měl lehčí soupeře, ale to už je zase dvousečné. V momentě, kdy Menčík měl 3 silné soky, vlastně 3 nasazené tenisty, včetně prostě velmi neoblíbeného Deminora z Austrálie, tak ten každý takovýhle zápas, který zvládnete, vás prostě nakopne a proti Zverevovi navíc Menčík v pozici, kdy nemá co ztratit. Já si myslím, že to je ideální. V momentě, kdy bude Menčík dobře fyzicky zase připraven a měl 2 dny na to, tak si myslím, že to opravdu může být zatraceně vyrovnané. Mně se to tak střídá. Jednou jsem se trefil, měl jsem velmi pozitivní pocit před zápasem proti Rubliovovi, že to Menčík zvládne a povedlo se. Měl jsem to také proti Fonsekovi, ale pak zároveň jsem si byl celkem jistý, že neporazí Deminora, po tom, co prohrál první set 0-6, tak jsem byl připraven to možná i vsadit a okolo dříve s Navonem z Argentiny bojoval skoro 5 hodin jako Menčík a ten zápas, už jsme se o tom bavili mnohokrát, dohrával v křečích, skolaboval de facto málem, nebo málem skolaboval, pak úplně se sesunul na zem po proměněném matchballu, nemohl se dlouho zvednout a tak dále a tak dále. Těch velkých příběhů a momentů Menčíku zažil hodně, teď tedy ho čeká další a řekl bych, že to bude minimálně ve 4 setech, ideálně 3-1 pro Menčíka. No.
0: Svět sítí oběhlo jako virální video to, co se stalo Jakubu Menčíkovi na tiskovce po tom čtvrtfinálovém zápasu, kde se mu také zakousla uprostřed odpovědi křeč do nohy. On to pak bral s úsměvem, takže z toho je vidět, že opravdu ty zápasy jsou vyčerpávající. Asi přišla vhod teď 2-denní pauza.
1: 100%, ale ten moment, já jsem přímo seděl asi metr od něj, to nebylo nic, tam opravdu to bylo takové malinké, ani ne snad křeč, takové možná skřípnutí, píchnutí ve svalu. Hned pak Menčík se smál, říkal, že to je v pohodě. Takže buď je výborný herec a mě minimálně přesvědčilo o tom, že je v pořádku, ale zpět k té přípravě. Ano, 2 dny se určitě pomůžou. Ten trénink, který jsem měl včera možnost chvíli sledovat, tak byl hodně volný a konec konců mluvil o tom třeba bývalá světová jednička Andy Roddick, že kdyby byl Menčíkem, tak netrénuje vůbec, že si jde maximálně vězdit na kolo, trochu posilovny a na kurt

0: vůbec nechodit, až pak v pátek na to semifinále. Nicméně už několikrát Jakub Menčík ukázal, že prostě tohle má vymazlené se svým týmem, dokáže se připravovat na ty zápasy postupně a pořád vlastně překvapuje tím, kolik sil má, jak je agresivní, jak je útočný. A teď to tedy bude mít znovu proti opoznání těžšímu soupeři, ale pakliže Menčíka podrží servis a zároveň prokáže schopnost číst podání soupeře, jako to udělal s Brazilcem Fonsekou, kterého de facto vynuloval na podání, což je jedna z velkých zbraní Brazilce, tak pokud tohle zvládne i proti Zverevovi, tak já si opravdu myslím, že ten zápas bude hodně vyrovnaný a ty kvality prostě Jakub Menčík má. Hráli spolu zatím jednou s Alexandrem Zverevem, byla to třísetová bitva nedávno před měsícem a kousek v Madridu, kterou sice Zverev nakonec zvládl, ale Menčík mluvil sám o tom, že tyhle věci jsou vlastně vynikající v tom smyslu, že to je taková příprava, aniž by o tom tehdy věděl, tak vlastně dělal přípravu na Roland Garros a teď se tedy z toho zápasu může poučit a aby ten výsledek byl jiný, než byl v Madridu, tam vyhrál Zverev 2-1 na sety, tak se nechme překvapit. Zítra ve 14:30 plus minus přijdou tenisté na kurt a začne taky přímý přenos radiožurnálu Sport a sluší se připomenout taky čtyřhra dam, protože Kateřina Siniaková s Američankou Townsendovou v semifinále, tedy debla, nastoupí proti Kanaďance Dabrovské a Brazilce Stefaniové a tam si myslím, že favoritky jsou jednoznačně světové jedničky a pokud budou hrát svůj standard, tak to Kateřina Siniaková zase po nějaké době dotáhne do finále Roland Garros. Neumím si představit, když budou hrát to, co umí, že by nedokázali postoupit.
1: Říká tedy David Prouza, já jenom ještě jednou připomínám, že zítra od 14:30 Jakub Menčík v semifinále s Alexandrem Zverevem a právě David Prouza vás provede přímým přenosem z tohoto zápasu. Zatím díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
3: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
2: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
3: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
1: No a Radiožurnál Sport posloucháte i teď v 19:29. Blíží se pomalu další krátké zprávy a ještě máme čas připomenout ten parádní úspěch, který se povedl Karolíně Maňasové. Česká sprinterka na mítinku v San Peltnu rovnou dvakrát během jednoho mítinku překonala letitý rekord Jarmily Kratochvílové, český rekord v běhu na 100 metrů, když nejprve v rozběhu zaběhla čas 11:08, tedy 11 sekund a 8 setin. Tím vylepšila ten rekord Jarmily Kratochvílové a pak ve finále dokonce zaběhla čas 11:01 a má tedy nový český rekord. A teď už ty zprávy.
4: Radiožurnál je 19:30. Poslechněte si zprávy Jany Utendorské.
5: Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítřek stávku. Agendy duševního zdraví, protidrogové politiky nebo ochrany lidských práv jsou podle nich v ohrožení. O jejich budoucnosti ještě ráno odboráři jednali s vedoucí úřadu Tinde Bartou. Vláda ale i po schůzce dál trvá na přesunu agend z úřadu vlády na ministerstva. Náklady stavebních firem vzrostly kvůli konfliktu na Blízkém východě v průměru o více než 15%. Výrazně zdražily hlavně stavební materiály vyráběné z ropy, jako je asfalt nebo polystyren. Ukázala to studie společnosti CEEC Research mezi 155 českými firmami. Dvě třetiny firm už podle studie zdražování promítly do cen svých zakázek. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO řekl, že stát je v případě dalšího zdražování ochotný firmám pomoci, třeba dalším snížením regulované složky cen energií. Evropská unie připravuje balíček ekonomické podpory pro Arménii. Jerevanu chce poskytnout pomoc v počáteční výši 50 milionů euro. Reaguje tím na obchodní omezení, která na Arménii uvalilo Rusko. Podle předsedkyně Evropské komise je rozšíření vývozních restrikcí na arménské produkty ze strany Moskvy forma ekonomického nátlaku. Ursula von der Leyenová ji označila za nepřijatelnou a zdůraznila, že Evropa pevně stojí za Arménii. A poslanci navrhnou Petru Pavlovi, aby udělil státní vyznamenání bývalému prezidentu Miloši Zemanovi. Mezi dalšími kandidáty jsou třeba spisovatel Milan Kundera nebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Řád Bílého lva sněmovna taky navrhla pro filmového tvůrce Karla Zemana a pro dosud jedinou ženskou vítězku Velké Pardubické Latu Brandisovou.
3: Sport.
5: Atletka Karolína Maňasová dvakrát překonala letitý český rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů. Nové maximum zaběhla 22-letá sprinterka na mítinku v rakouském Sankt Peltnu a posunula ho na 11 sekund a jednu setinu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprůjezdná D2 u Blučiny směrem do Brna, taky u Lanžhota směrem na Slovensko. Dálnice D2 ve směru z Bratislavy do Brna stále zavřená po nehodě na 8. kilometru. Dopravu odklánějí na 11. na Blučinu a jede se přes Židlochovice, Rajhrad na vídeňskou dálnici. Objížďka teď bez větších komplikací. A ještě jednou dálnice D2 ve směru do Bratislavy je teď D2 neprůjezdná u hranic se Slovenskem. Na kilometru 56 je zúžení a v tom jediném pruhu směrem na Slovensko stojí nepojízdné nákladní auto. Osobním sjíždějte na Břeclav, jeďte přes Lanžhot, kamiony musí počkat. Silnice 33 z Hradce Králové do Jaroměře je u Smiřic neprůjezdná. Na křižovatce k dálnici se srazila 3 auta. Vážnější nehoda, na místě zasahují hasiči. A v Praze se ucpává sjezd z jižní spojky na Krč. Na Vídeňské ulici směrem z centra se za sjezdem ze spojky srazilo auto s cyklistou a blokují pravý jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Noc bude zatažená nejprve jen v západní polovině Čech, postupně v celých Čechách. Déšť nebo přehánky, ochladí se na 15 až 10 stupňů. Zítra čekejte zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou postupně srážky ustávat a později večer se i vyjasní. Teploty zítra vystoupí na 16 až 21, na východě až na 23 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Ed Sheeran dospíval v 19 hodin 37 minut na radiožurnálu Sport. Čeští fotbalisté 2 hodiny po půlnoci našeho času nastoupí v New Jersey k poslednímu přípravnému zápasu před startem mistrovství světa. Jejich soupeři budou Guatemalci. No ale připravují se samozřejmě i další týmy. Švédové zatím stále ještě doma. Teď hrají poslední zápas v Solně proti Řecku. Vůbec švédská účast na mistrovství světa je poměrně kuriozní. Dá se říct tím, jak se Švédové na mistrovství světa dostali. Ještě nikdy v historii nebyl tedy na závěrečném turnaji tým, který by v kvalifikaci ani jednou nevyhrál. V té skupině Švédové získali jeden jediný bod, ale měli nakonec zajištěnou pozici v baráži, a to díky výsledkům v předchozí Lize národů. No a baráž Švédové zvládnout dokázali. Ovšem v přípravě teď tedy rozhodně nezáří, protože doma ve 37. minutě prohrávají s Řeckem 0-1.

0: 19 hodin a 41 minut je čas pro náš pravidelný seriál. Na Radiožurnálu Sport si v těchto týdnech připomínáme titul mistrů Evropy, který před 50 lety vybojovali čeští fotbalisté, tedy respektive českoslovenští tehdy fotbalisté. Jdeme den po dni, a to až k finálovému zápasu. Nabídneme a nabízíme celkem 50 příběhů, ze kterých už jsme vám velkou část vyprávěli. Teď se v kalendáři i rozhlasovém archivu vracíme do 4. června roku 1976.
1: Ve sportovní části rozhlasových novin vám představíme nového mistra letošního ročníku první fotbalové ligy, o němž se v těchto chvílích ještě rozhoduje na hřištích. Současný stav nejdůležitějších zápasů. Slovan Bratislava, Slavia Praha 1-0, Škoda Plzeň, Baník Ostrava 0-1.
2: Mohli jste slyšet 4. června roku 1976 na Praze po 18. hodině. To už byly na všech stadionech v plném proudu druhé poločasy a přímým přenosem o tom vysílala jiná stanice československého rozhlasu Hvězda v tradičním pořadu s mikrofonem zakopanou. Ale stojí za to vrátit se ještě pár hodin zpátky a připomenout některé důležité a překvapivé informace.
3: Večerní Praha, kupte si Prahu.
2: Večerní Praha vychází 4. června s čerstvou pozvánkou na závěrečné ligové kolo, která má velký nadpis Všechno bude jinak. Titulek zřejmě naráží na změny v nominaci rozhodčích. Martina Horbase, který měl řídit nejočekávanější duel Slovan Slavia, nakonec komise poslala na utkání ostravského Baníku v Plzni a do Bratislavy delegovala Rudyho Glecknera z Německé demokratické republiky.
4: Fanouškové obou táborů v Praze i Bratislavě, kteří bombardovali i předsedu výboru fotbalového svazu dotazy a návrhy na řízení zápasu na Těhelném poli, se dočkali. Mužem, který povede zápas Slovan Slavia, je Rudy Glecknera z Lipska, který už řídil finále mistrovství světa v Mexiku, Brazílie, Itálie a další významná utkání, mezi nimi i Československo, Anglie.
3: Večerní práce.
4: V nejdůležitějších utkáních kola bude tedy všechno jinak a jaká překvapení přinesou střetnutí, vyplní se předpoklady papírové formy nebo bude rozluštění ligového rébusu docela nečekané. Dnes krátce před 19. hodinou bude všechno jasné. Nezapomeňte si naladit rozhlasový přijímač na stanici Hvězda, která od 18.05 vysílá svou pravidelnou relaci s mikrofonem zakopanou. V televizi můžete na druhém programu zhlédnout záznamy od 21.20 hodin. A ještě poslední zprávy z táborů Pražanů. Slavia odjela kompletní, Dukla bude bez Gajdůška, Bohemians pravděpodobně v plné síle. Přejeme vám, aby nakonec všechno bylo jinak, než si přejí fanouškové mužstva vašich soupeřů. Ale aby všechno bylo fair play.
2: Dílčí výsledky dvou nejzásadnějších duelů, které jste slyšeli před chvílí, už se dokonce zásadně nezměnily. A tak největší radost měli fanoušci Baníku, kteří se radovali z prvního ligového titulu a velmi senzačního.
5: Po podzimu byl Baník až 12, ale liga byla hrozně vyrovnaná.
2: Roman Popek, nadšenec do klubové historie ze spolku Baník Baníku.
5: Takže po šňůře jarních utkání bez prohry se vyhoupil Baník až do čela. V posledním kole zvítězil slavně v Plzni 1-0, gol vstřelil Rostislav Sionko a Baníku tehdy pomohlo i vítězství Slovanu Bratislava nad Slaví v posledním kole.
2: Slavia neudržela vedení v tabulce a po porážce v Bratislavě 0-2 skončila až třetí. Slovan, vítěz dvou předchozích ročníků se 7 budoucími mistry Evropy v kádru, to dotáhl před 20-tisícovou návštěvou navzdory výhře jen na druhou pozici.
6: Ano, já myslím, že dá se povědat, že to mohlo mít nějaký vplyv, lebo to bylo také obrovské vypětí, víte, stalo se to, že aby som jako básník povedal na oltár toho úspěchu, Slovan nezískal titul, no ale toto je vyšší level majstri Evropy, takže jsme to oblakali a išlo se ďalej.
2: Naráží útočník Slovanu Ján Švehlík na to, co se stalo jen o pár týdnů později.
7: Slovensko vede nad Německou spolkovou republikou 1-0, autorem branky Švehlík.
2: Do finále mistrovství Evropy zbývá 16 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

Kapela Činasky na Radiožurnálu Sport, teď je 19 hodin a 50 minut. Po dvou finálových zápasech Národní basketbalové ligy, ve kterých Nymburk na své palubovce podle očekávání porazil Pardubice a vede tedy v sérii 2-0. Dnes pokračuje série o třetí místo, o bronzové medaile a ta, zdá se, bude mít ještě pokračování. Hraje se na dva vítězné duely a nejspíš bude rozhodovat ten třetí. Nebo to můžeme říct téměř s jistotou, to by se muselo stát opravdu něco nepředložitého. V závěrečných šesti minutách zápasu mezi Opavou a Brnem domácí totiž vedou 83-59. No a míří za vyrovnáním série na 1-1. O bronzu se tedy pravděpodobně bude rozhodovat až ve třetím duelu v Brně.

0: fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
1: Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pán je gol! Je to gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
2: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
3: Obrovský úspěch, vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
0: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
2: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
4: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s tím, že chceme postoupit.
0: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
2: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
0: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
2: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: 20 hodin, dobrý večer. Jana Utendorská a zprávy.
6: Pokuty z dopravních radarů by měly jít do státní kasy. Ministerstvo dopravy trvá na změně. Hnutí Hizbalách odmítlo podmínky prodloužení klidu zbraní v Libanonu. Maňasová posunula v běhu na 100 metrů český rekord. 45 let patřil Jarmile Kratochvílové. A zítra bude zataženo s občasným deštěm. K večeru se vyjasní, teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Ministerstvo dopravy pokračuje v práci na změně, která by radarové pokuty za rychlost převedla do státní kasy. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl ministr dopravy za SPD Ivan Bednárik. Teď jde celý zisk obci, která přestupek vyřizuje. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO v programovém prohlášení slíbil, že v budoucnu peníze půjdou do státního fondu dopravní infrastruktury. Ministr Bednárik řekl, že poslanci by o novém zákoně mohli hlasovat v polovině příštího roku.
7: Plán platí, máme to rozpracováno, diskutujeme to zatím in-house, jinými slovy za zavřenými dveřmi na ministerstvu dopravy a snažíme se vychytat ty mouchy, které by mohly být úzkým hrdlem u schvalování.
6: V Česku bylo loni necelých 500 úsekových rychloměrů. Města, která pokuty vybírají, z nich mají až několika milionové příjmy. Financovat z nich můžou třeba opravy silnic nebo nové přechody. Dánská společnost Novo Nordisk začne v Česku vyrábět léky na cukrovku a obezitu. Do závodu v obci Bohumil nedaleko Prahy investovala několik miliard korun. Vyplývá to z pozvánky na otevření výrobny. Příští pátek se ho zúčastní taky premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Léčba obezity patří v současnosti mezi nejlukrativnější segmenty zdravotnictví. Injekční přípravky nové generace užívají podle odhadů desítky milionů lidí po celém světě. Šéf libanonského militantního hnutí Hizbalách Najim Kásim odmítl dohodu o prodloužení příměří mezi Izraelem a Libanonem. Útoky Hizbaláhu na sever Izraele budou podle něj pokračovat, pokud izraelská armáda nestáhne své jednotky z Libanonu a nepřestane útočit na libanonské území. Izraelský ministr obrany Izrael Katz zároveň uvedl, že Izrael bude pokračovat v pozemních operacích v jižním Libanonu navzdory dohodě. Východočeské muzeum v Pardubicích získalo do svých sbírek cenný dokument. Osobní zápisník velitele paraskupiny Silver A Alfreda Bartoše. Podle muzea přinese nový pohled do života jedné z nejvýznamnějších postav československého domácího odboje.
8: Vzácný dokument, který byl desítky let v soukromých rukou, muzeu darovala Adela Šobíšková z Prahy. Při hledání vhodné instituce se přitom obrátila na umělou inteligenci.
9: ChatGPT mi poradil vlastně Východočeské muzeum.
8: Zápisník obsahuje Bartošovy poznámky, adresy, náčrtky i záznamy z období před jeho vysazením do protektorátu.
10: Mě to přesvědčilo, že Alfred Bartoš byl člověk, který šel do odboje naprosto vědomě, připravoval se ke svému vysazení do vlasti, že moc dobře věděl, že se nejspíš z téhle mise nikdy nevrátí.
8: Říká historik Jan Tetřev. Veřejnost si zápisník Alfreda Bartoše bude moct prohlédnout od poloviny července na Pardubickém zámku. Naděja Kubínková, Radiožurnál.
0: Sport.
11: Novou českou rekordmankou na 100-metrové trati je 22-letá sprinterka Karolína Maňasová. Na atletickém mítinku v Rakousku posunula 45 let staré maximum Jarmily Kratochvílové, když ve finále zaběhla čas 11,1 sekundy. To halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel dnes čeká první venkovní čtvrtka v této sezóně. Česká reprezentantka poběží večer na diamantové lize v Římě.
12: To startovní pole je hodně nabitý, takže to nebude úplně snadné, ale určitě bych teda se chtěla přiblížit samozřejmě svému osobnímu rekordu, ale je to první závod, takže uvidíme, jak se to povede, jaký podmínky budou. Je to docela dost pozdě večer, takže to může mít na ten závod taky nějaký vliv.
11: Ženská čtyřstovka odstartuje v Římě ve 22 hodin a 15 minut. Na olympijském stadionu budou po 21. hodině závodit i další dva Češi, tyčkařka Amálie Švábíková a výškař Jan Štefela. Oštěpař Jakub Vadlejch skončil v předprogramu devátý.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Na D2 před Brnem uzavírka a u Břeclavy kolona. Dálnice D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov stále neprůjezdná. Na 8. kilometru pokračuje odklízení následků tragické nehody. Objíždí se plynule sjezdem z exitu 11 přes Židlochovice, Rajhrad a po D52 z Mikulova. Na D2 z Brna do Bratislavy je od sjezdu na Břeclav kilometru 48 kolona. Není souvislá, na kilometru 56 stálo v omezení, nákladní auto je mimo pruh, osobním autem se to dá objet přes Hodoní nebo Břeclav, připomínáme kvůli opravě mostu neprůjezdnou trasu Lanžhot Kůty. Tady jedničce z Prahy do Brna u sjezdu na chodce rady možné nebezpečí, kilometr 29, zvěř u dálnice.
14: Na vlastní trnku na dejce, okrajnice a je velká docela a živá.
13: V Brně na křížení Ostravské s Černovickou ulicí je po nehodě převrácená dodávka. Čekejte, omezený průjezd i uzavírku místa. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se i vyjasní. Teploty vystoupí na 16 až 21, na východě až na 23 stupňů. Tolik zprávy.
15: 20 hodin a 6 minut. Hezký večer s Radiožurnálem Sport. Zajímá vás, kdo bude nejstarším a nejmladším hráčem na mistrovství světa ve fotbale, které začne už za týden ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě, nebo kdo bude rekordmanem v počtu účastí. No a o tom všem uslyšíte v našem vysílání už za chvíli. Máme pro vás totiž připravené zajímavé statistické údaje a rekordy světového šampionátu. Předtím ještě písnička od Def Leppard.
0: Radiožurnál Sport
2: a Ondřej Prokop.

0: Už jen týden zbývá do startu fotbalového mistrovství světa ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě, na kterém se po 20letém čekání představí i český tým. Vedle svěřenců Miroslava Koubka budou na šampionátu třeba už šestinásobní účastníci Cristiano Ronaldo nebo Lionel Messi. Zajímavé statistické údaje a rekordy, které blížící se šampionát přináší, teď shrne Jakub Kanta. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Zmínili jsme dva pro mnohé nejlepší fotbalisty historie, jako 30letý Argentinec Lionel Messi, tak 41letý Portugalec Cristiano Ronaldo se připravují na své šesté mistrovství světa v kariéře a jsou tedy rekordmany. Pro obě legendy ale může být vzhledem k věku letošní šampionát tím posledním. Pět světových turnajů má za sebou i Mexičan Guillermo Ochoa, který ale doteď přímo nastoupil do zápasu jen na třech z nich.
0: V českém týmu je nejmladší reprezentant v jeho historii, a to Hugo Sochůrek. Bude nejmladším hráčem celého šampionátu?
1: Nebude. Tenhle titul získá Mexičan Gilberto Mora, kterému bude v úvodní den šampionátu 17 let a 240 dní. Jeho otcem by s nadsázkou mohl být ve 43 letech a 162 dnech nejstarší muž turnaje skotský brankář Craig Gordon. Česko tak má na turnaji zásluhou Huga Sochůrka, který v neděli oslaví 18. narozeniny druhého nejmladšího hráče, ale zároveň taky druhého nejstaršího kouče. Miroslav Koubek totiž v 74 letech zaostává jen za nizozemskou trenérskou legendou Dickem Advokátem. Když se podíváme na nejnižší průměrný věk některého z týmů, tak ten má reprezentace Pobřeží slonoviny a nejvyšší naopak Panama.
0: Na mistrovství světa bude hrát poprvé v historii 48 týmů, tedy skoro čtvrtina všech zemí světa. V nominaci každého z nich je 26 hráčů. Kolik bude tedy v Americe zastoupených klubů?
1: Dohromady 449. Nejpočetnější zastoupení má Manchester City, ze kterého bude na šampionátu 19 fotbalistů, a obecně platí, že mají anglické ligy na turnaj největší podíl hráčů. Z tuzemské šance ligy bude v Americe nejvíc slávistů, všech 10 v českém dresu. Mimochodem, Slávia bude tak na šampionát vysílat stejně fotbalistů jako třeba Real Madrid.
0: Když přidáme hráče Plzně, Sparty a Hradce Králové, tak bude v národním týmu z domácí nejvyšší soutěže 17 fotbalistů. Jsou země, které žádné hráče z vlastní ligy nemají.
1: Ano, jde o Kapverdy, Demokratickou republiku Kongo, Pobřeží slonoviny, Curaçao, Senegal a Uruguay, tedy země, kde není klubový fotbal na takové úrovni. Kdo naopak nemá úplně na výběr ze zahraničních lig a musí brát hlavně u sebe, to jsou Katar a Saudská Arábie. Obě reprezentace ze středního východu mají shodně jen jediného hráče, který aktuálně nastupuje v zahraničí.
0: Teď jsme tady ve vysílání radiožurnálu Sport potěšili zejména milovníky statistik. Každopádně Češi do turnaje vstoupí v noci na 12. června duelem proti Jižní Koreji. A už v noci na zítřek, 2 hodiny po půlnoci, je čeká závěrečný přípravný zápas proti Guatemale. Na ty statistiky a různá zajímavá čísla se podíval Jakub Kanta. Díky.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Písnička Magdalena, která proslavila kapelu Jelen, dozněla ve 20 hodin a 17 minut. Fotbalisté Švédska dokázali vyrovnat v poslední přípravě před cestou do zámoří na mistrovství světa s Řeckem. Teď tedy hrají v 57. minutě doma v Solně 1-1. O vyrovnávací gól se postaral ve druhé půli kdo jiný než kanonýr Jokeres. Další velcí favorité šampionátu se ještě také připravují v domácích podmínkách Španělé a Francouzi. No a v 21 hodin Španělsko v La Coruni bude hrát přípravný zápas s Irákem. Francouzi o 10 minut později v Nantes rozehrají zápas s pobřežím Slonoviny.

0: tedy dvojici Dabrovská-Stefaniová. No a ve 14.30 Jakub Menšík rozehraje mužské semifinále s Němcem Alexandrem Zverevem. Samozřejmě ve vysílání Radiožurnálu Sport budete také u toho. Nejčastěji samozřejmě nabízíme právě reportáže spojené s výsledky. Teď vám ale pařížský Grand Slam představíme trochu z jiného úhlu.
1: Tím, jak se Roland Garros postupně blíží ke svému konci, je v areálu stále méně tenistů. Počet fanoušků je vlastně ale pořád stejný. Možná větší, právě protože se blíží rozhodující zápasy antukového Grand Slamu. A tak na hlavní ulici, která se táhne podél centrálního dvorce Filipa Chatriera, je stále poměrně rušno a fanoušci jsou v dobré náladě. V útrobách stadionu Filipa Chatriera už to ale vypadá trochu jinak, jak popisuje tenistka Kateřina Seniaková.
2: Nedá se srovnat to, jak je narvaný fitko na začátku nebo před turnajem a teďka, kdy konečně máte pohodičku, můžete si rozcvičit a udělat si, co potřebujete, máte tam místo. Samozřejmě je znát, jak se to mění i v šatně, prostě ty hráčky jedou na další turnaj, odjedou. Co se týká asi pak těch prostorů, restaurací a tak, mi přijde, že ty lidi se tam drží furt. Nevím, jestli sponzoři, diváci, fanoušci, nějakým stylem prostě tam je narváno stále, ale je cítit, že samozřejmě je míň hráčů, míň těch týmů, takže je to takový volnější, co je pak samozřejmě skvělý, že konečně dostanete kurt, kdy chcete, jak chcete, na jak dlouho chcete.
1: Říká Kateřina Siniaková, kterou na Roland Garros zítra čeká semifinále debla. Volné dny využívá k tréninku a také drobné turistice po Paříži.
2: Opravdu prostě jenom vylezu z toho hotelu, že mi vyhovuje i jenom, že se můžu prostě projít, tak nějak oblíknout se, že nemusím být furt v tom sportovním a jenom mi klidně stačí dát si nějakou zmrzku a připadat si trošku jako turista, dejme tomu, a to mi vyhovuje, to mi úplně stačí. Aby člověk prostě změnil tu atmosféru a nepřišel si furt jenom, že je na kurtech.
1: Vypráví světová jednička v deblu Kateřina Seniaková, která po boku Američanky Taylor Townsendové nastoupí v pátek proti kanadsko-brazilské dvojici Dabrovská Stefaniová. O zápase uslyšíte na Radiožurnálu Sport v reportážních vstupech. Soboj Jakuba Menšíka s Alexandrem Zverevem nabídneme v přímém přenosu. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
1: Sadílek se rozbíhá, jeho levačka, pán je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
2: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
3: Obrovský úspěch, vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
0: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
2: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
4: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chceme postoupit.
0: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na radiožurnálu Sport.
2: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
0: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
2: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: 20 hodin 30 minut. Jana Utendorská a přehled zpráv.
6: Dagmar Havlová opouští knihovnu Václava Havla. Bývalá první dáma to řekla Radiožurnálu. Důvodem je současné dění v instituci. V posledních týdnech je opustili zaměstnanci, klíčoví sponzoři i většina členů správní rady. Nesouhlasí s tím, jak instituci vede současný ředitel, filozof a ekonom Tomáš Sedláček. Dagmar Havlová je jedinou žijící zakladatelkou knihovny. Do černohorského Tivatu dorazili evropští prezidenti a premiéři na summit se 6 zeměmi západního Balkánu. Na každoročním jednání zhodnotí stav přístupových rozhovorů a proberou možnosti spolupráce. Schůzka ale nepřinese konkrétní závěry ani nestanoví horizont pro vstup balkánských uchazečů. Za Česko se summitu účastní premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu stíhají 12 lidí a 2 firmy kvůli kuplířství. Viní je také z účasti na zločinecké skupině a maření úředního rozhodnutí. Obvinění měli v uplynulých 2 letech provozovat 2 noční kluby a několik bytů za účelem prostituce. Hlavně v Brně, ale také v Mikulově, Jihlavě a na dalších místech v Česku i na Slovensku. A topenáři a instalatéři mají poprvé svého patrona. Brněnský římskokatolický biskup Pavel Konzbul jim ustanovil svatého Prokopa, který podle legendy spoutal pekelný oheň. Požádali o to profesní organizace z Jižní Moravy, které tak chtěli navázat na tradici řemesel s vlastními svědci.
0: Sport.
6: České volejbalistky po vítězství nad Čínou prohrály v Lize národů s Polskem 0-3 na sety. Zítra ráno nastoupí ženská reprezentace v Nankingu k 3. utkání na turnaji, a to proti Belgičankám.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody v Praze a uzavírka na dálnici D2 před Brnem. Na pražském okruhu směr Ruzině na exitu 23 narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je na přejezdu na Rozvadovskou spojku. Blokuje jeden pruh, na místě je odtahovka. Dálnice D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov i teď zavřená na 8. kilometru. Odklízí následky tragické nehody. Objíždí se sjezdem z exitu 11 přes Židlochovice, Rajhrad a po D52 z Mikulova. Delší kolony se tam teď netvoří. V Praze ve Vídeňské ulici šetří strážku cyklisty s autobusem. Tvoří se kolona už od jižní spojky po odbočku na ulici u Krčského nádraží. A v Brně je na křížení Ostravské s Černovickou ulicí. Čekejte omezení po nehodě dodávky. Byla nebo stále ještě je převrácená. Cena. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Noc bude zatažená nejprve jen v západní polovině Čech, postupně v celých Čechách déšť nebo přehánky. Ochladí se na 15 až 10 stupňů. Zítra čekejte zataženo s občasným deštěm, odpoledne ale budou srážky postupně ustávat a později večer se i vyjasní. Teploty zítra vystoupí na 16 až 21, na východě až na 23 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Karel Jet na Radiožurnálu Sport, teď ve 20 hodin a 37 minut. Novým trenérem fotbalistů Liverpoolu se podle očekávání stal Španěl Andoni Iraola. Bývalý coach Bournemouthu nahradil odvolaného Arného Slota.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport vám nabízíme 50-dílný seriál k výročí 50 let od fotbalového titulu mistrů Evropy, který získali tehdy českoslovenští fotbalisté. Ale s domácím fotbalem se pojí ještě jedno výročí. Dnes na den přesně, tedy 4. června 1976, na den přesně před 50 lety, kolem 19. hodiny, už bylo jasné, že Baník Ostrava může začít slavit první mistrovský titul ve své historii. Slovan Bratislava totiž porazil Slávii 2-0 a Baník tak po výhře 1-0 v Plzni mohl spustit mistrovské oslavy.
1: To byla nádhera, jsme s tím vůbec nepočítali, protože jsme nějaký zápasy prohráli, pak jsme udělali tu obrovskou šňůru, no ale furt jsme nebyli jistí, protože Slávie, kdyby vyhrála, tak měla titul, jo. Pomohl nám Slovan Bratislava, co si budeme povídat.
2: Vzpomínal nedávno střelec Baníku Ostrava Petr Slaný. Baník byl po podzimní části na 12. místě, ale jen 4 body za vedoucí trojicí Slovan Bratislava, VSS Košice a Slavia Praha. V posledním kole pak 4. června 1976 vyhrál Baník v Plzni 1-0 po gólu z 8. minuty po rohovém kopu z pravé strany. Na ličku v centr si naskočil spíše rychlostní typ Rostislav Sionko.
3: To chceš slyšet, jde to všetci ví znovu.
4: No tak jako hlavička si nebyl.
3: Hlavička jsem byl, já jsem dal jednou v přáteláku se slovenským mužstvem druhou ligu hat-trick hlavou. Všechny 3 góly hlavou, no.
2: Vyvrací autor titulového gólu Rostislav Sionko, že by nebyl hlavičkář. Byl to jeho 7. gól v sezóně a má ho pochopitelně pořád před očima. Trenér Jiří Rubáš mu dal před zápasem jasný úkol.
3: No oni nepočítali, bo Rubáš najednou udělal změny a říkal běž k brankařovi, že? By tam jenom stínil a nic nedělal. Tak já jsem se postavil k brankařovi, oni se na mě vykvakli, že měl, no ale jak se Werner rozběhl, tak já jsem vyběhl. No. Vyběh se na malé vápno, to tam přesně trefil a šlo to přesně do šibenice pod břevno, krásně.
2: Baník měl tehdy hodně silný tým, kapitánem byl jiný Rostislav, tvrdý hlavičkář Vojáček. O něm se říkalo, že by možná i penaltu zahrál hlavou.
5: Já vzhledem k tomu, že jsem té mládežnické kopané, že jsem byl samoroz nebo něco, tak jsem trošku pokulhával, co se týkalo nohou a tak. Byly takové chvíle, které nějakým způsobem připomínaly, že spíš bych dal gol hlavou než nohou. To svědčí zase na druhou stranu o tom, že tu hlavu jsem měl opravdu jako dobrou, tak aspoň něco. No.
2: Pokračuje Rostislav Vojáček, který strávil v Baníku všech 16 sezón, odehrál 381 zápasů a dal 26 gólů. Skladbu tehdejšího mistrovského týmu rozebírá dále Rostislav Sionko.
3: Sešlo se to a když jsem se teď díval na to mužstvo, byli jsme 2 Slováky, Pálo Michalik, Milan Albrecht, jo, jednoho Čechačka, to byl Franta Huml, co byl, a 17 Moraváků. Neskutečné, všechno tady jako z okolí, poblíž. Bylo na stampě odchovance, jako Hudeček, Růž, Rigl, Sionko, Kvasnice.
2: Fotbalisté Baníku Ostrava se z Plzně vraceli jako mistři v ranních hodinách.
3: Tam jsme letěli, pak jsme dojeli do Plzně autobusem a zpátky jsme jeli zas do Prahy vlakem a vlakem zpátky, že jsme byli tady ráno. Vítala nás hornická kapela a vedení OKD, generální ředitel, tam mám fotku, a všichni ti, jako tenkrát vrcholoví manažeři, nebo tenkrát to byli ředitel a teď jsou to manažeři.
2: Na následné zlaté mistrovství Evropy v Jugoslávii se z mistrovského týmu Baníku dostal do reprezentace jen jeden hráč.
3: To mužstvo bylo silné. Tam Marian Masný a ta partia Slovan měl vynikající mužstvo. Tam byli fotbalisti jak Rom, jo. Čili tam se dostat bylo opravdu těžké. Od nás tam jel Pálo Michalik jako třetí brankář tam přijel. A to byl tež Slovak vlastně. Ale Pálo nám to s tou bránou vychytal, protože ti kluci hráli jako skvěle, my jsme dostávali málo gólu.
2: Dodává Rostislav Sionko k 50 let staré historii a prvnímu titulu Baníku Ostrava. David Procházka, Radiožurnál.

0: Na mistrovství světa v basketbalu 3-3 se daří českým reprezentacím. Včera si postup ze třetího místa ve skupině do osmifinálové fáze zajistili české basketbalistky. No a teď je napodobili i jejich mužští kolegové, kteří jsou na tom s bilancí ještě lépe, protože na závěr skupiny dokázali porazit domácí Polsko ve Varšavě 21-15. Ten poslední 21. bod Češi získali minutu a 5 sekund před vypršením celé hrací doby, a protože tedy na šampionátu se hraje buď na celých 10 minut nebo do 21 bodů, tak to znamenalo konec zápasu. Dnes předtím ještě Češi poprvé prohráli, a to s Lotyšskem, shodou okolností stejným výsledkem, tedy z jejich pohledu 15-21, pak tedy vyhráli 21-15 a momentálně jsou na prvním místě skupiny, mají jistý postup dál, ale ostatní týmy Spojené státy, Lotyšsko, Mongolsko a Polsko ještě budou hrát své poslední zápasy. Takže není jisté, že Češi skupinu vyhrají, ale že půjdou dál, to jisté je.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Tichá dohoda a jejich písnička Marioneta ve 20 hodin a 53 minut už na radiožurnálu Sport. O držitelích bronzových medailí v lize basketbalistů se rozhodne až v sobotu. Série mezi Opavou a Brnem je po dvou zápasech vyrovnaná 1-1. Slezané totiž dnes dokázali vyhrát druhý zápas na své palubovce. Odčinili tak pondělní těsnou porážku z Moravské metropole o 2 body. Tentokrát oni sami tedy zvítězili opravdu drtivě 96-65. Poslední duel, ten rozhodující v sérii o třetí místo, se bude hrát v Brně, tedy od 18 hodin v sobotu. No a na tu opavskou rozlučku se sezónou doma v domácí hale přišlo více než 2000 fanoušků. No a opavští se tedy odvděčili výborným výkonem, když ani jednou nepustili soupeře do vedení.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefě a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně rád. Trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si sebrečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hosta. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Večerní zprávy má Jana Utendorská.
19: Průměrná mzda v Česku je o více než 3,5 tisíce korun vyšší než před rokem. Památkáři nesouhlasí se záměrem zastřešit hlavní nádvoří brněnského hradu Špilberk. Čeští fotbalisté se v generálce na mistrovství světa utkají s Guatemalou a zítra bude zataženo s občasným deštěm, k večeru se vyjasní. Teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
19: Průměrná mzda v Česku stoupla v prvním letošním čtvrtletí na 50 282 koruny. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Nejvíc podle něj rostly mzdy v odvětvích nemovitostí, administrativě a stavebnictví. Po zohlednění inflace se reálná hodnota průměrné mzdy v Česku meziročně zvýšila o 6,4%. Evropská unie by podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO neměla v budoucnu poskytovat dočasnou ochranu Ukrajincům s branou povinností. Uvedl to v Lucemburku po jednání ministrů vnitra států 27. Podle Metnara se na tom shodla většina z nich.
5: Dočasná ochrana, v rámci které ukrajinští uprchlíci mohou v Evropské unii automaticky žít i pracovat, by podle Metnara měla být příští rok v březnu znovu prodloužena, ovšem s určitými omezeními.
3: To znamená, aby se nevztahovala na muže, na které se vztahuje branná povinnost, protože ta situace se opravdu od počátku války na Ukrajině změnila. Teď poslední dobou je větší polovina mužů v tom produktivním věku.
5: Evropská komise má nyní členským státům představit konkrétní návrh. Metnar také prohlásil, že je Česko připravené na migrační pakt, který vstupuje v účinnost příští týden. Stále ale odmítá princip společné evropské solidarity. Z Bruselu Zdenka Trachtová, Radiožurnál.
19: Odbory ve Strakově akademii budou zítra stávkovat kvůli přesunu agent. Z úřadu vlády se mají na jednotlivá ministerstva přesunout útvary, které se věnují ochraně lidských práv, protidrogové politice nebo třeba duševnímu zdraví. Podle odborů změna poškodí jejich fungování. Odboráři se ráno sešli se vedoucí úřadu vlády Tinde Bartou. Ta na společném jednání řekla, že rozhodnutí o přesunu už není možné změnit. Většina kritiky podle ní není opodstatněná. Národní památkový ústav v Brně vyjádřil obavy z plánu na zastřešení části hradu Špilberk. Správce hradu Muzeum města Brna chce na hlavním nádvoří vytvořit prostor pro celoroční pořádání kulturních akcí. Podle památkářů by ale trvalé zastřešení moderní skleněnou střechou bylo v rozporu s historickými hodnotami této památky.
16: Trvalé uzavření hlavního nádvoří by zcela změnilo a potlačilo charakter historické pevnostní stavby.
20: Zdůvodňuje ředitel Národního památkového ústavu v Brně Zdeněk Vácha. Zasouvací nebo sezónní střecha by podle památkářů byla lepší řešení. Pokračuje ředitel muzea města Brna Zbyněk Šolc.
21: Budeme na základě těch stanovisek těch odborných orgánů hledat to řešení, čili další studie nebo technický průzkum, jak by bylo možné v tom rozsahu to mobilní zastřešení realizovat.
20: Podle Váchy by trvalé zastřešení bylo srovnatelné s necitlivými stavebními zásahy do hradu z 90. let minulého století. Šimon Franz, Radiožurnál.
22: Sport. České fotbalisty čeká poslední přípravný zápas před startem mistrovství světa. Zítra ve 2 hodiny ráno našeho času nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Oproti nedělnímu utkání s Kosovem se v generálce na šampionát sestava změní, říká reprezentační trenér Miroslav Koubek.
23: S Kosovem některý, dejme tomu, zkušenější hráči, který mají za sebou hodně, neměli zátěž, jo, takže teď to zase musíme vzít z druhého konce. Potřebujeme tyto hráče dostat do herního varu, do herní praxe, takže nějak to rozložíme, kdy tam bude asi 5 minuta až ty hráči, který právě s Kosovem nehrál.
22: Fotbalista Ebrima Singateh dostalo disciplinární komise Ligové asociace trest na 4 soutěžní zápasy za vyloučení ve finále domácího poháru s Karvinou. Jablonecký útočník se mezi tím stal první letní posilou Sparty. Trenér pražské Dukly Pavel Šustr byl za kritiku výkonu rozhodčích po utkání v Teplicích potrestán na 2 soutěžní utkání. A ostravský Baník musí za výtržnosti fanoušků zaplatit pokutu 190 tisíc korun.
24: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Úplná uzavírka na D2 před Brnem a nehoda u Prahy. Dálnice D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov po odpolední nehodě i teď je zavřená. Na 8. kilometru odklízí následky nehody, je tam odtahovka, přivezli těžkou techniku. Objíždí se z exitu 11, například přes Žirlochovice, Rajhrad a po D52 z Mikulova bez dalšího zdržení. Na D2 z Brna do Bratislavy u sjezdu na Břeclav narazilo nákladní auto do překážek na vozovce. 48. kilometr, místo je teď plynulé průjezdné. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozorněji za sjezdem na Sadskou. Na 30. kilometru stojí nákladní auto a je tam průjezdný jen levý pruh. U Prahy na trase Líbeznice Kostelec nad Labem havarovala motorka. Pozorně projíždějte. Za Mratínem je to havárie se zraněním. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
24: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
19: Zítra bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou ale srážky ustávat a později večer se i vyjasní. Teploty vystoupí na 16 až 21, na východě až na 23 stupňů. Tolik zprávy.
26: Je 21 hodin a 6 minut, vy dál posloucháte Radiožurnál Sport. Basketbalisté Barcelony s dvojicí českých reprezentantů Janem Veselým a Tomášem Satoranským prohráli druhé čtvrtfinále španělské ligy. Doma z Mursí těsně 87-90, domácím tedy nestačilo ani 10 bodů, 2 doskoky a 1 asistence Jana Veselého a 5 bodů, 5 doskoků a 4 asistence Tomáše Satoranského. Série je tedy srovnaná na 1-1. Za chvíli v našem vysílání slyšíte další díl našeho pravidelného seriálu, tentokrát o hvězdách českého fotbalu, tedy českého výběru na fotbalovém mistrovství světa.
24: Radiožurnál Sport
1: a Ondřej Prokop.

0: Je čas na náš pravidelný seriál, který věnujeme blížícímu se fotbalovému mistrovství světa. Dnes na téma největší hvězdy českého týmu. Při poslední účasti jich bylo nespočet. Vybrat jich pár mezi jmény jako Čech, Jankulovský, Nedvěd, Rosický nebo Koller bylo téměř nemožné. Tehdy byli na šampionátu v roce 2006 jen dva hráči z tuzemské ligy. Ale to se o 20 let později naprosto změnilo. Na soupisce pro mistrovství světa ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě je hned 17 hráčů z české nejvyšší soutěže. Vybrat tak největší hvězdu mezinárodního, tedy dosahu, nebylo zase až tak těžké.
1: No, tak je to dlouho, já si to pamatuju jako kluk, jsem na to koukal v televizi, můj táta byl dokonce na stadionu jako fanoušek v Německu.
2: Vzpomíná Patrik Šik na dobu, kdy mu bylo 10 let a on viděl poprvé a zatím naposledy české fotbalisty na mistrovství světa. Tehdy válel za Viktorii Vestec, což je klub z vesnice nedaleko Prahy. Právě do hlavního města se poté dostal díky angažmá ve Spartě. Své umění předváděl zanedlouho také v mládežnických reprezentacích a v roce 2016 přišla poprvé pozvánka do seniorského národního týmu. Tehdy na přípravný zápas s Maltou.
3: Přijel jsem Tomáše Rosického, takže to mě trošku mrzí, že jsem ho nezažil na hřišti. Nakonec v tom zápase jsem dával gól a měl jsem tam i asistenci.
2: Říkal Šik s odstupem času pro dokumentární sérii Fotbalové asociace Můj první gól. Tehdy ale přípravné utkání v Rakousku na Euro 2016 hodnotil takto.
4: Abych se přiznal, tak jsem s tímhle takhle úplně ani nepočítal, že bych měl nastoupit. A to, že jsem dal vlastně góla na jedno nahrál, tak to jsem se ani nějak nepředstavoval, takže je to takový bombónek.
2: Šik zažíval ve 20 turbulentní období. Díky výkonům v Bohemians, kde hostoval ze Sparty, nakoukl poprvé do reprezentačního Ačka a fotbalovou zkoušku dospělosti zvládl výborně, a to možná díky dobrému rozpoložení z předešlého, jen několik dnů starého úspěchu u maturity.
4: Jsem si to musel přehodit na pondělí, kdy jsme ještě byli v Praze, takže jsem se přes víkend šrotil a povedlo se.
5: Komisi se nechtělo do Rakouska.
4: No, možná jsem nechtěl.
2: Vyprávěl Patrik Šik. Nominaci od kouče Vrby ale na evropský šampionát ve Francii nedostal a tak si na reprezentační zážitky musel počkat. Velký šampionát zažil až díky Euru 2020, které se kvůli pandemii koronaviru hrálo až v roce 2021. Turnaj ale odehrál dechberoucí. Vzpomeňte na jeho úchvatný gól do sítě Skotska z poloviny hřiště.
6: Součkáči, že teď můžou jít dopředu. Šik pálí a bude to gól! Šik 2-0, 52. minuta. Šik...
4: Během první půle tak jsem kontroloval toho golmana, kde stojí. Viděl jsem několikrát, že je hodně nahoře. Tak jsem si říkal, že možná, když přijde nějaká takováhle podobná situace, že bych to mohl zkusit, a ta situace přišla. Je to skvělý pocit, trefil jsem to hezky.
2: Šikova rána obletěla svět. Češi na turnaji došli až do čtvrtfinále, kde padli s Dánskem. Autor třetího nejhezčího gólu roku podle ceny Ference Puškáše zaznamenal 5 branek a společně s Cristianem Ronaldem se stal nejlepším střelcem turnaje. A zatímco na Euro 2020 můžeš jak vzpomínat v dobrém, tak album s fotkami z Eura 2024 po nepostupu ze skupiny nejspíš vůbec neprohlíží.
4: Česká republika už se vlastně dlouho nepodívala na mistrovství světa, tak bych byl rád, kdyby my jsme byla ta generace, která se tam dostane. Byl by to zase velký turnaj, velká zkušenost a samozřejmě je to pro mě důležitý.
2: Říkal Šik už v roce 2021 a právě generaci kolem něj se to povedlo. Šik dal v kvalifikační skupině 4 branky v 6 duelech. Jednou se gólově radoval i v semifinále baráže s Irskem. Následně se trefil i při úspěšném penaltovém rozstřelu. Na ten došlo i ve finále kvalifikace s Dánskem. Pokutové kopy ale Šik po vystřídání v prodloužení sledoval už jen z lavičky.
7: Sadílek se rozbíjá, jeho levačka pálí. Gól! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
8: Obrovský úspěch, vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie.
2: Říkal historicky nejlepší český střelec v Bundeslize po postupu Česka na mistrovství světa. Před turnajem, který začne za týden, je mistr Bundesligy s Leverkusenem z roku 2024 Patrik Šik největší hvězdou reprezentace. Karel Schamberger, Radiožurnál.
9: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.

Patrik Šik, o kterém jste slyšeli před chvílí jako o hlavní hvězdě českého reprezentačního týmu na mistrovství světa ve fotbale, si právě po šampionátu bude muset zvykat v Leverkusenu, tedy v klubu, kde působí v Bundeslize, na nového trenéra. Vedení Bayeru oznámilo, že na lavice skončí po necelém roce ve funkci Dán Kasper Hjulmand a jeho nástupcem se stal španělský kouč Carles Martinez. S bundesligovým šampionem z roku 2024 podepsal smlouvu do léta 2020. 42-letý Martinez poslední tři roky trénoval Toulouse a v uplynulém ročníku nejvyšší francouzské ligy s týmem obsadil 9. místo.

0: Právě nejvýraznější stadiony světového šampionátu jsou v tomto týdnu tématem naší encyklopedie. A teď vám tenhle ten konkrétní představíme s Alenou Benešovou. Vítej.
1: Dobrý večer. Stavba Estadia Akron začala v roce 2004 a otevřený byl o 6 let později. Od té doby je domovem týmu Guadalajara, který je ale známější pod názvem Chivas. Tento tým je známý tím, že za něj hrají jenom Mexičané. A možná i kvůli tomuto patriotickému přístupu se říká, že jde o stadion s možná nejbouřlivější atmosférou v zemi. A tady je krátká ochutnávka.
0: Stadion v Zapopánu má kapacitu necelých 50 tisíc míst. Tribuny s převážně červenými sedačkami jsou tak jako na většině ostatních moderních stadionů rozmístěné oválně, tak, aby bylo z každé sedačky dobře vidět. Co už jsme probírali i na radiožurnálu Sport, to je nadmořská výška, ve které stadion stojí. Vzpomněli byste si, jak vysoko nad mořem odehrají čeští fotbalisté vstupní duel turnaje proti Jižní Koreji?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Estadio Akron stojí takřka 1600 metrů nad mořem a řídký vzduch dělá fotbalistům problémy.
1: Zatímco zevnitř vypadá stadion jako většina moderních aren, při pohledu zvenku je dost výjimečný. Jeho vnější stěny jsou totiž pokryté trávníkem. Při pohledu zvenku nevidíte žádné zdi, ale stadion působí dojmem, že se zvedá ze země, jako kopec nebo lépe řečeno jako sopka, protože právě tu má podle architektů připomínat. Ale musíte mít popravdě trochu fantazii, protože z té sopky je vidět jen základna a ne ta charakteristická špička.
0: Nejde přitom o zcela unikátní řešení. Podobně vypadá třeba známá pařížská hala Bercy. Pod trávníkem se skrývá složitý systém závlahy a také odtoku, aby nedocházelo k sesuvům půdy. Vzhledem k velkému sklonu není možné trávu sekat klasickou sekačkou. Dělají to malé robotické stroje a v některých nejhůř dostupných místech kosí trávu pomocí křovinořezů lidé zavěšení na lanech.
1: Slavnostní otevření Estadia Akron obstaral v roce 2010 zápas domácího Chivasu s Manchesterem United. Oba kluby tehdy spojoval útočník Javier Hernández, kterého si možná budete pamatovat víc pod přezdívkou Chicharito. Ten tehdy přestupoval z Chivasu právě do United a tak první poločas odehrál za mexický tým a právě ještě v jeho dresu střelil první branku v historii stadionu. A druhou půli pak už Chicharito odehrál jako fotbalista Manchester United.
0: A ještě dodám, že během blížícího se mistrovství světa bude stadion v mexickém Zapopánu hostit vzhledem ke své velikosti jen několik zápasů ve skupině. Pro české fanoušky bude důležitá noc z 11. na 12. června, kdy právě na tento stadion vyběhnou svěřenci Miroslava Koubka proti Jižní Koreji. A stadion v Zapopánu jsme si teď představili s Alenou Benešovou. Díky.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Ti nejlepší vodní slalomáři planety jsou teď v Česku a Radiožurnál Sport u toho nemůže chybět.
1: Pražská Troja hostí o prvním červnovém víkendu světový pohár.
0: To je záruka skvělé atmosféry, výtečných sportovních výkonů i dramatických okamžiků.
2: Teď už samotný závěr, snad má Prskavec dost sil do posledních dvou protivodních branek. Ta jedna je napravo, výborně se kolem ní obtočil, fanoušci jsou v rauši, Prskavec tlačí svou loď do cíle.
1: V akci jsou hvězdy zahraniční i domácí.
0: V klasickém vodním slalomu i v kontaktním kajakcrossu.
2: Znovu jde na první místo hned samotnému úvodu. Teď bude dělat eskimácký obrat, který musí se obtočit hlavou pod vodou pod takovým žlutým břevnem. Jakub Krejčí zůstává na prvním místě.
1: Vychutnejte si elitní vodní slalom z Pražské Troje v přímých přenosech, rozhovorech a reportážích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: 21.30. A u mikrofonu Jana Utendorská.
4: Prezident Petr Pavel se v pondělí zúčastní jednání vlády. Hrad o tom informoval na svém webu. Jednání jedním z bodů je koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Prezident se s vládou dlouhodobě neshodne na tom, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře. Konference rektorů podpořila vznik nového vysokoškolského zákona. Ten současný podle nich už nevyhovuje. Novela má zavést třeba takzvané univerzitní rady, které by rozhodovaly o rozpočtech škol nebo by volili rektory na místo akademických senátů. Ministr školství Robert Plaga za ANO řekl, že zákon zachová akademické svobody. Česko chce příští rok předsedat výročnímu zasedání Rady Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Českému rozhlasu to potvrdil ministr zahraničí Petr Macinka ze strany motoristé sobě. V Paříži jednal s generálním tajemníkem OECD Matiasem Kormanem. Česko je členem OECD od roku 1995. Pro své členy vydává pravidelné ekonomické výhledy. A paliva v Česku výrazně zlevnila, vyplývá to z údajů společnosti CCS. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se teď prodává za 1,40 korun a 23 haléřů. To je o korunu a 77 haléřů méně než před týdnem. Nafta zlevnila o korunu a 80 haléřů na průměrných 38 korun a 38 haléřů za litr. Do konce června bude maximální ceny paliv regulovat vláda.
0: Sport.
4: 19-letá ruská tenistka Mira Andrejevová se poprvé v kariéře probojovala na Roland Garros do finále. S Ukrajinkou Kostiukovou si poradila po setech 6-1 a 6-3. Soupeřkou Andrejevové bude v zápase o titul úspěšná kvalifikantka Polka Chvalinská, která vyhrála nad ruskou Schneiderovou 7-6 a 6-4.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D2 před Brnem a nehoda u Prahy. Na dálnici D2 z Břeclavi do Brna za sjezdem na Slavkov na 8. kilometru těžká technika odklízí následky vážné nehody. Dálnice je neprůjezdná, objíždí se sjezdem z exitu 11 přes Židlochovice, Rajhrad a po D52 z Mikulova. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou překáží odstavené nákladní auto. Na 30. kilometru se vybočuje. Je tam průjezdný jen levý pruh. Z Litomyšle vyjeli dva tahače s nadměrným nákladem. Po 35 se míří na Hradec Králové, Prahu a Rozvadov.
6: Jsou ta dva tahače, vezeme větrné elektrárny.
7: Přes zámrz a pokračuje to dál vlastně po 35 na D11 přes Prahu na D5 až do Německa.
5: A u Prahy pozorně na trase Líbeznice Kostelec nad Labem za Mratínem havarovala motorka, zasahují tam záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Noc bude zatažená nejprve jen v západní polovině Čech, postupně v celých Čechách déšť nebo přehánky. Ochladí se na 15 až 10 stupňů. Zítra čekejte zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou ale srážky ustávat a později večer se i vyjasní. Teploty zítra vystoupí na 16 až 21, na východě až na 23 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Fotbalová Slavia má už pátou letní posilu do mistrovského týmu. Přichází francouzský fotbalista Neil Glossoa z druholigového Po. Aktuální tedy čeští šampioni to oznámili na svém klubovém webu a také upřesnili, že s 21-letým obráncem podepsali smlouvu do roku 2031. Glossoa je odchovancem Ozer. Do Po přišel vloni a v sezóně odehrál 27 zápasů.

0: Švédští fotbalisté v posledním přípravném zápasu před odletem na mistrovství světa hráli v Solně s Řeckem 2-2, když o výhru přišli až v nastavení. Irán v rámci tréninkového tábora v turecké Antálii zdolal za zavřenými dveřmi Mali 2-0. No a teď večer se hrají další dva zajímavé zápasy. Jedni z favoritů celého šampionátu se představují ještě v domácím prostředí. Francouzi jako jedničky žebříčku FIFA hrají v Nantes s pobřežím Slonoviny. A po 31 minutách je stav zatím nerozhodný 0-0. No a Španělé, ti v La Coruni hostí Irák a tam je už 39. minuta s možná nečekaným skóre, které je tedy 1-1. Ferran Torres otevřel v 16. minutě skóre zápasu. No a v 27. minutě vyrovnával nám všem dobře známý Merchas dosky obránce plzeňské Viktorie. No a český tým čeká generálka na mistrovství světa v noci na zítřek v New Jersey, tedy už za mořem nastoupí Češi proti Guatemale. Do sestavy národního týmu se oproti poslednímu utkání určitě vrátí některé opory. Mezi nimi nejspíš i záložník Tomáš Souček, který nedávno s West Hamem sestoupil z anglické Premier League.
1: Well, there it is. The nightmare of relegation has become an agonizing reality for West Ham United.
2: Mrzelo mě to, ale teďkon se plně soustředím na mistrovství světa. Byl to náš sen několik let a teď jsme tady. To, co bude v klubu, bude až potom po nějaký dovolený, ale teď jsem plně soustředěný na českou reprezentaci.
3: Zdůraznil Tomáš Souček, který působí ve West Hamu od ledna roku 2020. V anglické lize za něj nastřílel 41 gólů a stal se historicky nejlepším českým střelcem v Premier League. Reprezentační středopolař má v londýnském klubu smlouvu ještě na rok, jestli ale zůstane i po sestupu, zatím není jisté.
2: To, co se stalo v uplynulé sezóně, jsem dal stranou a věnuju se 100% reprezentaci. Teď mám měsíc na to mít čistou hlavu, mít jenom tu reprezentaci a splnit si tady pro to, co přijal celý tým a co bude potom, je to fotbalový život a zase se budu soustředit na to, ale moje hlavní je teď reprezentace.
3: Zopakoval Souček, že v tuto chvíli má priority nastavené jasně. Bývalý kapitán národního týmu podobně odpověděl i na otázku, jestli je reálný jeho návrat do Slávie, se kterou v minulosti získal 3 mistrovské tituly.
2: Tady to jsou vlastně drby, které se šíří českém nebo showbiznesem, ale já jsem v klidu.
3: Rozesmál Souček vedle sedícího kouče reprezentace Miroslava Koupka.
2: Já si vlastně užívám tam, kde jsem. Něco jiného se řeší v Česku, něco jiného se řeší v Anglii. Já to tolik neřeším.
3: Společně se Součkem z anglické Premier League spadl i současný kapitán českého výběru Ladislav Krejčí, který v uplynulé sezóně hostoval ve Wolverhamptonu. Trenér národního týmu Miroslav Koubek ale věří, že hráče neúspěchy z klubů na světovém šampionátu neovlivní.
4: Když je to na mistrovství světa, tak všechno, co bylo v sezóně na jím konci, hodíte za hlavu. Kluci to hodili za hlavu a od první chvíle cítím takovou slavnostní atmosféru a natěšenost na tu výzvu, která nás čeká, a ta síla té motivace skutečně určitě přeruší všechny nějaký ty trable ze sezóny, které někteří hráči třeba prožili.
3: Věří Miroslav Koubek, utkání Česko-Guatemala začne v pátek ve 2 hodiny ráno středoevropského času a přímo na místě budou i reportéři radiožurnálu Sport. Z New Jersey Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Zatímco sprinterka Karolína Maňasová se dnes mohla v rakouském St. Peltnu radovat z toho, že vymazala z českých rekordních tabulek legendární Jarmilu Kratochvílovou v závodu na 100 metrů. Její čas překonala rovnou dvakrát, ten ve finále nejlepší její čas byl 11 sekund a 1/7, o 8 setin lepší než 45 let starý rekord právě Jarmily Kratochvílové. Tak další české hvězdy, které jsou v programu mítinku Diamantové ligy v Římě, zatím tedy moc nezazářili. Oštěpař Jakub Vadlejch hodil v Římě 78 metrů a 28 centimetrů a tomu stačilo až na 9. místo. Soutěž pro něj skončila hned po 3 pokusech. Zvítězil Srí Lančan Rumesh Taranga Patirage, který přehodil o 2 metry a 62 cm 90-metrovou hranici. No a tyčkařka Amálie Švábíková vstoupila do letní sezóny 6. místem, když překonala jen 445 cm. Na místa nástupních vítězek bylo potřeba 480, zvítězila Britka Kodryová stejným výkonem jako druhá Australanka Kennedyová a třetí Švýcarka Moserová.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Srdce od kapely Lucie na Radiožurnálu Sport. Oštěpař Jakub Vadlejch se tedy, jak už jsme říkali, na diamantové lize neprosadil, ale my se teď budeme věnovat přeci jen něčemu jinému, Šermu, a konkrétně Jakubu Jurkovi. Ten sice o víkendu nezvládl mistrovství republiky tak, jak by si asi představoval. V Kordu vypadl tedy v semifinále v Litoměřicích, když prohrál s Martinem Rubešem, ale během letošní sezóny se etabloval v elitní světové desíce a ve světovém poháru prožil nejúspěšnější sezónu své dosavadní kariéry.
1: Je to naše nejúspěšnější sezóna. Celá sezóna se odvíjí vlastně vzestupně. V zásadě nikdy se líp nedařilo. Třikrát šestý místo, což je ta top osmička, která je vlastně jako už braná jako naprostej top. A poslední medaile před právě vrcholem sezóny. Jako co by si člověk vlastně mohl přát, abych na tom nemohl nic změnit.
2: Vypráví kordista Jakub Jurka, který nedávno skončený ročník světového poháru korunoval nejlepším letošním výsledkem v podobě třetího místa v Bernu, i když zprvu to tak úplně nevypadalo.
1: Byl tam těžký zápas hned v úvodu závodu, pak zase tam byl jako reprezentant Ruska, sice za nezávislou vlajku, ale reprezentant Ruska, s tím se člověk taky jako lehce nepopasoval, ale ta kadence těch zásahů a všeho jako šla výborně v ruku v ruce s tím, jak mi to tam sedělo. Na tohle já spoléhám, že se právě stane na Evropě a na světě, kdy člověk se dostane do toho stavu flow a najednou to půjde jakoby samo. A neřekl bych, že ten závod v Bernu byl ještě úplně optimální, že tam ještě máme jako rezervy.
2: To, že Jakub Jurka cítí ve svých výkonech rezervy i v tak povedené sezóně, svědčí o tom, že se aktuálně nachází v nejlepší fázi své kariéry.
1: Je to asi o nějaké vyzrálosti. Už je mi teďka 27 let, ono v tom šermu je ideální věk kolem té třicítky, takže teď jako se dostávám do toho zlatého věku, toho šermíře. A druhá složka je to fyzično, to taky jde jenom nahoru a já se vlastně cítím líp a líp fyzicky, ale už na sobě taky pocituju, že právě ty závody jsou vždycky ubojovaný. Cítím tam tu únavu a musí to člověk silně taktizovat, silně bojovat a nic není zadarmo, takže je to strašně náročné na psychiku, na fyzičku a pak se hodí samozřejmě hodně odpočívat.
2: Odpočívat bude třeba i před blížícím se mistrovstvím Evropy, i když jen krátce. Individuální soutěž kordistů je ve francouzském městě Antony na programu 16. června. A Jakub Jurka popisuje, jak se na jeden z vrcholů sezóny co nejlépe nachystat.
1: Tak je to taková alchymie, ten sport zároveň. Musí tam být správné nastavení s kondičním trenérem, s osobním trenérem. Já mám kolem sebe asi 5 lidí, je to individuální sport, ale jednotlivec má kolem sebe asi 5-6 asistentů, kteří mu všichni dopomáhají k tomuto výkonu. Zároveň se hodí říct, že tam mám i mentálního kouče. Jako spousta takových tutorů mě doprovází v tom životě, že spousta známých, kterým já jako důvěřuju, tak mě výborně navigují v tom životě. Všichni se podílí nějakým jako malým dílkem a do té skládačky.
2: Skládačky, která ideálně povede k cenému kovu. Jaký má Jakub Jurka na boj o medaile recept?
1: Já bych řekl, že hlavní je být fakt té psychické pohodě, protože on ten trénink jako člověk odjede, to fyzično tam jako člověk furt drží na vysoké úrovni. A teď hlavně, aby to dokázal opravdu člověk prodat a ještě na to měl tu chuť. A to je právě ta alchymie, která je strašně těžce namíchatelná, protože musí tam opravdu být super nálada, super chuť a ještě k tomu to fyzicky a i psychicky nastavení na té optimální úrovni. A k tomu se postupně dostáváme.
2: Kordista Jakub Jurka vše zmíněné potřebuje skoordinovat do jediného dne, během kterého se rozhodne o novém evropském šampionovi. A třeba už s jednou z medailí odcestuje na červencový světový šampionát do Hongkongu. Adam Kudet, Radio.

0: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Czechoslovakia are the new European champions.
2: Ten pohár nad hlavou je to vzpomínka, která se nedá vymazat a zůstane určitě do konce života v mojej hlavě.
3: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
4: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
3: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
5: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
3: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: 22 hodin, dobrý večer. Teď už Martin Matějka a zprávy.
7: Knihovně Václava Havla hrozí kvůli odchodu Dagmar Havlové konec. Stavební firmy zdražují kvůli konfliktu na Blízkém východě, roste hlavně cena asfaltu a polystyrenu. Česká fotbalová reprezentace se v generálce na mistrovství světa střetne s Guatemalou. A zítra bude zataženo s občasným deštěm, k večeru se vyjasní a teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Knihovna Václava Havla v současné podobě končí. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl jediný člen správní rady instituce David Dušek. Bývalá první dáma Dagmar Havlová dnes oznámila, že v knihovně končí. Je přitom jedinou žijící zakladatelkou. Kvůli nespokojenosti s ředitelem knihovny Tomášem Sedláčkem už dřív odešli zaměstnanci, klíčoví sponzoři i většina správní rady. Podle Duška by pro knihovnu bylo fatální, kdyby Havlová knihovně odebrala nezbytná práva.
8: To znamená ani právo osobnostní, tedy k názvu knihovna Václava Havla, a ani práva k edukativním programům, pak opravdu tato instituce pozbývá svůj zásadní smysl. Nicméně já si myslím, že v tuto chvíli jsme všichni plní emocí. My si v tuhle chvíli děláme analýzu situace.
7: Knihovnu teď podle Duška vede krizový manažer Marek Měrka. Náklady stavebních firm vzrostly kvůli konfliktu na Blízkém východě v průměru o více než 15% a výrazně zdražily hlavně stavební materiály vyráběné z ropy, jako je asfalt nebo polystyren. Ukázala to studie společnosti CEEC Research mezi 155 českými firmami. Dvě třetiny firm už podle studie zdražování promítly do cen svých zakázek. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO řekl, že stát je v případě dalšího zdražování ochotný firmám pomoci, třeba dalším snížením regulované složky cen energií.
9: Případně i zastropování, případně spuštění mechanismů záručních, pojišťovacích nebo třeba kurzarbeitu, ale to všechno by nastalo až v případě těch horších scénářů, které v tuto chvíli nepředpokládáme, ale jsme připraveni na to, kdyby nastalo.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopise vyzval ruského prezidenta Vladimíra Putina k ukončení války, navrhl, aby se spolu sešli a prohlásil, že Ukrajina je připravená během jednání dodržovat klid zbraní. Putin připustil, že by dohodu o příměří za Ukrajinu mohl podepsat Zelenský. Zároveň ale opět zpochybnil jeho legitimitu, protože mu mandát vypršel v květnu roku 2024. Ukrajinské zákony ale neumožňují uspořádání voleb v době válečného stavu. V pražské Bubenči se vydražil obraz Elsinor 5 Františka Muziky za 14 milionů korun. Jedno z nejvýznamnějších děl české moderny inspirované světem Shakespeareova Hamleta se do Česka vrátil ze soukromé sbírky nizozemského sběratele po více než 60 letech. Dílo popisuje majitel galerie Tomáš Hejtmánek.
10: Vidíme tam nedobytný hrad, tu starobylost, jakýchsi ruin podivného tvaru, spíše jakéhosi poháru. Je malován vlastně plasticky, je malován za pomocí písku. Takže se zde velmi uplatňují struktury, které muzika malovala.
3: Sport.
7: České fotbalisty čeká poslední přípravný duel před startem světového šampionátu. Národní tým v noci nastoupí v New Jersey proti Guatemale. Podle reprezentačního záložníka Tomáše Součka už se hráči po pondělním příletu ve Spojených státech dostatečně aklimatizovali.
11: Měli jsme první dva dny, kdy jsme se mohli aklimatizovat. Hlavně ten první den jsme měli lehčí trénink. Vždycky to trvá maximálně dva dny, ale teď už jsme připraveni a ať už to bude na zápas nebo dál, tak věřím, že ten časový posun nebude vůbec znát.
7: Zápas Česko-Guatemala má výkop v pátek ve 2 hodiny ráno našeho času. Den po basketbalistkách postoupili na mistrovství světa ve hře 3-3 do play-off také čeští muži. V dnešním úvodním utkání jim sice připravili první porážku na turnaj Lotyši, a to 15-21, ale poté reprezentanti porazili stejným výsledkem domácí Poláky.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Omezení na D8 u hranice s Německem a uzavírka na dálnici D2 před Brnem. Dálnice D8 za sjezdem na Děčín směr Drážďany. Chvíli stála v tunelu. Na 83. kilometru vytekl z nákladního auta olej. Už se jede, kratší kolona se rychle rozjela. V tunelu je zavřený pravý pruh, auto stojí za tunelem. Dálnice D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov. Stále neprůjezdná. U nehody na 8. kilometru vypustili kolonu a pokračuje odklízení následků nehody. Sjíždí se z exitu 11 a uzavírka se dá plynule objet přes Židlochovice, Rajhrad a po D52 do Mikulova. Aktuálně D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Divišov 38. kilometru čerstvá nehoda. Dálnice D1 ve směru do Prahy 38. kilometr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Noc bude zatažená nejprve jen v západní polovině Čech, postupně v celých Čechách s deštěm nebo přeháňkami. Ochladí se na 15 až 10 stupňů, přes den pak bude zatlaženo s občasným deštěm. Odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní. Teploty 16 až 21 stupňů, na východě naměří až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
14: Je 22 hodin a 6 minut, vy dál posloucháte Radiožurnál Sport. Fotbaloví fanoušci si své oblíbené týmy vybírají z různých důvodů. Může zatím být rodinná tradice, nějaký hluboký zážitek nebo bydlení blízko stadionu. Že se ale dá opravdu oddaně fandit klubu vzdálenému 1400 kilometrů, o tom se dozvíte v repríze dnešního odpoledního rozhovoru, který s Tadeášem Mimou natočil Štěpán Bém, a vy ho uslyšíte hned po písničce.
12: Radiožurnál Sport
0: a Ondřej Prokop.

0: Hostem odpoledního rozhovoru na radiožurnálu Sport je Tadeáš Mima, správce instagramového fanouškovského profilu SK Bran. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Tadeáši, já znám spoustu fanoušků Slávie, Sparty, Barcelony, Bayernu nebo Liverpoolu, ale mluvím asi s prvním fanouškem klubu SK Bran, tak jak jste na něj přišel?
1: Je to asi příběh 15 roků starý, kdy můj táta v Bergenu byl pracovně a já už tenkrát jsem měl rád sport, bavilo mě sledovat fotbal a právě díky tomu jsem se o Branu dozvěděl a když mě potom táta jednou dovezl nějakou mikinu Bran a potom i dvě šály a k tomu podepsaný plakát, tak už nebylo o čem a měl jsem Bran už tak nějak nasledovaný v hlavě. Ale ne, že bych sledoval každý zápas, spíš nějaké statistiky, tabulky, jednou za měsíc jsem je zkontroloval, takže byl to takové fandění, ale ne úplně intenzivní.
0: Takže máte k městu vybudovanou za ty roky už takovou osobní vazbu, ne Bergen velký jako Ostrava asi?
1: Je to tak, je to druhé největší město Norska, má asi 300 tisíc obyvatel necelých, pokud jsem se díval naposledy a trošku ho díky tomu znám. Znám ty výhledy z těch fotek, panoramat a samozřejmě fotky od táty a mám ho takhle zažitý, byť jsem tam ještě nebyl.
0: Znáte někoho dalšího v Česku, kdo SK Bran fandí?
1: Neznám. Možná jsem jenom trošku mírně sfanatizoval lidi okolo právě za těch 15 let, kteří mě znají, takže i oni jsou trošku tím, ne že posedlí, ale říkají, jo, já jsem viděl ten Bran teďka někde na Live Sportu a tohle, tak já říkám, no tak jasně, tak je to klub, který máš ode mě trošku navnímaný, takže možná i tak pasivně. Každopádně tady tahle stránka je pro mě takovým jako dalším cílem, abych nějaké ty lidi tady v Česku proto taky třeba nadchl a mohli bychom udělat jednou nějaký výjezd, možná už teďka na podzim, protože mě píšou právě jak Češi, že je to zaujalo, tady taková jakoby page na té sociální síti a říkají, že je to poměrně nevšední a že mi v tom fandí a říkají, že i díky mně to začali trošku sledovat, takže já doufám, že třeba uděláme výjezd.
0: A jel byste tam kvůli fotbalu nebo i kvůli tomu, jaké je to město?
1: Asi celkově, zajímalo by mě tam ten výhled z té hory, je tam vlastně taková velmi ikonická lanovka, do toho tam jsou i nějaké stavby UNESCO a je to taková malebná, já bych řekl jako vesnička, ale je to v podstatě velké město na poměry toho Norska, takže za mě je to úplně výborná lokalita, jak na turistiku, tak i na ten fotbal.
0: Historie SK Bran má i československou stopu v podobě trenéra Karola Bučka, tak jaký je ten jeho příběh?
1: Je to velmi zajímavé, protože je to vlastně trenér, který se tady dokázal nějak vyprofilovat v československém prostředí, které už na konci těch 60. let bylo profesionálnější než v tom Norsku, tady to úplně takhle ty rozdíly byly viditelné a v Norsku chtěli někoho, kdo bude trošku, dejme tomu důrazný, bude umět nějaké ty taktické prvky dávat dál těm hráčům a proto zvolili právě pana Bučka a pro mě je to hrozně fascinující příběh, protože já mám hrozně rád tady ty historické nějaké konsekvence a tohle je právě jeden z těch výborných nějakých příběhů toho, jak československý fotbal dokázal se dostat až do toho Norska. Ty výsledky v první sezóně nebyly nic moc, vlastně on nevyhrál v těch dvou letech žádnou trofej, kdy tam byl, ale v těch novinách a všude, kde se o něm zmiňují, tak to je pro ně osobnost.
0: Na radiožurnálu Sport mluvíme s Tadeášem Mimou, správcem instagramové stránky norského klubu SK Bran. Pokračovat budeme za chvíli.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Po písničce od Support Lesbians pokračujeme v repríze odpoledního rozhovoru s Tadeášem Mimou, který na Instagramu založil fanouškovskou stránku norského fotbalového týmu Brann Bergen. Mluvil s ním Štěpán Bém.
1: Začal jste s tím v srpnu minulý rok, příspěvek vychází několikrát do týdne a některá videa mají i skoro 10 000 zhlédnutí, na účtu máte 400 sledujících, tak jak moc je pro vás důležitý ten dosah?
2: Jakoby neřekl bych, že to dělám kvůli tomu dosahu, pro mě je fakt důležité spíš to, aby se to dostalo k těm lidem, které to zajímá, protože ti vám potom komentují, lajkují, tím se to posílá někam dál a právě to je ten prostředek pro to, abych poznal i osobně nějaké ty lidi a tvořili bychom třeba nějakou tu nejdřív online komunitu a potom bychom se mohli i někde potkat. V podstatě ta stránka je zajímavá tím, že tam se spojuje jak to publikum české, tak to norské a zatímco ti Češi to berou jako takovou jako zajímavost a takovou chuťovečku tady, protože Brann nikdo moc nesleduje, tak ti Norové jsou zase hrozně vděční, že to někdo sleduje z úplně jiného kulturního prostředí, takže je to takové zajímavé propojení a ten dosah je asi důležitý pro to, aby se o tom možná ty dvě skupiny více dozvídaly, ale není to ta hlavní nějaká moje meta, abych měl milionové dosahy.
1: Máte představu, kolik máte zahraničních diváků?
2: Nedávno jsem to tak zhruba počítal, skoro follower od followera a vychází to zhruba 30% Češi a opravdu ta dominantní část je 70% Norové.
1: Už jste se někde setkal s tím, že by se někdo podivil nad tím, jaký klub vlastně na tom Instagramu podporujete, protože ono to je docela kuriózní. Brann hraje aktuálně v polovině norské Eliteserien.
2: Je to kuriózní, zároveň si myslím, že takových klubů začíná trošku přibývat a je to možná taková trošku vlna toho, že už ne úplně každý sleduje takový ty mainstreamový týmy velký. Já teda musím taky jako říct úplně pro úplnost, taky mám rád v Anglii Arsenal a zároveň ten Brann je můj další takový klub, takže já tady ten fotbal mám rád celkově. A určitě se lidi podivují, ať už to byli třeba dřív spolužáci na střední škole, tak i teďka někdo okolo, ale nejsou to podivení typu negativního, takže asi takhle.
1: Dají se zápasy Brannu sledovat v Česku živě? Koukáte na všechny?
2: Dívám se na velkou většinu, někdy to prostě kvůli mojí práci nejde, ale dají se sledovat právě skrz ty streamy na sázkovkách. Ještě do loňska to bylo přitom ale hrozně jednoduché, protože existovala stránka nebo stále existuje One Football a ta umožňovala sledovat snad i slovenskou ligu, potom nějakou tureckou a právě i norskou úplně zadarmo, v plné kvalitě, jenom bez komentáře. Nicméně Norové do toho začali teďka docela šlapat a stalo se to, že to je úplně zablokované a nelze to už sledovat. Takže my teďka řešíme ještě s jedním fanouškem, který má rád Bode Glimt, jak se dostat k oficiálním streamům na jejich online televizi oficiální norské. Ještě to nemáme úplně vychytané, zároveň je to poměrně drahá záležitost, takže jsme teďka ve fázi nějakého tady zkoušení.
1: Na Radiožurnálu Sport mluvíme s Tadeášem Mimou, který spravuje instagramový fanouškovský účet norského týmu SK Brann. Vy jste zmínil Bode Glimt, to je norský tým, který udělal tuhle sezonu asi největší díru do světa v Evropě, jak se říká. V Lize mistrů Bode Glimt porazilo Manchester City, Atletico Madrid nebo Inter Milan a nakonec skončilo v osmifinále se Sportingem Lisabon. Tak má Brann na to něco podobného v příštích letech zopakovat?
2: Aktuálně si myslím, že v téhle sezóně ne, protože je to takové trošku definující pro ten Brann. On dokáže jednu sezónu zahrát úplně výborně a všichni mají velká očekávání, ale potom se něco zkrátka stane a nedej bože letos se to nestane podle mého, ale jednou se i dokázalo fakt po nějakém lepším období rovnou sestoupit dolů, potom zase hnedka nahoru a najednou po postupu hnedka druhé místo. Takže Brann je takový klub extrému a dneska to vidíme v tom, že po tom loňském čtvrtém místě, kde to dlouho vypadalo snad i na boj o titul, tak je tady takový střed tabulky, je to takové nemastné neslané. A proto si myslím, že teďka to nevíde, ale dejme tomu jeden, dva, tři roky dál, může se stát cokoliv. Ten tým evropské ambice má, i letos byl ve vyřazovací fázi té evropské ligy, takže já tam potenciál vidím a může to být realitou jednou.
1: Hostem odpoledního rozhovoru na Radiožurnálu Sport byl Tadeáš Mima, správce instagramového fanouškovského profilu SK Brann. Posluchači můžou samozřejmě sledovat na Instagramu i Radiožurnál Sport. Díky moc, mějte se, naslyšenou.
2: Já taky moc děkuji a naschledanou.

0: Česká sprinterka Lourdes Gloria Manuel skončila druhá při své první letošní účasti v Diamantové lize. Na mítinku v Římě zaostala o 17 setin sekundy za vítěznou Norkou Jägerovou, ale česká závodnice a halová mistryně světa na 400 metrů z letošní zimy byla hlavně nadšená v cíli ze svého času. Poprvé v kariéře stlačila čas na 400 metrů pod 50 sekund, tedy její cílový čas byl 49 sekund a 77 setin a je to výrazně vylepšený osobní rekord. Ten předchozí byl 50-52. Teď tedy 49 sekund a 77 setin, takže velká radost pro Lourdes Glory Manuel. Naopak stejně jako oštěpař Jakub Vadlejch a tyčkařka Amálie Švábíková. Nebyl v Římě spokojený ani český výškař Jan Štefela, který překonal 220 cm, výš už se nedostal a navíc těch 220 na rozdíl od dalších několika soupeřů, kteří přeskočili také tuto výšku a dál nešli, tak těch 220 dal až na třetí pokus a proto z nich byl v pořadí nakonec nejhorší a bude z toho v soutěži, která ještě pokračuje, předposlední osmé místo.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Čas na krátké zprávy na Radiožurnálu Sporta. Po nich se dočkáte posledního dnešního sportovního přehledu.
1: 22 hodin 30 minut. Radiožurnál zprávy. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítřek stávku. Agendy duševního zdraví, protidrogové politiky nebo ochrany lidských práv jsou podle nich v ohrožení. O jejich budoucnosti ještě ráno odboráři jednali s vedoucí úřadu Tinde Bártou. Vláda ale i po schůzce dál trvá na přesunu agend z úřadu vlády na ministerstva. Šéf libanonského militantního hnutí Hizballáh Najim Qassim odmítl dohodu o prodloužení příměří mezi Izraelem a Libanonem. Útoky Hizballáhu na sever Izraele budou podle něj pokračovat, pokud izraelská armáda nestáhne své jednotky z Libanonu a nepřestane útočit na libanonské území. Izraelský ministr zahraničí Yisrael Katz zároveň uvedl, že Izrael bude pokračovat v pozemních operacích v jižním Libanonu navzdory dohodě. Spotřebitelské ceny v květnu meziročně vzrostly o 2,1%. Inflace tak zpomalila, v dubnu byla na 2,5%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Nejvíc oproti loňskému květnu zdražily služby, alkoholické nápoje a tabák. Meziměsíčně inflace vzrostla o 0,1% bodu. Definitivní čísla zveřejní statistici ve středu. A plzeňská Škoda plánuje v Brně nasadit do běžného provozu autonomní tramvaj. Radiožurnálu to řekl ředitel dceřiné společnosti Škoda Digital Jiří Liberda s tím, že vyjet by mohla už příští rok. Fungovat bude za dohledu personálu. Drážní úřad teď taky začíná připravovat změnu legislativy, aby v budoucnu mohla drážní vozidla jezdit i bez strojvedoucího nebo řidiče. Sport. Fotbalisté Slavie Praha mají pátou letní posilu. Z druholigového francouzského Pau vedení přivedlo 22-letého Nila Glossoa, který v Edenu podepsal smlouvu do roku 2031. To druhé pražské S Sparta oznámila teprve první novou tvář v tomto přestupovém období. Na Letnou přichází z Jablonce 22-letý gambijský útočník Ebrima Singateh.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D6 u Sokolova a zavřená na dálnici D2 před Brnem. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu u sjezdu na Sokolov narazilo osobní auto do svodidel 133. kilometr. Podle kamer je místo s opatrností pomaleji, průjezdné pravým pruhem kolona se tam teď netvoří. Na D1 z Brna do Prahy na kilometru 38 rychle odklidili následky noční nehody. D2 z Břeclavy do Brna od odpoledne neprůjezdná za sjezdem na Slavkov. 8. kilometru technika odklízí následky vážné nehody. Objíždí se sjezdem z exitu 11 přes Žitlochovice, Rajhrad a po D52 z Mikulova. Na dálnici D8 za sjezdem na Děčín směr Drážďany. Čekejte. Omezený průjezd v tunelu na 83. kilometru vytekl z nákladního auta olej a je tam zavřený pravý pruh. Auto stojí hned za tunelem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní a nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

I v Kalifornii se bude hrát světový šampionát ve fotbalu, který odstartuje 11. června, a to v San Francisku se bude hrát, tedy z těch kalifornských měst, a v Los Angeles. Na světový šampionát se zatím v domácím prostředí připravují i dva z těch hlavních favoritů. Francouzi právě teď hrají přípravný zápas doma proti Pobřeží Slonoviny a v 63. minutě je stav vyrovnaný 1-1. No a stav 1-1 platí i v utkání Španělů v La Coruni proti Iráku. No a ten vyrovnávací gól Iráčanů dal už v 27. minutě obránce plzeňské Viktorie Merchas Dosky. Za chvíli další zprávy ve sportovním přehledu.

0: 45 let byla nejrychlejší českou sprinterkou Jarmila Kratochvílová, ale už není. Její český rekord na stovce totiž dnes pokořila Karolína Maňasová, a to hned dvakrát během jednoho mítinku. Mluvit o tom bude 22-letá atletka sama i v našem dnešním posledním sportovním přehledu, který ale začneme s Pavlem Tilšarem, fotbalem. Hezký večer.
1: Dobrý večer. Čeští fotbalisté mají před sebou generálku na mistrovství světa. V New Jersey se utkají s Guatemalou. Co od posledního zápasu před šampionátem očekává, vysvětluje reprezentační záložník Tomáš Souček.
2: Víme, jak chceme hrát a chceme to ukázat, aby jsme měli zase o to větší sebevědomí na ten celý týden před tím prvním zápasem a hlavně na ten zápas. Co se týče Guatemaly, koukali jsme na ně, jsou to dost typy toho mexického stylu, ale je to hlavně o nás.
1: Utkání Česko-Guatemala začne ve 2 hodiny ráno našeho času.
0: Fotbalista Ebrima Singateh dostal od disciplinární komise Ligové asociace trest na 4 soutěžní zápasy za vyloučení ve finále domácího poháru s Karvinou. Jablonecký útočník se mezitím stal první letní posilou Sparty. Trenér pražské Dukly Pavel Šustr byl za kritiku výkonu rozhodčích po utkání v Teplicích potrestán na 2 soutěžní utkání. Ostravský Baník musí za výtržnosti svých fanoušků zaplatit pokutu 190 tisíc korun. A Slavia má z druhé francouzské ligy už 5. posilu tohoto přestupního období, Nila Glossona.
1: České fotbalové asociace usiluje o to, aby se od příští sezony posunulo finále domácího poháru ze současného termínu ve všední den na víkend a po konci ligové sezony. Na valné hromadě v Olomouci o tom informoval delegáty člen výkonného výboru Jaroslav Tvrdík. Komentoval to i předseda asociace David Trunda.
3: Pro nás je MOL Cup důležitý. Osobně si přeju, abychom ho společně rozvíjeli, takže bavíme se o tom, že i vlastně liga, ligový výbor, ligové kluby nám vyšly vstříc, že by to bylo víkendu. Takže bavíme se o tom a je to náš společný projekt, což ukazuje i tady to, co zmínil pan Tvrdík.
0: Sprinterka Karolína Maňasová posunula na mítinku v rakouském St. Peltnu 2x český rekord na 100-metrové trati. Dosavadní maximum držela brzy 45 let Jarmila Kratochvílová a Maňasová ho nakonec vylepšila ve vítězném finále o 8/100 na 11,1 sekundy.
4: Jsem strašně šťastná, že jo, myslím, že se ve mně úplně prostě všechny pozitivní pocity. Už po tom rozběhu jsem si říkala, aha, tak jako mohlo by to být dobrý, mohla bych to ještě srazit s tím právě, že jsem to neběžela úplně až na doraz. V finále vyšlo úplně super, trochu jsem už tuhla v tom konci, cítila jsem vedle sebe tu Němku, ale myslím si, že to byl super závod a prostě ježíš,
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel si na mítinku Diamantové ligy v Římě zaběhla osobní rekord 49,77 sekundy a skončila druhá. Vyhrála Norka Jegrová. Výškař Jan Štefela obsadil na mítinku, na tom stejném mítinku 8. místo za výkon 220 cm. Oštěpař Jakub Vadlejch byl 9. a tyčkařka Amálie Švábíková skončila 6.
0: České volejbalistky podlehly v Lize národů Polkám. V čínském Nankingu prohráli ve 3 setech a po vítězství na Čínou v úvodním utkání teď vyhlížejí Belgii. Česká reprezentantka Helena Grozer věří, že utkání zvládnou, přestože soupeřky dnes odpočívaly.
5: Hrozně bych si přála, aby se nikdo nebál a opravdu hrál odvážně. Doufám, že se nelekneme, dáme do toho všechno stejně tak jako tady ty 2 dny. Bude to náš 3. zápas, což samozřejmě nehraje nám do karet. Belgičanky odpočívají, měli včera vlastně jenom jeden zápas, takže určitě na nás budou mega ready.
1: 19-letá ruská tenistka Andrejevová se poprvé v kariéře probojovala na Roland Garros do finále. S Ukrajinkou Kostyukovou si poradila po setech 6-1 a 6-3. Soupeřkou Andrejevové bude v zápase o titul největší senzace turnaje Polka Chvalinská, která vyhrála nad ruskou Schneiderovou 7-6 a 6-4. Italové Vavasory a Eraniová obhájili na pařížském Grand Slamu titul ve smíšené čtyřhře po triumfu 2-1 nad americko-kanadským párem King Dabrovská.
0: Lezec Adam Ondra se na světovém poháru v Praze kvalifikoval v obtížnosti z 12. místa do denního semifinále. Mezi ženami na štvanici uspěli z Češek 6. Tereza Širučková a 9. Michaela Smetanová. Mužskou kvalifikaci ovládl Putra Tri Ramadany z Indonésie. A mezi ženami se o první příčku podělili Američanka Sandersová a Cho Chae-hyo z Koreje, které na obou cestách vylezly až na vrchol.
1: A golfistka Veronika Kedroňová rozehraje v Kalifornii ženské US Open. Pro amatérskou hráčku a studentku Univerzity Kent State půjde o první start na turnaji nejvyšší kategorie Major, kam se dostala vítězstvím v dubnové kvalifikaci. Hrát se bude na hřišti Riviera Country Clubu, pokračuje Kedroňová.
6: Tady je takový jiný typ trávy, říká kakuja. Ten míček tak jako stojí na té fairwayi a myslím si, že pro tenhle týden bude hodně důležité trefovat fairwaye, protože ty rafy jsou náročné z nich hrát. Myslím si, že to je úplně jednoduché, že fakt vybrat si nejširší část fairwaye, trefit to tam a potom středu greenu.
1: Veronika Kedroňová do turnaje vstoupí jako pátá Češka v historii, a to už za několik minut.
0: A my budeme určitě držet palce. Pavel Tilšar připravil poslední dnešní sportovní přehled. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Kapela Green Day na radiožurnálu Sport ve 22 hodin 49 minut. Testování kol, závody, koncerty, outdoorové filmy nebo setkání a výšky s osobnostmi české cyklistiky. To je festival Kolem kolem, který se u Lipna koná za každého počasí.
1: Zima výborná.
2: Zvlášť dneska.
1: Reagoval s úsměvem ředitel rodinného areálu Lipno Matěj Kratochvíl na dotaz, jak to vypadá u Lipna s počasím.
3: Doufáme, že léto bude standardně na Lipně krásný a plný krásný přírody, spoustu zážitků.
1: Právě v těchto dnech od pátku do neděle probíhá u Lipna festival s poetickým názvem Kolem kolem. Nejvíc o něm ví Vít Bechynský.
4: Kolem kolem je festival cyklistický kulturní, který pořádá 4 obce na Lipensku, Frimburg, Lipno nad Vltavou, Loučko. Vyšší Brod. Je to plný víkend nabitý programem, takže cyklistické závody, koncerty, výšky, testování kol.
1: A pro unavená těla pořadatelé připravili relax, jeho české speciality.
4: Spousta lokální gastronomie, je to plný nabitý vlastně lokálního programu a věřím, že se to najde každý.
1: Je to pro sportovní hvězdy nebo pro hobíky?
4: Je to pro hobíky, pro sportovní hvězdy, je to úplně pro všechny. Sportovní hvězdy tady budou, takže doufám, že i hobíci dorazí.
1: Prostě festival Kolem kolem naplňuje moto rodinného areálu Lipno, tak jak o něm mluví jeho ředitel Matěj Kratochvíl.
3: My chceme, aby Lipno bylo destinací trávení aktivního volného času. Není to nutně o vrcholových sportech, ale je to o tom, aby ta rodina mohla být spolu a mohla si aktivně užít svoji dovolenou.
1: Třeba přímo teď a tady u Lipna v rámci festivalu Kolem kolem. Ten nachystali pořadatelé pod taktovkou Víta Bechynského vlastně úplně pro všechny.
4: Pro starší, pro děti, pro elektrokola, neelektrokola, pro horský kola, pro silniční kola, pro gravelový kola, pro všechny.
1: Terén okolí Lipna pro cyklistiku ideální věc.
4: Nejlepší. My tomu věříme tomu všichni a proto to děláme. Právě díky festivalu chceme vlastně všem ukázat, že Lipensko je jako nejlepší na cyklistiku.
1: Během tohoto víkendu festival Kolem kolem nabídne skloubení aktivního pohybu a příjemného fyzického i psychického odpočinku po dlouhých dnech. Jak upřesňují pořadatelé, program je nachystaný od rána až do noci.
4: Od noci do rána.
1: Dodal Vít Bechynský. Z Lipna nad Vltavou, Kamil Jáša, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Gavin James na Radiožurnálu Sport, no a ve dvou přípravných zápasech favorizovaných týmů před mistrovstvím světa zatím stále žádné změny. Španělé doma v La Coruni s Irákem hrají dál 1-1 a to už běží čtvrtá minuta nastavení, no a Francouzi s pobřežím Slonoviny stejný stav, jenom ještě je o něco víc času na to rozhodnout o výsledku. Mimochodem právě teď skončil zápas mezi Španělskem a Irákem, tedy remízou 1-1. Francouzi s pobřežím Slonoviny hrají 1-1 v 82. minutě. Po 23. hodině vás čeká repríza dnešní desítky Pavla Horváta. Trošku speciální, byla přetáčená na velké fotbalové události na McDonald's Cupu v Ostravě už včera a jejím hostem bude fotbalista místního Baníku Ostrava Milan Fridrich. Takže příjemný poslech a hezký zbytek večera.

0: V pátek dopoledne je ve studiu radiožurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
1: A s ním i zajímaví hosté ze světa běhu a cyklistiky.
2: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář. No jak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil, on tam nebyl, byl jsem tam sám.
0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
3: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společné tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když jde dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky a tohle to bylo přesně ono tom tréninku.
0: Na své si ale přijdou i amatéři.
1: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
0: Máme pro vás názory odborníků.
4: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman. Tak si zjistilo, že optimální být v pohodě.
1: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
5: Dobrý den, milí posluchači, vítám vás u další Desítky Pavla Horváta, kterou tentokrát přetáčíme v Ostravě Vítkovicích. Pavle, dobrý den, vítej.
6: Dobrý den.
5: Tak jak se ti tu líbí?
6: Mně se tady vždycky líbilo, musím říct, že sice ne tady ve Vítkovicích, ale na Bazalech se mi většinou dařilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný. Tady ve Vítkovicích jsem byl už spíš jako asistent trenéra, taky se tady jednou nepovedlo, ale většinou to tady bylo příjemný. Je to tady pro hosty lepší než na Bazalech, ta dráha to trošku zjemňuje tu atmosféru místní. Myslím si, že domácím to trošku vadí, ale hosti jsou tady jako v bezpečí, bych řekl. No.
5: My tady čtvrteční pořad přetáčíme z důvodu toho, že jsme na svátku fotbalu v rámci 27. ročníku McDonald's Cupu, což je největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol. A máme tady vlastně i díky tvému už prvotnímu slovu to hezké napojení. Říkal si, že jsi tu hrál ze Slaví a muž, který tady sedí s námi, tak je aktuálně v Baníku, ale hrál taky za Slaví.
6: No, tak já myslím, že v tuhle chvíli tady máme zase štěstí na hosta. Máme tady jednoho z hráčů, který se velmi výrazně podepsal pod to, že se Baník letos zachránil, byť ta sezona vypadala opravdu, aspoň z mého pohledu, hrůzostrašně, tak nakonec si myslím, že kluci můžou být spokojení a spíš jako s optimismem koukat do té budoucí sezony. Je tady s námi Michal Friedrich.
7: Dobrý den.
6: Ahoj, děkujeme, že jsi přišel.
7: Já děkuju za pozvání.
5: Michal Friedrich, kapitán Baníku Ostrava, který ale se Slaví získal 3 mistrovské tituly, 2x vyhrál pohár, takže už se blíží.
6: Se blíží, Pavlu Horvátovi. Už je to kousek.
5: Každopádně my točíme tedy 2. června od barážového dvojutkání s Táborskem nějaké 3 dny. Už jste si odechl?
7: Tak nejvíce jsem si odechl hned po zápase, potom odvetném, byla to obrovská úleva, ani ne radost, ale fakt čistě jenom úleva, spadl nám všem kámen ze srdce, protože ta sezona byla fakt šílená a jsme rádi, že je za náma.
6: My jsme se o tom trošku bavili, jenom jestli dokážeš popsat, jaký je ten pocit, když cítíš, byli jste v tabulce, já nevím, třeba 12. 10. jaký to je, když cítíš, že jako padáš, a furt si jako myslíš, že to přijde najednou a když jako reálně ten vzestup prostě nepřichází, jak to prožívá kapitán?
7: Tak 10. místo by bylo ještě dobré, ale my jsme byli ještě níž, takže bylo to hodně složité, hlavně na hlavu a tím, že jsme měli hodně, no máme hodně mladých hráčů, tak to muselo být těžké i pro ně. A bylo to fakt náročné, když jsem byl třeba mladší, tak člověk si úplně neuvědomuje celou tu zodpovědnost za ten klub, za to město, za ten kraj tady vlastně v Ostravě. Všichni jsou hrdí na ten Baník a bylo to těžké nepouštět si to moc do hlavy a soustředit se na ty zápasy hlavně. No.
6: Tím, že jsi jako zkušený hráč, kapitán, tak kdy byl nějaký první proslov jako v tom smyslu, pojďme se semknout, když to není možný. Kdy to přišlo prvně?
7: Jako bylo jich během té sezony více, ať už v zimě jsme byli tak, jak vlastně nachystaní, že přišli noví kluci, že teď se vlastně dostaneme i mimo ty barážové příčky, že se dostaneme nahoru, zkusíme zabojovat ještě o prostřední skupinu, takže všichni byli nastaveni, že se povedli posily, že prostě jdeme do toho naplno a zkusíme tu sezonu napravit. Ale bohužel ty zápasy se pořád nelámaly v náš prospěch, takže průběžně tam vlastně nějaké sezení v kabině bylo, něco s vedením a podobně, ale takový asi za mě Nejdůležitější byl určitě po Slovácku, kdy vlastně nás fanoušci asi vyslekli z dresu a potom ten další den jsme si v kabině fakt s klukama zavřeli už jako bez trenéru, bez všech. Řekli jsme si hodně jako upřímně některé věci a myslím si, že od té doby vlastně jsme už snad možná neprohráli a nedostali gól, jestli se nepletu, takže to byl asi jeden takový, nebo dva zlomové momenty.
5: Vím, jestli Pavel Horváth má zkušenost s takovým tlakem od fanoušků během kariéry, když se prostě nedařilo.
6: No, tak s tlakem samozřejmě trošku z jiné strany té tabulky, ale tady o ten sestup je to opravdu úplně něco jiného. Tam, když nevyhraješ titul nebo ten pohár, tak samozřejmě je to nepříjemný, ale furt ta sezona je nějaká, vidíme to třeba v případě Sparty. Samozřejmě všichni chtěli vyhrát, ale prostě seš druhej, OK, máš sílu, máš peníze a chystáš se na další sezonu. Když to tady opravdu to už je existenční, nejenom pro ty hráče, ale pro některý ty lidi z toho klubu. Samozřejmě druhá liga prostě je úplně jiná soutěž a musíš jí projít, což je rok prostě ztráty pro ty kluky v kariéře, obzvlášť teď bez urážky, který už jsou jako za polovinou kariéry, tak úplně jako druhá liga pro tebe není prostě velký lákadlo, byť seš doma, takže jako ten tlak je obrovský a vlastně myslím si, že si ho úplně nikdo neumí představit, protože fakt na tom hřišti ti to svazuje nohy, ať už hraješ nahoře, ale dole je to opravdu o život a tam je to těžký.
5: No možná ideálně v úzovkách byl Michal Fridrich i teď kapitánem, když má tu zkušenost z toho zahraničního angažma ve Visle Krakov před 4 roky, jste taky nosil kapitánskou pásku a stalo se vám dost něco podobného.
7: Tak ve Visle jsme se taky vlastně zachraňovali druhou sezonu, co jsem tam byl a musím říct, že ten tlak fanoušků tam byl ještě těžší o něco, ještě horší, protože v Polsku přece jenom pořád ještě ta fanouškovská kultura je trošičku náročnější, nebo nevím, jestli náročnější, ale určitě to bylo nepříjemnější tam zažívat ty situace, protože když vlastně v předposledním kole jsme tam tehdy sestoupili, tak jsme se vraceli na stadion, před náma jeli dvě policejní dodávky, za náma dvě policejní dodávky, přijížděli ke stadionu, kde bylo asi 700 lidí, kteří nám začali házet dělobuchy pod autobus, takže tam to bylo docela nepříjemné. Potom jsme ze stadionu vyšli ven vlastně k parkovišti, kde jsme si to měli přes plot s nimi vyříkat. Ti ten plot vlastně během asi 2 vteřin vylomili a začali chodit kolem nás, tak tam už to bylo docela hodně nepříjemné.
6: Tak to byla klika, jestli nerozuměl úplně, ne?
7: No, už jsem rozuměl a byl jsem kapitán a chtěli tam po mně, abych jim vysvětlil, co se děje všechno, tak když jsem tam začal říkat něco s nějakým tlakem, tak mi tam nějaký fanoušek začal vlastně vysvětlovat, co je v Polsku tlak, takže jsem uvedl mě v omyl, že to žádný tak nebyl.
5: Michale, a vlastně co tam probíhá, když dochází té komunikaci s fanoušky, rozumíte vůbec třeba si vzájemně, protože si říkám, tam bude asi velký řev, jestli třeba to jde konkrétně jeden na jedno,
6: myslíš,
5: si něco
6: tady
5: říct.
6: V Ostravě třeba, jo?
5: Tady asi konkrétně teď v Ostravě.
7: Tak tady v Ostravě tam vlastně celý ten kotel má nějakého vlastně na sérii zvůdce nebo speakera, který to tak nějak řídí a nebo on je tam více, takže většinou z těch hlavních vždycky nám k tomu něco řeknou. My jsme se tady po nějakém zápase byli před ten kotel postavit, vyříkali jsme si to a nebo vyříkali. Oni nám řekli vlastně svůj názor, my jsme řekli to, jak to my nějak cítíme a pak jsme si prostě řekli, že budeme bojovat až do konce, aby jsme se zachránili a to je to hlavně, že se to povedlo.
6: Ještě teda tu nepříjemnost, tím bych to asi jako možná uzavřel, to nepříjemný, to slíkání těch dresů, mně to přijde takový jako trošku jako...
5: Dehonestující?
6: Řekl to správně, já jsem chtěl říct vulgárnější slovo, ale řekl to správně, takový jako ponižující, že ty kluci vlastně, který opravdu makají, tak tam na to je potom samozřejmě ty lidi, kteří ti fandějí, křičejí tohle toho, aby si sundal dres, že ti jako vlastně nepatří. Jak jsi to vnímal ty? Samozřejmě nepotřebuji slyšet nějakou jako radikální věc, ale spíš jak to vnímáš třeba vnitřně, jestli jako se postavit za to, musíte říct, hele, neblázněte, teď mi hrajeme naplno, nebo?
7: Tak já jsem to zažil už vlastně v Baníku i dříve. Ještě když jsem vlastně začínal v Baníku, tak taky vlastně jsme hráli asi 3 nebo 4 sezóny o záchranu, tak jak ty si říkal, jestli tady vždycky dařilo, tak to bylo díky tomu, jak jsme my byli situaci. Ale vždycky to bylo těžké samozřejmě a ten vlastně kotel se vždycky strhne s tím, že to někdo začne vyvolat, když nebo ti fanoušci takhle, oni to vyvolávají, když cítí, že na tom hřišti ten hráč nenechá všechno. Že tady v Ostravě se odpustí spoustu věcí, ale neodpustí se to, když tam člověk nenechá život na tom hřišti. A už po jednom zápase vlastně, už to tady po nás chtěli, vlastně nevím, jestli to bylo po Boleslavi, nebo který zápas to byl, aby jsme už ty dresy sundali. Tak my jsme se vlastně postavili proti tomu, řekli jsme, že budeme bojovat do samého konce, aby jsme se zachránili, že prostě ty dresy nedáme, že se toho dresu nevzdáme. Tak fanoušci jako si řekli, že ano, že stojíme si za tím a nakonec to asi někteří ocenili. ale už po tom Slovácku už ta situace byla v tak nepříjemná, že i ti lidi už byli docela i agresivní, takže už to bylo takové řešení, že je to hodně nepříjemné, ale na druhou stranu to možná někomu může pomoct si uvědomit, že OK, to asi není úplně tak, jak by mělo být a možná to mohlo pomoct.
6: Jasně, tak teď jsme tady měli před chvilkou možnost s tou malou holčičkou, která po tobě chtěla tvůj dres, tak to je trošku jiná situace.
7: To je samozřejmě jiná situace, ale s těmi dresy to vlastně nakonec dopadlo tak, že v Táborsku, když jsme se zachránili, tak nám je fanoušci všechny ty dresy vrátili.
6: Tak jo.
7: A potom vlastně už bylo na nás, co s nima uděláme. Já jsem tam slíbil jednomu kamarádovi, tak jsem mu to vrátil v kotli. Někteří kluci to asi taky rozdali, někteří se je schovali, anebo se to může dát i na nějakou jako dobrou věc do nějaké dražby, takže vždycky jde o to, že ti fanoušci chcou vidět, že za ten klub bojujeme, že vždycky budeme válčit až do konce, to jsme splnili a oni nám je vlastně vrátili, takže i když to někdy vypadá, tak jste říkali, dehonestující, tak na druhou stranu zase, když se to povede, tak ti kluci jsou pořád nám fandí a jsou na naší straně.
5: Říká kapitán Baníku Ostrava Michal Fridrich, který je dnes hostem Desítky Pavla Horváta.
1: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
5: Michale, když se dostaneme ještě k těm zlomovým momentům, které vám nakonec přinesly tu záchranu, tak vy jste zkoušeli během sezony leco změnit. Mluvili jste i o dresech, které jste tam měnili v rámci těch retrodresů. Mimochodem, když vysíláme Desítku 4. června, je to přesně 50 let od prvního baníkovského titulu, který jste si připomínali. Proti Boleslavi jste oblékli bílé, měnili se trenéři. Vy jste něco měnil, třeba jako jak zavazovat kaničky nebo jinak stávat jinou nohou?
7: Já co jsem měnil, tak po každém prohraném zápase jsem si vzal jiné vycházkové boty, že jsem vystřelil asi 6 párů, než se to povedlo, ale nakonec jsme to zvládli. Ne, fakt už v takové situaci člověk hledá všechno, aby se to otočilo a sice to jsou asi hlouposti, ale člověk fakt zkouší všechno, ať by to už se povedlo.
6: Jo, musíš udělat všechno pro to, aby to tak bylo. A pak, když se to povede, tak fakt jako nesmí zaváhat. Já nevím, jestli si dáš k snídani dvě vajíčka, tak si nemůžeš dát tři, jestli vstáváš 8:30, tak nemůžeš stát ve 8:45. To jsou fakt maličkosti, které fakt v té hlavě možná jako hrajou určitou roli a ten hráč je pak v pohodě, když jako ti vyjde všechno tak jako normálně a znovu to přinese ten úspěch v tom zápase, no tak jako já taky jsem si vždycky nandal stůlpny, sundal stůlpny, trenky zkusil, sundal trenky, protože to si přijel hodinu a půl před zápasem, tak je hrozně moc času, teď ty kluci už samozřejmě všichni cvičej, my jsme necvičili, my jsme tam seděli, poslouchali jsme muziku a pak jsme šli teprve na hřiště, ale bylo spousta času na to tyhle ty rituální věci všechny udělat a každý měl svůj nějaký, někdo fakt se zavřel na záchodě na 4 hodiny třeba, protože chtěl ten čas zabít nějak. Ne?
5: Když se dostaneme k tomu, že vy jste pomohl samozřejmě na hřišti, ne tím teda, co se dělo mimo něj, ale i góly, tak proti Zlínu ta důležitá výhra 2-0, když jste potřebovali 3 body, pak tedy na Dukle zvláštní zápas, kdy si soupeř tam i tím, že jste hráli tak, jak jste hráli, dal 3 vlastně nějaký, to nevím, jestli jste úplně zažil v kariéře takhle, takovýhle duel o život, ale zároveň, když soupeř se pak nakonec možná střelí sám do paty, jak se říká.
7: Tak tam to vlastně na té Dukle, to posloucháme to pořád dokola, že si soupeř dal 3 vlastňáky, ale všechny ty situace vyplývaly z nějaké naší aktivity. Když vezmu ten první gol, tak Srkic, ten byl možná jeden z těch více náhodných, ale chtěl nacentrovat do předbránu, vlastně tam si to omylem srazili. Druhý gol, já jsem hlavičkoval po standardce, kdy hráč, který byl za mnou, to nemohl nějak ovlivnit, už ta moje letěla na bránu a on to ještě trošku přizvedl. Takže spíš šlo o to, že jsme měli tlak do brány, že jsme si za tím gólem šli a díky tomu potom ty vlastňáky můžou padnout, kdyby jsme neměli šanci a nedostali jsme se do jejich 16, tak by si vlastňáka nikdy vlastně nedali.
6: Já se zeptám neobvykle, přišel Martin Jedlička, já ho znám, je to gólman, jsou jiní, ty jsou všichni jiní a jak to probíhalo, protože on samozřejmě v průběhu toho jara si myslím, že taky gradoval ty výkony a byl to další hráč, který vám jako hodně pomohl, takže jak to probíhalo a jak jste ho tady přijali?
7: Tak my jsme cítili, že to je pro nás velká posila, protože už vlastně v Plzni předváděl výborné výkony a my jsme byli rádi, že přišel tady, že chtěl přijít za náma, chtěl nám pomoct i v té těžké situaci a jako jedna z mála těch, řekněme, posil, tak si udržela ten svůj standard a dokonce ještě přidávala ty výkony, nebo gradovala tak, aby nám pomohlo co nejvíce v těch zápasech. A já jsem na něm asi ocenil nejvíce to, že prostě přišel z Plzně, kde ten klub je zvyklý vyhrávat, má vítěznou mentalitu, nechtělo stát žádný gól, každý zápas, každý trénink chtěl vyhrát a to byla věc, která nám možná trošičku chyběla, že i ti mladší kluci to od těch hráčů můžou pochytit, takže tady to za mě Já jsem si jedlu oblíbil, jsem rád, jak je dokáže říct věci na rovinu i nepříjemné v kabině, takže tady to myslím, že nám jedině pomohlo a že můžeme být rádi, že jsme ho v té bráně měli.
6: A já jsem právě na tohle narážel, že vlastně v té vaší situaci bylo hrozně důležitý, abyste si to říkali hned, že vlastně není jako moc toho času na to, abyste to jako obcházeli, a on takovejhle je, že myslím si i těma zkušenostma, že prostě neváhá a hned jako vystřelí prostě a ono to něco přinese. No.
7: Ono asi v dnešní době nebo i vlastně ve fotbalovém světě ne všichni to dokážou říct takhle na rovinu nebo takhle upřímně a myslím si, že i ty mladší ročníky na to úplně nejsou zvyklé už, že to je přece jenom trošičku jiná generace, než byla moje nebo než byla tvoje, ale myslím si, že jim to naopak může pomoct a uvědomí si, že myslím si, že někdy si myslí, že dělají maximum, ale teprve časem zjistí, že to maximum není, že to maximum ještě někde daleko jinde.
5: A to, že bude pokračovat v Baníku, to jste prý nevěděli ani? Že vás překvapil ten jeho post na sociální sítích?
7: Tak určitě nevěděli jsme, že to je už tak daleko, nebo že už to je připravené. Samozřejmě jsme se s Jedlou bavili, tak ten pořád říkal, že chce zůstat, ale že prostě dokud nebude konec sezony, tak se nedá se vlastně říct asi nic bližšího. Ale my jsme určitě rádi. Já myslím, že on si tady Ostravu taky oblíbil, fanoušci si ho oblíbili, takže tady myslím, že mu teďka určitě nic nechybí. Má tady rodinné zázemí, tak má tady, dá se říct, všechno.
6: A teď teda my jsme samozřejmě máme sídlo v Praze. A co se tady tomu Jedlovi líbí?
7: Budete muset přijet asi na další návštěvu nebo přestěhovat sídlo.
6: Já jsem myslel, že nám to přiblížíš jako místní, protože já vlastně jako v Ostravě taky si říkám, že je tady spousta jako skvělých věcí. Většinou jsem jezdil sem na hotel, že hokejová hala, to centrum, samozřejmě několikrát jsem tam byl, ale jako co může takhle toho cizince v podstatě jako nalákat do Ostravy?
7: Já myslím, že asi u Jedli to bude v hlavní řadě to rodinné zázemí, že už je vlastně partnerku má tady odsud z Havířova. A potom určitě asi ten fotbal nebo ta láska tady k tomu klubu, vlastně ti fanoušci, jak dokážou podporovat, co dokážou tady vytvořit, a samozřejmě i Ostrava, je spoustu předsudků, jak vypadá nebo nevypadá, ale v posledních letech tady to roste jakoby hodně nahoru, nebo zlepšuje se to samozřejmě, mohlo by se stavět více, mohlo by se více rozvíjet ještě věci, ale myslím si, že to město už je daleko atraktivnější než dříve.
5: Měli jsme v desítce Pavla Horváta a pamatuju si třeba i Adama Janoše, který se to tady pochvaloval. Každopádně jsme byli u těch golmanů. Kolik gólů třeba na tréninku vy osobně, Michale, dáte Martinu Jedličkovi? Počítáte si to nějak? Jak moc těžké mu to je dát?
7: Mraky.
5: Mraky, dobře.
6: To rád uslyší.
5: No ale Michal Fridrich, který je dneska hostem desítky Pavla Horváta, ty góly sází i připravuje. Jakého si víc ceníte v té baráži proti Táborsku, toho, kdy jste dával v tom domácím utkání hlavou po rohu, anebo kdy jste dlouhým autem připravil ten první gól v Táboře? To byla zajímavá situace teda.
7: Asi spíš bych to začal postupně, asi ten se Zlínem, když byl v poslední minutě vlastně na 2-0, že už nám to dalo takovou jako jistotu, že už se Zlín neutrhne nebo ze standardky nám nevyrovná, tak určitě toho, a potom určitě ten první gól doma s Táborskem, to bylo pro nás hodně důležité, protože Táborsko ten zápas, no ten začátek chytlo velmi dobře, mělo dvě obrovské šance a myslím si, že ten první gól nás v tom druhém poločase uklidnil a potom už to bylo i více vidět.
5: No a co se týče té konkurence z druhé ligy, jak vy osobně to teď vnímáte? On ten výsledek 8-0 vypadá samozřejmě hrozivě pro druhou ligu, ostatně i Slovácko předčilo Artis o nějakých 6 gólů.
7: Tak já jsem četl nějaký rozhovor s trenérem Skuhravým vlastně ze Slovácka, že teďka v té baráži byly týmy, které jsou, dá se říct, trošku silnější než třeba v jiných ročnících, které tam o ten postup nebo sestup bojovali. A my jsme prostě měli hodně špatnou sezonu, ale na druhou stranu máme pořád kvalitní hráče a když ti hráči se dostanou už trošku do klidu, nebo když už máte náskok z prvního zápasu 3-0, tak najednou si dovolí daleko více. Ale určitě to pro ty druhé ligové týmy pořád není jednoduché, ale ten první poločas tady doma třeba Táborsko ukázalo, že to zase nebylo úplně tak daleko, třeba v tom prvním zápase minimálně vést 1-0 nebo mohli přidat i druhý gol, takže určitě by se to vyvíjelo trošičku jinak.
6: No, teď jsme tady mluvili o tvých střelených golech a teď konkrétní pocit. Lukáš Matějka, únik sám z půlky, co v tu chvíli prožíváš? Je to podobný, jako když jdeš na penaltu, toho času bylo v podstatě skoro stejně, nějakých 3-4-5 vteřin, co ti v tu chvíli běží hlavou? Jako?
7: Tak vlastně ta první šance, ta byla z rohu, to vlastně on zakončoval vlastně Lukáš bezprostřední blízkosti, no. To Jedla skvěle chytil. A ten druhý, to zase udělali krásnou akci a já jsem vlastně dostupoval Lukáše a on ten to dával za sebe na toho nabíjajícího hráče a to jsem se jenom otáčel a modlil jsem se, ať to kluci doběhnou, anebo ať to Jedla vyrazí, a to se naštěstí povedlo, ale já musím Táborsko pochválit, jak vlastně jak hráli, mě se líbilo, jak hráli, snažili se vlastně vyjíždět od golmana rozehrávkou, nebylo to žádné nakopávané míče nebo nějaký boj, ale chtěli nás přehrát svým fotbalem a myslím si, že za to jim patří určitě uznání.
5: Mluvíme o Táborsku s Michalem Fridrichem, který co by kapitán Baníku dovedl ostravské mužstvo k záchraně. Kdybychom se dostali ale o mnoho let zpět, tak není to úplně daleko od Tábora, město Příbram, kde Michal Fridrich 15. května 2010 debutoval v první lize. Bylo to 1-1 a možná si vzpomenete vy posluchači Radiožurnálu Sport, že tehdy Baník se Spartou vstupoval do toho posledního kola na bodové rovnosti a pouze měl o 5 gólů horší skóre. Vybavíte si něco z té doby?
7: Byla to moje první sezona, takže já si ji vybavím skoro celou. Vím, že jsem někdy od zimy jsem vlastně s Ačkem trénoval. Vždycky jsem se modlil, když trenér Koubek dával nominaci, jestli tam budu napsaný, ale to se stalo málo kdy, byl to přece jenom začátek. Ale ke konci už kluci toho měli vlastně plné brejle a nevím, byli zranění hráči jako René Bolf, Aleš Neuwirth, Fernando Neves, tak já jsem měl možnost se učit vedle nich a byl jsem vlastně nadšený, že jsem se párkrát na tu lavičku dostal a v posledním zápase to vyšlo tak, že se mě trenér zvolil díky těm zraněním vlastně do základu. A i když vlastně ten předchozí zápas se úplně nezvládl, tak jak by, kdyby se povedl, tak už by Baník vlastně slavil tehdy titul.
5: To byla remíza z Boleslaví 2-2.
7: Remíza z Boleslaví, tak tam se to vlastně, tam se už mohlo skoro slavit, ale nakonec se bojovalo do posledního kola. A já si ten zápas pamatuju, bylo to pro mě docela složité, ale přece v tom věku to člověk nevnímá ten tlak tolik, jako když je o něco starší, takže je to škoda, že to nedopadlo, ale pro mě to byla obrovská zkušenost hrát vlastně vedle takových hráčů, jak si tam tehdy v Baníku byli a já si to nesmírně vážím.
6: Teď mě napadlo tohle, že vlastně vnímá tady místní odchovanec to, že jde do toho Ačka, vnímáš tu podporu těch fanoušků, protože já třeba to vnímám tak, že tady samozřejmě přijde nějaká posila, OK, ale když se probuje do toho Ačka, teďka byli vlastně mladí kluci, že Havran s Pirou v Ačku, tak i když se jim třeba něco nepovede, tak prostě ty lidi je berou, takže jsou tady místní, že jim trošinku jako něco odpustějí možná.
7: Tady v Baníku vlastně odchovanci vždycky budou nejvíc a když se probojou ještě do základu, tak o to větší mají podporu, tak ono to celé vzniká tím, že vlastně nevím, od žáků nebo od dorostu chodíte podávat míče. Já jsem přišel v roce 2004 do Baníku vlastně po mistrovské sezóně, takže my jsme chodili nadšení na každý zápas podávat. Teď, když jsme nešli podávat, tak jsme seděli na tribuně a skandovali jsme všechny pokřiky vlastně s celým stadionem, takže to se do vás tak propíše, že je to až neuvěřitelné a těšíte se na to, jestli se tam někdy dostanete do toho týmu a jakmile potom ti kluci, to jste viděli teďka, když jsme hráli o záchranu, že nastupoval třeba, nevím, mladý Piris, Marek Havra nebo vlastně Škrky teďka na poslední zápas, tak oni vlastně mají první start, ještě vlastně nic nedohráli, ale jdou na hřiště a celý stadion jim tleská a potom už je to jenom na nich, jak oni to chytí a jak vlastně se dokážou prosadit.
5: No, my jsme se s Michalem Fridrichem desíce Pavla Horváta hezky dostali i k těm začátkům s fotbalem a protože jsme na 27. ročníku McDonald's Cupu, tak tam můžeme ještě chvilku vydržet.
1: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
5: Natáčíme ve Vítkovicích v Ostravě, přetáčíme desítku Pavla Horváta. Samozřejmě vy posloucháte ve čtvrtek v premiéře. Michal Fridrich, ročník 1990, když jsem nedávno s Pavlem Horvátem zpovídal jednoho z Pavlových bývalých spoluhráčů Luďka Pernicu, tak vlastně jsme vzpomínali na to, že ten ročník byl dost našlapaný. Ostatně třeba i teď Vladimír Darida, který se vrátil do nároďáku, je váš ročník. Vzpomínáte na nějaká ta měření třeba buď s těmi aktuálními ligisty, když to budu jmenovat, tak Lukáš Hejda, Filip Novák, Lukáš Mareček, Jan Leciak byl vlastně u nás v desíce, Pepa Hužbauer a další, kdybych jmenoval.
6: Už všichni skončili skoro.
5: No, Michal tedy pokračuje dál.
7: Ještě držím.
5: Ještě drží.
7: Tak určitě vzpomínám, myslím, že s některými jsme se potkávali už třeba ve 14 letech, když si vzpomenu na Luďka Pernicu konkrétně, tak já jsem hrál za výběr Olomouckého kraje, on za vlastně jihomoravský. Hrali jsme nějaké republikové finále, které jsme mi naštěstí vyhráli, takže už si ho pamatuju od té doby. S Lukášem Hejdou jsem chodil do třídy tady v Ostravě, vlastně, že on pochází tady kousek od Ostravy. S Hužbím jsme zažili vlastně, s Hužbím jsem potkal ještě v Baníku, tady vlastně to nevím, kolik lidí ví, že hrál za Baník chvíli. Ve Slávi jsme se potkali a s Láďou Daridou na 21. jsem měl možnost vlastně se všema těma klukama se tak nějak potkávat a jsem rád, že jsem měl možnost aspoň takhle.
5: Vy pocházíte z Ústopečí nad Bečvou, pak jste tam měl ve své kariéře přechod do Olomouckého kraje, jak jste naznačil, do Hranic, je to tak?
7: Tak Husopeče jsou v Olomouckém kraji, ale jsou úplně na samém konci, vlastně těsně před Valašským Meziříčím. A já jsem vlastně začínal fotbal, takže jsem začínal u nás na vesnici a v 8 letech jsem přestoupil do Hranic. Tam jsem vlastně, nevím, přestoupil do 5. třídy potom, jezdil jsem každý den vlakem sám na tréninky do školy. A potom až vlastně ve 14 letech jsem se z Hranic přesunul tady do Baníku.
5: A nějaké ty mládežnické turnaje, jsme na McDonald's Cupu, 27. ročník, vám je 36, tak tuším, že jste si možná takovýhle turnaj zahrál.
7: Myslím, že jsem si ho zahrál, ale asi jsem se nedostal na republikové finále, bych řekl, to bych si určitě pamatoval.
5: No, určitě jste na něm nenatáčel desítku Pavla Horváta, to děláte až teď aktuálně, jsme za to moc rádi. Každopádně my natáčíme v našem airstreamu v úterý 2. června a jsme obklopeni tady malými fotbalisty a fotbalistkami, tak vás samozřejmě taky moc zdravíme, ale jenom taková připomínka, jakou máte unikátní příležitost, že jste na svátku fotbalu, protože třeba takový Pavel Horvát sice vyhrál 5 titulů mistra ligy, 6x pohár, hrál v zahraničí, ale McDonald's Cup, Pavle,

0: Že člověk se musí naučit postarat se o sebe, ale největší škola to potom byla určitě na intru. Od 14 let to už jsem byl úplně sám, nebo vlastně s kamarádama na pokoji a podobně, takže tam, už to,
1: dobrý.
0: Tam už to bylo fajn. Náročné, ale fajn. Hmm.
2: No my jsme pochopitelně s Michalem Fridrichem, kapitánem Baníku Ostrava, neprobrali zdaleka všechno, co se týče ostravského klubu. Vrátíme se k tomu na konci, ale pochopitelně taky se dostaneme k vašim velkým úspěchům, které jste zažil ve městě, které se v Ostravě asi moc často nevyslovuje, ale my ho tady musíme zmínit, v Praze. A ve Slavii jste byl tedy od roku 2015 do roku 2020 a zažil jste tam mnohé. Už chci se zeptat na ten přechod do Prahy, zda to byl třeba ještě větší rozdíl, než jste pak šel sem na, nebo předtím na Inter do Ostravy.
0: Tak určitě to byl větší přechod, než jsem čekal. Vlastně já jsem odešel z Ostravy ve 25 letech, byl jsem tady kapitán a přišel jsem do Slavie vlastně a tam mě kluci skoro neznali. Tam byl Karel Piták, Martin Latka a vlastně všichni ti starší kluci, tak člověk najednou zjistí, že musí pracovat daleko více, že si na tu šanci musí počkat, že to není všechno tak jednoduché, jak se to maluje v té hlavě kolikrát, ale zase za mě to byla určitě velká škola růst vedle takových hráčů a já jsem za to období, co jsem tam prožil, nesmírně rád. Jsem rád, že se mi tam povedli. No, to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsem z Baníku tehdy odcházel, že tady ta situace nebyla vůbec dobrá. Ten klub se nějak tak zachraňoval, ať už finančně, na hřišti taky, a já jsem cítil, že se chci zlepšovat, že chci něčeho dokázat v kariéře, že chci vyhrát nějaké trofeje, a to byl vlastně důvod, proč jsem tehdy odcházel, a jsem rád, že se mi to potom splnilo.
1: No a teď co na to kámoši a rodina? Jdeš do Prahy, nešel jsi do Sparty,
0: nešel
1: to byla
0: jsem,
1: výhoda.
0: Nešel jsem do Sparty, i když tam taky nějaká nabídka tehdy byla, teď už to asi říct můžu, ale jsem rád, že to dopadlo tak, že jsem skončil ve Slavii, ale tady opravdu ta situace nebyla vůbec dobrá a i vlastně za celou dobu jsem udržel i kontakt nebo dobré vztahy s fanouškama vlastně ostravskýma i s těma jakoby z toho tvrdšího jádra. Vždycky jsem vlastně říkal, že vím odkud pocházím a kam se chci jednou vrátit, takže to byla asi jedna z věcí, které mi tak nějak v té kariéře pomohly, a i když třeba přijel Baník na Slavii, tak i mi zatleskali po tom zápase, takže to bylo vždycky příjemné. A Rodina byla jenom ráda, že se můžu vlastně rozvíjet, že můžu se zlepšovat, protože věděli, že už jsem se tady taky asi trošku trápil, takže to byla taková pomoc asi pro všechny. A taťka tím, že než jsem já začal hrát za Baník, tak fandil taky Slavy, tak pro něho to bylo trošku jednodušší.
2: No ale vy jste možná i pomohl tehdy klubu, který byl opravdu ve finanční krizi, protože kdybych to teď opravdu řekl, že jako obchodně, vy jste byli jako jeden z mála z obchodovatelných artiklů vlastně v té době, třeba s Jiřím Pavlenkou ještě, Baník z toho tehdy těžil, ale každopádně pomohlo to na čas, pak to převzal pan Brabec a pak to teprve asi začalo se zlepšovat.
0: Jako pomohlo to, ale nebyl to zase tak drahý přestup, aby se Baník zachránilo. A kdyby to bylo v dnešní době, tak by to možná bylo více, ale takhle to byl asi pytel balonu.
1: To zase chtěl říct odrezy.
2: No to zase přeháníme. Každopádně ještě mě zaujalo to, Pavel Horváth, když hrál v Plzni na konci kariéry, tak ty si nechytnul nějaký takový to E, jako oni tam trošku mají tendenci vyslovovat jako plzeňák.
1: Klotovák.
2: To si nechytil, Pavle.
1: Jo, nechytil, ale umím to dobře zahrát. Jako. Tak ono, myslím, že Radim Řezník zrovna, který je tady odsaď, tak ten říkal podle mě úmyslně takový to tuto a co pá, proč pá. Samozřejmě tě to nakazí, jako je to jasný, a tím, že pendluju, tak samozřejmě to
2: úplně,
1: já jsem všude zdejší, takže už včera v restauraci jsem se blejsnul kvalitní ostravštinou, myslím, takže.
2: Ano, Pavel Horváth.
0: Já jsem se dostal do takové fáze, když jsem vlastně hrál ve Slavii, tak tam se mi smáli, že mluvím ostravsky, a když jsem přijel domů, tak se mi smáli, že mluvím pražsky, takže jsem zůstal tak někde mezi asi.
2: Takže ideální situace, samozřejmě doma i v kabině. Ale každopádně v té Slavii jste zažil velké úspěchy, nicméně taky to asi nebylo úplně jednoznačně dané, kam až to dovedete se spoluhráči. Vy jste začínal paradoxně teda proti Spartě v září 2015 derby, které jste vyhráli brankou Jaromíra Zmrhala, ale tehdy možná fanoušci vzpomenou, trénoval Slavii Dušan Uhryna, bylo to nějaký rok a něco po tom, co Slavia téměř spadla do druhé ligy.
0: Tak já, když jsem vlastně přicházel, tak ještě ani tam nepřišli ti vlastně Číňani tehdy, takže já fakt přicházel ještě do klubu, který se teprve začínal tak nějak postupně budovat, vlastně až někdy, nevím, měsíc nebo dva po mně, tak přišel ten silný partner. A od té doby se ten klub začal budovat, přicházeli kvalitnější a kvalitnější hráči a musím říct, že tedy jsme tam měli tak skvělou partu, na kterou vzpomínám do dneška, pořád jsme s klukama v kontaktu a myslím, že to byl jeden z těch důvodů, že jsme tam tehdy ty tituly dělali a že to bylo fakt období, na které strašně rád vzpomínám, a ty úspěchy byly skvělé tehdy.
2: No Slavia se tehdy pak přerodila ještě v té

0: Další sezóně 2016-17 opravdu velmi úspěšný klub. Pavle, ty už si tehdy vlastně byl co by hráč mimo Plzeň, ty jsi skončil v roce 2015, ale jakým způsobem jsi tam ještě byl pak v realizačním týmu, ne? Tu možná první sezonu Michala Veslávej 2015-16.
1: No, určitě.
0: Jste měli titul vlastně pak.
1: No, tak já si jako samozřejmě Slávy pamatuju to období, kdy byla dole prostě a vím, že tam to opravdu trošku zavánělo i tím, že taky se stoupí, nebyli v dobrý pozici, ale logicky tak, jak to bývá, prostě u těchto silných týmů, jak říkal Michal, prostě přijde silný partner a dokážou to dát dohromady a chvilku potom už ta Slávě zase byla silná a vlastně od té doby to furt stoupá. No. Hmm.
0: Ne, tak možná někomu dneska přijde paradoxní, že tehdy v té sezóně 16-17 vaší první titulové, Michale, byl po 4 kolech odvolán Dušan Uhrin ze 4. místa, kdy Slávia ztrácela 2 body na první Spartu tehdy. Bylo to asi dané tou neúspěšnou kvalifikací Evropské ligy. Nicméně z dnešního pohledu máte pocit, že právě třeba i pak ten kádr, který tam byl, Pavlenka, Deli, Sikora, Hužbauer, Barák, Zmrhal, Škoda, Mešanovič, Gadeu, Tecl, Bořil, to jsou opravdu velká jména, samozřejmě Michal Friedrich taky, že to vlastně stojí i za tím Dušanem Uhrinem, že to dal dohromady nějakým způsobem.
2: Tak,
0: že pak přišel pan Šilhavý a vlastně měl tam tu dlouhou sérii neporazitelnosti.
2: Určitě, tak za trenéra Uhrina se to začalo taky budovat to mužstvo, ale tam, co si vzpomínám, tak ještě to nebylo tak připravené, vlastně, že jsme hráli tu kvalifikaci a dostali jsme asi Anderlecht a prohráli jsme 3-0 doma, 3-0 venku, tak to asi ukázalo tak nějak tu situaci nebo tu připravenost toho týmu, takže nevím přesně, já jsem tam vlastně tehdy byl chvíli, takže já teďka si nedovedu ani říct vlastně, co byly hlavní příčiny nebo tohle, ale potom vlastně přišel trenér Šilhavý, začalo se to zase zlepšovat, měli jsme nějakou neporazitelnost.
0: 26 kol jste neprohráli, ale to bylo vlastně do konce té sezony,
2: ano,
0: co přišel.
2: To si vybavím přesně, protože jsem asi někde od 5. kola vlastně nastoupil, začal jsem hrát až všechny zápasy do konce sezony.
0: Góly důležité taky, proti Plzni vlastně jste rozhodl ten titulový souboj nakonec.
2: Tak to pro mě byl speciální gol, protože vlastně 2 dny před tím zápasem nebo 3 dny se mi narodila dcera první, takže já byl vlastně
3: po oslavě,
2: byl jsem do večera vlastně v porodnici, pak jsem přijel večer domů, vyspal jsem se, jel jsem na trénink znova do porodnice a vlastně po tom zápase teprve přišla oslava a tak nějak vždycky. U mě to je tak, že když je nějaký silný moment, tak většinou se mi povede dát nějaký gól a to jsem za to rád, že to vlastně v 88. minutě jsem rozhodl, vyhráli jsme a už to byl jeden z těch zápasů, co nás posunul potom k tomu titulu, že už jsme tu Plzeň nějak předstihli, už to bylo asi obod a potom jsme si to pohlídali do konce.
0: Velké zápasy Pavel Horváth zažil v úzovkách i v azylu, kdy jste ještě neměli dostavenou Dusan Arenu v Plzni a museli jste Ligu mistrů 2011 hrát v Praze, právě v Edenu. A Michal Friedrich zažil ten první titul taky v dost specifických kulisách, protože když člověk přišel na ten starý Strahov, kde jste hráli náhradou za Eden, kde byl nějaký koncert, tak to třeba dýchlo trochu historií.
2: No, ale
0: jako vnímali jste to třeba trošku, jako, že je to škoda?
2: Vnímali jsme to, že je to škoda, že to bylo kvůli nějakému koncertu snad, že jsme se museli přesunout. Tak to
0: no
2: bylo
0: asi
2: takové...
0: vedení nepočítalo, že budete hrát o titul, tak tam dali koncerty.
2: No, bylo to trošku takové hloupé, ale bylo to tehdy, že ten stadion vlastně jeden vlastnil někdo jiný, že tam byl nějaký jiný majitel, takže s ním se nic moc dělat nedalo. Ale na druhou stranu, když jsme potom ten titul tam vyhráli a ti lidi tam vběhli vlastně mezi nás, tak to byl jako skvělý zážitek. Až na to teda, že vás hned polili pivem, nemohli jste dýchat, protože tam byly dýmovnice kolem vás, tak to si pamatuju taky do dneška, že jsem za malem udusil, ale ten zážitek byl super a byl to pro mě první titul, vlastně, který asi člověk vzpomíná jako nejvíc. No.
1: To je ti jedno, kde ho získáš.
0: Jo, určitě. A Michal Friedrich navíc ten zápas se Zbrojovkou Brno rozhodl vítězným gólem po té, co se zranil Duša Melichárek a šel tam ten mladý debitant. To byla taky dost specifická událost.
2: Zbytečné zmiňovat podle mě. Dal jsem gól na 1-0 a vyhráli jsme.
0: Ano, ne, to jsem vůbec nechtěl zkazovat, jenom že jsem si vzpomněl na ty různé kontexty toho daného titulového zápasu. Když se dostaneme ve Slávii dál, tak Michal Friedrich zažil i takovou tu dobu, kdy si majitele silných pražských týmů, tedy pražských S, mysleli, že to všechno zvládnou tím zahraničním importem. Vzpomínáte možná éru Andreje Stramaciony na Spartě. I ve Slávii se pustili do velkých akcí, jak se říká, Ruslan Rotáň, Altintop, Dany, přišli byste všechny tam zažil. Ale tak jako nějakým způsobem to fungovalo, ne?
2: Zažil jsem tam všechny ty kluky a musím říct, že všichni byli výborní, byli skvělí fotbalisti a hlavně jako po lidské stránce taky. Bohužel se to jako nesešlo všechno dohromady. My jsme vlastně taky nezvládli kvalifikaci do Ligy mistrů, jsme v předkole posledním prohráli s Apoelem Nikozie, jestli se nepletu, a vlastně měli jsme šance na toto vlastně otočit a postoupit nakonec, ale bohužel to asi nedopadlo tak, jak si to majitelé tehdy představovali a vlastně i ti kluci, co přišli, tak se asi museli divit některým věcem a potom tak asi takové dvě příhody, co jsme tam měli s Danem vlastně z Portugalska. Tak ten vlastně po nějakém tréninku říkal, že mu kluci vůbec jako nerozumí na řeši. Byl zvyklý asi na jinou kvalitu kolem sebe a potom druhá příhoda vlastně ze soustředění, když jsme končili soustředění v Rakousku a on se domluvil s trenérem Šilhavým, jestli už může jako odletět domů pro věci, ať už to může všechno přestěhovat a trenér Šilhavý se ho ptá, jako, že může a kdy mu to letí, jestli ho jako hodí někdo na letiště a on říká, jak jako kdy mi to letí, no jakože v kolik ti letí to letadlo, no až řeknu, tak poletí prostě, protože měl své soukromé, takže si odletěl, kdy on chtěl. No.
1: Tohle byla ta doba, kdy opravdu přišly velký hvězdy, ale fakt jako upřímně už to měli malinko za sebou. Fotbalově 100% to byli skvělí hráči. Já myslím, že buď Dani nebo Altin to byli furt zraněný, ne? Měli nějaký problémy a oni ještě, jelikož si myslím, že oba měli vyděláno hodně, tak úplně se do toho nehnali, ale samozřejmě chápu, že když pak na tréninku to nebylo úplně všechno na 100%, tak museli vynikat, byli to skvělí fotbalisti.
0: No. No tak Altin to hrál 8 zápasů, Rotaň 7 zápasů, ale to se bavíme o lize, pochopitelně ještě jste tam měli evropské poháry, které nakonec asi stále místo Jaroslava Šilhavého, protože pak přišel ten neblahý zápas s Astanou doma 0-1 a vlastně vypadnutí z Evropské ligy, když jste to měli parádě rozjeté. Mě spíš ale zajímá konec té ligové sezony v roce 2017, 1. prosince, zápas Slavia Baník. A ten Michalu Fridrichovi přinesl za prvé paradoxní situaci, že hrál proti Baníku, že mu dokonce dal gól, ale že tam padnul ještě jeden gól, Michale, vy si na to vzpomenete, víte.
2: Teď už se mi to trošku připomněl. Myslím, že to začalo tak vlastně, že já jsem hrál pravého obránce, hráč Baníku centroval před bránu a já jsem to chtěl odklidit na roh, ale od chrániče se mi to odrazilo do vlastní brány, kde vlastně paradoxně chytal ještě Honza Laštůvka tehdy. Takže my dva baníkovci, já jsem mu to tam poslal do Šibenice, Baník vedl 1-0.
1: Tak a radoval
2: se? Já jsem se neradoval, ale baníkovský kotel mě začal vyvolávat samozřejmě. A asi za půl hodiny na druhou stranu zase jsem dostal přihrávku možná paradoxně od Daniho. Volejem jsem vyrovnal na 1-1, takže mě v tom zápase vyvolávali oba dva kotle, tak to bylo aspoň příjemné, ale ten vlastňák byl hodně nepříjemný.
1: Jsi byl hokejově plus minus na nule, no.
2: Přesně tak.
0: No a pak se dostáváme k velké trenérské personě. Mimochodem, ještě jsme to nezmínili, ale vy máte dva souvislost s panem Koupkem, aktuální trenérem fotbalové repre, protože debut Michala Fridricha byl pod Miroslavem Koupkem a derniéra Pavla Horváta byla pod Miroslavem Koupkem.
1: Jakože mi Míra Koupek prostě ukončil kariéru.
0: Tě ukončil kariéru, Michalovi nastartoval, hele, máte to jinak.
1: Samozřejmě zlehču, já už jsem končil tu sezónu, vlastně bylo to jasný a u mě to bylo v podstatě plánovaný a myslím, že Míra Koupek tímhletím trošku jako byl známý, že tím, jak ten fotbal vidíte, že dával šanci hráčům, který prostě začínali, byl schopný do nich jako vložit tu důvěru a teď to vlastně možná vidíme i v nároďáku.
0: A pak ta spojitost, nevím, jestli se chcete ještě teda vyjádřit panu Koupkovi tehdy.
2: Já jsem chtěl říct, že jako jsem měl obrovský respekt, jak jsem začínal v Ačku a byl tam trenér Koubek a něco se úplně nepovedlo, tak vlastně byl schopný v kabině pořádně zařvat, takže my jsme byli všichni mladí v pozoru, takže
1: to si
2: vybavím, no, tady ty věci, nebo když bylo nějaké další video a někdo tam zezadu začal chrápat, tak to nebylo úplně příjemné potom.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
0: Pavel Horvát a Michal Fridrich, kteří se dneska schází v Desíce, tak pochopitelně nastupovali taky pod Pavlem Vrbou a Michal Fridrich v tom lednu 2018 se dočkal kouče, který je vzdálený příbuzný Pavla Horváta. Jindřich Trpišovský tehdy přišel Slavie a dostali zase ještě na jinou úroveň. Když takhle jsme tady zmiňovali ty trenérské osobnosti, nemusíte vypichovat někoho z nich, ale jak jste to bral v tom životě? Vzal jste si třeba od každého něco nebo třeba konkrétně od někoho nejvíc?
2: Tak určitě tím, že možná i po kariéře, až vlastně jednou skončím, bych se chtěl asi ubírat taky tou trenérskou cestou trošičku, tak teďka, když už jsem starší, tak nad tím více přemýšlím nebo snažím se od každého trenéra si něco tak trošku vzít. Ale když to vezmu tak jako zpětně, tak určitě v Baníku třeba trenér, který mě nejvíce ovlivnil, tak byl Martin Svědík. Potom ve Slavii samozřejmě nějaké úspěchy jsme měli s trenérem Šilhavým a podobně, ale asi nejvíce taky mě pomohl změnit nebo i tu kariéru ještě trošku více ovlivnit určitě trenér Trpišovský, takže tady ti trenéři určitě zanechali velkou stopu. Potom ve Visle Krakov jsem mohl zažít taky Adriana Gulu, tak ten taky zase trošičku jiný přístup, ale taky když si od každého vezmete něco, takže a dáte si to dohromady, tak to může všechno tak nějak fungovat, si myslím, dobře potom.
0: My jsme připomínali v nedávné desítce Pavlu Buchovi, který se bohužel pro něj nedostal na šampionát za repre. Ten jeho debut v první lize, byl to i debut Jindřicha Trpišovského, to byl ten zápas v Jihlavě, tak úplně na to nemusíme dál navazovat, ale spíš se chci zeptat, jak jste se pasoval s tím, když během těch let pod Jindřichem Trpišovským vám hodně narůstala konkurence, protože kdyby to člověk mapoval, tak vlastně Ondřej Kudela přišel snad v zimě 2018, Láďa Coufal v létě z Liberce 2018, pak ještě tam byl Ingadu Deli, do toho Jan Bořil se dostal do výborné formy. Jak tohle Michal Fridy zvládal?
2: Tak bylo to těžké vlastně po té titulové sezóně, vlastně potom přišel ten trenér Trpišovský a už tak nějak jsem lehce jsem tušil, že se budou nějaké větší změny a že asi úplně nejsem jakoby krajní obránce pro trenéra Trpišovského, tak jsem z toho tehdy měl trošičku obavy. Ale nakonec vlastně jsem pod trenérem odehrál v té první sezóně nebo v té druhé docela dost zápasů, i když už jsem potom nebyl úplně ten člen základní sestavy. To bylo trošičku těžší, vlastně když se potom Láďa Coufal dostal na pravého beka, tak už jsem mu spíš kryl záda, ale vždycky, když trenér chtěl, nebo ať nastoupí, no jsem nastoupil, tak se mi povedlo nějaký gol dát nebo přihrát na nějaký, takže to byla jedna z věcí, že trenér Trpišovský si mě docela oblíbil, že vždycky, když je potřeba vlastně potřeboval ubránit nějaký zápas nebo naopak pomoc vepředu, tak jsem šel třeba do útoku a vždycky jsem měl na prvním místě tým, takže to trenér tak nějak využíval a věděl, že se na mě může v těch těžkých okamžicích spolehnout asi.
1: No tohle mají rádi spoluhráči, samozřejmě, když máš kluka, který prostě jednak je schopný nastoupit v jakýkoliv situaci a ještě ty zápasy vlastně rozhodovat. A ty ses považoval za beka nebo za stopéra, protože tyhle dvě pozice zvládneš
2: ze začátku obě. Ze začátku kariéry jakoby stoper, ale tím, že jsme tady měli vlastně kvalitní mladé kluky, co přicházeli do toho Ačka, jakože Honza Baránek, Patricio Stronáty, tak trenér Svědík vlastně přišel s tím, že mě začal dávat na pravého beka. V té době jsem tomu úplně jako nerozuměl, nebo necítil jsem to, že bych měl být pravý bek, ale trenér se mi trošičku...
1: Tolik běhal.
2: No, možná taky, ale spíš šlo o to, že jsem celou kariéru fakt hrál na tom stoperovi, řekněme, ale trenér mě viděl tam, tak jsem začal si přidávat nějaké tréninky, centrovat a podobně, že to přece jenom byla nějaká změna. A potom díky tomu jsem i ve Slavii odehrál spoustu zápasů na pravém bekovi a na stoperovi, zase se to tak střídalo, takže tady ty dva posty mi byly asi nejbližší a úplně jsem si potom vlastně nevybíral, jestli chci hrát stopera nebo beka, ale byl jsem rád, že na tom hřišti můžu být.
0: Říká kapitán aktuálně Baníku Ostrava Michal Fridrich, který na místě, kde přetáčíme desítku Pavla Horváta, tedy na městském stadionu v Ostravě, zažil taky vlastně velkou slávu se Slaví 19. května 2019 po remíze 0-0 jste tady vlastně měli jistotu titulu, je to tak?
2: Je to tak, no. Já si ty data úplně nepamatuju takhle přesně, ale vždycky ten zápas, když mi ho připomeneš, tak už si to prostě, už si to vybavím a vím, že tady vlastně nám stačila tehdy remíza, aby ten titul jsme získali. A
0: vy jste tam střídal do toho zápasu, co si říkám, jestli to nebylo, protože jste byl i odchovanec Baníku a že to bylo tady, že vás tam nakonec dali. Asi to bylo spíš nějakých těch taktických záměrů, ne? Ale...
2: Jo, tak určitě trenér věděl, že vždycky v Ostravě ty zápasy byly těžké proti Baníku. Baníku se tehdy taky docela dařilo, takže bylo to 0-0, určitě jsme to potřebovali nějak vystužit, aby jsme nedostali gól a zároveň jsem tím, že jsem odsaď, tak ten ruček chtěl taky, ať si chvíli zahraju v Ostravě a já jsem jenom rád, že se to povedlo tady. Měl jsem tady vlastně více členů určitě rodiny, než kdybychom slavili zrovna v Praze, takže bylo to příjemné, ale zase neřadím to úplně nějak na nějaké vyšší místo tím, že se to povedlo třeba v Ostravě zrovna.
1: Vaši jezdili na zápasy do Prahy koukat nebo?
2: Mámka občas, ale taťka vlastně s kamarádama od nás z vesnice, tak ti většinou na, nevím, když jsme hráli Evropskou ligu nebo něco, tak to jezdili častěji na ligu občas, nebo když jsme hráli tady na Moravě, tak to většinou jako objížděli takhle.
4: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
0: Oba pánové, kteří dneska jsou v desítce slyšet, mají spojitost ještě v tom, že dokázali se svými týmy získat mistrovský double. Pavel Horvát to dokázal ve Spartě v roce 2007. Michal Fridrich se právě v tom roce 2019 se Slávisty dočkal. Pro Slávy to bylo po 70 letech, co získala tenhle mistrovský double. Jenom Pavle, ono přece jenom to dneska vypadá všechno tak jako jasně, jo? Lidi se podívají a jasně, double. Ale když vyhraješ titul třeba a 3 dny potom máš hrát to finále, jako se tehdy stalo Slávy, tak to není asi úplně jednoduché udržet tu koncentraci, ne?
1: Nebo... No, my jsme ten double ve Spartě měli obráceně, my jsme hráli finále vlastně před posledním kolem, takže... No, tak je to v podstatě, já zase můžu říct svůj osobní příběh, my jsme vyhráli v Olomouci a já jsem tam dostal kolenem do čelisti a měl jsem jí praskou, takže já jsem šel na rentgen a byly vlastně finále poháru a poslední zápas, který jsme potřebovali zvládnout, takže já jsem si ten týden vodil na brufenech a oslava pro mě skončila po 4 hodinách, protože jsem samozřejmě byl tak unavený, že to jsem měl plný zuby, ale myslím si, že je to úplně jedno, v jakém to je pořadí, že když víš, že hraješ o nějakou trofej, tak si myslím, že málo kdo udělá nějakou minelu životosprávy, aby si to zkazil, protože vidíš, jak je to výjimečný, že ohlídneš se double super, ale musíš ty zápasy zvládnout. No.
0: Bylo to tehdy nad Baníkem, jste vyhráli pohár v Olomouci, to bylo 2-0.
2: Taky v Olomouci ten zápas a určitě, jak říkal Pavel, tak člověk nechce nic podcenit a když je ta možnost vlastně vyhrát 2 trofeje za tu sezonu, tak tomu obětuje všechno a ví, že o to více to může oslavit zase po tom zápase, když se to povede, takže já už si úplně nevybavím přesně, jak jsme získali titul, jestli jsme ho aspoň lehce oslavili nebo ne, ale vím, že po tom poháru taky, já jsem šel vlastně hned na doping, takže kluci skákali v kabině, slavili, já jsem asi hodinu a půl seděl na dopingu a potřeboval jsem tam odezdat nějaké vzorky a ta oslava potom byla ve vlaku vlastně zpátky do Prahy a potom taky někde pokračovala.
0: Ale ten rok 2019, když jsme takhle teda v historii 7 let zpátky, byl pro vás výjimečný i tím, co se stalo v Evropě 14. března, to si vybavuju taky z Edenu, že jste porazili Sevillu v tom slavném osmifinále Evropské ligy, vy jste byl taky na place přímo u toho, ne někde? V tom závaru jste taky musel být.
2: Ano.
0: Jste tam srazil Kier ten balon.
2: My jsme potřebovali dát nějaké goly, tak trenér Trpišovský mě dal vlastně do útoku s tím, že když se bude přelívat hra na naši půlku, tak se měli do středu zálohy, takže já běhal ze zálohy do útoku a snažil jsem se pomoct, dát nějaký gol dáme a zrovna u toho závaru jsem byl docela blízko, že jsem nabíhal na přední tyč, aby jsme to tam mohli nějak uklidit a ten balon šel nějak zpětně, tam byl i bratr Traore, který vlastně vystřelil, ale nevím z jakého důvodu, tak začali na stadionu hlásit, že jsem ten gol vstřelil já. Všichni běželi za mnou i po zápase, říkám, co blázni, všichni mě tam objímali a potom jsem zjistil, že hlásili moje jméno, no, ale byl to jako velký zážitek, když člověk hraje třeba jenom chvilku toho zápasu, tak na to vzpomínají vlastně všichni do dneška.
0: Tak každý den klub má asi historické góly, které si pamatují fanoušci léta, ať je to třeba Sparta, Horst Siegl, Barceloně nebo Marek Kinsel, Láciu z Plzni, určitě Pavel, ty si vybavíš nějaké ty zásadní momenty, kdy jste postupovali poprvé do Ligy mistrů?
1: Michal Ďuriš určitě v Edenu na 2-1 proti Kodani, to je pro mě, nebo Martin Filo v Kodani dokonce, ten gol levou nohou, pro něj nesmysl, pro nás, pro všechny, když napřahoval, tak říkáme, tak to kopni co nejdál aspoň a on trefil vikýř a bylo to fantastický a myslím si, že to je jako jeden jako ze zážitků, který já mám určitě, jako když mi řekneš jeden z gólů, který mě napadne, je určitě gól Martina Fila anebo Karel Poborský.
0: To je pravda. Michal Fedy byl u tohohle velkého momentu, tedy Slávě, u toho nakonec vlastního gólu Simona Kjera, ale občas, když gól nepadne, tak člověk je taky rád, nespomíná se na žádnou branku, ale na ten výsledek a když tady máme spoustu i malých fotbalistů, fotbalistek, kteří mají své vzory, tak spousta z nich může mít i za vzora muže, který se postavil vám oběma, ale pouze proti Pavlově Viktorii se teda hodně rozparádil a Michal Fridrich ho dokázal ubránit. Tak v tomhle teda, Pavle, se na Camp Nou proti Lionelu Messimu Michal představil v lepším světle.
1: Tak on měl Messi štěstí, že jsem na něj nehrál já, jinak by se taky neprosadil samozřejmě, ale ne, tak já myslím, že Michal mi to potvrdí, to je prostě jako zážitek, který vlastně si ani neuvědomuješ tu chvíli, a vidět tyhle ty hráče prostě zblízka je něco neskutečného, nebo já jsem to tak cítil, že vlastně kluk z Břevnova, který se jako tak nějak probil tou kariérou, dobrý, něco si vyhrál, ale stojíš proti takovýmhle hráčům. Pro mě to byl neskutečný zážitek. Vlastně ani nevím, ten zápas prostě nebyl takovej, jak jsem si představoval. Vůbec jsme si nezahráli, ale jenom to, že jsem tam byl a že jsem prostě mohl jako je zkusit faulovat, tak pro mě byl zážitek. No.
2: Tak nám se ten zápas povedl o něco lépe, nebo možná jako fantasticky se nám asi povedl tím, že nevím, jestli to tehdy bylo po 6 letech, že Barcelona nedostala, nebo vlastně nestřelila doma gol, tak to bylo skvělé a musím říct, že vlastně v tom zápase, když už pro mě to byl první zápas v Lize mistrů vlastně v životě, tak si pamatuju, jak jela ta kamera před námi, jak hrála hymna. Tak do dneška, když se na to podívám, tak tam jde vidět, že když ta kamera je u mě, tak já jsem se začal prostě smát, že jsem tomu jako sám nevěřil, že tam stojím vedle těch hráčů. Já jsem tehdy nehrával úplně pravidelně v základu a zranil se David Hovorka. Já jsem dostal vlastně díky tomu šanci ten zápas odehrát, tak si říkám, jako jestli už takovou šanci jsem dostal, tak to musíš udělat všechno na tom hřišti, že to se prostě musí povést. Vlastně ten zápas se nějak vyvíjel, tak samozřejmě byli jsme nějak pod tlakem, potom jsme zase myšli na nějaké standardky, jak jsem říkal, teď dáš gola z rohu, bude to nezapomenutelné na takové věci. A potom ve druhém poločase na mě vlastně Messi naváděl míč a člověk, jak hraje takový zápas, tak si věří úplně ve všem, tak si říkám, ty, tak teď mu ho vezmu, budu slavit. Jsem šel do skluzu a ještě předtím, než jsem dopadl, tak Messi už byl za mnou. No, je prostě nešlo.
1: Je to zvláštní prostě. Já jenom ještě tadyhle, jak hraje ta znělka té Ligy mistrů, tak samozřejmě my jsme prošli ty předkola a první zápas jsme hráli doma s tím Borisovem, to bylo takový jako, řekl bych, tuctovka, ale přijeli jsme na Milán druhý kolo a já jsem tam stál a teď jela ta kamera a vedle mě takhle stál samozřejmě golman a Petr Jiráček, já říkám, máte to tady. To byl ten staďák těch 70 tisíc lidí, říkám, tak to nás tady rozcupujou, nakonec to taky jako neopadlo tak hrozně, ale jsou to zážitky samozřejmě, které jsou úplně jako odstřelený od naší ligy.
2: Jestli můžu ještě, tak vlastně na Barceloně tam měli hned, jak byl ten nástup, tu kapličku,
1: ano.
2: Tak tam vlastně den před zápasem, tak tam asi polovina týmu šla se pomodlit, tak se nakonec pomohlo asi.
1: To jo, my jsme tam byli taky.
0: A ty jsi v tunelu před jedním zápasem Ligy mistrů, než jste vyšli, zval na spoluhráče, nebojte, oni jsou taky po. A dal to.
1: To bylo na Barceloně.
0: Tak možná vy jste byli taky po. A každopádně jste to nakonec všechno zvládli. My s Michalem Fridrichem, kapitánem Baníku Ostrava, se pomalu blížíme ke konci desítky, do níž zavítal tady v Ostravě ve Vítkovicích, kde jsem četl i názor jednoho fanouška, že ta sezona byla ne jako úplně v té písnice od Andulky po Žížalu, ale byla od Austrie do Tábora. To znamená od předkola konferenční ligy až do baráže. Tak Michale, příští ročník, co?
2: Taky jsem to někde zaznamenal vlastně, že sezonu jsme začali tím, že jsme objížděli kvalifikaci Evropské ligy, konferenční ligy a končili jsme i tím vlastně, že jsme vypadli jsme ve semifinále MOL Cupu. A nakonec jsme hráli ještě v Táboře baráž, takže určitě ta sezona byla šílená, byla strašně těžká na hlavu, když si vybavím, co se mi všechno honilo hlavou před tím zápasem vlastně se Zlínem doma, co jsem prožíval, když jsem jel na ten sraz na hotel, tak to už bych nikdy v životě zažívat nechtěl, že přece jenom jako řekne se, že to je fotbal, ale jako kapitán jsem cítil obrovskou vlastně odpovědnost za ten tým, za ten klub celý, za město a nebylo mi úplně do zpěvu a o to více jsem byl rád, vždycky, když se to povedlo zvládnout nějaký zápas a že jsme zvládli tu baráž, tak to už jsem byl nadšený a jenom doufám, že už se tady to nikdy nebude opakovat a ty pocity už nebudu muset zažívat.
1: No tak já si myslím, že jako můžeme ještě jednou pogratulovat, protože úplně souhlasím s tím, že to musela být strašně těžká sezona, protože na začátku si myslíš, že vlastně jdeš potom po zlátku těch pohárů evropských a zakončíš to takhle, ale úspěšně, myslím si, těch pocitů jako ze Zlínem tam bylo víc, myslím si, že i na Dukle, když jste nastupovali, že se ti honí v hlavě spousta věcí, nakonec to Baník zvládnul. Já si myslím, že všichni jsou rádi, i ta fotbalová veřejnost, že jednak samozřejmě, myslím si, že Baník má dobrý mužstvo, ale samozřejmě ty fanoušci jsou tady tou nedílnou součástí a všichni budou mít Baník rádi v lize.
2: Já myslím, že i přesto, že se nám tak nedařilo, tak i když ti fanoušci třeba po zápasech na nás občas pískali nebo chtěli nás vyslekat z dresu, tak potom ta podpora během těch zápasů až do konce sezony byla neuvěřitelná a to, co převedli vlastně na Dukle, tak to tady dlouho nebylo a třeba se to ještě někdy může opakovat, ale aby vlastně Baníkovci přijeli asi v 5000 fanoušků do Prahy, tak to bylo něco nezapomenutelného.
1: Bylo by dobrý, kdybyste byli na jiné straně tabulky.
2: Přesně tak.
0: Pavel Horváth končil ve 40, tak jak dlouho budete hrát, Michale? Jste ročník 90, tak do roku 2030 třeba, nebo dál?
2: Tak bylo by krásné, kdybych se dočkal na hřišti nového stadionu, ale co nevím, jestli ještě vydržím v dnešní době, když se fotbal pořád zrychluje, jsou tam rychlejší a rychlejší hráči, jinak vlastně krajní záložníci hlavně a podobně, tak to už není jednoduché je bránit, ale ten stadion může být motivace, ale spíš bych to viděl tak na sezonu až dvě.
0: Hostem desítky Pavla Horvátha byl kapitán Baníku Ostrava Michal Fridrich. Moc vám děkujeme, že jste přišel, ať se vám tady v Ostravě daří. A samozřejmě budeme dál sledovat to, jak vám tady rostou talenty, které se prohání i v rámci 27. ročníku McDonald's Cupu.
2: Já děkuju za pozvání, moc jsem si to tady s váma dneska užil.
0: Pavle, děkuju moc. Byla to vlastně poslední předmistrovská rozhovorová desítka, protože příští týden budeme tady mít speciál k mistrovství světa. Tak moc děkuju, že jsi s náma zase byl a těším se na další spolupráci.
1: Já děkuju za pozvání ke mně a děkuju samozřejmě Michalovi, že přišel s námi, strávil ten čas.
0: Přejeme vám krásný den, milí posluchači, a poslouchejte Radiožurnál Sport.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefě a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně rád. Trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si sebrečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hosta. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Radiožurnál je půlnoc. Přinášíme hlavní zprávy.
19: Současná podoba knihovny Václava Havla končí. Z projektu odstoupila zakladatelka Dagmar Havlová. Zelenský napsal Putinovi otevřený dopis, nabídl mu mírová jednání. Čeští fotbalisté nastoupí ke generálce na světový šampionát proti Guatemale. Dnes bude zataženo s občasným deštěm. K večeru se vyjasní teploty do 23 stupňů. Je pátek 5. června. Hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
19: Knihovna Václava Havla v současné podobě končí. Z projektu ve čtvrtek odstoupila i sama zakladatelka Dagmar Havlová. Radiožurnálu to potvrdila přímo někdejší první dáma. Rozhodla se tak po dlouhých jednání, která vedla poté, co odstoupili sponzoři knihovny. Odešli jí zaměstnanci a ředitel Tomáš Sedláček byl k 1. dubnu odstaven z vedení.
10: Odkaz mého manžela budu střežit i nadále tak, jak si to přál. Budu se taky věnovat naší společné nadaci a se všemi, kdo má Vaška rád, a v úctě budu připomínat jeho osobnost a odkaz, zvlášť teď v roce jeho nedožitých 90.
19: Jediný člen správní rady knihovny Václava Havla David Dušek řekl, že instituce má krizového manažera a pro letošek zatím zajištěné financování. Podle Duška by pro knihovnu bylo fatální, kdyby jí Dagmar Havlová odebrala nezbytná práva.
2: To znamená ani právo osobnostní, tedy k názvu knihovna Václava Havla, a ani práva k edukativním programům, pak opravdu tato instituce pozbývá svůj zásadní smysl. Nicméně já si myslím, že v tuto chvíli jsme všichni plní emocí. My si v tuhle chvíli děláme analýzu situace.
19: Dušek dodal, že o poskytnutí práv k názvu knihovny a její činnosti chce s Dagmar Havlovou jednat. A knihovna jako unikátní česká kulturní instituce během 22 let uspořádala řadu seminářů, konferencí a dalších akcí, které odkazují k dílu dramatika někdejšího prvního českého prezidenta Václava Havla. Založili ji Dagmar Havlová, Karel Schwarzenberg a Miroslav Petrusek po vzoru tradice knihoven amerických prezidentů v červenci roku 2004. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na dnešek stávku. Agendy duševního zdraví, protidrogové politiky nebo ochrany lidských práv jsou podle nich v ohrožení. O jejich budoucnosti ve čtvrtek odboráři jednali s vedoucí úřadu Tinde Bártou. Na záměru přesunout agendu na jednotlivá ministerstva se ale nic nezměnilo.
16: Bárta na ranním jednání řekla, že přesun útvarů už nejde zastavit. Podle mluvčího stávky Ondřeje Medala proto nešlo o dialog.
20: Pokud budou delimitační protokoly podepsány, půjde o nevratný krok. Jednat o zárukách až po podpisu protokolu působí spíše jako potvrzení již učiněného rozhodnutí než skutečný dialog.
16: Do práce tak v pátek nepřijde zhruba 50 zaměstnanců dotčených změnami. I premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že rozhodnutí o přesunu je neměnné.
21: Ale nějaké stávky nebo protesty jsou úplně zbytečné, protože my jsme se tak rozhodli.
16: Podle Babiše agendám změna naopak pomůže a posílí je. Jakub Vejk, Radiožurnál.
19: Rektoři podpořili přípravu nového zákona o vysokých školách, ten má změnit jejich řízení a financování. Svůj postoj oznámili po čtvrtečním zasedání České konference rektorů.
22: Zákon má zajistit třeba to, aby školy řídily tzv. Univerzitní rady. V nich by na rozdíl od současného stavu byli i lidi nominovaní ministerskou komisí. Řešili by taky financování a volili rektory. Podle předsedy konference Milana Pospíšila je ale nutné mít dostatečné záruky proti politickému vlivu.
23: Nový zákon je potřeba, protože ten současný, který je už v té současné době nevyhovuje, potřeba by byl dynamičtější a funkčnější.
22: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby změny začaly platit postupně od roku 2028.
24: V tuto chvíli je to skutečně o těch principech, o to, aby tam bylo dostatek brzd a protivah, které budou jasně ukazovat, že nemůže dojít ke zneužití té moci.
22: Návrh na změnu řízení univerzit v květnu odmítla Rada vysokých škol. Vadí jí právě systém univerzitních rad. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
19: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal otevřený dopis šéfovi Kremlu Vladimíru Putinovi a vyzval ho k ukončení války a nabídl mírová jednání.
25: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v otevřeném dopise napsal, že válka Ruska proti Ukrajině je osobní Putinovou volbou a je to válka bez skutečné příčiny, která unavuje už i Rusy a vyčerpává zdroje a ekonomiku, aniž by po více než 4 letech přinesla významnější posun na bojištích, kromě zvyšujících se ruských ztrát. Zelenský proto navrhl setkání prezidentů v některé ze třetích zemí, ve Švýcarsku, Turecku nebo v arabském světě. Zdůraznil, že Ukrajina je po dobu rozhovorů připravena úplně zastavit palbu. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
19: Americký prezident Donald Trump, který se snaží mírové řešení války na Ukrajině zprostředkovat, požádal Rusko o kompromis. Moskva je podle Putina k takovému kroku připravená, ale kompromis musí udělat i Kyjev, poznamenal šéf Kremlu. Připustil, že případnou dohodu o příměří by za Ukrajinu mohl podepsat Zelenský. Zároveň ale opět zpochybnil jeho legitimitu, protože mu mandát vypršel v květnu roku 2024. Ukrajinské zákony ale neumožní uspořádání voleb v době válečného stavu. Hnutí Hizballáh odmítlo podmínky prodloužení klidu zbraní v Libanonu. Dohodu ve středu uzavřeli zástupci Izraele, Spojených států a libanonské vlády. Domluvili se mimo jiné na tom, že bojovníci Hizballáhu upustí zemi od hranice s Izraelem po řeku Litány.
26: Smysl dohody zpochybnil i izraelský ministr obrany Israel Katz, když prohlásil, že izraelská armáda hodlá v bojových operacích na území Libanonu pokračovat. Generální tajemník Hizballáhu Naim Qasim proto vyjednávání označil za frašku a dohodu za kapitulaci. Dodal, že údery šítského hnutí budou pokračovat, dokud izraelská armáda nepřestane se všemi útoky na Libanon a neukončí okupaci jihu země. Tu v posledních dnech Izrael rozšířil a ovládá teď nejvíc libanonského území za uplynulých 25 let. Prezident země Josef Aoun o dohodě mluvil jako o poslední šanci na dosažení komplexního a definitivního klidu zbraní s Izraelem. Matěj Kolář, Radiožurnál.
19: Poslanci navrhli na státní vyznamenání Miloše Zemana pro bývalého prezidenta hlasovali zástupci ANO, SPD a motoristů. Sněmovna letos na hrad posílá celkem 130 jmen.
27: Mezi navrženými jsou taky například spisovatel Milan Kundera, někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý a herec a moderátor Marek Eben. Některá jména poslanci naopak odmítli. Možné důvody nastínil šéf podvýboru pro přípravu návrhu na vyznamenání Patrik Nacher z Hnutí ANO.
28: Ty nominace často mohou prostě dělit tu politickou scénu.
27: Sněmovnou neprošel třeba bývalý diplomat a politik Michal Žantovský nebo moderátor Václav Moravec. Prezident Petr Pavel se návrhy řídit nemusí. Komu vyznamenání dá, záleží jen na něm, říká poslanec ODS Pavel Žáček.
29: Teďka teda je to na tom, jakým způsobem s tím bude pracovat pan prezident.
27: Státní vyznamenání prezident předává každý rok 28. října. Jana Čermáková, Radiožurnál.
30: Sport.
19: Čeští fotbalisté mají před sebou generálku na mistrovství světa. Za necelé 2 hodiny nastoupí k poslednímu utkání před začátkem šampionátu proti Guatemale. Hrát se bude v New Jersey. Pokračuje reprezentační záložník Tomáš Souček.
3: Víme, jak chceme hrát a chceme to ukázat, aby jsme měli zase o to větší sebevědomí na ten celý týden před tím prvním zápasem a hlavně na ten zápas. Co se týče Guatemaly, koukali jsme na ně, jsou to dost typy toho mexického stylu, ale je to hlavně o nás.
19: Za necelé 2 hodiny bude také pokračovat finále hokejové NHL. Vegas s útočníkem Tomášem Hertlem vede v boji o Stanley Cup 1-0 na zápasy. Ten druhý se bude hrát opět na ledě Caroliny. Atletka Karolína Maňasová na mítingu v Sankt Peltnu dvakrát překonala český rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů. Nové maximum vytvořila ve vítězném finále časem 11,1 sekundy. A čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla na mítingu Diamantové ligy v Římě druhá a 400 zaběhla poprvé pod 50 sekund za 49,77 sekundy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D2 před Brnem a nehoda u Poličky. Dálnice D2 z Břeclavy do Brna před Brnem od včerejšího odpoledne zavřená. Na 8. kilometru blokuje všechny pruhy odklízení následků vážné nehody. Trvat by to mělo ještě několik hodin. Sjíždí se na exitu 11, možná objízdná trasa vede přes Židlochovice, Rajhrad a 52 z Mikulova. Na silnici 34 na výjezdu z Poličky do Svitav srazilo osobní auto Zvěř. Nehoda je mezi Poličkou a odbočkou na Květnou a místo teď průjezdné. A v Praze jsou noční uzavírky, údržba zavřela Strahovský tunel směr Troja a taky část komplexu Blanka obousměrně mezi sjezdy na Letnou a Patočkovu ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
19: Dnes bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní a nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
5: Kdy zmizí z českých silnic a dálnic přetížené kamiony? Jak postoupilo ministerstvo dopravy v plánu rozšířit mýtný systém na všechny silnice v zemi? Má smysl investovat miliardy korun do stavby jezu na Labi u Děčína a ohrožuje růst cen stavebních prací plánované termíny dokončení hlavních dopravních projektů? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ministr dopravy za hnutí SPD Ivan Bednárek. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
6: Hezký podvečer a děkuji za pozvání.
5: Mnoho let se v Česku debatuje o tom, že přetížená nákladní auta poškozují silnice a dálnice, že je potřeba s tím něco dělat. Pomoci měly mimo jiné vysokorychlostní váhy na dálnicích. Nejvyšší kontrolní úřad v letošní výroční zprávě upozornil, že tyto váhy byly v minulých letech více než 60% času mimo provoz, a to kvůli technickým závadám nebo splnění metrologických požadavků. Navíc zjištěné přestupky v drtivé většině případů podle NKÚ nikdo neřešil. Třeba v květnu roku 2024 předalo ředitelství silnic a dálnic do přestupkového řízení jen necelá 3% případů, kdy na D1 váhy zjistili přetížení kamionů. Reagovali jste nějak na výsledky tohoto zjištění NKÚ?
6: Tak nejenom na zjištění NKÚ, ale už i mým příjezdem nebo prací pro ministerstvo dopravy. Je to jedna z priorit, kterou řeším od mého příchodu, od 15. prosince. Tam se mi taky nelíbilo ani ne tak investice do vysokorychlostního vážení. Ty jsou OK. Jenom problém je s vymožitelností práva v České republice, neboli dodržování pravidel. A tohle dneska je to ve fázi takový, že Centrum dopravního výzkumu v Brně, to je společnost, kterou ovládá ministerstvo dopravy, má rozpracovaný projekt, jak a co musíme upravit. Měli by mě obeznámit na podzim se svýma výsledkama. Vím, že pokročili velice, bylo k tomu pár brainstormingů, kde jsem vysvětloval, co se mi na tom nelíbí, co bych navrhoval i v legislativních změnách. Pro vaše pochopení, my dneska máme problém, který není jenom o vážení, a to teď se nemusíme bavit o tom, jestli rychlostní nebo vážení někde na parkovišti a na mobilních váhách. My tam máme vícero problémů. A ten problém se taky může pojmenovat tak, že některý dopravci, neseriózní dopravci, to dělají úmyslně. Protože si uvědomují, že ta vymožitelnost je nízká, a některý to dělají neúmyslně, protože ten řidič neví, že byl přetěžen. A dneska...
5: Pardon, že do toho skáču. Vy říkáte, že vymožitelnost je nízká. Čím to je?
6: No tak my máme INSIT jako organizaci
5: silniční dopravy,
6: kde je asi tak 20 inspektorů, který můžou dělat námatkové kontroly, taky, že je dělají, a ty se musí domluvit, na kterých plochách to budou dělat, po případě spolupracují s policií nebo s celní správou, a děláme takovýhle kontroly v nějakých pravidlech, to jsou ty námatkové kontroly. Ale my máme relativně prokazatelně zjistitelné vážné lístky u příjemců zboží, a to platí hlavně pro fabriky, které zpracují štěpku nebo zpracují, jinými slovy, kulatinu, co byl teda případ, který taky velice upozornil na to, že přetížený kamion může být velice nebezpečný, až životu nebezpečný. No a tady ty skutečnosti se snažíme odchytávat, kontrolovat a ověřovat, jenom máme problém, že když se bavíme o vysokorychlostním vážení, no, dynamických váhách, tak musíme taky mít ORPčko, neboli obec s rozšířenou pravomocí, která zpracuje ty pokuty. To není tak, že by ředitelství silnic a dálnic mělo mančaft lidí, kteří budou, ani nemůžou zo zákona, z legislativy nemůžou posílat pokuty. Takže tohle jsou ty souvislosti, které potřebují odstranit.
5: To je takový problém se s obcemi dohodnout, protože předpokládám, že pokud ty obce to budou vyřizovat, tak část té pokuty by mohla zůstat jim?
6: No, obce mají problém, protože neumějí zehnat lidi a zpracovat pokuty, když se kouknete, to není problém jenom vysokorychlostního vážení, to je problém taky kamer v Praze, dejme tomu na červenou, když projedete křižovatku, tak i když tam je kamerový systém, tak je zahlcen zpracováním a vlastně vystavení ty pokuty, a pak advokáti, který obhajují toho občana, že to vlastně nebylo na všechny tyhle náležitosti. Já mám dennodenně na rozhodnutí ministra jdeme tomu vybodování nebo některé věci z argumentací opakujících se šeftů, jinými slovy CTRL-C, CTRL-V, kde ten advokát prostě jenom přepíše údaje svého klienta a opakovaně požaduje o odpuštění něčeho, protože ten přestupek se snaží nějak ovlivnit. Ale k tomuhle jsem se nechtěl dostat. Chtěl jsem se dostat k tomu, že dneska budu veřejnost informovat, jak si představujeme změnu postoje k vážení na silnicích prvních tříd a na dálnicích. A taky jsem se bavil s asociací obcí a měst, který velice ochotně nabídli to, že vytipují pozemky taky na jiných typech silnic, kde by takovéhle vážení mohlo probíhat, a ty námatkové kontroly nebudeme dělat nejenom na těch stejných místech, ale budeme je dělat námatkově i na silnicích druhých a třetích tříd.
5: Kolik takových míst budete chtít?
6: Tak všechny, které tohle umožňují, budou v nějaké mapě, a prostě ty inspektory mají povinnost vyjíždět, udělat námatkovou kontrolu. U námatkové kontroly máte ten problém, ty kamionisti buď to jsou na sociálních sítích, nebo jsou přepojeny vysílačkama.
5: To znamená, že si řeknou,
6: takže vy působíte jenom preventivně. Prvního, druhého vypokutujete, a pak všichni ostatní jedou i nudy. A tohle platí u těch vysokorychlostných vah. A tohle to NKU nebralo do úvahy. A taky by mělo, protože to vysokorychlostné vážení je stabil. To prostě je stále na tom samém místě, je to investice a má působit preventivně. Má znižovat riziko nebezpečných situací na silnici, a taky tak působí. A když řeknu parafrázu, je to to samé, jako jsme dali kamerový systém u jednoho železničného přejezdu u Třince, a první měsíc by měli, nevím, 100 pokut přes ORPčko.
5: Omlouvám se, že vám do toho skáču. Na druhé straně vy říkáte, že to funguje jako prevence, ale když se podíváme na ta data NKÚ, že tam byly přestupky z toho, že jenom 3% se potom řešili, znamená, že těch přestupků nebylo úplně málo, bylo to v řádu tisíců, tak to nevypadá, že by to úplně fungovalo preventivně a zároveň to nefunguje ani represivně. Tak to, co vy jste říkal, nepůsobí úplně optimisticky tak, že v dohledné době by se situace mohla změnit.
6: Ale tohle právě, že se změní, protože já to chci všechno zautomatizovat. Když se bavíme o vážení kamionu na dynamických váhách, tak tam dnešní stav je takový, že ten kamion musíte i tak zastavit, i tak podrobit nějaký kontrole a až pak ho můžete pokutovat. Tohle je ten problém a není to dotaženo.
5: A to vyřeší změna zákona?
6: Tohle vyřeší, ano, legislativní změna, možná ne rovnou zákona, ale možná jenom vyhlášky a bude to prostě probíhat tak, že ať se na mě kamionisti nezlobí, ty neseriózní kamionisti, ale prostě pokud ho ta dynamická váha identifikuje, tak nebude stačit jenom ta argumentace, že on měl přetíženou jenom druhou nápravu a čtvrtou měl v pořádku a tím pádem nedošlo k přetížení, ale to, že vážíme teďka celý kamion a předtím jsme vážili každou nápravu zvlášť, tohle chci vrátit. A bude to automatizováno, tak jak z kamerového systému vám může přijít fotografie, že nemáte zaplacenou dálniční známku, tak vás budeme taky nutit dodržovat pravidla automatem.
5: Bude?
6: Počkejte si na tu projektovou přípravu, kterou mi teďka dělá Centrum dopravného vzdělávání a pokud se stotožníme všichni, myslím i odborná veřejnost, nejenom ministr dopravy s projektem, jak ho připraví Centrum dopravného vzdělávání, tak předpokládá to, že k prvnímu první.
5: Příštího roku?
6: Jo.
5: Když mluvíme o automatických systémech, hodně emocí v obcích a městech vyvolala část programového prohlášení vlády, že připravíte změnu zákonu tak, aby výtěžek a zisk z automatických radarů plynul do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Pokročili jste v tomhletom? Platí tenhle ten plán?
6: Ano, plán platí, máme to rozpracováno, diskutujeme to zatím in-house, jinými slovy za zavřenými dveřmi na ministerstvu dopravy a snažíme se vychytat ty mouchy, které by mohly být úzkým hrdlem u schvalování a s návrhem legislativy nejdříve do mimo rezortu, pak do vlády a pak do sněmovní, po případě do senátu.
5: To by teoreticky mohlo být od kdy?
6: No teoreticky je to součást programového prohlášení, které říká, že vláda České republiky zajistí tohle a tohle za nejbližší 4 roky. Takže já předpokládám, že někdy v půlce roku 2027 bychom měli mít tady tu legislativu v takové podobě, že by měla být odhlasovatelná.
5: Ministr dopravy za SPD Ivan Bednárek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Problémem na řadě míst Česka je také to, že se kamiony a nákladní auta vyhýbají úsekům s mýtem, že si zkracují cestu po silnicích nižšího pořadí, které na to nejsou úplně stavěné. Vy jste po jmenování do funkce mluvil o tom, že byste chtěl rozšířit systém mýta tak, aby se vztahoval na všechny silnice, byť na některých silnicích by třeba bylo nulové mýto a že tímto způsobem by vlastně bylo možné regulovat, kudy nákladní auta mají a kudy nemají jezdit. Toto pondělí vláda rozhodla o ten na provozovatele mýtného systému, respektive rozhodla o tom, že ho vypíše ve dvou krocích, nejprve na období 2029 až 2032, kdyby ten systém měl fungovat podobně jako současný, kdy ty změny mají být minimální, potom má být druhá fáze od roku 2032, kdy už ty změny by mohly být zásadnější. Znamená to tedy, že tahle úvaha, že by byly spoplatněny všechny silnice, se odsouvá minimálně do toho roku 2032?
6: Ne. My můžeme zapnout poplatnění silnic dvojek, trojek i dnes, jenom bychom platili asi tak o 400-500 milionů ročně více. A proto to dneska nemá smysl, protože nulová sazba na dvojkách, trojkách by vám nepokryla ty náklady, které by ten výběr, vlastně nevýběr, to, že jste tam zaktivovali satelit a zapli satelitní systém i na silnici, kde to posud nebyl, tak ten provozovatel ze smlouvy má nárok si požadovat zaplacení svých výdajů.
5: To znamená, že tahle smlouva by se mohla změnit, nebo předpokládám, že se změní od roku 2029 už v tom mezikroku. Ano. To znamená, že už tam teoreticky by bylo možné rozšířit
6: teoreticky,
5: to.
6: Teoreticky by to možné bylo.
5: A počítáte právě s tím?
6: Tak ono, budeme určitě diskutovat s vlastníky dvojek a trojek s jednotlivými kraji a bude to na jejich vůli. Ale dneska si neumím představit, že by některý kraj řekl, že OK, vychází mi tam přejezd kamionu takový a na základě tady ty skutečnosti já budu ze svého rozpočtu pokrývat náklady za mýto, které jsou dneska 1,4 miliardy korun a právě proto potřebují nové technologie do soutěží, nové levnější aplikace nebo řešení, které vidíme v okolitých zemích a tím pádem znížím tu cenu a pak, když se někdo rozhodne, že to chce zapnout, tak už bude mít všechno připraveno a to zapne.
5: Takže prakticky předpokládáte s tím, že to rozšíření připadá v úvahu až od roku 2032? Že dřív se to vyplatí?
6: Jo, pokud se bavíme v hypotetické rovině o předpokladech, tak ano. Ale to neznamená, že nemůžeme v roku 2030 usoudit, že to nebude nula, ale bude to nějaká hodnota a v takovém případě už ta ekonomika bude vypadat trošku jinak. Ale tady se bavíme o rozpočtech krajů, ne o státním rozpočtu a o nákladech ministerstva dopravy. Tohle si musíme vyjasnit. To, co je důležité říct, že dneska je všechno připraveno na to, že budeme mít levnější, neboli budeme mít provoz mýta levnější a budeme ho mít na technologii, které budou aktuální v roce 2030, ne v roce 2019. To byl ten, řeknu, omyl, jak to bylo připraveno, protože v roce 2019 nikdo ještě nevěděl, že Němci už budou mít mýto cez aplikaci mobilu, nebo Poláci, nebo Litva.
5: Ale tahle ta zásadní změna a zlevnění přijde až v tom druhém kroku, to znamená v roce 2032, chápu to dobře.
6: Tak my máme teďka platnou smlouvu do konce roku 2029, do konce listopadu 2029. Tam víme, jak a kolik budeme platit, pokud nezapneme další úseky. Pokud zapneme další úseky, tak budeme platit víc, ale taky to můžeme udělat. Kolik bude stát mýto v roce 2030, 2031 a kolik od roku 2032?

0: uvažoval, ale viděl jsem transpozici směrnic, kde Evropská komise nařídila a státy museli implementovat, že pokud i vozidla do 3,5 tony táhnou přívěs, je to za účelem přepravy zboží komerčně, tak musí být osazený mýtnou jednotkou. Tohle už tady platí, není to novinka. Hodně lidí z toho bylo zděšených, protože, co já vím, když jste trenérem koní, tak to děláte taky na základě nějaký komerční smlouvy. A když jdete někam na dostihy a máte toho koně v přívesu a máte vozidlo do 3,5 tony a zatím máte přívěs,
1: tak musíte platit
0: mýtné. Tak zrazu musíte mít mýtnou jednotku. Tak jedině, že jdete teda se svým koněm a jdete hobby, a pak to musíte prokazovat policejní kontrole neboli kontrole celní správy podle toho, kdo vás zastaví.
1: V programovém prohlášení se věnujete nejenom silniční dopravě, nejenom železniční dopravě, ale také vodní dopravě. Slibujete, že urychlíte výstavbu vodního stupně Děčín, tedy jezu, o kterém se debatuje už několik desetiletí. Píšete tam, že podpoříte právě stavbou tohoto jezu ochranu životního prostředí díky snížení kamionové dopravy. Máte v tomto směru nějaké reálné propočty, kolik kamionů může ubít, pokud se postaví tenhle jez?
0: Reálné propočty, co se týče Labský nebo Vltavsko-Labský cesty, vodní cesty, podle mě takovým detailu ještě nikdo neřešil. To, co nám dneska chodí nákladní vodní dopravou, to jsou většinou stavební hmoty, kvůli některým betonárkám nebo cementárkám, které máme kolem řeky. A taky je tady apetit města Prahy u rekonstrukce filharmonie, Pražské filharmonie, že by se odvážely sutě po Vltavě. Co se týče konkrétnosti, má diskuse se Saskou kolegyní, ministryní dopravy Saska. Jsme se snažili najít cestu, protože to není problém jenom našeho plavebního stupně, ale splavnost Labe má problém taky s mostama, neboli, pokud si dobře vzpomínáte, mimořádným událostí, co se stala
1: v Drážďanech.
0: Takže tam ta splavnost Labe je taky v nějakém horizontě odstraňována a bude lepší průplavnost Labe jako takový. My musíme tohle vyřešit, nebo hodně by nám pomohlo u všech velkých investicích, které čekají Českou republiku do energetiky, a teď můžeme mluvit o Temelině nebo pak o Dukovanech, tak ty těžké součásti těch turbín a všech tyhle věci primárně jsou určeny právě na Labsko-Vltavskou cestu. Dneska investuje Česká republika, ministerstvo dopravy to dozoruje ze své investorské organizaci nájezdové trasy pro právě tyhle energetické centra.
1: Nebo... To znamená, to je z vašeho pohledu hlavní argument pro to, proč postavit jez u Děčína?
0: No, hlavný argument, musíme si uvědomit jednu věc. Dneska, když já propaguju a snažím se propagovat nákladní železniční dopravu jako řešení toho, že nebudeme mít tolik kamionů, tak tohle platí plošně. Já nepropaguju jenom konkrétně jeden mod. Já chci odlehčit českým silnicím a českým dálnicím.
1: Tomu já rozumím, proto jsem se původně ptal, pokud se postaví ten jez, o kolik bude méně kamionů. Vy jste řekl, že to spočítané není.
0: Ne, spočítané to není. Dneska nám tudy chodí rádově 280 tisíc tun materiálu. Když to propočtu, tak se bavíme o 10 tisíc kamionech. O 10 tisíc kamionech, nebo 12 tisíc kamionech. Když si uvědomíme ten poměr, že v jedné lodi 1000 tun materiálu je vlastně 50 kamionů, takže je vysoký předpoklad, pokud bude dobrý vodostav, že ty lodě tudy plout budou. Pod dobrý vodostav nedosáhnete bez plavebního stupně Děčín.
1: Na druhé straně stačí plavební stupeň Děčín k tomu, aby se dosáhlo uspokojivého stavu hladiny Labe?
0: Výrazně to pomůže. Dneska
1: stačí, že to pomůže?
0: No počkejte, my máme dneska 140 cm a pak, když je nižší vodostav, tak už to splavné není. A tento koridor jako takový, je to součást tento koridoru, jinými slovy, tam jsou taky

0: Závazky vyplývající z toho, že Česká republika se rozhodla, že tohle je mezinárodní evropský koridor na přepravu zboží, by jsme měli dosahovat až 180 cm. To bez plavebního stupně Děčín nepůjde.
1: Já se ale ptám, jestli bude stačit plavební stupeň Děčín, protože samozřejmě slyšíme od hydrologů stále o suchu, ty prognózy nejsou úplně optimistické. Odpůrci toho děčínského jezu říkají, že samotný jez víc vody v řece nezajistí. Třeba teplický zastupitel za stranu zelených Adam Souček vysvětloval serveru Seznam zprávy v minulých dnech, že když v řece není voda, tak je jedno, jestli tam bude pouštěna kaskádově nebo jestli poteče volně dál. Dodal, že podle něj ta navržená výška děčínského jezu nebude stačit a že bude potřeba stavět další jezy. Tak právě se ptám, jestli je to propočítané, jestli opravdu ten jez, má stát 7 nebo 8 miliard, jestli je to dostatečné řešení.
0: Já se omlouvám, protože dneska jsme ve fázi skutečně diskuse, ještě to neprošlo ani jenom EIO. Jo, zřídili jsme společně s ministerstvem životního prostředí pracovní skupinu, zešlo se nás tam 30. I minister Červený, i já. A začali jsme vůbec diskusi, co a jaké jsou očekávání od tohohle plavebního stupně a co a jak by mohlo nebo nemohlo fungovat. Ale tvrzení toho, že jez vám nepomůže zvednout hladinu vody, tak tohle odporuje základům fyziky a možná prvnímu stupni základní školy. Takže autora bych velice rád znal, protože...
1: Adam Souček, teplický zastupitel za stranu zelených. Z toho, co říkáte, že jste na začátku, znamená to, že ty plány, jak ten jez bude vypadat, případně jak vysoký bude ten stupeň, nebo jestli to bude zahrnovat další stavby, tak to se ještě může měnit?
0: Tak neznám ten detail, ale určitě ano, protože pokud jdete jenom do toho vlivu na životné prostředí, tak právě tam se dovídáte informace takové, že OK, ale tady to musí být vyšší, nebo tady musí být ten rybochod širší, nebo tam musí být tohle a tohle. Takže já vím jenom, že ta projekce nebo studie, která popisuje, jak by plavební stupeň Děčín měl vypadat a jeho předpokládaná hodnota zakázky známá je. Ale jak to dopadne po zpracování její a jak to na konci dne bude vypadat, jestli to bude mít takovou výšku nebo takovou šíži, to bych byl fakt někdo, kdo by věštil z krystálové koule.
1: Výsledek její by měl být kdy?
0: Tak výsledek, taky krystálová koule, protože tam se musíte vypořádat s připomínkama.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, ministr dopravy za hnutí SPD Ivan Bednárik. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Moc děkuju a příjemnou cestu, pokud řídíte a bezpečně, jo? Děkuju.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Mancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Tomáše Pancíře a právě teď máme 3,5 minuty po půl jedné. Martin Matějka, krátké zprávy.
4: Většina států Evropské unie podporuje omezení tzv. Dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky. Zároveň ale chtějí i její prodloužení. Po jednání ministrů vnitra v Lucemburku to oznámil Lubomír Metnar z hnutí ANO. Většina členských států chce podle ní, stejně jako Česko, z dočasné ochrany vyjmout Ukrajince podléhající branné povinnosti. Postup při obnovení dotací pro Agrofert byl podle státního zemědělského intervenčního fondu správný. A fond napsal, že to potvrdila Evropská unie, odmítl taky informace o pozastavení plateb ze strany Evropské komise. Intervenční fond zhruba před měsícem Agrofertu obnovil vyplácení dotací a s Evropskou unií se domluvil na režimu vykazování plateb. Předal mu taky informace o kontrolních mechanismech ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, který koncem roku dříve vlastnil. A ruský prezident Vladimír Putin se na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru neplánuje setkat s americkou delegací. Agentuře TASS sdělil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Na fóru přezdívaném Ruský Davos je po 9 letech také delegace ze Spojených států. Vede ji Rodney Cook, šéf Komise Spojených států pro krásná umění. Sport. O titul na tenisovém Roland Garros si v ženské dvouhře zahrají Polka Chvalinská a Ruska Andrejová. Ta v semifinále vyřadila Ukrajinku Kostukovou ve dvou setech. Úspěšná kvalifikantka Chvalinská porazila Rusku Schneiderovou 7-6 a 6-4. Finále singlistek na pařížském Grand Slamu je na programu v sobotu.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D1 na Benešovsku a možná komplikace mezi protivínem a pískem. Na dálnici D2 z Břeclavy do Brna se stále sjíždí z exitu 11 Slavkov na 8. kilometru. Provoz včera odpoledne zastavila vážná nehoda střed dodávky s kamionem a následný požár. Uzavírka má trvat ještě několik hodin. Možná objízdná trasa vede přes Židlochovice, Rajhrad a po 52. z Mikulova, případně trasa Měnín, Telnice a Brno, Tuřany. Na dálnici D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Benešov uvízlo nákladní auto. Kilometr 21,5 stojí na krajnici, zatím jen na blikačích. A na silnici 20 mezi Protivínem a Pískem se v noci pohybuje údržba. Dejte pozor, v místě, kde jsou, blokují jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Noc je zatažená, nejprve jen v západní polovině Čech, postupně v celých Čechách s deštěm nebo přeháňkami, ochlazuje se na 15 až 10 stupňů. Přes den pak bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní. Nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů, na východě naměří až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: 7 minut po půl jedné je s vámi noční radiožurnál s datem 5. června a dočkali jsme se konce pracovního týdne, tak dnešek, ať vám v práci uteče a brzy si užíváte víkendového volna. Sobota by sice měla být ještě pod mrakem a deštivá, ale už v neděli by se aspoň místy mělo vrátit slunečné letní počasí. A pojďme hned na první reportáž. Budou auta bez řidiče čistit vnitřní areály velkých hal? Brněnské výstaviště testuje autonomní uklízecí vůz. Prototyp vyvinula brněnská technologická firma. Jak tohle auto funguje a kdyby mohlo jezdit, tak to se dozvíte za chvíli v první reportáži nočního radiožurnálu.
2: Noční radiožurnál
6: a Adam Carda.

0: Možná i u vás doma uklízí podlahy robotické vysavače nebo robotický vysavač. Proč by ale tedy velké haly jednou nemohla čistit samoředitelná dodávka? Na brněnském výstavišti testují prototyp autonomního uklízecího auta. Vyvinula ho brněnská technologická firma ve spolupráci s chorvatskými vývojáři.
1: Mechatronik Lukáš Gelo z firmy Brink Auto mi ukazuje, jak se vepředu na autě roztáčí dva kotoučové kartáče, které čistí podlahu. Celé elektrické uklízecí auto je velké asi jako menší dodávka. Je vybavená samoovládacím systémem.
2: Předtím, než ho nasadíme v nějakém areáli, tak ten areál zmapujeme. Vytvoříme si vlastně GPS mapu a 3D mapu. GPS senzory vedia poskytovat přímou polohu s přesností na pár centimetrů.
3: Když ten vůz narazí na nějakou překážku, může se to stát, že jakoby narazí nebo?
2: Nenarazí. Pokud tam stojí prekážka, tak zastavuje a kontroluje si to přibližně 10 metrů dopredu. Pokiaľ vidí samozřejmě, tak se vypozře vlastně aj za zákrutu, či mu tam už náhodou něco nestojí.
1: Černomodrý vůz je vybavený zametacími kartáči s ostřikem. Jsou vysunuté před čelem auta.
2: A je tu vysávací hubica, která saje odpad přímo do kontajneru, plus je tu dodatočná hubica, která je hore na autě, která slouží k nám manuální čištění, manuální vysávání.
1: Doplňuje Gelo. Firmě s vývojem pomáhají veletrhy Brno, které svůj areál nabízí pro testování různých inovací a jejich mluvčí Jiří Palupa dodává, že by výstaviště mohlo takový uklízecí vůz skutečně používat.
4: My sledujeme vývoj vlastně této technologie a vývoj toho vozítka a v případě, že bude testování ukončeno a že to bude plně funkční, tak ho rádi využijeme.
1: Vůz může zatím uklízet jen uzavřené prostory, například logistické areály nebo výstaviště. Na chodníky do ulic ještě nesmí. Jakub Holer, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Vydejte se díky Radiožurnálu na putovní festival Jelenfest. Užijte si na 20 zastávkách po celé republice zábavné odpoledne přímo se členy kapely. Komorní koncert jelenů pro nejmenší návštěvníky, podvečerní vystoupení hostů i večerní jelení show. Těšte se na jeleny, Kateřinu Marii Tichou, Juru Pavlicu a Hradišťan, Honzu Nedvěda mladšího, Terezu Balónovou a další. Vstupenky na festival Jelenfest dostanete tento týden v soutěži nočního Radiožurnálu.
1: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled doplní Martin Matějka.
2: Budoucí šéf armády Hlaváč představil prezidentovi své priority. Pavel mu je odsouhlasil. Rusko dál útočilo na logistické sklady v ukrajinském Dnipru. Čeští fotbalisté nastoupí za hodinu proti Guatemale v generálce na mistrovství světa. A dnes bude zataženo s občasným deštěm. K večeru se vyjasní a teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel podpořil priority budoucího náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Ten mu je odpoledne představil na Pražském hradě. Podle Hlaváče musí schopnosti armády odpovídat bezpečnostním hrozbám vůči Česku a Alianci. Soustředit se tak chce převážně na budování moderního vojska.
4: Já tam mám vlastně v zásadě takové dvě oblasti priorit ve vztahu k NATO a Evropské unii a ve vztahu k budování schopností a modernizaci armády České republiky. A v zásadě ty priority jsou ano, těžká střední brigáda a dokončení těch projektů, které už běží.
2: Termín jmenování s prezidentem Hlaváč neřešil. Vláda chce, aby do čela armády nastoupil 1. července ve funkci. Hlaváč vystřídá Karla Řehku. Zvyšování nákladů zaznamenalo kvůli konfliktu na Blízkém východě 86% českých stavebních firm. Ukázala to studie společnosti CEEC Research, které se zúčastnilo 155 firm. V průměru jim vzrostly náklady o více než 15%, a to hlavně kvůli vyšším cenám energií, pohonných hmot a stavebních materiálů. Výrazně zdražily hlavně ty navázané na ropu, jako je asfalt nebo polystyren. Podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy ceny v následujících měsících neklesnou, ani pokud konflikt brzy skončí.
5: Ta setrvačnost je velká a než ten trh získá tu jistotu a důvěru v to, že to bude fungovat všechno, tak prostě myslím si, že 5-6 měsíců je nějaká očekávatelná doba nápravy.
2: Omezování výstavby ale zatím podle Nouzy nehrozí. Vláda má v případě dalšího zdražování připravené krizové scénáře, mimo jiné třeba finanční záruky. Rusko nepřestává útočit na ukrajinské město Dnipro a jeho okolí. Rakety a drony tam mířily na velké poštovní a obchodní sklady. Uvedla to oblastní vojenské zpráva s tím, že údery se obešly bez obětí.
6: Cílem ruského útoku se stal velkosklad řetězce supermarketu ATB, kde na ploše 40 000 čtverečních metrů vypukl obrovský požár. Terčem útoku se stal také skladový terminál soukromé Nové pošty. 2. června při ruském vzdušném útoku na Dnipro zahynulo 15 lidí. Rusko útočilo také na Pavlohrad v Dnipropetrovské oblasti. Generální štáb ukrajinské armády na sociálních sítích oznámil, že ukrajinské síly zasáhly ruskou hlídkovou loď Světlak v Azovském moři a také podnik na výrobu výbušnin v Ryazaňské oblasti Ruska. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Reuse centra nebo nábytkové banky v Česku za poslední 4 roky zachránili přes 2,5 tisíce tun věcí, které by jinak skončily jako odpad. Oznámilo to sdružení organizací, které vzniku odpadu předchází. Většina center je závislá na práci dobrovolníků a potřebuje na provoz peníze z veřejných rozpočtů. Třeba brněnská nadace Veronika má ale podle její ředitelky Heleny Továrkové dostatečný výtěžek na to, aby podporovala regionální ekologické projekty.
7: My jsme vlastně už takovýchhle projektů díky těm obchodům podpořili asi 400. Od toho roku 2008 už je to zhruba nějakých 7 milionů korun a ty projekty si můžete představit třeba jako právě různé komunitní a přírodní zahrady a také třeba iniciativy, které pečují o zeleň ve městech, to je třeba zelená peřina v Boskovicích.
3: Sport.
2: České fotbalisty čeká poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa a v New Jersey nastoupí za necelou hodinu proti Guatemale. Na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport vám budeme o utkání pravidelně informovat. Atletka Lourdes Gloria Manuel zaběhla jako třetí Češka 400 pod 50 sekund. Na mítingu Diamantové ligy v Římě ji zvládla za 49,77 sekundy a skončila druhá za nejrychlejší Norkou Jägerovou. A Manuel ke svému novému osobnímu rekordu řekla.
8: Je to můj první start sezony a hnedka pod 50, takže velký splněný úkol a jsem ráda, že takhle dopadlo, běželo se mi fakt nádherně, je tu teplo, takže ty podmínky na to byly, jiného jsem se obávala, že je to takhle pozdě večer, ale jak je vidět, tak to asi tomu výkonu tolik nevadilo.
2: Před Manuel zaběhli z Češek 400 pod 50 sekund jen Jarmila Kratochvílová a Taťána Kocembová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na Pražském okruhu a uzavírka na D2 u sjezdu na Slavkov. Po Pražském okruhu směr Ruzině jedou dva nadměrné náklady s doprovodem. Projeli tunely, teď jsou za exitem 16 Barrandov. Je za nimi hustší provoz, zřejmě míří k dálnici D5 do Plzně. Na D2 z Břeclavy do Brna zatím beze změny. Za sjezdem na Slavkov je po včerejší nehodě zavřená. Nehoda je na 8. kilometru, všechny pruhy stále blokují. Je odklízení následků. Sjíždí se na exitu 11, možná objízdná trasa vede přes Žitlochovice, Rajhrad a po 52 z Mikulova. Na Orlickou Ústecku na silnici mezi Letohradem a Písečnou pozorně v úseku se střetlo osobní auto se zvěří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den bude zataženo s občasným deštěm, odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní. Nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů, na východě naměří až 23 a v 1000 metrech na horách bude kolem 12 stupňů. A noc je teď zatažená, v západní polovině Čech postupně v celých Čechách s deštěm nebo přeháňkami a ochlazuje se na 15 až 10 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční Radiožurnál a Adam Carda.
1: 6,5 minuty po jedné pokračuje noční Radiožurnál a za chvíli nabídneme další díl našeho seriálu k sobotnímu blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli. Tentokrát se vypravíme na Slovensko, kde už svoje blahoslavené oběti komunistického režimu mají. To vše za okamžik.
3: Noční Radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: byla Tereza Balonová v nočním radiožurnálu. A zatímco první dva české mučedníky komunistického režimu čeká tento víkend blahořečení, na Slovensku už jich mají pět. Mezi blahoslavené tam patří třeba Titus Zeman, Zdenka Schillingrová nebo Jan Havlík. Kousek za hranicemi u našich sousedů jsme se byli podívat v seriálu o blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboli.
1: To byl mladý člověk, odsuděný na 10 rokov, už mu ještě tam rok pridali. A oni ho tam zničili úplně v těch jachymovských baniách.
2: Bývalý křesťanský aktivista František Mikloško, který se zabývá tímto historickým obdobím, mi popisuje osud jednoho ze slovenských blahořečených, Jana Havlíka.
1: On stělesňuje tu takovou nejhlubší a nejvážnější charizmu Slovenska, a to je ochota trpět za hodnoty, tak nenásilný odpor. Já si myslím, že Slováci prežívali svoje dějiny nenásilným odporom, že my jsme neboli národ nějakých výbojov ani vojen, ale tou vernosťou nějakým hodnotám jsme išli z pokolenia na pokolenie.
2: Nejvíc novodobých mučedníků se na Slovensku podařilo blahořečit za papeže Jana Pavla II.
1: Mám rád Slovákov, jako soused věděl o tom všetkom utrpení, které tu bylo, ale já myslím, že to jsou vlastně jen symboly, protože těch mučedníků a těch verných lidí, kteří zomřeli za vernost církvi, je velmi veľa.
2: Podle hlavního koordinátora dvou slovenských blahořečení Petra Nováka trvají takové procesy několik let, někdy i desítky.
3: Množstvo dokumentů, materiálů, svědků, a je to obrovská energie člověka. Zháňají se materiály v archívoch, vo väzniciach a podobně. Mnohé byly zničené komunismem, čiže je to velmi náročný proces.
2: V osudech mučedníků komunistického režimu vnímá podobné rysy. Částečně i proto, že v té době bylo ještě Česko a Slovensko jeden stát.
3: Po 48., keď začal vládnout komunismus, všetci začali být prenasledovaní, EŠTB začali být mučení, väznení a dostali úplně exemplár. Tresty. Takže to je to, čo ich spája v tom negatívnom a v tom pozitívnom, že všetci prejavili silnú vieru, silné puto s Bohom a to ich neopustilo, až kým teda neuzomreli. Všetci dokázali tú vieru prežívať naplno a ten režim ich nezlomil.
1: Ten príbeh dvoch blahoslavených nových teda v Čechách je vlastně společný příběh. Já si myslím, že naši blahoslavení, kteří tu byli, jsou takisto českými blahoslavenými. Ti lidé žili chvíli v Čechách, chvíli na Slovensku.
2: Dodává František Mikloško. Zároveň říká, že se společnost s tímto obdobím stále úplně nevyrovnala.
1: Lidé, kteří byli zodpovědní za ten režim, už vlastně nežijí. To jsou už všetci preč. A teda my se můžeme s tím režimem vlastně vyrovnat len cez těto obete. To je vyrovnání se, to je aj odkaz, že čo to bylo za dobu.
2: Podle něj komunistický režim vnímal církev jako nepřítele, faráře nebo věřící trestal pro výstrahu ostatním. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Hledá se nový majitel městských varhan ve Velkém Mezříčí. Je jim téměř 80 let, sloužili například v základní umělecké škole, zažili povodeň a také restituci, po které se museli přestěhovat. Unikátní nástroj teď leží rozložený ve skladech.
1: Nad sebou tři různé klaviatury. A tady potom spoustu klapek, které jako nehudební, která bych vůbec nevěděl jako vládat.
2: Je to hrací stůl varhan. Ten nástroj je z roku 1947.
1: Přibližuje místostarosta ze společně VM Martin Kamant.
2: Ten nástroj je skutečně unikát. Vyrobila ho firma Rieger Kloss z Krnova. Podle odborníků, varhaníků, unikát.
1: Můžeme na klaviatuře vytvářet kdy co, můžeme šlapat, jak chceme, ale zapíštěla my musíme jinam.
2: Jdeme se podívat do skladu u základní školy Komenského.
3: Tož tady budou lidi kvůli tomu.
1: Vede nás školník Jaromír Jašek.
3: Že nikdo to nechcel, že se to nedá dokupy už.
2: Co to je, to je ten měch, nebo asi je to něco se vzduchem?
4: Tady tohle se tím hejbe, ten kotouček.
2: Jo, to je asi nějaká klapka.
1: On to není váleček, on to je vlastně takový miniaturní kobereček, který zatáhne tu ten průduch.
4: Taková roleta.
2: Důmyslný.
1: To, co právě předvedl místo starosta, bylo za dlouhé roky nejblíž k hraní na tyto varhany.
2: Myslím si, že jako škoda, že ten nástroj už je tady ve městě 45 let, z toho fungoval pouze 10 let.
1: Nový budoucí majitel varhan musí počítat s tím, že jen sestavení a kalibrace můžou vyjít na miliony korun. Z Velkého Meziříčí Daniel Zach, Radiožurnál.

0: Ještě než čeští fotbalisté poprvé kopnou do míče na mistrovství světa,
1: udělejte s námi pár kroků zpátky ve fotbalovém seriálu Radiožurnálu.
0: 20 let čekání.
1: Trnitá cesta kvalifikační skupinou.
0: Trenerská výměna.
1: Penaltová euforie.
0: I skládání týmu pro největší sportovní akci roku.
1: Cesta na mundial.
0: Všechno, co potřebujete vědět před začátkem mistrovství,
1: ve sportovní sérii Radiožurnálu každý den po 8:45.
0: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
2: Máme 30 minut po 1 hodině. A posloucháte zprávy s Martinem Matějkou. Česká republika dál odmítá princip solidarity v migračním a azylovém paktu a po jednání v Lucemburku to řekl český ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Na zavedení opatření, která mají zvýšit bezpečnost občanů a kontrolu na hranicích, ale budou české informační systémy podle Metnara připravené. Pakt vstoupí v platnost 12. června. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na dnešek stávku. Agendy duševního zdraví, protidrogové politiky nebo ochrany lidských práv jsou podle nich v ohrožení. O jejich budoucnosti ještě ráno odboráři jednali s vedoucí úřadu Tinde Bártou a vláda ale i po schůzce dál trvá na přesunu agent z úřadu vlády na ministerstva. Plzeňská Škoda plánuje v Brně nasadit do běžného

0: provozu autonomní tramvaj. Radiožurnálu to řekl ředitel dceřiné společnosti Škoda Digital Jiří Liberda s tím, že vyjet by mohla už příští rok. Fungovat bude za dohledu personálu. Drážní úřad teď taky začíná připravovat změnu legislativy, aby v budoucnu mohla drážní vozidla jezdit i bez strojvedoucího nebo řidiče. A v Německu se vydražil umělý ostrov v Baltském moři v přepočtu za 1 400 000 korun. Plošinu Osterfilm vybudovala armáda Německé demokratické republiky v 50. letech minulého století. Původně sloužila jako demagnetizační stanice, v současnosti je ale v havarijním stavu. Plošina má 250 metrů čtverečních, stojí na 600 dřevěných pilotů, leží na jih od ostrova Rujána. V dražbě ji získala rakouská společnost MacCube. Jejich ředitel uvedl, že si dokáže představit proměnu plošiny v kulturní a společenské centrum. Sport. Čeští fotbalisté nastoupí v generálce na mistrovství světa proti Guatemale s Matějem Kovářem v brance. V obraně je kapitán Ladislav Krejčí, v záloze nechybí Tomáš Souček nebo Pavel Šulc a v útoku Patrik Šik. Zápas začne v New Jersey za necelou půl hodinu. Fotbalisté pražské Slavie mají pátou letní posilu z druholigového francouzského Po. Přišel Francouz Neil Glossoa. Sparta zase z Jablonce přivedla gambijského útočníka Ebrimu Singeteha.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí v Brně a uzavírky na D2 a v Praze. V Brně na městském okruhu řidiči hlásí chodce. Pozor dejte, u sportovní haly Rondo na křížení ulic Nové Sady, Poříčí a Reneská třída. Po dálnici D5 z Prahy do Plzně jedou dva nadměrné náklady s doprovodem. Před chvílí byly u Berouna, jedou plynulé, kolona se za nimi netvoří. Na D2 z Břeclavy do Brna se stále objíždí úsek od sjezdu na Slavkov. Na 8. kilometru odklízí následky včerejší nehody. Dálnice neprůjezdná, sjíždí se na exitu 11. Dá se přes Žitlochovice, Rajhrad a po 52. z Mikulova. A v Praze jsou noční uzavírky. Údržba zavřela Strahovský tunel směr Troja a část komplexu Blanka. Obou směrně mezi sjezdy na Letnou a Patočkovou ulici. Je další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je teď zatažená v západní polovině Čech, postupně v celých Čechách s deštěm nebo přeháňkami. Ochlazuje se na 15 až 10 stupňů. Přes den pak bude zataženo s občasným deštěm. Odpoledne budou srážky ustávat a později večer se vyjasní. Nejvyšší páteční teploty 16 až 21 stupňů. Na východě naměří až 23 a v 1000 metrech na horách bude kolem 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: 4 minuty po půl druhé vysílá noční radiožurnál a teď si pustíme Jennifer Lopez s písní Ain't It Funny.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Hrady, nádvoří i letní amfiteátry v Česku brzo ovládne William Shakespeare. Už za 3 týdny začnou letní shakespearovské slavnosti. Letos nabídnou přes 150 představení a zahájí je premiéra Komedie omylů. Za pár minut vám k tomu povíme víc v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Už za 3 týdny se nejvyšší průkrabství Pražského hradu promění ve starověké Syrakusy. Právě do nich zasadil William Shakespeare děj své komedie Omylů, která 24. června zahájí letní shakespearovské slavnosti. Herci teď novou inscenaci intenzivně zkoušejí.
1: Já jsem úplně zapomněla na to, že to byl kdysi můj dávný sen dosáhnout téhle divadelní pražské mety, takže jsem byla potěšená a nemusela jsem si to úplně dlouho rozmýšlet. Rozmýšlela jsem si to s ohledem na to, že mám rodinu, že je to poprvé, co jsem si dovolila vzít tolik práce od té doby, co mám děti, tak jsem na to zvědavá.
2: Říká herečka Aneta Krejčíková, která v inscenaci stvární Lucianu.
1: Luciana je sestra hlavní postavy, která flegmaticky radí své sestře s jejím vztahovým problémem. A tím, že samozřejmě ona je flegmatik, sestra je trošičku taková jako rozohněná, impulzivní, tak to naskýtá spoustu humorných situací.
2: Vedle Anety Krejčíkové se na jevišti v hravé Shakespeareově komedii o záměně dvou párů identických dvojčat objeví i Marek Taclík, Jakub Kohák nebo Marek Adamčík.
3: Já hraju Antifola Efeského a vlastně ta komedie Omylů je specifická v tom, že základ té zápletky jsou záměny postav, takže Antifolové jsou tam dva. Shodou okolností vypadají úplně stejně, přestože se v životě neviděli.
2: Letošní novinku letních shakespearovských slavností komedii Omylů uvidí diváci nejen na scéně v Praze, ale třeba i v Ostravě, Brně nebo Bratislavě. Celkem v průběhu léta herci odehrají téměř 40 představení.
3: Shakespeare má výhodu v tom, že všichni jakoby vědí, o co jde. Je to materiál, který je prostě vyzkoušený jako stovkami let, takže se nemusí člověk bát toho, že jde do něčeho, co je úplná pitomost, a zároveň vám dává dostatek místa na to, abyste si tam prostě našla to svoje. Tohle s tom mám Shakespeara určitě rád. No.
2: Pro režiséra nové inscenace Vojtěcha Štěpánka jde už o 3. zkušenost s letními shakespearovskými slavnostmi. A i tentokrát se stejně jako v 2 předchozích případech vybral komedii.
4: Já jsem ty první 2 dělal v Ostravě v rámci shakespearovských slavností. No a že se nám ta zkrocenka povedla a že jsme ji hráli vlastně, já nevím, 4-5 let. Což si myslím, že na tu ostravskou produkci je prostě jako skvělý úspěch, tak jsme pak vlastně na vlně toho nadšení pokračovali dál, udělali jsme večer 3 králové a obě ty inscenace tady, myslím, že i divácky bodovali v Praze, tak mě pak zavolali pánové z produkce, jestli teda bych to nechtěl nějak jako zkusit tady s pražskou partou. Tak zkouším, tak uvidíme.
2: Letní shakespearovské slavnosti potrvají do začátku září a nabídnou více než 150 představení na 9 scénách. Vedle Prahy, Brna nebo Ostravy budou moct diváci slavné Shakespeareovy tituly vidět také v Litomyšli nebo na Hluboké. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
1: Sněmovna navrhla prezidentu Pavlovi na státní vyznamenání jeho předchůdce Zemana. Spojené státy uvalily sankce na kubánského prezidenta. Čeští fotbalisté rozehráli generálku na mistrovství světa proti Guatemale. A dnes bude zataženo s občasným deštěm. K večeru se vyjasní teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Na udělení nejvyššího státního vyznamenání navrhli poslanci prezidentu Petru Pavlovi i jeho předchůdce ve funkci Miloše Zemana. Mezi dalšími adepty jsou taky třeba spisovatel Milan Kundera nebo někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý, oba in memoriam. A ke sněmovním kandidátům na další druhy